0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Chmelnický folkfest a 12. návrat na jeho loňský 6. ročník nás čeká právě teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Budeme poslouchat záznam vystoupení sobotních hostů, jak na Morava scéně, tak i na scéně velké. A právě tady dnes pořadu Na cestě začneme. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

0: Mohelnický folkfest se konává poslední prázdninový víkend. Navazuje tak na legendární dostavníky. Jeho motem je setkání lidí, léta a muziky. Pořadateli jsou muzikanti domácí kapely Madalén společně s celou řadou kamarádů, pomocníků, bez kterých by folkfest nebyl takový, jaký je. Skvěle zorganizovaný, se spoustou kapel hvězdných či legendárních, ale taky těch zatím méně známých, které tady dostávají příležitost, stejně jako muzikanti úplně nejmladší, kteří mají svou vlastní soutěž. Ale pojďme zpátky k muzice Slávka Janouška.
1: Je to tak rád.

0: Au.
1: Pořadu Na cestě z loňského Mohelnického folkfestu se Slávkem Janouškem a velkou scénou rozloučíme a přesuneme se na Morava scénu do Kempu. Tady si poslechneme banjistu Davida Bendu s kapelou Sebastelar.

Kapelu Seba Stellar s Davidem Bendou a jejich dvě skladby jsme slyšeli v nahrávce Českého rozhlasu Olomouc z loňského Mohelnického folkfestu, konkrétně z Morava scény. David Benda se v roce 2020 stal prvním vítězem celosvětové soutěži ve hře na banjo. A my si ho s kapelou Seba Stellar poslechneme ještě v jedné instrumentálce.

Banjo ale bude znít v pořadu Na cestě ještě nadále, protože na Morava scéně Folkfestu pokračovala v sobotu večer legendární bluegrassová kapela Monogram.

Monogram není na bluegrassové scéně žádným nováčkem a ani v Mohelnici nehráli poprvé. Mají za sebou 30-letou existenci a v poslední době se sestava kolem bratrů Zdeňka a Jardy Jahodových ustálila s příchodem kytaristy Jindry Winklera. Ten přinesl do kapely další autorské skladby. Na kontrabas hraje v Monogramu Erik Banič.

Po bluegrassu přišel čas na vlnách Českého rozhlasu Olomouc na změnu žánru. Na Morava scénu nastoupila kapela Terrakota. Sami se škatulkují jako folk až folk rock. Já bych tam určitě přidala i trampárny. Patří k těm muzikantům, kteří na folkfestu neodhrají jen své vystoupení, třeba na Morava scéně, ale uslyšíte je u Osadního ohně a Noci v Mohelnici prodžemují. Písničky jsou z autorské dílny Radka Foxe.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme kapelu Terrakota, která dnešní pořad na cestě z loňského Mohelnického folkfestu zakončí. Jenom ještě doplním, že vystoupení kapel na Morava scéně můžete zhlédnout na YouTube. A taky, že letošní 7. ročník folkfestu se kvapem blíží. Poslední dnešní skladba se jmenuje Příhodně. Co bych ještě chtěl? Od mikrofonu se loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Salava. Dobrý den, vítejte.
2: Přeji krásné odpoledne, letní odpoledne a musím říct, že jsem se moc těšil do Humoriády.
1: Tak to je bez vás. Já jsem k tomu složil báseň. Pohoda, nohy na stůl a ruce za hlavou a k tomu humory s Kučerou a Salavou, co víc si přát, činasky jdou na startu hrát.
2: Výborně.
0: Humoriáda.

0: dnešní Humoriádě je naším hostem Petr Salava. První otázka samozřejmě se nabízí, jak se má, co dělá v těchto dnech?
1: Já se mám moc dobře a protože mě čeká společně s Danou Čenskou velká výstava na podzim 10.10. máme vernisáž na Kampě v seminár Café, tak doplňuji obrázky, maluji, mě to hrozně baví, je to taková až posedlost, že obrázek, který rozmaluji, prostě chci dokončit co nejdřív, i když nemusím, takže to je moje, řekl bych, hlavní prázdninová činnost, maluju a také jsem byl dneska trošku varován, protože jsem byl u nás u Vietnamce, který tam má potraviny a já tam kupuju taková speciální šampíčka, která mají jenom, myslím, jeden a půl deci maximálně obsah a beru to po kartonech, protože vlastně celý ten karton, to je jedna lahve velká a dneska ten Vietnamec, který mi prodával ten karton, mi říká, pane, moc pijete. Takže jsem byl varován, budu si dávat velký pozor a budu malovat pořád a pořád.
0: Takže souvisí to s tím malováním, je to pro inspiraci?
1: Je to pro chuť.
0: Jeden obrázek, jedno mini šampíčko?
1: Dá se říct, ano. Aha. Ano, to, jeden
0: a to jsou mini obrázky?
1: Ne, obrázky, já mám většinou rozměr 40 na 40 cm, to je tak akorát, to je moje specifická velikost obrázku, no a šampíčko se hodí.
0: Tak bezva, už víme, čím se inspiruje, ale zajímá mě, jak DJ, sportovec a tak dále přišel k malování.
1: Mě to vzalo asi před 4 roky. Já jsem, možná, že už jsem to říkal dokonce v Humoriádě, já jsem dostal k 60 nám od Karla Štědrého a jeho manželky Evy speciální dárek, plátno, barvy, stojan, štětce, opravdu nádherné vybavení a já jsem na to asi 6 nebo 7 let nesáhnul, až prostě před těmi 4 lety mě to vzalo. Velmi správně, do téhleté chvíle mám namalovaných asi 103 obrázků, asi 35 už jich změnilo majitele. Moje obrázky jsou naivní, veselé, barevné a pozitivní a proto snad se líbí. A s mými obrázky se dám vlastně cestovat po světě, abych nezdržoval. Dneska jsem maloval Havanu.
0: Mm-hmm. Takže žánrově různá místa?
1: Světa? Různá místa, hlavně aby tam byly lodě, auta, moře, domečky, střechy, to je moje, a barvičky.
0: Tak tohle maluje Petr Salava, teď se vydáme do archivu a kam sáhneme úvodem?
1: Tak já bych vybral legendárního komika Jaroslava Štercla, který se mi, když jsem jako kluk se díval na obrazovky Československé televize, i strašně líbil v pořadu Souboj s pamětí, tak teď si tu paměť vyzkoušíme.
2: Ctěné široké masy, přistupte prosím blíže. Vstupné opravdu lidové. Žádných 100 ani 50 korun, ale pouhých 10 tuzexových bonů. Které se vám mnohokrát vrátí, když vám na to přijdou. Zvláště starší návštěvníci naší pouti pamatují na mořské vlny, které jim mnohokrát poskytly radostné vzrušení. Tato atrakce byla pojmenována zcela nově

0: podlá, která se zdvihá. Kam na která netáhnou. Místnosti, v kterých táhne. Nervy tečou, voda neteče. Do ložnice vám chumelí a do toho přijde složenka na činži, jako by se nechumelilo. Jen pro silné nervy. Vážení pánové, přes den jste v zaměstnání, k večeru na schůzi, večer studujete dálkově a přece chcete poznat krásu ženského těla. Vy byste rádi navštívili anatomické muzeum, ale ono není. A proč není? Protože bylo nahraženo technickým muzeem. Ano, vážení, i za strojem musíme vidět člověka. Někde je to dost těžký při noční směně. Bohužel, letos se nevyskytuje ani zázračná studně. Protože při přechodném nízkém stavu vody by nám zůstal akt na suchu. Z téhož důvodu vyměnili jsme mořskou panu do Bulharska v rámci spolupráce za rajský jablíčka. Vy, kdo jste byli zvyklí na čertovo kolo, nezoufejte. Naše nová atrakce se nazývá Zadopra. To je zařazení do pracovního procesu. Napětí vás nemine. Hlásíte se u prvního okýnka jako herec oblastního divadla a od 10. okénka odcházíte jako ficka v hotelu Metropol.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Jaroslav Štercl. Ptám se Petra Salavy, jestli pak se osobně setkali?
3: Měl jsem tu velkou čest, protože já jsem jednu dobu jezdil jako jeden z hostů s Honzou Rosákem a s pořadem Videostop na cestách. Aha. A tam byl dalším z těch hostů právě Jaroslav Štercl a já jsem k němu úplně vzlížel. Čekali jsme třeba v zákulisí, než ten Honza nás zavolá a bylo mi tehdy strašně podivný, že ten Jaroslav Štercl byl strašně nervózní a to už byl ve věku a říkal jsem si, taková legenda, tak ostřílený člověk. A on si normálně tak jako ručičkou pumpoval, dělal si takovou atmosféru, než tam vletěl, pak samozřejmě vletěl na jeviště a byl vynikající, ale v zákulisí byl nervózní a to mi teda opravdu hodně překvapilo.
2: Musel se rozehřát.
3: Musel se nahřát rozehřát.
2: Tak tolik Jaroslav Štercl a já myslím, že jste se, Petře, setkal i s tím dalším, koho nabídneme proti Jaroslavovi, s Petrem Novotným.
3: No, mnohokrát jsme prožili spolu fotbalové výlety a nejenom fotbalové výlety, dokonce on byl ten, který mi dal šanci před mnoha lety v jednom přímém televizním programu, kdy se vysílalo z Karviné, ten pořad se jmenoval Kopeme dál, takže to bylo tak dvojsmyslně. A tam vlastně poprvé jsem byl v přímém přenosu, což do té doby jsem natáčel jenom hitparády a takové věci, které byly na záznam a tam mi dal on tu šanci a za to zpětně ještě děkuji.
2: Petr Novotný jako guru Petra Salavy.
3: Děkuji moc.
2: Dá se říct. Takže Štercl nebo Novotný? Aktuální otázka na naše posluchače. Pište SMSky Humor Mezera A, Humor Mezera B, pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď si máme slovenskou pesničku Naše hriechy a zpívat budou Adam Ďurica a Ema Drobná.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Hlásí se vám dnešní posádka humoriády Petr Salava a Pavel Kučera. Včera jsme tu měli Pepu Dvořáka a ten nám říkal, že máme pozdravovat Petra. To už se stalo, to už jsem vyřídil samozřejmě, ale taky se nechtěl pochlubit jedním sportovním mega úspěchem. Tak Petře, je to na vás.
6: No, já musím taky Pepovi na dálku poděkovat. Já jsem se až červenal včera, jak jste mě tady chlapci vychválili. A já musím říct, že Pepa je opravdu nadšený tenista, hraje tenis velmi dobře. Musíme si uvědomit, že je mu 84 let a že v rámci letošního květnového turnaje, který jsme sehráli v rámci fotbalového výletu do Španělska v Malaze, opravdu vyhrál. Los byl k němu velmi přívětivý, protože jsme mu přilosovali mladého hráče, člena Pražské komorní filharmonie, solo flétnistu Jirku Ševčíka, který to trošku za něj oběhal, ale samozřejmě opravdu, jak se říká, klobouk dolů, ten Pepa si zaslouženě ze Španělska odvezl zlatou medaili. A já, jestli můžu, Pavle, já bych zaspomínal, jak zhruba před 30 lety mě opravdu strašně Pepa dostal. Bylo to v době, kdy byl na nějakém vážném zákroku v ústřední vojenské nemocnici a já jsem mu tam ze zájmu prostě zavolal, chtěl jsem se zeptat, jak mu je, jestli všechno dobře dopadlo. A on změnil potvora hlas a prostě do toho telefonu řekl, hlaste se šarží, jste ve vojenské nemocnici a já jsem teda nevoják. A on mě tak rozhodil, že jsem opravdu začal koktat a on si v tom liboval, protože pochopil, že mě má a já jsem nebyl schopen ten telefonát dokončit. A on pak se představil, smál se a já jsem pochopil, že nejenom, že mě dostal, ale že už je mu dobře a byl jsem za to strašně rád. Takže hlásím se šarží. Kapitán Petr Salava zdraví Pepu Dvořáka.
5: Tak doufám, že poslouchají Dvořákovi právě teď a že se taky pobavili jako vy včera u rádia. Tak,
6: určitě.
5: Teď se dozvíme od našich posluchačů, s kým se budeme bavit dál z našeho archivu. Bude to Jaroslav Štercl anebo Petr Novotný? Otázka zůstává, přidáme další vaše hlasy. Kdo pak se hlásí? Dobrý den. Haló. Už jste s námi?
7: Ano, dobrý den.
6: Dobrý den.
7: Tanda Zemník vás oba zdraví.
6: My vás taky.
7: Tanda Zemník vás oba zdraví.
5: Slyšíme.
7: No, takže no. Zdravím vás, Pavle, i pana kolegu a pana Salavu. Velmi dobrého organizátora výjezdu Arfory, zvaná Banda, nebo jak se... A je to sympaťák a děkuji mu a dejte tam pana Novotního, nebo koho to máte?
5: Píšem si hlas, ano, Bčko má Petr Novotný, Ačko a Jaroslav Štercl.
6: Mějte se moc hezky.
5: Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
8: Miroslav Skarvine, dobrý den, pánové, pro oba dva.
5: Dobrý
8: a dávám
5: den.
8: Hlas taky Petrovi Novotnýmu.
5: Píšeme si a děkujeme. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, pánové. Pro vás, Petra Želhoty.
6: Zdravíme Petra.
5: Pokračování je s panem Štercelem, ale hlas panu Novotnému mám zapsat?
9: S panem Novotným.
5: Dobře, pana Novotného jste si vybral, zůstává věrný svému typu. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta Petra Salavu. Dobrý den, pane
6: Dobrý
2: Petře.
6: Den.
2: Přeju vám vše dobré a krásné léto. Hlasuji Pavle pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný letní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením
6: no,
2: do nového dne všem posluchačům.
5: Děkujeme.
2: Humoriádnice Růža z Rychnovska.
5: Tak, těšíme se na slyšenou i s vámi. Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne. Karel Zbojkovi, zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
6: Zdravíme.
10: Já bych si psal, teď nevím koho, jestli Ačko nebo Bčko, a dáme novotné Bčko. Děkuji.
6: Děkujeme.
5: Dobře, tak vybral jste si nakonec. Sice to vypadalo nerozhodně, ale my ještě nemáme rozhodnuto. Teď jsem se podíval na ten aktuální stav, sečteno i se SMS-kami a vším všudy, a máme vyrovnáno v tuto chvíli, takže chvilka napětí rozhodne nám tento hlas. Dobrý den.
11: Dobrý den, já zdravím vás, Pavlíku, i pana Petra.
6: Dobrý den.
11: Chci vám počkat dodatečně k vašemu svátku. Je tam dneska posádka.
5: Ano,
11: úžasná.
5: Petr Pavel.
11: A chtěla bych Ačko a chci prozradit, že Pavlík taky maluje. Takže se pochlubte, Pavlíku, panu Salavovi, a ukažte mu vaše obrázky.
5: Provedu.
11: Já vás mám na internetu a zrovna před chvílem se dívala, co vám tam přibylo.
5: No.
11: V té vaší galérii.
5: To je dobře.
11: Takže vám přeju oběma, ať se vám, pánové, daří.
5: Já vám moc krát děkuji.
11: Ať vám nevyskne malba a nezasne štětev.
6: Tak děkujeme.
5: Děkujeme pěkně, díky. Naslyšenou. No vidíte to, malíři, sportovci, nemůžeme říct, že jsme oba, to já se klidně vzdám tohodle oboru ve prospěch Petra, ale u nás to vyhrál v tuto chvíli Jaroslav Štercl.
12: Vaše nervy nebude více natahovat horská dráha. Je to nová atrakce, prosím, Drasam číslo 13. A již v názvu napovídá, že bude drásat vaše nervy. Vezmete 60 haléřů, vhodíte do samoobsluhy, nebo chcete jet 13 až do Hloubětína. Táhle u muzea zatahuje a vy jste zaražený. Přesedne to do příště a dostanete vynadáno od průvočího. Jste ale rád, že vás nesmí uhodit, protože jsou u nás tělesné tresty zakázány od císaře Josefa. Tím ovšem naše atrakce zdaleka nekončí, prosím. Je zde vážení ještě naše panoptikum. A sice, tele s třema hlavama a konečně dvounohé prase, které bylo přistiženo v Praze v Rýgrových sadech. A naše poslední atrakce, ano vážení, co se vám stává? Mizerně se vyspíte, vaše dobrá nálada je tamta. Je to tam, pardon. Cítíte potřebu někoho zneckít, nakopnout. Chtěli byste něco drtit, škrtit, štvrtit. Ale chyba lávky. Vy nedrtíte, neškrtíte, neštvrtíte, protože musíte v 6 hodin zařezávat. Ve vás to vaří, ve vás to soptí, ven to však nemůže. Ovšem ven to musí a ven to půjde. Jak? Dámy a pánové, snadná pomoc. Psu na vás volá. Psu na vás ve. Psu na té zkratka podniku, perte se u nás. U nás si vylete vztek na libovolném typu pracovníků, které pro vás připravil soudruh Cákňas se svým kolektivem. Vážení, naše přehlídka právě začíná. Jose Malvazia, miláček hysterických žen. Náš Jose, milé dámy, jste se jakékoliv zacházení. Dělal 10 let plánovače v investiční výstavbě. Můžete na něm štípat dříví, klepat koberce i řízky. Drží, nehéká, nefňuká. Čtvrt hodina pouhých 15 korun. Jako další se vám představí Pepi Samovazba. Zasloužilý portýr vinárny u kulaté tchyně. Nositel notoriků, specialista na masovou práci v bezmasí den. Je nazýván Tajfun z Hondurasu. Jeho otčím před lety odplul na voru do Ameriky, kde se vlastní pílí vydělal. Pardon, vypracoval. Z milionáře na čistý čebot. Jenom u nás, vážení cholerici, narazíte na znatného soupeře. Využijte snížený cen našeho zimního sazebníku. Facka jednoduchá nazdař Bůh, 1,37 korun. Facka mířená 2,15 korun. Facka s rozbijem 5,10 korun. A proto neperte se doma, perte se u nás!
4: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje dnešní humoriáda, máme čtvrtek 9. července, léto v plném proudu. Ještě než se dopustí dalšího výběru, Petr Salva má nějakou letní historku?
2: No, mám historku od kamaráda, který je majitelem farmy Klídek tady ve středních Čechách, kterému se stala neuvěřitelná věc. On tam má několik studní v rámci té farmy a najednou jedna docela hodně vody dávající studně byla prázdná, totálně jako kdyby vyschla. Tak tam byl takový rozruch a ten můj kamarád začal vyšetřovat, který že z personálů chlapů tam nechal prostě puštěnou hadici, a což dneska, když je vody málo, je trestuhodné, no ale všichni se zapřísahali, že to nikdo neudělal. No a nakonec došlo to tak daleko, že začali prohlížet kamerový systém, protože ta farma je pod kamerami, no a zjistili, že tam mají v jedné ohradě, která je u téhleté studny, malého poníka, který nemůže být s velkými koňmi, protože je i nějak zdravotně jako postižený. A tehle koník se naučil ovládat pítko ne tlamou, ale kopítkem. A oni na tom videu viděli, jak se normálně sprchuje, jak si užívá tu vodu, jak to kopítko zaboří prostě do toho pítka, a vlastně on způsobil
1: nedostatek vody,
2: poník, nedostatek vody totální.
1: Svou úzkostlivou čistotností.
2: No ale on to byl vlastně takový exhibicionista, takže pozor na to, co se může stát i na takové farmě.
1: Pozor, ať vám poník nevysprchuje studnu. Tak, a jinak šetříme vodou samozřejmě.
2: No, určitě.
1: Ale hygiena je důležitá. Tak, tolik poselství z této historky závěrečné. A teď úvod další scénky. Co pak to bude?
2: Tak já bych poprosil dvojici Josef Mladý, Josef Náhlovský, kamarád, které jsem i často uváděl na různých akcích.
3: Dobrý večer, dámy a pánové.
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer. Dobrý večer, obzvláště dámy. Dobrý večer,
5: stačí. Dámy. Dobrý večer, přátelé. Dnešní přednášku pojmeme poměrně vážně.
3: Vážně, pardon.
5: My bijeme na poplach.
3: Ano, my bijeme na poplach. Něco hrozí, nějaký nebezpečí?
5: Samozřejmě.
3: Ano.
5: Českému jazyku.
3: Ano.
5: Přátelé, od dob národního obrození čeština nebyla v takové krizi, jako je v současné době.
3: Jistě.
5: A my bychom měli...
3: Bychom měli?
5: Ano.
3: Ano, ne.
5: Pořádku. Jsem tě jenom zkoušel. A je dobře, že jsi připraven.
3: Nechaj chyták.
5: Ano, my jazykospitci, my lingvisté, určitě bychom chtěli...
3: Bychom chtěli.
5: Proč mi pořád skáčeš do
3: určitě
5: řeči?
3: Určitě bychom...
5: Proč mě, Hergot Krucifix, co mi skáčeš do řeči, když řečím tady teď problémy dědictví našich otců?
3: Ano, tohleto Krucifix, Hergot, furt to je dědictví vašich otců, ano?
5: Ne.
3: No ne, tak opravdu, pan mladý, je sudeťa.
5: Já bych to tady...
3: No ne, tak ne, opravdu to není k smíchu. Jeho tatínek se jmenoval ještě Junge.
5: To je jedno. Máme...
3: Helmut Junge.
5: Je to jedno úplně.
3: A je to všem jedno.
5: Ano.
3: Helmut Siegfried Junge. Junge.
5: Tak, přátelé, je to jinak. Tato slova jsem samozřejmě použil jenom proto, abychom si uvědomili, kde nás bota tlačí.
3: No, to já vím, kde nás bota tlačí. Mě třeba tlačí bota na levý noze. Levá noha mě tlačí, bota tady mě tlačí, pravá netlačí. To je zajímavé, levá tlačí, pravá netlačí, jestli to je nějaký politický podtext.
5: Není tam žádný politický podtext, ne, to je tvůj problém, který bychom tu neměli řešit, ale pomohu ti.
3: Ano.
5: Je to tím, že noha je párový orgán, a není totožný. To znamená, jako máš dvě nohy, ano, párový orgán, dvě ruce,
3: ano.
5: Oči jsou párový orgán.
3: Dvě ledviny jsou párový
5: ano,
3: orgán.
5: Správně, no.
3: Dvě plíce,
5: ano.
3: Dva orgány.
5: Ne, tento orgán, na který ty myslíš, není párový.
3: Ano.
5: A je to dobře, protože zhruba na 50% redukuje tu možnost, že tady by se zase něco podobného objevilo.
3: No, prosím vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Josef Mladý a Josef Náhlovský spolu budou i dál u vás z rádia z naší humoriády znít v další scénce, a nebo nastoupí Halina Pavlovská. Vyberte si, dámy a páni, SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04 je pošlete, a nebo zavolejte na 731 800 900. Na vaše hlasy se těší náš dnešní host Petr Salava. A teď zpívá Dalibor Janda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Další humoriádnický souboj je tady Josef Mladý s Josefem Náhlovským a nebo Halina Pavlovská. Otázka i na další posluchače, kteří volají na 731 800 900. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Lukavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
4: Zdravím.
2: Zdravíme.
3: A já bych určitě hlasoval pro naše Pepíky.
2: Máme zapsáno, mějte se na slyšenou.
3: Díky. Dobré, chlapi.
2: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Zdravíme tady Honza. Já vás zdravím všichni, do studiu.
2: My vás.
5: A chtěl bych ten výklad pro Ačko.
2: Dobře, máme zapsáno, hlas pro Mladého s Náhlovským, děkujeme krásně a jdeme na další dotaz, kdo tam?
6: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Pem, zdravím Petra a Pavla a dáme si Ačko.
2: Tak děkujeme pěkně.
4: Velké díky.
2: Naslyšenou, dobré odpoledne. Tak máme ozvěnu, už je slumená a můžeme povídat.
7: Dobré odpoledne, tady František Rok nad Vltavou, zdravím vás, pánové, pana prezidenta Amfory, pana Salavu hlavně a Pavel, ta vás taky. A
2: tak
7: chtěl bych jenom vědět, jestli bude pokračovat, protože minule se zmínil, že už chtěl skončit s Amforou a že ho kamarádi přemluvili, aby ještě pokračoval, tak jak to dopadlo?
4: Hele, dopadlo to dobře, jedeme dál. Pardon, že jsem vás předušil.
7: A pane Salava, prosím vás, a Pepa Dvořák taky dělal výkopy.
4: Ano, ano, ano, letos...
7: A co s těma nožičkama?
4: Hele, on má nožičky skvělý, nebojte.
2: A vodnické nožičky.
4: Hele, 15.8. Nový Oldřichov.
2: Tak jo.
4: Tam bude.
7: Zdraví a jste bezvadný. Díky moc.
2: Vám děkujeme. Taky, mějte se hezky. Oldřichov?
4: Nový Oldřichov 15.8. výkop bude mít Pepa Dvořák a Jaroslav Satoranský.
2: Tam budou důkazy, že Amfora jede dál.
4: Ano.
2: Tak a my jedeme dál s Josefem Mladým a Josefem Náhlovským.
8: Další problém, který mě tíží, je neologismus.
9: Neologismus, a to je...
8: To jsou novotvary.
9: To jsou novotvary, ano.
8: Nově vznikající slova.
9: Já sám takové slova vymýšlím.
8: Ano.
9: Třeba nadávky úplně nový, třeba já nevím, blbíš, nebo blbánek.
8: Ano.
9: Trotlenko, trotlájev.
8: Ano, ano, tak...
9: Dementinko.
8: Ano, tak právě...
9: Vytrubenko, dobrý
8: ano,
9: den,
8: neukazuj
9: Vytrubenko.
8: Konkrétně, zas nám poškrábu auto jako minule. Tak... Konkrétně tato slova, přátelé, vytlačují ta krásná česká slova a tím nám mizí i přísloví.
9: Přísloví nám mizí taky, protože už prostě nemají oprávnění, už
8: ne,
9: neplatí.
8: Mýlíš se?
9: Řada přísloví neplatí.
8: Platí všechny.
9: Nepak? Třeba tak mi například řekněte, kdy se vrátí ti, kteří z poctivosti nejdál došli.
8: To nevím.
9: Ne. Já vám to řeknu kdy. Nikdy.
8: No,
9: ježiš. Z poctivosti dojdete akorát...
8: Hele, zadrž to, zadrž. Vulgarizmy, to jsou další problémy češtiny.
9: Doháje jsem chtěl říct slušně, jenom doháje.
8: A pozor.
9: Ho?
8: Teď si možná nevědomky použil eufemismus.
9: Koho?
8: Eufemismus.
9: Eufemismus jsem použil.
8: To je změkčování.
9: Ano, tak to už mě proběhlo dávno. Játra, játra. já teda, vlastně, teď beru prášky na změkčování jater.
8: Vezměme si nějaké tvrdé slovo.
9: Ježišmarja.
8: Nebojme se třeba slovo bordel. Ale my eufemisticky můžeme jemně říci třeba nepořádek.
9: Nepořádek.
8: No.
9: Tak já jsem včera s klukama v nepořádku. A koupil jsem si tam uklízečku za 3000.
8: No.
9: A tam by vyluxovala šrajtofly.
8: Ano.
9: To je paráda. Takhle se má mluvit. To mám radost. Vidíte, že to jde. Jo.
8: Ano.
9: Krásně jsme to slovo
8: takže
9: nahradili.
8: Bohužel na závěr této přednášky musím konstatovat, no, že čeština jde cugrunt.
9: Ano, česky správně, cugrunt.
8: To znamená, že nám mizí takové krásné věci, jako byly epigramy.
9: Aforizmy.
8: Aforizmy,
9: no, no,
8: bohužel.
9: To nemizí to, já třeba sám pracuji na tom, aby vznikaly nové
8: ty
9: epigramy. Já jim říkám pepigramy, že jo? Pepigramy, no jistě.
8: Ano.
9: Já vymyslím každý týden nový pepigram, třeba tenhle ten je dobrý. V kolika zemích máš konto, tolikrát si člověkem.
8: No tak to nevypadá, že by bylo světlo na konci tunelu.
9: Ano. Já mám takový krásný pepigram, který se hodí na závěr té vaší přednášky.
8: Opatrně.
9: No, opatrně, to velmi citlivé a jemné. To
8: velmi
9: se bude
8: opatrně.
9: Moc líbit,
8: ano.
9: Lepší jarní osení,
8: no,
9: nežli stará tráva.
8: Ano.
9: Lepší mladý vůl, nežli stará kráva.
8: Děkujeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik dva pepíci, Mladý a Náhlovský. A vracíme vám do hry Petra Novotného. Tentokrát se utká s Halinou Pavlovskou. Vybírejte SMS-kou Humor, Mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefon připomenu jako vždy 731 800 900. No a protože tady máme slavného československého, dá se říct, diskjokeje Petra Salavu, tak teď poprosím o jednu takovou vzpomínku, byla-li by na Bonnie Tyler, která bohužel nás opustila.
4: Jo, je to taková vzpomínka z doby zhruba před 40 lety, kdy každý DJ, který vyjel do zahraničí, tak musel nakoupit singly, protože to
2: aby
4: bylo
2: co hrát.
4: To hlavně, aby bylo co hrát, a já jsem v té době byl v Bruselu s jedním fotbalovým zájezdem a vím, že jsem tam koupil minimálně 10-12 singlů Bonnie Tyler právě s totálním zatměním a těch desek jsem tam nakoupil, já nevím, cirka 60-70. Samozřejmě s vědomím, že přistaneme v Praze a ten fotbalový výlet to měl domluvené na celnici, že to nějak dopadne. No ale co se nestalo? Stalo se to, že byla mlha a my jsme místo v Praze přistáli v Bratislavě, kde museli budit celníky a ti velmi rozmrzelí přišli a to já jsem vez desky, ale tam fotbalisti vezli televize a videa a tak dále. Tak jak to bylo, větší věci. No a já jsem měl s jedním fotbalistou, který bohužel už je na nebíčku, domluveno, že mě tu tašku s těma deskama vezme, protože jim to procházelo samozřejmě víc než třeba mě. No a milý fotbalista, když už jsme byli ve frontě před tou celnicí, tak mi řekl, nezlob se, já mám svý věci a nechal mě v tom. A já jsem, Pavle, naprosto drze tu tašku s těma singlama, což byl poměrně velký balík, prokopal nohou pod tím pultem, kde byl ten přísný rozespalý celník a takhle jsem přelstil tu celnici a všechny kolegy jsem pak potěšil tímhle velkým hitem Bonnie Tyler s jejím nádherným hlasem, který nejde ani snad napodobit.
2: Tak zaprvé je těžký život diskjokeje, ale děkujeme i za ty písničky Bonnie Tyler. A protože jsme v humoriádě, dáme si jednu veselější s Shakin' Stevens a Bonnie Tyler.
4: To je dobrá kombinace.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Úplně nejčerstvější, nejžavější výsledky hlasování tady máme. Petr Salava sledoval a ví a zná vítěze. Ano, kdo pak to je?
2: Dostal jsem šanci oznámit, že velmi těsně zvítězil Petr Novotný. Tak se těšíme.
1: Petr uvádí Petra.
2: Ano.
3: Abyste neřekli z Kozákově, tak drobný problémy doma máme, já jsem je vyřešil okamžitě. Podle zásady nic není problém, ano? Problém číslo jedna, mýdlo. Podívejte se, ona mi nevydá nový mýdlo, dokud nevymydlím to starý. Tak to se nesmějte, to není opravdu legrace, protože já už se doma mýdlím něčím, co vypadá jako žlutá žiletka. Já už to ani nemůžu kolikrát mezi prstama najít. No a ona mi nedá prostě nový, nedá, já už jsem to vyřešil, dneska jsem to vyřešil. Já jsem to normálně nacpal do toho odpadu, co máme v umyvadle, ten kousek pustil jsem na to horkou vodu, ono se to částečně rozpustilo, zbytek jsem zatlačil, večer fasuju nový. Problém číslo dvě, úklid u nás doma. Prostě ona není jde pořádná, to bych si netrouf říct, jo. Ona jednoduše nestíhá, já se jí ani nedivím. My máme 4 děti a ona učí a dělá přípravu odpoledne a večer. My kolikrát jdeme někam na návštěvu, kde nemají děti a ona mi pak říká, táto, ty tam mají naklizeno, vidíte? Já jí vždycky říkám, proč nemáme paní, která by nám pomáhala v domácnosti? Je to tak jednoduchý. A ona ne, že nechce, ona dlouho odolávala, že nemá ráda takový jako panský manýry a že nechce mít doma služku a že nechce mít ženskou, která bude chodit po bytě a koukat do zásuvek, no hrozný keci, ale zvítězil jsem, prosadil jsem svou, vyřešil jsem to jednorázově, hotovo, máme paní Cibulkovou. Cibulková skvělá, to je profesionálka, ta opravdu uklidí, ona chodí jenom jednou týdně. Opravdu pár hodin, ale to je zázrak, ten barák já večer prostě nepoznám, to je ono, jo. A představte si, na co já jsem teď přišel předevčírem. Ta moje žena vždycky předtím, než přijde paní Cibulková, uklidí celý barák. A víte proč? Protože nechce, aby si paní Cibulková myslela, že máme doma bordel. No.
1: Jsme ve finále, loučí se Petr Salava a zároveň by nás pozval na svoji diskotéku.
2: No, budu moc rád. Ona ta hodina tak neuvěřitelně uběhne, že nechápu, že jsme na konci, ale když diskotéka, tak 12. září klub Mandragora Praha. 5 DJů. Oldies but goldies.
1: Ty brďo, a teď Olympik jako za mladá, doslova, přesně, to se k tomu
2: tak,
1: hodí.
2: To se hodí.
1: Petr Salava i Pavel Kučera, přeji hezký den. Dobrý poslech našich dalších pořadů.
2: Mějte se hezky.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Maximální ceny paliv dnes mírně vzrostou. Biotop v Dolánkách u Turnova bude dražší. Slunice Bala opustí libereckou zónu na konci léta. Dnes bude převážně polojasno s teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Maximální ceny paliv dnes vzrostou o desítky haléřů, uvedlo ministerstvo financí na síti X. Řidiči za litr nafty nově zaplatí až 38 korun a 22 haléřů, to je o 77 haléřů víc než ve čtvrtek. Cena benzínu se navýší až na 41 korun a 70 haléřů za litr, tedy o 27 haléřů víc. Ceny pohonných hmot jsou v Česku od dubna regulované, opatření vláda opakovaně prodlužuje, zatím do 19. července. Na 25,5 milionu korun zrostla cena za stavbu biotopu v Dolánkách u Turnova. Je to zhruba o 4 miliony víc než předpoklad. Důvodem jsou více práce. Problémy byly zejména s množstvím kamene, pozůstatkem bývalého koupaliště, říká starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Mezi odevzdanými zbraněmi byl například sovětský samopal PPŠ-41 Špagin nebo německý samopal MP-40. Letošní amnestie se konala po 5 letech a byla druhá nejúspěšnější v historii České republiky. Víc zbraní lidé odevzdali pouze v roce 2009. Z Libereckého kraje Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: A ke zbraňové amnestii v Libereckém kraji se vrátíme ještě po zprávách v dalším vysílání. Už jen do konce léta zůstane v liberecké zoologické zahradě slonice Bala. Pak ji čeká přesun do speciálního centra ve Velké Británii, které se zaměřuje na péči o starší slony. Bala je už 5 let ve výběhu sama a nepřítomnost dalšího slona má nepříznivý dopad na její psychiku. Kvůli technickému stavu a velikosti libereckého slonince není možné dalšího slona pořídit. Do výběhu teď dostala cvičný kontejner, aby náročný transport zvládla v klidu.
3: Přeprava slonů do nového prostředí je velmi obtížná, jde totiž o velmi opatrná a konzervativní zvířata, která si na změny těžko zvykají. Díky cvičnému kontejneru tak bude mít Bala příležitost se na přesun do Velké Británie připravit. Chovatelé s ní budou trénovat každý den. Převoz by tak měl být pro slonici méně stresující. Návštěvníci zoo si teď mohou každý den ve 14 hodin vyslechnout od chovatelů, jak příprava na transport probíhá a proč už není možné v Liberci slony dál chovat. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Německý automobilový koncern Volkswagen schválil drastické omezení výroby, oznámil to po zasedání dozorčí rady. Počet modelů by se měl postupně snížit na polovinu, asi na čtvrtinu se sníží počet variant výbavy. Ke změnám podnik přistoupil pod tlakem vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence a také amerických dovozních cel. Koncern, do kterého spadá i česká Škoda Auto, se ale zatím nevyjádřil k možnosti propouštění zaměstnanců.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně polojasno, odpoledne na severu kraje a na horách až oblačno a nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je v Jungmanově ulici kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: V samotném začátku pátečního ranního vysílání myslím si velmi příjemné připomenutí dnešního dne, závěr pracovního týdne, dnes tedy datum 10. července a 4 minuty po 5. hodině vás od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec zdraví Martin Kolín. K tomu tedy ale za okamžik trochu zesmutníme, přeci jen ve věku 75 let zemřela britská zpěvačka Bonnie Tyler. My tak budeme mít už tedy za chvíli možnost připomenout její největší hity, ale také mimořádnou kariéru. Tak příjemný poslech a dobré ráno.

skupina Beatles na začátku našeho ranního vysílání, a to z písní Help, tedy v překladu pomoc, 10 minut po 5. hodině. Na druhé straně v tomto momentě nikomu pomáhat nebudeme, my se budeme mít možnost jenom připomenout a také vrátit trochu v čase. Její písně totiž zněly v rádích po celém světě a její hlas nešlo s nikým zaměnit. Zpívat začínala v nočních klubech ve Walesu. Nakonec se stala jednou z ikon světového popu. Ve věku 75 let totiž zemřela britská zpěvačka Bonnie Tyler.

Chraplavý hlas Bonnie Tyler patřil k těm, které stačilo slyšet jen několik vteřin a posluchači okamžitě věděli, kdo zpívá. Velšská zpěvačka prorazila na konci 70. let hitem It's a Heartache. Celosvětovou slávu jí pak přinesla balada Total Eclipse of the Heart, která v roce 1983 ovládla hitparády po celém světě.

Následovaly skladby jako Holding Out for a Hero, If You Were a Woman nebo Lost in France. I díky nim se Bonnie Tyler na desítky let zařadila mezi nejvýraznější tváře světového popu. Právě její charakteristický chraplavý hlas přitom vznikl víceméně náhodou. Na konci 70. let podstoupila operaci hlasivek. Lékaři jí doporučili několik týdnů vůbec nemluvit. Zpěvačka ale klidový režim nedodržela a hlas se jí tak trvale změnil. A tak se právě z původně zdravotní komplikace stalo její největší poznávací znamení.

0: Bonnie Tyler zůstávala aktivní až do posledních měsíců svého života. Do Česka se naposledy vrátila loni v říjnu, kdy vystoupila v pražském kongresovém centru. Bonnie Tyler informovala její rodina. Zpěvačka zemřela v nemocnici v Portugalsku, kde byla hospitalizovaná kvůli nemoci. Ještě letos se přitom měla znovu představit českým fanouškům, a to na koncertě v Třebíjovicích. Pořadatelé ale akci kvůli jejímu zhoršujícímu se zdravotnímu stavu už dříve zrušili. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Liberec, rádio.

0: počasí.
1: Dnes nás bude čekat převážně polojasné počasí, a to zejména odpoledne, kdy může být na severu kraje a na horách až oblačno. Nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů Celsia, na horách dnes teploty mezi 19 a 22 stupni a k tomu tedy slabý severozápadní až severní vítr. Biometeorologická předpověď ale pro dnešek mírná, to znamená na jedničce. Česko-Lipsko hlásí dvojku.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Po písni Heleny Vondráčkové se můžeme alespoň na okamžik přesunout i k odpoledním hodinám a přeci jen po dnešní 13. opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude tentokrát rozebírat?
1: Děkujeme za přivítání.
2: A přejeme všem krásný a zdravý den.
1: Tentokrát budeme zase mluvit o zácpě.
2: K tématu se totiž vracíme na vaše přání. Není to tak dávno, co jsme to řešili, ale vypadá to, že na záchodech se trápí hodně z vás.
1: Nechali jste nám spoustu dotazů a my se na ně budeme snažit odpovědět.
2: Dozvíte se, jak všelijak se zácpa projevuje, čeho si všímat a proč ji každý třeba cítíme jinak.
1: A je pravda, že střeva mají vlastní mozek, jak s nadsázkou říkávaly naše babičky?
2: Sledujte nás na Facebooku, sledujte stránky www.veseleazdravie.cz a hlavně poslouchejte naše vysílání.
1: Poradnu na téma zácpa budeme vysílat dnes odpoledne po 13. a v repríze po 20. hodině v pořadu Veselé a zdravě.
2: Zatím se mějte krásně a těšíme se na vás.
3: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Kdyby mohla být hotová první část promenádní cesty u Liberecké přehrady, nejen to se dozvíte za okamžik ve zprávách Miroslava Holubce.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Koaliční rada projedná mimo jiné příspěvek do programu PURL. Jde o iniciativu, do které mohou členové NATO přispívat Ukrajině na nákup amerických zbraní. Peníze tam přesměroval ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. První část promenádní cesty u Liberecké přehrady by mohla být otevřená v polovině srpna. Českému rozhlasu to řekl vedoucí stavby Tomáš Patočka. Přístupný má být úsek mezi Hrází a Letní restaurací. Původně měl být otevřený 9. července. Krajská společnost Energie Ralsko už zadala posudek na posouzení dopadů plánované solární elektrárny na bývalém letišti v Ralsku na chráněná území Natura 2000. Posudek bude hotový ještě před referendem v Ralsku. V něm se mají místní vyjádřit, zda s elektrárnou souhlasí nebo nikoliv. Americký soud nařídil vyplatit odškodné novinářce Jean Carrollové, kterou v 90. letech sexuálně napadl americký prezident Donald Trump. Ten byl před 3 lety uznán vinným ze sexuálního obtěžování a z pomluvy poškozené. Vítězka tenisového Wimbledonu 2026 bude Češka. Karolína Muchová v semifinále porazila 2-1 Američanku Goffovou a Linda Nosková zvítězila 2-0 nad Ukrajinkou Kostyukovou. Dnes bude převážně polojasno, odpoledne na severu kraje a na horách až oblačno, nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je uzavřená ulice Pasecká. Práce na inženýrských sítích tam potrvají do konce července.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy zprávy Miroslava Holubce. Dobré ráno pokračuje samozřejmě s přáním příjemného poslechu. Datum v kalendáři 10. července. A co nás čeká za okamžik? Tematická píseň, tematická tedy pro každé společné ráno. Ještě tedy v případě, že jste společně s námi už v takto brzkých ranních hodinách. Koukám, jak celá země vstává. To je název další písně, kterou ve vysílání nabídneme. A k tomu už za okamžik připomeneme i zbraňovou amnestii, která v Česku už skončila. V Libereckém kraji lidé odevzdali například historické pušky nebo samopaly, munici nebo výbuštiny si musel na místě vyzvednout pyrotechnik. Více detailů prozradíme za okamžik.

0: Se skupinou Projektil pokračujeme v ranním vysílání, 5:39 k tomu. Přejeme příjemný poslech, hlavně tedy dobré ráno v naší společnosti. My jsme nastínili, kterým směrem se v tomto momentě budeme moci vydat, ať už jde o samopaly, pistole nebo pušky. To jsou totiž jen některé ze zbraní, které lidé v Libereckém kraji odevzdali při letošní zbraňové amnestii. Policii je mohli nosit od ledna do konce června. Kromě toho bylo možné odevzdat i střelivo, munici nebo výbušniny. Podrobnosti k letošní amnestii zjišťovala redaktorka Kateřina Kubíčková.
1: Letošní zbraňová amnestie byla podle policejního prezídia druhá nejúspěšnější v historii České republiky. Lidé při ní odevzdali celkem 5918 zbraní. Víc jich bylo jen v roce 2009. V Libereckém kraji lidé letos policistům odevzdali 242 zbraní. Podle mluvčího krajských policistů Vojtěcha Robovského lidé nejvíc zbraní přinesli v červnu, což byl poslední měsíc, kdy bylo možné zbraně beztrestně odevzdat. Bylo to celkem 71 kusů.
2: A jaké zbraně lidé na policii nosili?
1: Jednou z odevzdaných zbraní je například sovětský samopal PPŠ-41, nazývaný taky jako Špagin. Jde o jeden z nejznámějších pěchotních samopalů druhé světové války. Mezi odevzdanými zbraněmi byl taky německý samopal MP-40. Lidé přinesli i pušku z 19. století a několik pistolí. Třeba zkušební pistoli Zbrojovka Brno z roku 1920 systému Josef Nikl. Jde o zbraň, která se vyrobila pouze v 10 kusech a je proto sběratelským kouskem. Podle policie se může její cena v aukci vyšplhat i na stovky tisíc korun.
2: V té amnestii bylo možné odevzdávat i jiné předměty, než jsou zbraně. Je to tak?
1: Ano, policie vybírala taky střelivo, munici a pyrotechniku. Liberečtí policisté si převzali necelých 14 tisíc kusů střeliva, různých ráží a 33,5 kila výbušnin. Šlo o střelný prach a světlice. Ty si na místě převzal pyrotechnik a odborně je zlikvidoval. Stejně tak i odevzdanou munici. To bylo celkem 40 kusů. Šlo o signální a osvětlovací střelivo, iniciátory, rozbušky nebo dýmovnice.
2: A můžeme ještě vysvětlit, jak přesně ta zbraňová amnestie funguje?
1: Ano, při amnestii můžou lidé odevzdat nelegálně držené zbraně, střelivo a výbušniny. Díky ní mají možnost vyhnout se postihu, který běžně za držení neevidovaných zbraní hrozí. Předměty bylo možné odevzdat na jakékoliv policejní služebně, tam lidé dostali i potvrzení o převzetí. Policisté zároveň zbraně podrobili odbornému zkoumání pro případ, že by byly využité k páchání trestné činnosti. Podle policejního prezidia dosud nebyla u žádné z odevzdaných zbraní prokázaná souvislost se spáchaním trestné činnosti. U 68 zbraní ale stále prověřují, jestli se nejedná o zbraně vedené v pátrání. Zejména u zahraničních zbraní je potřeba ověřit, jestli skutečně odpovídají evidovaným údajům a jsou totožné. Výsledky se proto můžou ještě změnit. Ještě doplním, že zbraňová amnestie byla v minulosti vyhlášená v letech 2021, 2014, 2009, 2003 a 1996.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes očekáváme převážně polojasno. Odpoledne může být na severu kraje a na horách až oblačno a teploty 23 až 26 stupňů. Na horách dnes měříme mezi 19 a 22 stupně. K tomu tedy slabý severozápadní až severní vítr a biometeorologická předpověď mírná, tedy na jedničce. Českolipsko ale pro dnešek hlásí dvojku.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Přejeme dobré ráno 10. července v kalendáři a připomenout můžeme neděli. To uplyne 5 let ode dne, kdy nás opustil herec Ladislav Potněšil. Poslední rozloučení v červenci 2021 proběhlo na jeho přání v úzkém kruhu rodiny a nejbližších přátel. Obecně se dá říct, že na pohřbu člověk prožívá mix emocí, přičemž obvykle převládá smutek. Lehce ale může dojít i na smích. Stačí pozorně poslouchat, co pozůstalí napsali do nekrologu a smuteční hosté mají o zábavu postaráno. Pár takových perliček se kdysi dostalo právě do rukou Ladislava Potněšila a ten je v našem zábavném pořadu mistrovsky odprezentoval.
1: Tvoji odbojovou činnost dovedl ocenit i nepřítel a tak ses ocitl v Terezíně. Byl samotář, ale ve společnosti byl oblíben. Byl oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovnu. Ztrácíte v něm nejen otce, ale i tátu. Loučím se s tebou jménem drobného hospodářského zvířectva. Zaznělo to jako pohádka, když jsme se dozvěděli, že už není mezi námi. Měl radost, když se mu na dvorku pelešily slepice a rodili králíci a když šel do práce, těšil se, jak se pobaví se svým šmudlou. Byl těžce raněn pod Duklou, kde se ukrýval v křoví. Odchází od nás navždy, i když tu zanechává to, co jsme měli nejraději, svoji manželku. Byl členem svazu drobného ptactva, kde byl často vyhodnocen jeho exemplář. Měla pěkný poměr s celým naším kolektivem. Byla-li požádána o cokoliv, ráda a poctivě všem vždycky vyhověla.
2: To znáte, jak přijde matka Tereza do nebe? Zaťuká svatý Petr otev, říká, je, matko Terezo, to je bezvadný, že jste tady, pojďte dál. Dobře. Máte hlad? No, něco bych slupla. Dostane párek z hořticí, příští den párek z hořticí, tak to jde 14 dní, po 14 dnech matka Tereza říká, svatý Petře, já jako jedný, já jsem spokojená, všecko v rychtiku, bezvadný, ale proč pořád párek z hořticí? Matko Terezo, pro nás dva nestojí za to vařit.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Ovocnáři čekají nižší úrodu kvůli jarním mrazům. Jablonec přispěje na opravu domů v městské památkové zóně. Turnov nabízí o prázdninách prohlídky města. Dnes bude převážně polojasno s teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Kvůli silným jarním mrazům bude letošní úroda ovoce poloviční, odhaduje Ústřední kontrolní a zkušební zemědělský ústav. Škody podle České ovocnářské unie překročí pravděpodobně 1 miliardu korun. Letošní úroda zřejmě nepřesáhne 17 tisíc tun, dlouhodobý průměr je přitom téměř dvakrát tolik, 130 tisíc tun. Švestek bude letos méně o třetinu, třešní sotva polovina. Jedna z nejhorších úrod čeká jablka, přitom tvoří až 80% tržeb ovocnářů v Česku. Lidé v Jablonci nad Nisou můžou žádat o příspěvek na opravu domů v památkové zóně. Město na to má připravené 2 miliony korun, informovala mluvčí magistrátu Milena Lánská. Příspěvky můžou majitelé využít třeba na opravu fasády, střechy nebo oken. Žádosti je možné podávat do konce října. Peníze získá například majitel jednoho z domů v Novoveské ulici, opraví za ně vstupní dveře.
3: Pozdně secesní činžovní dům v Novoveské ulici byl postavený v roce 1912 podle projektu zednického mistra Stefana Arnolda. Řemeslníci vytvoří věrnou kopii vstupních dveří, zachovají profilaci, zdobné prvky i klapačky. Repasovat budou taky dochované závěsy a ozdobné mříže. Pracovat budou mimo jiné i na obnově fazetového zasklení. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Obyvatelé a návštěvníci Turnova se můžou o prázdninách zúčastnit prohlídek města. Připravilo je tamní informační centrum a každý den v týdnu mají jiné téma. Lidé můžou vidět církevní památky, seznámit se se středověkou historií Turnova nebo nahlédnout do tamních sklepení. Návštěvnost města v Českém ráji je na začátku prázdnin vysoká, říká ředitelka městské organizace Turnovské památky a cestovní ruch Andrea Berntová.
4: Je to zejména hrad Valštejn a synagoga Turnov, kam návštěvníci chodili i v těch nejvíc teplých dnech a přišli i v neděli a v pondělí o svátcích, kdy to počasí nebylo úplně nejlepší.
2: Nejméně 12 lidí zemřelo při lesním požáru ve španělské Andaluzii. Požár propukl včera odpoledne v provincii Almeria. Přes noc s tamním požárem bojuje asi 150 hasičů. Podle místních úřadů se část obětí našla v turistické chatě, další uhořeli ve svých automobilech. Co neštěstí způsobilo, zatím není jasné. Jednou z variant je, že po pádu elektrického vedení začala hořet suchá vegetace. Oheň se pak rychle rozšířil do okolních lesů. Španělsko se v posledních dnech potýká s další vlnou veder a dlouhodobým suchem.
0: Počasí.
2: Dnes bude převážně polojasno, odpoledne na severu kraje a na horách až oblačno a nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Doxech na Českolipsku je kvůli nevyhovujícímu stavu vozovky uzavřena Nerudova ulice. Rezidentům je vjezd povolen. Uzavírka platí do konce roku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 6. hodině 10. července v kalendáři, ale hlavně k tomu připomenutí také pátku. Je tu závěr pracovního týdne a ten pokračuje i na vlnách Českého rozhlasu Liberec. V tomto čase přeje nejen příjemný poslech, ale také vydařený den od mikrofonu Martin Kolín. A už za okamžik odpovíme na otázku, jak to vypadá na Šrámkově Sobotce a co tento tradiční festival dává místním obyvatelům. To tedy prozradíme v další reportáži. Dobrý poslech řidičům, šťastnou cestu a hlavně dobré páteční ráno.

0: Společně se skupinou Brontosaurus jsme se protancovali další písní našeho ranního vysílání. V tomto případě to tedy byl Valčíček. 10 minut po 6. hodině, říká tedy člověk, který v životě k tanci nepřičichl v momentě, kdy se snažím o něco, co by mohlo vzdáleně vypadat jako tanec. Dříve to řešil alkohol, v pozdější fázi už to spíše vypadá, jako kdyby se člověk trochu hrabal v zásuvce s vidličkou v ruce. Od tance tedy můžeme na okamžik ukročit, ale skutečně jen na okamžik. Město Sobotka v severních Čechách se totiž tyto dny pravidelně zaplňuje milovníky českého jazyka a literatury. Místní Sokolovna se stává divadelním jevištěm, z budovy spořitelny se ozývají jazykolamy a v lavicích základní školy sedí většinou dospělí. Tradice festivalu Šrámkova Sobotka trvá už 70 let. Reportáž tam natáčeli asistenti Dismanova rozhlasového dětského souboru.
1: Hlášení Soboteckého rozhlasu každý den představuje program Festivalu českého jazyka a literatury Šrámkova Sobotka. Tématem letošního jubilejního 70. ročníku je hostina.
2: 70. Šrámkova Sobotka znamenala pro nás nějakou oslavu. Řekli jsme si, že to kulaté výročí je vlastně oslava a slaví se, že se lidé sejdou u nějakého společného stolu a spolu hodují. Ten festival vznikl z nadšení toho, že by se tady mělo něco v létě dít. A to něco by mělo připomínat Šrámka a jeho tradici, protože Šrámek v Sobotce trávil prázdniny každoročně.
3: Uvádí členka přípravného výboru Lada Blažejová. Na festival začátkem léta míří účastníci z celé republiky.
1: Navštěvují ho ale také místní ze Sobotky a blízkého okolí. Jednou z nich je prodavačka z pekárny na náměstí, která žije v nedalekých Markvarticích.
4: Já jsem ráda, že to tady funguje takhle a že už ten festival trvá takhle dlouho. Jo. Sice jsem v práci, vlastně celý týden, ale vždycky, každý rok si říkám alespoň jednu pořádnou akci.
3: V průběhu festivalu mají účastníci možnost navštěvovat festivalové dílny. Mohou se zabývat například hledáním vlastního hlasu, stand-upem, sborovým zpěvem nebo audiovizuálním překladem.
5: Audiovizuálního překladu je představit překlad dabingu a titulků, ukázat jim, že tahle práce je ohromně zábavná, je ohromně kreativní.
1: Budoucí spisovatelé zase oceňují program o vydávání knih s šéfredaktorem nakladatelství Paseka Jakubem Sedláčkem.
6: Práce redaktora nebo redaktorky je poměrně rozsáhlá, není to jenom práce s rukopisem, ale obnáší ještě spoustu dalších činností.
3: Oblíbená je také dílna uměleckého přednesu.
7: Jak rozkrývat texty a jak se propojovat s autory a s obsahem. To mně přijde i to fatální. A kdyby se podařilo, jak ten obsah předávat lidem, kteří je budou poslouchat, tak to by bylo úplně perfektní.
3: Říká lektor, rozhlasový režisér Aleš Vrzák.
1: A zatímco dospělí se dozvídají, jak vydat knihu či pracovat se svým hlasem, na mladší účastníky čekají dílny pro děti. S tatínkem na festival už podruhé dorazil také 6letý David.
8: Děláme tady divadlo a prostě malujeme tady.
3: Program festivalu je žánrově pestrý. Tvoří jej scénická čtení, poslechové programy, přednášky, koncerty, promítání i divadelní představení.
1: Letos do Sobotecké Sokolovny zavítala již poněkolikáté divadelní společnost Geisler s Hofkomedianten. A v městském parku zase vystoupila kočovná divadelní družina Ductus Deferens.
9: Jste tady? Ano! Pane! Ne! No! Pane! Ne!
3: Pevným bodem programu jsou také autorská čtení, kde se každý den představí jeden ze současných českých autorů. Mezi nimi také bohemista a anglista Jan Musil.
10: Už dlouho jsem nečetl na místě, kde by se sešlo tolik lidí. Je to vlastně v tom nejlepším slova smyslu.

0: Velký literární festival, nakolik je malý.
1: Pozvání na diskuzi o výuce bohemistiky v zahraničí přijal také profesor české literatury a středoevropských kultur na pařížské Sorboně Xavier Galmiche. V rozhovoru uvedl, že i francouzským bohemistům je Šrámkova Sobotka známa.
2: To byl pojem jenom slovní, takže mám ohromnou radost, že jsem tady.
1: Festival Šrámkova Sobotka potrvá do sobotního večera. Luisa Marie Marešová,
3: František Souček, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Během dneška si budeme mít možnost opět užívat sluníčka, bude převládat polojasné počasí, zejména odpoledne může být ale na severu kraje a na horách až oblačno. Teploty 23 až 26 stupňů Celsia, na horách dnes měříme mezi 19 a 22 stupni a biometeorologická předpověď mírná na jedničce. Českolipsko ale pro dnešek hlásí dvojku, tady tedy zátěž na středním stupni zatížení.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano. Po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 10. července, svátek mají Libuše a Amálie. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. První písemnou zmínku o Brnu najdete v Kosmově kronice k 10. červenci 1091. Ten den před 935 lety, jak se v kronice píše, český král Vratislav I. vtrhl s vojskem na Moravu a oblehl hrad Brno. Královský astronom John Flamsteed se svými spolupracovníky se před 350 lety v roce 1676 nastěhovali do nově vybudované královské observatoře v Greenwichi nedaleko Londýna, kterou sám Flamsteed prosadil a založil. Před 35 lety v roce 1991 se Boris Jelcin stal složením přísahy prvním demokraticky zvoleným prezidentem Ruska.
3: Isplňat vzložené na mě národem obязанosti.
2: Výletní loď Bulgária, postavená v roce 1955 v Československu, se potopila přesně před 15 lety na ruské řece Volze. 122 lidí přišlo o život. Film Zbormistr režiséra a scenáristy Ondřeje Provazníka měl premiéru v kinech přesně před rokem.
4: Dlouho jsme tady neměli takový hlas jako máš ty.
2: Kontroverzní snímek inspirovaný kauzou sboru Bambíny di Praga a sbormistrem Bohumilem Kulínským získal cenu české filmové kritiky. Elektrotechnik a radiotechnik srbského původu Nikola Tesla se narodil v chorvatském Smiljanu nedaleko Gospiče před 170 lety. Náš špičkový šéfkuchař, držitel hvězdy v gastronomickém průvodci Michelin z roku 2012, Oldřich Sahajdák, má dneska kulatou padesátku. A já přeju hezký pátek a

0: Jaké jsou aktuální plány v Hrádku nad Nisou? To se za okamžik dozvíte ve zprávách Miroslava Holubce.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Sněmovna se dnes vrátí k novele stavebního zákona. Vládní předloha má centralizovat stavební řízení, zjednodušit administrativu i zrychlit povolovací proces. Poslanci k ní připojili 130 pozměňovacích návrhů. Podle opozice totiž příliš vychází vstříc developerům. Město Hrádek nad Nisou na Liberecku odkoupí za více než 1 milion korun pozemek pro rozšíření zahrady u mateřské školy Beruška v Liberecké ulici. Stávající zahrada je svojí rozlohou nedostatečná pro všechny oddělení školky. Nezaměstnanost v Libereckém kraji v červnu mírně klesla, a to z květnových 5,5% na 5,4%. I tak je v kraji třetí nejvyšší nezaměstnanost v Česku. Aktuálně je v evidenci úřadu práce 16 788 lidí. Na požár budovy v Baťovském areálu v centru Zlína dohlíželo přes noc 14 jednotek hasičů. Ti především monitorovali okolí, aby se oheň dál nešířil. Celou dobu byl na místě také velitel zásahu. Prvními semifinalisty fotbalového mistrovství světa jsou Francouzi. Maroko porazili 2-0 díky brankám Mbappého a Dembélého. O postup do finále zabojují Francouzi proti lepšímu z dvojice Španělsko-Belgie. Dnes bude převážně polojasno, odpoledne na severu kraje a na horách až oblačno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Rychnově u Jablonce nad Nisou jsou uzavřené ulice Ještěcká a Vysoká. Stavební práce tam potrvají až do konce července.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6:32, tolik tedy další zprávy Miroslava Holubce. Čeká nás další půlhodina hraního vysílání, dnes tedy s datem 10. července. Ostatně dnešní datum bude také téma pro děti. S těmi tedy v určité míře probereme i svátek, samozřejmě na něj trochu napasujeme i kousek historie. A hned tedy po zprávách nás čeká píseň Michala Hruzy Budu ti vyprávět. A skutečně už za okamžik vám tedy budeme vyprávět, co se momentálně děje v Libereckém kraji. Tak dobré ráno.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: S Petrem Novákem jsme nabídli také další písničku, která nám nezestárla ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Zazněla Povídej a skutečně povídat teď budeme. Teď tedy znamená 7 minut po 6:30, kdy přejeme nejen příjemný poslech, ale hlavně řidičům šťastnou cestu, ať už teď vyrážíte kamkoliv, a samozřejmě pokud je před vámi pracovní den, tak v tomto směru hlavně úspěšně zvládnutý pátek a následně také poklidné přesunutí k víkendu, ke kterému se postupnými kroky už blížíme. Zároveň nás tedy teď v tomto momentě čekají další aktuality z Libereckého kraje. Můžeme připomenout, že z důvodu čerpání řádné dovolené bude v pondělí, a to 13. července, pokladna bytového podniku města Železný Brod otevřená pouze v čase mezi 7. hodinou až časem 11.30 a následně mezi 12.30 až do 15. hodiny. Jak byste případně nalezli také na webu Železného Brodu. Přesunout se můžeme i na web držkov.cz, právě obecní úřad v Držkově bude totiž příští týden, to znamená mezi 13. až 17. červencem uzavřený. Důvodem je i v tomto případě dovolená. Můžeme jenom připomenout, pro dnešek, tedy pro pátek, si budete mít možnost odpoledne na horním parkovišti v Držkově od 15 hodin až do 15.30 nakoupit ovoce a zeleninu. Nabídku tedy včetně cen případně najdete opět na stránkách obce. A z Držkova se ještě můžeme přesunout také do Velkých Hamrů. Tamní vedení totiž prosí své obyvatele o spolupráci na rozvoji obce. Na svých stránkách umístila dotazník, ve kterém mohou lidé odpovědět na několik otázek, například co se jim v obci líbí nebo co jim naopak chybí. Dotazník v tištěné formě lze vyzvednout v městské knihovně, obecní cukrárně nebo na městském úřadě ve dveřích číslo 10. Vyplněný dotazník můžete odevzdat do městské knihovny nebo na městský úřad, opět do stejných míst, tedy ve dveřích číslo 10, anebo následně odevzdávat v elektronické podobě, a to pomocí odkazu či QR kódu na stránkách velké-hamry.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ani dnes si milovníci teplot nad 30 stupňů pravděpodobně na své nepřijdou. Na druhé straně před námi relativně pěkný, vydařený letní den bude převládat polojasné počasí. Zejména odpoledne může být na severu kraje a na horách až oblačná obloha. Nejvyšší denní teploty, jak už jsme nastínili, tedy dneska mezi 23 až 26 stupni. Na horách měříme mezi 19 až 22 stupni Celsia. Biometeorologická předpověď pro většinu kraje pro dnešek na jedničce. Ta tedy značí mírnou zátěž, Česko-Lipsko ale pro dnešek hlásí dvojku, tady tedy zátěž střední. 6 hodin, téměř 44 minut. I v tomto čase vás zdraví nejen u poslechu, ale také do závěru pracovního týdne. Český rozhlas Liberec popřejeme příjemný poslech, zvládnutý pátek a úspěšný vstup do nadcházejícího víkendu.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

zvažovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoce, já bych tě chtěl moc,

0: Nebojte se ničeho, půlnoc minimálně tady v písni skupiny Poetika, na hodinách ale 6 hodin a 50 minut, stále tedy stíháte, ať už máte v plánu dnes cokoliv. A ostatně s datem 10. července, když se podíváte do kalendáře, zjistíte, že svátek slaví Libuše. Je to slovanské jméno a jeho význam je žena milá nebo milovaná. Určitě ale znáte mýtickou českou kněžnu Libuši, Krokovu dceru a manželku Přemysla Oráče. Její příběh poprvé zachytil kronikář Kosmas na počátku 19. století. A cože to vlastně Libuše předpověděla? Tak to už vám poví děti, kterých se ptala redaktorka Tereza Brázdová.
1: Čím se proslavila kněžna Libuše?
2: Že byla slavná.
1: Nezaložila nějaké město?
2: Založila Evropu.
3: Založila.
1: Přece říkala, vidím město veliké.
3: Půlku chrudimi.
1: Jaké to bylo město?
3: Itálie.
2: Ne, Praha. Praha.
1: Jsou u nás ještě nějaké kněžny?
3: Já myslím, že v Praze.
2: Nějaký asi jo.
1: Co jsou staré pověsti české?
2: Někdo třeba vypráví nějaký historky, když byly praví, když si nevymýšlí.
1: To jsou příběhy, které se staly?
2: Jo.
1: Znáš někoho z těch pověstí?
3: Bára má o tom knihu. Z té knihy si už nikoho nepamatuju.
2: Je to někdo z Dívčí války.
1: Výborně.
2: Vlasta? Máma jí hraje. Teď jí bude hrát.
1: Divadle?
2: Ne, prostě jí bude hrát Dívčí válku a bude

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Děti a mladiství častěji páchají násilné činy, včetně sexualizovaných. Pořadatelé akcí v Liberci můžou žádat o zkrácení nočního klidu. Dětřichov na Frýdlansku chce opravit víceúčelový dům. Dnes bude převážně polojasno s teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Počet ublížení na zdraví a loupeží spáchaných dětmi do 15 let stoupl oproti roku 2015 o 40%. Mladiství a děti se dopouštějí častěji i dalších násilných činů. Vyplývá to ze zprávy Nejvyššího státního zastupitelství za loňský rok. Ve zprávě doporučuje například vznik specializovaného ústavu s terapeutickou i sociální péčí. Ten by měl mít také dostatečná bezpečnostní opatření. Program některých veřejných akcí v Liberci bude moci v budoucnu pokračovat i po 22. hodině. Vedení města připravuje novou vyhlášku. Součástí bude seznam akcí se zkrácenou dobou nočního klidu. Pořadatelé můžou o zařazení do seznamu žádat do konce září. O jeho konečné podobě rozhodne nové zastupitelstvo města. Akce mimo seznam budou muset dodržovat standardní dobu nočního klidu, říká mluvčí magistrátu Jana Kodymová.
2: Pouze akce zařazené do přílohy výjimek proběhnou i po začátku nočního klidu ve schváleném rozsahu. Ostatní akce jsou povinny dodržovat obecně platnou dobu nočního klidu, tedy od 22. do 6. hodiny ráno.
0: Rekonstrukci víceúčelového domu chystá Dětřichov ve Frýdlanském Výběžku. V budově v centru sídlí například místní živnostníci. Vedení obce čeká, jestli získá dotaci od Libereckého kraje. Náklady na rekonstrukci budovy odhaduje na 28 až 30 milionů korun, říká nezávislá starostka Martina Kohoutová.
3: Je to velikánská akce, kterou bez pomoci dotací bychom sami jako obec nezvládli. Takže to teď čekáme, očekáváme pravděpodobně zahájení stavby někdy v podzimních měsících.
0: Několik tisíc lidí včera večer demonstrovalo v maďarské Budapešti proti snaze nové tamní vlády odvolat prezidenta Tamáše Šujoka. Protest volala strana Fidesz bývalého premiéra Viktora Orbána. Reaguje tak na návrh ústavní změny, která by umožnila hlavu státu odvolat. Tamáš Šujok několikrát řekl, že se sám mandátu nevzdá. Současný předseda vlády Peter Maďar jeho rezignaci požaduje jako součást očištění státní správy od bývalé vlády. Označuje ho za Orbánovu loutku. Sport. Slovinský cyklista Tadej Pogačar ovládl na Tour de France 6. etapu a vrátil se do čela průběžného pořadí. Svého největšího konkurenta v boji o prvenství Dana Vingegaara porazil o více než 2,5 minuty. Čech Matias Vacek výrazně ztratil. Ze třetí příčky se propadl na 10. a přišel také o bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně polojasno, odpoledne na severu kraje a na horách až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ve Vlonce nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá až do října.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Teď už tedy 4 minuty po 7. hodině, datum v kalendáři 10. července. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vás tedy s tímto datem a v tomto čase zdraví během dobrého rána Martin Kolína. Za okamžik nás budou zajímat také rychlá auta. Na automobilové Bohemia Rally totiž nebude chybět ani jenišovický Věroslav Cvrček. A do jeho fáby usedl také náš redaktor Pavel Petr, který už za okamžik v další reportáži přiblíží podrobnosti. Dobrý poslech a dobré ráno.

0: Možná idylická představa, ale na okamžik jsme se přeci jen přesunuli na slunečné pobřeží s písní Věry Špinarové 12 minut po 7 hodině. My také, myslím si, už od rána velmi bezpečně mluvíme o víkendu a při víkendové Bohemia Rally nebude na Mladoboleslavsku a Liberecku chybět ani jeníšovický jezdec Věroslav Cvrček. V absolutním pořadí republikového šampionátu mu patří 10. příčka. Na jeden z testů před startem populární automobilové soutěže pozval také redaktora Pavla Petra. Nejen na rozhovor, ale také na svezení.
1: Tak je čas říct, co nás čeká.
2: No, máme před sebou asi 5 kilometrů testovací trati, nebo vlastně 2,5 a 2,5 zpátky.
1: Mám se bát?
2: Ne.
1: Po čem pojedeme? Po jakém povrchu?
2: No, hodně rozbitý, uskákaný a rozbitý asfalt, no.
1: Byl tady i déšť, tak změnilo to nějak vlastně charakter té trati?
2: Tak on byl déšť už ráno, takže od rána to je hodně slizký a uklouzaný, takže je to skoro podobný.
1: Co všechno tady můžete sledovat během té jízdy? Co všechno tady na vás svítí, bliká?
2: Během jízdy nesledujeme skoro nic, sleduju já před svou displej, kde mi píše, jaký mám převodový stupeň a kdy mám řadit podle barevných kontrolek a tady to pro spolujezdce, je tady rychlost, vzdálenost, ale na rychlostní zkoušce se nekontroluje nic, v případě nějakého problému se dají rozsvítit alarmy a pak na to můžeme koukat, ale kontrolovat nemusíme nic, to auto je dost chytrý, že vyhodnotí, kdy je všechno v pořádku a kdy ne.
1: My jsme neřekli, v jakém autě pojedeme.
2: Je to Fabia RS Rally 2, nejnovější auto od Škodovky, vyhrává to závody mistrovství světa, rozhodně jedno z nejlepších auto na světě ve své třídě.
1: A rychlost, jaká nás čeká?
2: No, uvidíme, velká.

0: Tak úspěšně jsme zdolali tu trať, zeptám se na tu rychlost, jakou jsme tady jeli.
1: Jeli jsme tam dvakrát i na maximální rychlost 187.
0: A kolik procent vy jedete tento test, když někoho vezete?
1: Tak já jedu pořád na svých 100%, se snažím. Snažím se posouvat své limity a zase neriskovat.
0: To bylo vidět, nakonec tu jízdu jsem si maximálně užil. Co bylo nejtěžší na té trati, nebo jaký nejtěžší úsek?
1: Tak ten úsek je celý těžký, tady není místo, kde by si člověk vteřinu mohl odpočinout a to je správný, jako správná příprava na soutěž.
0: Tak já vám děkuju za svezení a držím palce, ať ta Rally Bohemia dopadne dobře.
1: Jo, děkuji.
0: Z testu Věroslava Cvrčka, Pavel Bez...

0: počasí.
1: Ani dnes v Libereckém kraji neočekáváme vedra, nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů, na horách mezi 19 a 22 stupni. Bude převládat polojasné počasí, zejména odpoledne může být na severu kraje a na horách až oblačno, biozátěž mírná na jedničce, na Českolipsku pro dnešek na dvojce na středním stupni zatížení.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že melouny se na našem území pěstovaly už ve středověku? Tohle sladké ovoce, které se správně česky nazývá lubenice obecná, má pro nás stále punc exotiky, daří se mu totiž v teplém podnebí. Ovšem bývaly doby, kdy se docela běžně pěstovalo na tuzemských polích. Dokládají to nejen zmínky ve starých textech, ale i objevy archeologů. Semena melounů objevili při vykopávkách v centrech měst jako Brno, Opava nebo Uherský Brod. Nálezy datovaly do 14. až 15. století, tedy na samý konec středověku. Podle toho se dá odvodit, že třeba na jižní Moravě panovalo teplejší počasí, které umožňovalo bezproblémové pěstování melounů. To samé se dá říct i o Polabí, kde jsou tyto sladké plody doložené v 17. století. Ten, kdo se pěstování melounů věnoval, měl dokonce své vlastní pojmenování, byli to takzvaní melouníci. Na závěr bychom si měli ujasnit jednu věc, ve které se často chybuje. Meloun je všeobecně považovaný za ovoce, ovšem ve skutečnosti je to zelenina. Melouny mají blízko třeba k cuketám nebo dýním. Zřejmě pro jejich sladkou chuť je však běžně označujeme za ovoce.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: S jakými omezeními je potřeba počítat ve Špindlerově mlýně? Nejen to se dozvíte ve zprávách Miroslava Holubce.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Koaliční rada projedná mimo jiné příspěvek do programu PURL. Jde o iniciativu, do které mohou členové NATO přispívat Ukrajině na nákup amerických zbraní. Peníze tam přesměroval ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Správa železnic hledá firmu na přestavbu nádraží v Turnově. Vzniknou tam nová zastřešená nástupiště a podchod s výtahy. Součástí bude i úprava kolejiště. Přestavba by měla začít příští rok. Kvůli stavebním pracím na propojení ski areálů ve Špindlerově mlýně bude omezený příjezd do města. Stavbaři budují pilíře pro novou lanovku na Medvědín a silnice je zúžená. Dopravu by v následujících dnech měly řídit semafory. Britská rocková kapela Rolling Stones vydává po 3 letech nové album. Deska s názvem Foreign Tanks je v pořadí jejich 25. Obsahuje mimo jiné například i píseň You Know I'm No Good od původně od anglické zpěvačky Amy Winehouse. Vítězka tenisového Wimbledonu 2026 bude Češka. Karolína Muchová v semifinále porazila 2-1 Američanku Goffovou a Linda Nosková zvítězila 2-0 nad Ukrajinkou Kostukovou. Dnes bude převážně polojasno, odpoledne na severu kraje a na horách oblačno, nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Opatrně jeďte po silnici 1/35 kolem Svárova u stráže nad Nisou, a to ve směru na Chrastavu. Na vozovce tam leží předmět, který tvoří překážku.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Také 2 minuty po 7:30 vás zdravíme ze studia Českého rozhlasu Liberec. Hned po zprávách Miroslava Holubce můžeme nastínit také vysílání v následujících 30 minutách. Například divadelní tradici živou od roku 1786 si připomenou dnes ve Vysokém nad Jizerou a my pro vás máme připravenou pozvánku na originální představení. To nás tady čeká před 8:00. Do té doby stihneme probrat počasí s meteorology, samozřejmě i co se nadcházejícího víkendu týče, a do té doby probereme i další aktuality z Libereckého kraje. Hned po zprávách nabídnu Damiens a s nimi píseň Mám tě rád. Dobrý poslech!

0: Dobré ráno pokračuje na pozitivní notě, dobré ráno přejeme vám, tedy našim posluchačům, a to je 8 minut po půl osmé, čas, kdy se můžeme pozastavit u dalších aktualit Libereckého kraje, tak jak je v tomto čase dobrým zvykem. Ku příkladu, v sobotu, zítra, tedy 11. července, se uskuteční jízda veteránů, která se vyžádá uzavření části obce Hujerův kout. Uzavírka proběhne od 12. hodiny do 14.30 a dotkne se silnice vedoucí od Pily směrem k Hujerovou koutu, ale také k Antonínovu okolo DPS a okolo Pily. Délka uzavřené trasy činí asi 1500 metrů. Pořadatelé a vedení obce prosí občany o pochopení a doporučuje zvolit alternativní trasy v uvedeném časovém období. A přesunout se můžeme i na web zásada.cz. Právě tedy v zásadě na Jablonecku se o tomto víkendu koná tradiční zásadská pouť. V sobotu 11. a v neděli 12. se můžete těšit na bohatý program, také dětské diskotéky, malování na obličej, hudební vystoupení a spoustu stánků s nejrůznějším sortimentem. Celý program případně najdete na stránkách městysu Zásada, odkud my jsme tuto informaci čerpali. A v případě tedy, že se budete právě na akci vydávat, hlavně popřejeme nejen v tomto směru vydařený víkend.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Zmiňovali jsme také telefonát meteorologům a skutečně v 7 hodin 43 minut můžeme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec přivítat paní Kláru Bubnovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Pravda, ráno tedy zatím o něco chladnější. Můžeme nastínit ten dnešek, co jste nám tedy nachystali, připravili, na co my se tedy můžeme těšit?
2: Tak teď máme zvětšenou oblačnost hlavně na severovýchodě kraje, v okolí hor, ale také na Liberecku, jinde je většinou slunečno, teploty se pohybují mezi 13 a 17 stupni v nižších polohách, na horách je to okolo 11 a fouká slabší proměnlivý vítr. No a co se týká toho průběhu během dne, tak bude převažovat spíše polojasno. Odpoledne v těch severovýchodních částech kraje to může být až oblačno, no a teploty dnes vystoupí mezi 24 a 27 stupňů v nížinách ke 23 na horách.
1: Přiznám se, tedy za mě ty teploty více než ideální, ale kdyby náhodou někdo z našich posluchačů očekával a vyhlížel takovéto počasí nad 30 stupni, ty pro mě tedy vedra, ale pro někoho možná příjemné letní počasí, dočká se o víkendu?
2: Tak v sobotu bude o něco chladněji, no zhruba o stupeň chladněji než dnes, tedy s teplotami do 26 stupňů, teplejší potom bude neděle, kdyby se teploty mohly dostávat k 27-28, pak to na začátek týdne vypadá ještě na další oteplení.
1: Tak počasí rozhodně ještě sledovat tady budeme, i případná vedra, která by tedy snad, myslím si, ještě nemusela přijít. Na druhé straně třeba někteří právě tyto teploty očekávají. Ve 7:45 nám tedy nejen o teplotách, ale o počasí prozradila více paní Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu. My děkujeme za informace a popřejeme hezký den. Mějte se krásně. Naslyšenou.
2: Vám také naslyšenou.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: dojde den.
1: Marek Ztracený ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Několikanásobný český slavík nám dozněl 11 minut před 8 hodinou. Je to čas, kdy se můžeme vydat také za divadelním spolkem Krakonoš ve Vysokém nad Jizerou. Ten totiž pořádá dnes a zítra oslavy 240 let svého světského ochotnického divadla. Prvního v Čechách i ve světě. Připomenout bude i zápis ochotnického divadla do světového kulturního dědictví UNESCO.
2: Výročí Vysockého divadla, to bude veliká sláva.
3: Je to 240 let od počátku světského ochotnického divadla, tedy od toho, kdy se hrálo první divadlo nejen ve Vysokém nad Jizerou, ale vlastně na světě vůbec.
4: Přistupte sem, mládencové a pany, mužové i ženy vdaní. Všechny vítám s upřímností. Může každý vybrat dobrý ze zlýho a dát pozor, jak se vše přihodilo. Každý lépe porozumí, když to bude představený.
2: Co jsme to viděli za zkoušku, Martine?
5: Byla to zkouška na divadelním představení Sen o Táli, jak tenkrát ten učitelský Petruška poprvý s těma dětma zkoušel divadlo. První představení se odehrávaly ve stodolách, v setnicích, u sousedů, když byli na pobyti nebo na těch přástkách.
2: Martin Hnyk, alias František Voceďálek a Svatava Hirálová.
3: Já budu zastávat roli vypravěče. Ty oslavy budou 10. a 11. července. V pátek premiéra a jedna z vernisáží. A pak na sobotu setkání všech známých kamarádů bude videokavárna. Tomáš Hájku z Poniklé zahraje divadýlko. Koncerty budou. Prostě povídání, setkání, takový, jako to ty naši sousedé měli dřív. To první představení opravdu bylo ve setnici pana Jana Petrušky, ale během 2-3 let se začalo hrát v dřevěné radnici ve Vysokém a postupně se to přenášelo i venku do přírodního divadla a nakonec do hospod, kde už bylo jakési jeviště.
2: Jan Petruška to první představení toho Brunzlíka sehrál v roce 1786 se svými žáky. A vy, jak tak poslouchám a dívám se, nemáte nouzi o dětské herce.
5: Dokonce se nám sešlo i víc herců, než bychom potřebovali, ale my jsme rádi, protože pokud do toho ty děcka mají chuť, tak to je přece to nejlepší, co může být.
3: Já bych doplnila Martina, že to jsou vlastně děti divadelních rodičů.
2: A to je to, co doufal i Petruška, že se časem vytvoří divadelní zázemí, přijdou noví herci, mladá generace.
3: Martin je příliš skromný a neřekl, že v tom třeba hraje jeho vnučka. Já mám vnučky moc velký nebo moc malý.
2: No tak co si říkají herci? Tvůj?
5: Zlom vás a odpověď, jak každý ochotník jistě ví, je čertěvem.
2: Z Vysokého nad Jizerou Eliška Pilařová, Český rozhlas.
6: Také na Semilsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Honzíka čekají přijímačky na střední školu a Josef s Hinkem jedou do Sovětského svazu. Seriál vyprávěj. ČT2. Z pátrání po slepé dívce se stává nebezpečná past. Alan Delon je sám proti gangstrům ve filmu Kdo nastaví kůži. A ČT Art uvádí koncert legendární slovenské rockové skupiny z pražské Lucerny. Elán. Páteční večer s Českou televizí.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Češi podceňují zdravotní přípravu před cestou do zahraničí. Většina koupališť v Libereckém kraji má dobrou kvalitu vody. Na Zubačku se znovu vrací unikátní lokomotivy Rakušanky. Dnes bude převážně polojasno s teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Do zahraničí v posledním roce podle průzkumu agentury Ipsos vycestovaly 2/3 Čechů, často ale podceňují zdravotní rizika. Průjmy, horečky, kožní problémy nebo respirační infekce řešilo přibližně 5% cestovatelů. Lidé by neměli zapomínat na doporučená očkování, mít si ruce a dodržovat principy pro minimalizaci rizik v některých zemích. Teploty až 27 stupňů Celsia čekají o víkendu meteorologové v Libereckém kraji. Podle hygieniků je po deštích z předchozích dní dobrá i kvalita vody na většině přírodních koupališť. Výjimkou je kvůli výskytu sinic Máchovo jezero. Mírně zhoršenou vodu mají koupaliště v Sedmihorkách, Nedamově, Zákupech nebo Hamru na jezeře. V kraji je také možné splouvat některé řeky. Vody je dostatek například na jezeře a splavná je i Lužická Nisa, říká Martin Bauer z firmy Sandis.
3: Co se týče Nisy, tak tam té vody je obecně málo každý rok. Naštěstí, jak je to regulovaný koryto z Hrádku, tak jde jezdit i za těch extrémně malých stavů. To znamená, že tam to nějak neomezujeme, ale nepůjčujeme rafty.
1: Po nucené přestávce se zítra na trať Stanvaldu do Kořenova v Jizerských horách vrátí unikátní ozubnicové lokomotivy. Na trati nejezdili od roku 2023, kdy dostali zákaz kvůli poškozeným kolejím. Následovala rekonstrukce trati, kterou prodloužila prasklá ozubnice. Lokomotivy přezdívané Rakušanky vyrobila v roce 1961 pro Československé dráhy rakouská firma Simmering Graz Pauker jako první motorové ozubnicové lokomotivy na světě, říká jednatel společnosti Zubačka Petr Prokeš.
4: Byly 4 kusy, 2 jezdily zde v Tanvaldě, 2 na trati v Tisovci. Tam ale se moc neprojeli a dostali se zase zpátky sem do Tanvaldu a zde zabezpečovali provoz až do roku 1988. Do dnešních dnů se dochovaly 2 lokomotivy 001 a 003 a s nimi zabezpečujeme historický provoz vlaků.
1: Ozubnicové lokomotivy budou v létě jezdit jednou za 2 týdny, pokaždé v sobotu. Hasiči v noci lokalizovali požár v továrním areálu ve Zlíně. Oheň už tak mají pod kontrolou a dál se nešíří. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího na 3. Informoval o tom mluvčí krajských hasičů ve Zlíně Pavel Řezníček. Jednotky v noci místo monitorovaly pomocí dronů a i dnes k hašení používají vrtulníky. Při požáru se nikdo nezranil, velká část výškové budovy se ale už zřítila. Příčinu požáru zatím hasiči neznají. Firmy, které mají v budově sklad, ale zatím odhadují škody ve stovkách milionů korun.
2: Počasí.
1: Dnes bude převážně polojasno, odpoledne na severu kraje a na horách až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je uzavřená Jablonecká ulice. Důvodem je výměna vodovodu a kanalizace. Osobní i autobusová doprava je proto svedená na objízdné trasy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Desátého července v kalendáři a páteční, myslím si, to zní velmi pěkně. Pojďme ještě jednou. Páteční dobré ráno Českého rozhlasu Liberec pokračuje i 4 minuty po 8 hodině. I v tomto čase vás od mikrofonu slovem provází Martin Kolín a už za okamžik nás čeká také téma, myslím si, ryze šité na míru řidičům. Vydáme se totiž na novou turbookružní křižovatku v libereckých Kunraticích. Ta totiž mate některé řidiče. Já se přiznám, mě osobně se ten nápad právě na tento typ křižovatky velmi zamlouvá, i třeba z toho důvodu, že pravidelně cestují do Mladé Boleslavy, kde jich hned na sjezdu z dálnice mají několik a ten průjezd je skutečně příjemný, plynulý a vlastně velmi příjemný. Proto se za okamžik podíváme na to, jak ji správně a bez potíží projet. Pokud tedy sedíte za volantem, popřejeme šťastnou cestu, hlavně tedy popřejeme příjemný poslech a vydařený závěr pracovního týdne.

0: Opět na pozitivní notě. V tomto případě to bylo s Václavem Neckářem 11 minut po 8 hodině. Řidičům s předstihem i v tomto čase přejeme šťastnou cestu. Mezi Jabloncem nad Nisou a Libercem ředitelství silnic a dálnic totiž vybudovalo novou turbookružní křižovatku, která měla sklidnit a zpřehlednit provoz. V prvních dnech ale spíše způsobuje komplikace, protože někteří řidiči jsou zkrátka zmatení. S podobným typem křižovatky se v Česku totiž setkají jen zřídka, jak se tak na takovém kruhovém objezdu chovat, zjišťoval náš reportér Patrik Fischer.
1: S dopravním expertem z platformy Vize 0 Romanem Buckým přijíždíme od Liberce a Vratislavic k nové turbookružní křižovatce v Kunraticích. Chci jet na Harcov. Co mám teď dělat?
2: Tady je potřeba řešit, kudy projedeme tím kruhákem dostatečně včas, takže podívat se na svislé dopravní značky a ty už nám sami říkají, kam tady se máme zařadit. V našem případě to bude pruh levý, ten budeme teďka důsledně ctít a tenhle ten pruh by nás měl provést bezpečně tím kruhovým objezdem. Tady ovšem samozřejmě platí i pravidla, která teda jsou pro jízdu na kruhovém objezdu, konkrétně tady, kdo na ten kruhák vyjíždí, dává přednost těm, kteří už se na tom kruháku nacházejí, ale když dodržíte ty pruhy, jak máte, tak vás to vlastně přirozeně provede tím žádoucím směrem.
1: Co když se náhodou zařadím špatně?
2: Tak to se stát samozřejmě může. Tady v tom případě, než vytváří nějaké zmatky, přijíždět třeba přes plné čáry, nebo tam nedej bože zastavit a řešit to uprostřed té křižovatky, tak tím jediným rozumným řešením bude projet v tom, řekněme v uvozovkách, špatném směru, to znamená tam, kam nechci, někde se na vhodném místě otočit a vrátit se zpátky, opravit se.
1: Tak teď přijíždíme od Harcova a pojedeme na Jablonec.
2: A zase chceme prostě, no, takže ono to tady ani jinak nejde, takže doprostředně tady se držíme v tom pravém, že to nás převedlo a teď nás to vlastně automaticky vyvádí z toho kruháku ven. Čiže dostáváme se ven, vidíme, že už tady máme vlastně pruhy, průběžný je pravý, takže tím budeme pokračovat dál a jsme ve správném směru, jedeme směr Jablonec. A zase jsme se přesvědčili, je potřeba skutečně vědět dopředu, kam jedu, kterým pruhem tam jedu a důsledně ten pruh potom při průjezdu systémem dodržovat.
1: Máme jízdu s Romanem Buckým za sebou. Operovali jsme tu s pojmem turbookružní křižovatka. Jak vznikl a proč se nepoužívá klasický víceproudý kruhový objezd?
2: Když se podíváme na ty klasické kruháky, kde je víceproud, drtivá většina řidičů se drží vpravo. Tenhle pruh používá opravdu hodně málo těch šoférů. Oni se zpravidla bojí, že by se nestačili z toho levýho přeřadit zpátky doprava, když budou odbočovat. Proto najedou radši rovno do toho pravýho, v tom pravým ten kruhák celý objedou, téměř celý třeba ty 3/4. Tím ovšem výrazně klesá kapacita toho kruhového objezdu. Ty pruhy nevyužijete, čili kapacita té křižovatky klesá. Čili ve světě se přišlo s jiným řešením, řeklo se, hele, vznikne kruhák, a bude to udělané tak, že tam bude více pruhů, ale každý z těch pruhů už bude předem daný, kam vede z toho kruháku. To znamená, proto se tomu říká turbookružní, že vlastně ty pruhy vedou jakoby spirálovitě, jakoby turbo.
1: Vysvětluje dopravní expert z platformy Vize 0 Roman Bucký.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Pátek bude v Libereckém kraji převážně polojasný, zejména tedy odpoledne, může být na severu kraje a na horách až oblačno, ale teploty velmi příjemné, 23 až 26 stupňů Celsia. Na horách nezměříme mezi 19 a 22 stupni. Biometeorologická předpověď pro dnešek mírná, to znamená na jedničce. Česko-Lipsko dnes hlásí dvojku.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 17:30 večer.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Kitty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale.
1: Fotbalisté Francie vyřadili v prvním čtvrtfinále mistrovství světa Maroko a tak už ve hře zbývá jen 7 týmů a 6 stadionů, na kterých se ještě bude hrát. Ty americké často stojí daleko za městem a není snadné ani levné se k něm dopravit. K nejhůře dostupným během letošního šampionátu patří právě stadion za Bostonem, kde Francie a Maroko v noci na dnešek hráli. Kvůli dopravnímu kolapsu v okolí stadionu se tisíce fanoušků nedostali na tribuny včas. Přitom taky v Americe to jde i jinak.
2: Široko daleko kolem stadionu v Bostonu se tvoří obrovské zácpy. Z centra města je to víc než hodina cesty a kdo se vydal autem, má velké starosti s parkováním. Ale zase majitelé zdejších pozemků na tom docela dost vydělávají. Jessica na jednom z travnatých pozemků ukazuje přijíždějícím, kde je ještě místo a říká, že tady na soukromém pozemku mezi domy a zahrádkami stojí dnes parkování $100 a kdo neměl rezervaci předem, tak má smůlu. Romeo s manželkou zaparkovali s velkými potížemi o značníku zdál, říkají mi ve špalíru lidí, se kterými mířím podél silnice ke stadionu. Stálo je to i tak $50, tedy přes 1000 korun, a stejně musí šlapat skoro 3 kilometry pěšky. V těchto místech by to ale prý bylo za $200. Rádi by jeli třeba vlakem jako v jiných městech, ale tady podle Romea neexistuje pohodlný způsob dopravy. Spěchají, protože je jasné, že do výkopu utkání to stejně jako tisíce dalších na tribunu už nestihnou. Ovšem ne na všech amerických stadionech je situace s dopravou tak složitá jako tady v Bostonu. Třeba v Seattlu se hrálo přímo v centru města a ti, kdo tam bydlí, mohou chodit na stadion doslova v papučích. Johna jsem tam potkal, jak venčil psa, opravdu jenom v žabkách.
3: Bydlím kousek jižním směrem od stadionu a je to paráda mít stadion takhle po ruce. Seattle je sportovní město a můžete si tu koupit lístek na fotbal nebo na baseball i na poslední chvíli a jste tam pěšky za několik minut. Slavit se dá po zápase přímo tady. Je tu hned u stadionu spousta restaurací, hospod a barů. Tak jako v Evropě, kde jsem taky navštívil nějaké zápasy, proto mám Seattle tak rád. Jiná americká města tohle nemají. Obvykle je stadion za městem a kolem je to samé parkoviště. Nemá to ducha. Za to tady lidi žijí, ty domy okolo jsou bytovky. Takže jsem věděl, že Seattle během šampionátu zazáří, protože stadion je tu v centru města tak dobře dostupný.
4: V Seattle už se ale žádné zbývající zápasy hrát nebudou. Za to ve hře ještě zůstávají některé hůře dostupné stadiony, jako ten v Kansas City, kde v sobotu nastoupí Argentina proti Švýcarsku, nebo New Yorkský stadion, který ve skutečnosti leží až za řekou Hudson v New Jersey, tedy v úplně jiném státě. Steven se tam na jeden zápas vypravil z Manhattanu vlakem a kroutí hlavou, že za zpáteční jízdenku, která běžně stojí $13, musel dát skoro 100. A to cenu dotují soukromé firmy, jinak by dopravce nastavil ještě vyšší. I tak zřejmě vykáže mnoha milionové ztráty a místní politici se dohadují s FIFA, kdo situaci způsobil. Steven taky připomíná, že v den zápasu tuto frekventovanou trať mají na mnoho hodin i ve špičce vyblokovanou pouze fanoušci a spousta místních, kteří denně pendlují z New Jersey do New Yorku kvůli práci, má zkrátka smůlu. Právě v New Jersey se příští týden v neděli bude hrát finále šampionátu. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Zápisník Jana Kaliby.
5: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.

0: Jaká je aktuální situace okolo plánované stavby solárních elektráren na bývalém letišti v Ralsku? To se za okamžik dozvíte v dalších zprávách Miroslava Holubce.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Sněmovna se dnes vrací k novele zákona stavebního zákona. Vládní předloha má centralizovat stavební řízení, zjednodušit administrativu i zrychlit povolovací proces. Poslanci k ní připojili 130 pozměňovacích návrhů. Podle opozice totiž příliš vychází vstříc developerům. První část promenádní cesty u Liberecké přehrady by mohla být otevřena v polovině srpna. Českému rozhlasu to řekl vedoucí stavby Tomáš Patočka. Přístupný má být úsek mezi Hrází a Letní restaurací. Původně měl být otevřený 9. července. Krajská společnost Energie Ralsko už zadala posudek na posouzení dopadu plánované solární elektrárny na bývalém letišti v Ralsku na chráněná území Natura 2000. Posudek bude hotový ještě před referendem v Ralsku. V něm se mají místní vyjádřit, zda s elektrárnou souhlasí nebo nikoli. Krkonošské hotely a penziony mají v těchto dnech dostatek volných míst. Největší příliv turistů teprve očekávají. Ve Špindlerově Mlýně je poptávka hlavně po termínech ve druhé polovině prázdnin. Prvními semifinalisty fotbalového mistrovství světa jsou Francouzi. Maroko porazili 2-0 díky brankám Mbappého a Dembelého. O postup do finále zabojují Francouzi proti lepšímu z dvojice Španělsko-Belgie. Dnes bude převážně polojasno, odpoledne na severu kraje a na horách až oblačno a nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Na silnici číslo 13 u Rynoltic stojí nepojízdné vozidlo a zasahuje do vozovky. Projíždějte tudy opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď už tedy 8:59. Další zprávy Miroslava Holubce za námi a před námi závěrečná půlhodina pátečního dobrého rána. Připomeňme dnešní datum, a to 10. července. My jsme už několikrát mluvili v dnešním vysílání o silnicích a skutečně radši šťastnou cestu. V ideálním případě bez jakýchkoliv komplikací popřejeme i teď. Neboť nás už za okamžik čeká krimi příběh, během kterého se podíváme na to, jak se z bezstarostné jízdy umí stát jízda do nemocnice. Věřím, že to nehrozí hlavně tedy během dneška, tak skutečně na silnicích radši opatrně a 8:30 můžeme radši zamířit do filmového světa. Nabízím a píseň Sladké mámení. Dobré ráno!

0: Dobrý poslech, 7:30 během pátečního dobrého rána přejeme ze studia Českého rozhlasu Liberec. Pravda, léto je kromě koupání a dovolených také sezónou motorek a tím, jak na silnicích přibývá motorkářů, přibývá také jejich nehod. Na jednu takovou se podíváme spolu s Miroslavem Holubcem, a to v našem dnešním krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
2: Pravidelní posluchači našich krimi příběhů už si asi všimli, že filmy jsou výraznou částí mého života. Jednak pokud zrovna nevysílám zprávy nebo nemoderuji naše víkendové vysílání, pracuji v jablonských kinech a jednak filmy mám prostě rád. Jako uvaděč jsem jich viděl opravdu hodně a osud tomu chtěl, že jsem zhlédl road movie Jana Svěráka Jízda dřív než legendární Easy Rider, tedy bezstarostnou jízdu. Kdyby to bylo naopak, tak možná bych se vykašlal na řidičák na auto a udělal bych si papíry na mašinu, tedy na velkou motorku. A dnes bych, tedy pokud bych se toho dožil, brázdil silnice naší vlasti za řidítky nějakého chopru nebo cruiseru, koženou bundu, rozesmátý od ucha k uchu, zuby plné mušek a komárů, vlasy rozevláté větrem, tedy pod helmou, bez mapy, bez cíle, bez starosti, prostě jen jet. Jak o tom zpívá Lana Del Rey. Přesně jako američtí motorkáři na slavné Route 66. A to je právě ono. V Americe sednete na motorku nebo do auta a jedete, kilometry a kilometry, hodiny a hodiny. Jenže u nás, na rozdíl od Route 66, co chvíli narazíte na křižovatku. A to byl také problém bezstarostné jízdy trojice motorkářů na Liberecku. Dorazili ke křižovatce, ale zřejmě nebyli úplně pevně domluvení, kam nebo kudy pojedou. První motorkář se rozhodl odbočit, ale druhý, který jel hned za ním, to zřejmě nečekal a nedobrzdil. Oba spadli na zem, a to tak nešťastně, že pro prvního muže letěl vrtulník, zatímco druhého motorkáře odvezla do nemocnice sanitka. Zkrátka, i bezstarostná jízda má u nás svoje limity. Tak jim držme palce, ať se brzy uzdraví.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pátek v Libereckém kraji převážně polojasný, zejména ale odpoledne může být na severu kraje a také na horách až oblačno. Teploty dnes 23 až 26 stupňů, na horách dnes mezi 19 a 22 stupni. Biozátěž mírná, na jedničce, to platí pro většinu kraje. Českolipsko pro dnešek hlásí dvojku, tady tedy biometeorologická zátěž na středním stupni. 8 hodin, 44 minut, páteční dobré ráno pokračuje 10. července v kalendáři. Dobré ráno.
0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

8 minut před 9 hodinou a je to také čas, kdy se postupně blížíme k závěru našeho dnešního ranního vysílání. Datum v kalendáři 10. července. Po 9. hodině už to bude kolegyně Iveta Kalátová, dopoledne pod ještědem a v 9.45 také zámecké léto. Martin Kolín přeje nejen vydařený víkend, také příjemný poslech a úspěšný závěr pracovního týdne. Mějte se krásně.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Volby do sněmovny by v červnu vyhrálo ANO. Jablonec přispěje na opravu domů v městské památkové zóně. Slonice Bala opustí libereckou zoo na konci léta. Dnes bude převážně polojasno s teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Volby do sněmovny by v červnu vyhrálo hnutí ANO. Získalo by 34% hlasů, vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Median. Na druhém místě skončilo s odstupem ODS se 13% voličů. Těsně třetí je hnutí STAN s podporou 12,5%. V dolní parlamentní komoře by usadli ještě Piráti, SPD a těsně na 5% hranici motoristé. Ostatní uskupení by zůstala mimo sněmovnu. Lidé v Jablonci nad Nisou můžou žádat o příspěvek na opravu domů v památkové zóně. Město na to má připravené 2 miliony korun, informovala mluvčí magistrátu Milena Lánská. Příspěvky můžou majitelé využít třeba na opravu fasády, střechy nebo oken. Žádosti je možné podávat do konce října. Peníze získá například majitel jednoho z domů v Novoveské ulici, opraví za ně vstupní dveře.
3: Pozdně secesní činžovní dům v Novoveské ulici byl postavený v roce 1912 podle projektu zednického mistra Stefana Arnolda. Řemeslníci vytvoří věrnou kopii vstupních dveří, zachovají profilaci, zdobné prvky i klapačky. Repasovat budou taky dochované závěsy a ozdobné mříže. Pracovat budou mimo jiné i na obnově fazetového zasklení. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Už jen do konce léta zůstane v liberecké zoologické zahradě slonice Bala. Pak ji čeká přesun do speciálního centra ve Velké Británii, které se zaměřuje na péči o starší slony. Bala je už 5 let ve výběhu sama a nepřítomnost dalšího slona má nepříznivý dopad na její psychiku. Kvůli technickému stavu a velikosti libereckého slonince není možné dalšího slona pořídit. Do výběhu teď dostala cvičný kontejner, aby náročný transport zvládla v klidu.
4: Přeprava slonů do nového prostředí je velmi obtížná. Jde totiž o velmi opatrná a konzervativní zvířata, která se na změny těžko zvykají. Díky cvičnému kontejneru tak bude mít Bala příležitost se na přesun do Velké Británie připravit. Chovatelé s ní budou trénovat každý den. Převoz by tak měl být pro slonici méně stresující. Návštěvníci zoo si teď mohou každý den ve 14 hodin vyslechnout od chovatelů, jak příprava na transport probíhá a proč už není možné v Liberci slony dál chovat. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Severní Korea přijme podle státní agentury KCNA opatření k posílení svých jaderných sil. Oznámil to vůdce Kim Jong-un na rozšířeném zasedání ústřední vojenské komise vládnoucí komunistické strany. Podle něj se dá bezpečnost KLDR a mír zaručit pouze vybudováním silné armády. Dalším tématem jednání bylo také zlepšení průzkumných a zpravodajských schopností severokorejské vojenské rozvědky.
1: Počasí.
2: Dnes bude převážně polojasno, odpoledne na severu kraje a na horách až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia. Na horách to bude 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Příjemné letní dopoledne a kvalitní poslech Českého rozhlasu Liberec. To už vám teď krátce po 9. hodině přeje Iveta Kalátová. Před námi je pátek 10. července a ještě lepší zprávou je, že nás čeká víkend. Další letní prázdninový víkend, ve kterém se můžete třeba těšit na jízdu veteránů, na Bohemia Rally nebo na jízdu historickými tramvajemi. Tak je úplně jasné, že vás budeme zvát na mnohé kulturní akce. Ovšem před námi je přece jenom poněkud horký víkend a pro ty z vás, kteří byste chtěli vyrazit k vodě, máme i připravené informace o tom, kde je možné se vykoupat a v jaké kondici jsou přírodní koupaliště. Detaily uslyšíme už za okamžik. No a nezapomeňte na náš pravidelný letní pořad Zámecké léto. Startuje ve 3:15. Tak ať se vám i dnes dobře daří a hezky poslouchá.

0: Jsem moc ráda, že jste s námi i dnes, pátek 10. července, tady s vámi dopolední vysílání Českého rozhlasu Liberec, tak možná už máte plány na víkend, možná půjdete k vodě, ostatně teploty v Libereckém kraji o víkendu můžou podle meteorologů vyšplhat až k 27 stupňům Celsia. Před námi je tady opět takový hezký horký víkend a my jsme zjišťovali, kde se dá vykoupat, jakou kvalitu má voda v přírodních koupalištích a které řeky jsou splavné. Detaily už má redaktorka Johana Tománková, kterou vítám ve vysílání. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Otevřená je samozřejmě většina umělých koupališť a bazénů v kraji. V provozu je už také třeba koupaliště v Hejnicích, které muselo město minulý týden vypustit kvůli nánosům bahna. Podle starosty Jaroslava Demčáka ze starostů pro Liberecký kraj je koupaliště znovu napuštěné asi z 80%.
0: A jak jsou na tom přírodní koupací plochy v kraji?
1: Podle krajské hygienické stanice by se někteří lidé neměli koupat v Máchově jezeře. V tomto období jsou tam tradičně přemnožené synice. Podle hygieniků je jezero na 3. stupni z 5. To znamená, že koupání není vhodné pro alergiky, děti a těhotné ženy. Stejně je na tom přírodní koupaliště v Hamru na jezeře. Mírně zhoršenou kvalitu vody mají vodní plochy v Nedamově, Sedmihorkách a Zákupech. Ty jsou na 2. stupni. Voda je mírně zakalená. Ostatní koupaliště mají vodu dobrou.
0: A co třeba vodáci? Jsou v kraji sýzné řeky?
1: Přestože v posledních dnech pršelo, podle meteorologů nepršelo dost na to, aby se zaplnila koryta řek, stav průtoku aktuálně stagnuje. Řeka Jizera je na tom poměrně dobře, vody by tam mělo být dostatek a loděnice na jezeře i Lužické Nise jsou v provozu, říká jednatel firmy Sandisk Martin Bauer.
2: Co se týče Nisy, tak tam té vody je obecně málo každý rok. Naštěstí, jak je to regulovaný koryto z Hrádku, tak jde jezdit i za těch extrémně malých stavů. To znamená, že tam to nějak neomezujeme, ale nepůjčujeme rafty.
1: Oproti tomu se nedá příliš dobře splouvat ploučnice na Českolipsku.
0: Podrobné informace nám přinesla v našem vysílání Johana Tománková, tak za ně děkujeme a hezký den. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: David Dale nám také zaspíval v dopolední pod ještědem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Určitě víte, že letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, jak už víte, nedělají je sami. Všech 630 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. A v neděli bude péct kunštátský zámecký perník s povidly a sušeným ovocem od Marie Šafářové z Poličky, nejlepší sladký recept roku 2022, kuchař Ivan Vodochodský. A jak zjistil Patrik Rozehnal, má z pečení sladkého trochu obavy.
1: Já fakt nepeču, já jsem v životě upek jako dvě bábovky a jeden koláč, tak je to moc teda.
2: Bude to historická příležitost. Poprvé na veřejnosti bude Ivan Vodochodský péct sladké.
1: Mimochodem teda, ty jsi slíbil, Patriku, jsem ti volal zděšený, co jsi mi to poslal, jakože nepeču, jak jsi mi řekl, že přiložíš ruce k dílu.
2: Takže... Nebojte se, já svoje sliby plním.
1: Tak, Patriku, pojďme do toho.
2: Ivan Vodochodský zvládnul umíchat těsto, nakrájet veškeré suroviny do náplně, připravit povidla, ale když jsme těsto měli scelit z drobenky dohromady, to už měl trochu obavy.
1: No a teď tady z té drobenky udělej těsto.
3: My tě to naučíme. Hezky, stlačit rukama k sobě, ovál, ze strany rozválet to, ono se to v chvíli bude podávat, bude to.
1: Kdyby mě Bratiška nebo Maršálek vyrazil jak z kina.
2: V tu chvíli jsme si dokonce vyměnili role. Moderátorem se stal Ivan Vodochodský, pracujícím cukrářem Patrik Rozehnal.
1: Má krásné, jemné, vláčné pohyby. Je vidět, že už se něco naválel toho v životě. Takhle, obdelník z toho stále neleze, ale nevadí. Patriku, navíc ten obdelník musí být tohle rozměru. To znamená, to je na 20x30, to je jako A4.
2: Společnými silami k úspěšnému sladkému zdárnému konci, abychom neudělali ostudu ani paní Šafářové.
1: On mi tady sně celý ten ukulený kousek, Patrik, no vidíš to. Výborný, ne?
2: Ale pozor, musíme to nechat ještě týden rozležet.
1: Je, to bych si dal.
0: No, až si ho uděláte, opravdu vydržte týden a pak budete nadšení. Kunštátský zámecký perník zná už 5 generací paní Šafářové. Kuchař Ivan Vodochodský ho naučí péct také vás. Stačí si poslechnout už toto neděli po 10. hodině pořád pochoutkový rok, ale recept najdete už třeba teď na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovýrok.cz. Původní kunštátský zámecký perník bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: I have a dream. It's been a
1: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 10. července, svátek mají Libuše a Amálie, což je jméno s totožným významem. Jedno je slovanského a druhé latinského původu a znamená milá, milovaná. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. První písemnou zmínku o Brnu najdete v Kosmově kronice k 10. červenci 1091. Ten den před 935 lety, jak se v kronice píše, český král Vratislav I. vtrhl s vojskem na Moravu a oblehl hrad Brno. Královský astronom John Flamsteed se svými spolupracovníky se před 350 lety v roce 1676 nastěhovali do nově vybudované královské observatoře v Greenwichi nedaleko Londýna, kterou sám Flamsteed prosadil a založil. Základní kámen Masarykovy věže samostatnosti u Hořic v Podkrkonoší byl za přítomnosti prvního československého prezidenta položen přesně před 100 lety v roce 1926. Kamenná stavba na Chlumu podle návrhu Františka Blažka měla mít 40 metrů. Nakonec vyrostla jen do 25.
4: Gráždeně Российской Федерации.
3: Před 35 lety v roce 1991 se Boris Jelcin stal složením přísahy prvním demokraticky zvoleným prezidentem Ruska.
4: Исполнять возложенные на меня народом обязанности.
3: Výletní loď Bulgária, postavená v roce 1955 v Československu, se potopila přesně před 15 lety na ruské řece Volze. 122 lidí přišlo o život. Film Zbormistr režiséra a scenáristy Ondřeje Provazníka měl premiéru v kinech přesně před rokem.
5: Dlouho jsme tady neměli takový hlas jako máš ty.
3: Kontroverzní snímek inspirovaný kauzou sboru Bambíny di Praga a sbormistrem Bohumilem Kulínským získal cenu české filmové kritiky. Elektrotechnik a radiotechnik srbského původu Nikola Tesla se narodil v chorvatském Smiljanu nedaleko Gospiče před 170 lety. Před 150 lety se v Polné u Jihlavy narodil domnělý vrah Anežky Hrůzové Leopold Hilsner. Vražda se stala impulzem takzvané Hilsneriádě. Náš špičkový šéfkuchař, držitel hvězdy v gastronomickém průvodci Michelin z roku 2012, Oldřich Sahajdák, má dneska kulatou 50. A já přeju hezký pátek a skvělý letní víkend.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Dva večer.

0: zámecké léto.
1: Pátek 10. července. Tady také Pavel Kudr na naše zámecké léto můžeme uzavřít, respektive druhý soutěžní týden. Vy, kteří nás posloucháte poprvé, tak vám všechno průběžně vysvětlím. No a vy, stálí posluchači, víte, že vás dnes čeká hned dvojí soutěžení. Jednak o náš zámecký cestovatelský balíček, no a hned potom z výherců tohoto týdne vylosujeme jednoho, který si užije soukromou prohlídku. Víc teď už prozrazovat nebudu. Ale František Kinský by mohl prozradit, kam se dnes vydáme.
0: Zámecké léto.
2: Tentokrát se vydáme do Dačic, kde na Horním náměstí vybudoval Oldřich Krajíř z Krajku takzvaný nový zámek, dnes zámek Dačice. Mísí se v něm renesance, baroko, klasicismus, neobaroko i secese. Více vám o zámku řekne kolegyně Irena Šarounová.
3: Kastelánkou dačického zámku Kristýnou Dvořákovou stojíme nad velkým košem plným pantoflí.
4: Velikánské filcové nahrazují nám takové ty kobercové dálnice.
3: Dačický zámek je zelený, nebo tyrkysový možná bych řekla. To je, co vidím na první pohled, ale pojďme trošku do té historie.
4: Je hlubší, než se na první pohled zdá.
3: Ne, klasicismus?
4: Dneska hlavně klasicismus, ale základ té budovy taky renesanční.
3: My si nebudeme vyjmenovávat majitele zámku od té renesance. Pojďme do začátku 20. století.
4: Rodina, která tady v té době žila, tak byla rodina von Dalberg. V roce 1940 Dalbergové vymřeli a na posledních 5 let, co byl zámek v rukou šlechticů, tak sem přišli jejich nejbližší příbuzní a dědicové, rodina Salm zu Salm.
3: Kudy půjdeme?
4: Těmi největšími dubovými dveřmi.
3: Hned proti hlavním dveřím z nádvoří nesmí chybět velký svazek klíčů a vidím kulečníkový stůl.
4: Teď se nacházím vlastně v přízemí severního křídla. Je to společenská část zámku, kdy se vlastně historický hlavní vstup do zámecké budovy.
3: Tady je i dětský stoleček.
4: Rodinou ceněný předmět, dar od císaře Františka Josefa. A totiž naše zámecká paní Charlotte byla rozená Štumfédr a její sestra Luisa byla vychovatelkou císařské rodině a vychovávala právě malého budoucího císaře Františka Josefa. Nechal tu lavičku opatřit cedulku s věnováním.
3: Tante Luise.
4: Ano.
3: Takže jí říkali tetičko.
4: Zdá se to tak být.
3: Co to je tady v té truhličce? To vypadá jako nějaká hrací skříň.
4: To je polifon, předchůdce gramofonu. Desky jsou plechové a jsou perforované. My tady máme vystavený Pochod Radeckého. Zasunula kličku.
3: A točíme. A je to tam Radecký. Krásně to hraje. Procházíme zpátky do chodby.
4: Stojíme ve schodišťové hale, která zabírá polovinu východního křídla.
3: Jsme v prvním patře a teď předpokládám, že vstupujeme už do obytných prostor.
4: Friedrich Ferdinand Dahlberg byl přírodovědcem a jeho hlavním zájmem byla ornitologie.
3: Proto ti ptáci vycpaní.
4: To je jenom taková hodně drobná ukázka těch několik vycpanin, co tady máme, protože v době Friedricha Ferdinanda Dahlberga tady bylo více jak 1000 vycpaných ptáků, ne v této místnosti, na celém zámku.
3: Vy jste mi slibovala nějakou velkou vzácnost.
4: Naše nejcennější umělecké dílo. Na tom portrétu je Terezie von Dahlberg, která zesnula velice brzo a rodina si na památku chtěla nechat vytvořit portrét podle fotografie. A fotografie půjčili studentovi umění a trefili mladého Františka Kupku.
3: Tady to vypadá jako knihovna a knížky jsou až po strop. Má to takovou tu krásnou staroanglickou atmosféru.
4: To je tak, jako by secesně lazená.
3: Knihy patřily Dahlbergům?
4: Ano, je to vlastně rodinná knihovna.
3: Určitě je tady nějaký ornitologický atlas.
4: Mnoho. Jsou tady třeba celé ročníky vídeňských časopisů o módě, učebnice dětí.
3: Jsme na arkádách v prvním patře zámku a tady dokonce živí ptáci.
4: Klec s exotickými ptáky je zapsaná už stovky let zpátky, takže sem zkrátka nějací papoušci vždycky patřili.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Dačice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: To známe další zámek. Stejně musím říct, byli ti naši předkové šikovní. Zaujal se taky ten polifon, perforovaná deska. Jak to vlastně udělali, aby to proděravili tak, že to hraje pak tu melodii? Já myslím, že bez umělé inteligence bychom se dnes neobešli. Já se tedy bez ní obejdu, ale bez počítače nikoliv. Vy budete telefonovat, kdo se zobrazí jako třetí, tak půjde do vysílání soutěžit. Hrajeme o zámecký cestovatelský balíček, nejprve tedy o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. 731 800 900. Startujeme.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: budu zvonit za chvíli jinak. Ta znělka, která bude výherní, věřím, tak zní trošku jinak než zvony, ale to je dobře. Doufám, že bude znít pro paní Alexandru ze Staňkova. Dobrý den, paní Alexandro.
1: Dobrý den, já taky doufám.
0: Tak já taky doufám, já vám to přeju, takže zámecký cestovatelský balíček je připraven, soutěžní otázka taky, tak já to dnes nebudu zdržovat, čeká nás i losování, pojďme na to. A já se ptám, z té reportáže samozřejmě, jakou barvu má fasáda dačického zámku? Za A bílou, za B červenou, za C zelenou?
1: Zelenou.
0: Je to taková tyrkysová barva. Zámecký cestovatelský balíček je váš a máte pětku ode mě.
1: No, děkuji.
0: To je dobře nebo špatně, jestli máte pětku?
1: No.
0: Ono je to jedno, protože...
1: Já
0: vám takhle předvedu. Tady je těch pět pingpongových míčků od jedné do šesti, do pěti, pardon. Vy máte tedy tu pětku, takže pokud za chvíli vytáhnu pětku a řeknu paní Alexandra Staňkov, vyhráváte soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. Mějte se hezky, hezký víkend, naslyšenou.
1: Já taky vám děkuju a mějte se hezky, naslyšenou.
0: No tak teď je přesně ta doba, to napětí pro paní Marii z Brčkova, pro pana Radka ze Světle, pro pana Zdeňka z Říkonína a pro paní Marii z Nivy. Tak kdo pak tedy bude teď tím šťastným? No tak já to takhle roztočím a... Tak a už to mám. Tak je to dvojka, maminko, bych měl dodat. Pan Radek Ambros ze Světla, gratulujeme. Takže na zámek se pojede podívat pan Radek. Já tam tu dvojku zase vrátím, protože to bude připraveno na příští pátek. No a nezapomeňte, zase v pondělí se sejdeme, jinak samozřejmě zámecké léto pokračuje i o víkendu, to vás pozveme po 13. hodině v čase původních výletů mimo prázdninových, teď tedy zámeckého léta na zámek v Neústupově v sobotu, no a v neděli to bude zámek v Týnci u Klatov. Takže já se na vás těším v pondělí v 9:45. Krásný den, hezký víkend vám všem přeje Pavel Kudrn.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Dětřichov na Frýdlansku chce opravit víceúčelový dům. Děti a mladiství častěji páchají násilné činy. Hrádek nad Nisou rozšíří zahradu u mateřské školy Beruška. Dnes bude převážně polojasno s teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Rekonstrukci víceúčelového domu chystá Dětřichov ve Frýdlanském Výběžku. V budově v centru sídlí například místní živnostníci. Vedení obce čeká, jestli získá dotaci od Libereckého kraje. Náklady na rekonstrukci budovy odhaduje na 28 až 30 milionů korun, říká nezávislá starostka Martina Kohoutová.
2: Je to velikánská akce, kterou bez pomoci dotací bychom sami jako obec nezvládli. Takže to teď čekáme, očekáváme pravděpodobně zahájení stavby někdy v podzimních měsících.
0: Počet ublížení na zdraví a loupeží spáchaných dětmi do 15 let stoupl oproti roku 2015 o 40%. Mladiství a děti se dopouštějí častěji i dalších násilných činů. Vyplývá to ze zprávy Nejvyššího státního zastupitelství za loňský rok. Ve zprávě doporučuje například vznik specializovaného ústavu s terapeutickou i sociální péčí. Ten by měl mít také dostatečná bezpečnostní opatření. Město Hrádek nad Nisou na Liberecku odkoupí za více než 1 milion korun pozemek pro rozšíření zahrady u mateřské školy Beruška v Liberecké ulici. Stávající zahrada je svojí rozlohou nedostatečná pro všechna oddělení školky. Zastupitelé proto schválili odkup soukromé parcely o rozloze 662 metry čtverečních, která na školní zahradu přímo navazuje, říká nezávislý starosta Hrádku Pavel Farský.
3: Je to o tom, že chceme tam zvýšit komfort, aby se na tu zahradu všichni vešli, protože teď to třeba řeší tím způsobem, že některé třídy jdou na zahradu, některé třídy jdou na nějaký hřiště, který je poblíž, nebo jdou na procházku a my bychom chtěli, aby měli právo té volby, aby mohli být na zahradě všichni.
0: Při lesním požáru na jihu Španělska zahynulo nejméně 12 lidí. V andaluské provincii Almeria se plameny rozšířily včera odpoledne. Za jediný den tak počet obětí převýšil bilanci přírodních požárů ve Španělsku za celý loňský rok. Požáry neobvykle už v první půli července sužují celou jižní Evropu. Oheň v blízkosti obce Los Gallardos v noci hasilo asi 150 hasičů s 5 cisternovými vozy. Podle regionální vlády uhořely některé oběti v autě, ale i v osadě Bédar. Andaluský minister zdravotnictví Antonio Sanz označil požár za nejničivější v historii Andaluzie. Evakuovat se kvůli ohni muselo asi 1000 obyvatel. S požáry hasiči bojují i na dalších místech Andaluzie, ale také v Katalánsku, Portugalsku, severní Itálii i na Balkáně. Přes 10 000 lidí se muselo evakuovat před několika dny kvůli požáru ve francouzských Pyrenejích.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně polojasno, odpoledne na severu kraje a na horách až oblačno. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 1/35 v libereckém tunelu se střetla 3 osobní auta. Jeden jízdní pruh je proto uzavřen. Pokud tudy jedete, buďte obzvlášť opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: To byly zprávy 10. hodiny s Miroslavem Holubcem a tímto načínáme další hodinu pátečního dopoledne pod Ještědem. Jsem ráda, že jste přitom. Zdraví vás ještě jednou Iveta Kalátová a máme pro vás moc fajn zprávu. Před více než 60 lety začínali v londýnských klubech a dnes vydávají své v pořadí už 25. album a pořád dokazují, že rock rozhodně nepatří do muzea. Rolling Stones mají ode dneška venku novou desku a my vám ji představíme už za okamžik. Také se vrátíme k seriálu Týdne Českého rozhlasu Liberec, věnujeme se pivovarům v Libereckém kraji. No, věnujeme se pivním speciálům z mini pivovaru a jaký mini pivovar navštívíme, to se dozvíte krátce před půl jedenáctou. Hezký poslech.

けます。

letní prázdninovou náladu nám potrhla i písnička od Hany Zagorové, tak je tady s vámi páteční dopoledne pod Ještědem. My teď změníme hudební žánr, tak když se řekne Mick Jagger, tak samozřejmě je to lídr kapely Rolling Stones. Ostatně Mick Jagger, britský rockový hudebník, herec, skladatel, producent a businessman, oslaví 26. července 83. narozeniny. No, slyšíte dobře, když se někdy podíváte na nedávné koncerty kapely Rolling Stones, tak zjistíte, že Mick Jagger je opravdu ve skvělé kondici. No a navíc si tady nadělil dárek. Právě 25. studiové album čtyři slavní hosté kapela, která odmítá zpomalit stouni, dnes vydávají novinku Foreign Tanks. Nahrávku znovu produkoval Andrew Watt, který stál už za jejich předchozím albem Hackney Diamonds z roku 2023.

0: jsem zvládal v 21, ale zase umím jiné věci.
1: A na otázku, jestli nové album vezmou na turné, odpověděl.
0: To bych si moc přál. Opravdu bych chtěl s tímhle albem vyrazit na turné a doufám, že se to podaří co nejdřív.
1: Na nové desce znovu spolupracovali s producentem Andrewem Wattem. Ten už na předchozím albu ukázal, že dokáže zachovat typický zvuk Stonů a zároveň mu dodat současnou energii. Ani tentokrát nechybí výrazní hosté. Paul McCartney, Robert Smith The Cure nebo Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Silnou emocí na nové desce je také připomínka bubeníka Charlieho Wattse. Na albu totiž zazní jeho dosud nevydaná studiová nahrávka, která vznikla ještě před jeho úmrtím v roce 2021. Pro fanoušky je to symbolické propojení minulosti se současností. Co se týče červeného obalu nové desky, ten je na první pohled trochu znepokojující. Nabízí výtvarně pojatý portrét, ve kterém se tváře Micka Jaggera, Keitha Richardse a Ronnieho Wooda prolínají do jediného obrazu, připomínajícího karikaturu. Výrazné jsou zpěvákovi velké rty, Richardsův typický šátek a Woodův křivý nos. Když se v roce 1962 dali v Londýně dohromady, nikdo netušil, že z nich vyroste jedna z nejúspěšnějších kapel hudební historie. Rolling Stones prodali odhadem přes 250 milionů desek, byli uvedeni do rock'n'rollové síně slávy a už více než 60 let patří k symbolům rock'n'rollu. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Znáš

0: Kdo se může pochlubit, že si zaspívá se svou dcerou a navíc tak hezkou písničku jako v případě Lenky Filipové a dcery Leny Samotní Nejsme nic. Tak je tady s vámi i nadále páteční vysílání Českého rozhlasu Liberec. Máme pátek a to znamená, že tady také poslední díl našeho tradičního seriálu týdne. V něm se náš reportér Patrik Fischer zaměřil na pivní speciály z minipivovarů v Libereckém kraji. A dnes nás zavede do harachovského pivovaru Novosad a Syn, který funguje při tamní sklárně. Na rozdíl od ostatních pivovarů v našem seriálu se tady zaměřují na ležáky, ale jak uslyšíte v příštích minutách, i ležák může být netradiční.
1: Tmavá piva patří mezi ty v podstatě trošku známější pivní styly a jedno tmavé pivo vaří i harachovský pivovar Novosad a Syn a já už jsem tady se sládkem Liborem Soukupem. Představte to tmavé pivo, které vy tady vaříte.
2: Vaříme tady klasický tmavý ležák jedenáctku. Pivo se jmenuje Čerťák podle hory, která se tady znáší nad naším pivovarem. Jedná se o pivo, které má 4,7 objemu alkoholu.
1: Když se řekne ležák, tak lidi si představí celkem jasnou specifickou chuť, nějakou hořkost, dříz a tak dále. Ale ten tmavý ležák asi chutná trošku jinak. V čem se liší?
2: Liší se v poměru sladů, z kterého se vaří tmavý ležák. Když vaříte světlý ležák, používáte převážně plzeňský slad, ale tady k tomu plzeňskému sladu na tmavé pivo používáme ještě bavorský slad, karamelový slad a barvící slad. A všechny ty další slady mají stupeň zabarvení a opražení tak, aby tomu tmavému pivu dávali patřičnou chuť a barvu. U tmavých piv je v podstatě větší plnost a když potom to pivo máte třeba díl na ležáckém sklepu, tak už do toho přecházejí až třeba švestkový tóny.
1: Takže žádné dobarvování nějakými barvy, karamelem a tak dále, to prostě do tradičního tmavého ležáku nepatří.
2: Ne, jsme malý pivárek, takže si zakládáme na tradičním způsobu vaření tmavého piva a tyto procesy by nám jako nepřispěly a snažíme se zákazníkovi dát opravdu čisté tmavé pivo, zabarvené slady speciálními, které do toho piva dáváme.
1: Když se používají jiné slady, liší se nějak třeba i technologie výroby?
2: Technologie výroby je stejná při vaření světlého i tmavého ležáku. Jediný rozdíl, který je, tak je tam u scezování, protože ty slady, které používáme na výrobu tmavého piva, tak si velice rádi takzvaně sedají na scezovací síta a špatně se to scezuje, takže scezování probíhá opravdu pomaličku a za stálého dohledu sládka, který prokopává mlátko to, tak aby byla dobrá propustnost toho scezování. Chmelení u tmavých piv je také odlišnější od světlých piv. Méně se chmelí tmavší piva než piva světla.
1: Vysvětluje Libor Soukup, sládek harachovského pivovaru Novosad a Syn.
0: Dodává Patrik Fischer, který se zaměřil v našem seriálu na mini pivovary. No a příští týden to bude také něco dobrého, co patří neodmyslitelně k horkému létu. Nejenom dobře vychlazené pivo, ale také výborná zmrzlina. Tak nás nezapomeňte poslouchat příští týden krátce před 10:30.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Stojím v dešti, v očích pláč.

Karel Zech přespíval známou písničku od skupiny Smokey ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Možná už vás to také táhne někam do dálek, něco poznat a něco zažít. Tak mám pro vás pár tipů na víkend, třeba na oblíbené jízdy do Českého ráje. Tak každou prázdninovou sobotu se můžete vydat z Turnova na nezapomenutelný výlet parním vlakem, který vás zaveze do srdce této malebné krajiny. Připravené jsou jízdy do Rovenska pod Troskami a Semil v dopoledních hodinách ve stanicích Rovensko a Turnov. Budou také v divadelním voze soupravy probíhat loutková představení pro děti. Tak do Rovenska výjíždí vlak z Turnova v sobotu v 9.51, zpět dorazí ve 12.16. No a do Semil pojede ve 13.55 a vrátí se v 17.29. Pak vás také můžu pozvat na Valdštejn. Na Valdštejně totiž připravili na neděli speciální komentovanou prohlídku s kostýmovým průvodcem, který bude představovat některou z významných osobností z historie hradu. Časy prohlídek jsou v 10.30 a ve 14.30, no a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. No a co taková pouť v Brništi, která začíná už dneska a potrvá až do neděle v areálu lesního zátiší, tak tam se tedy koná tato brništská pouť. Čekají vás stánky, občerstvení Luna Park, no a v sobotu pak pouť nabídne sérii koncertů, které začnou v 16.30. Tak další zajímavé tipy na víkend najdete i na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz.

0: 10 hodin 40 minut v dopolední pod Ještědem je tady čas na pravidelný pořad spotřebitelský rádce. Tak dnes se budeme věnovat zboží koupeného přes internet. Tak to můžete standardně vrátit do 2 týdnů. Existují ale i výjimky a právě na ty se ptáte v dnešním spotřebitelském servisu Josefa Černého.
1: Pan Pepa viděl, že některé e-shopy mají na svých stránkách uvedenou možnost vrácení bez udání důvodu do 30 dnů místo obvyklých 14, tak se ptá, jestli je to v souladu se zákonem a jestli se tomu dá věřit. Pane posluchači, podnikatel má vždycky možnost vylepšit podmínky pro kupujícího nad rámec zákona, samozřejmě nikoli v obráceně. Prodloužení doby pro vrácení je jedna z možností, jak mít lepší podmínky, než má konkurence, a pokud toto uvede na svých stránkách, je údaj pro něj závazný.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Jirku.
1: Možná se ptáte, kdo vám to teď zpíval v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec. Byla to Kateřina Marie Tichá a písnička se jmenovala Plamen. To, kdybyste si ji náhodou chtěli nechat třeba zahrát v písničkách na přání. Ovšem, my už budeme vařit nebo vůbec budeme trošku putovat v proudu času. Tento týden si v letních receptech totiž povídáme o prázdninách v dobách našich babiček. Dnes to bude o letních bytech a k tomu Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření přidají recept na vepřovou kýtu na cibuli a jabčatech.
2: V našem povídání o tom, jak trávili děti prázdniny v dobách našich babiček, si dnes připomeneme, kam jezdili na prázdniny děti z dobře postavených rodin. Děti úředníků, živnostníků, univerzitních profesorů nebo lékařů a právníků jezdili spolu s rodiči na takzvané letní byty. S maminkou tak často trávili celé prázdniny.
3: Otec rodiny se jako řádný živitel vracel po několika dnech zpátky do města do zaměstnání. Jezdil pak za rodinou na venkov jen o volných nedělích.
2: Jako letní byt sloužily tzv. Parádní světnice vesnických chalup nebo venkovské zájezdní hostince, které poskytovaly ubytování. V některých lokalitách v našem kraji, třeba v Českém ráji, na Českodubsku, v Podkrkonoší i v Jizerských horách, nebývaly letní hosté sami. Díky nim se ve vesnicích v létě odehrával poměrně rušný společenský život. Lidé z města, kteří sem přijížděli, trávili společně čas při obědech a po večeři, podnikali společné výlety, spolu s místními chodili na houby nebo na ryby. Dokladů o tom z období od poloviny 19. století až do 30. let 20. století máme poměrně dost. Tento fenomén dosáhl v době první republiky neuvěřitelných rozměrů a stal se vlastně základem pro současnou zálibu Čechů v chataření a chalupaření. Bylo to výhodné pro všechny. Lidé z měst si libovali, že jsou na čerstvém vzduchu a že žijí zdravě. Lidé z venkova byli rádi, že si něco přivydělají pronájmem místností a prodejem toho, co vypěstovali. Bylo to podobné jako dnes. Lidé z města prahli po čerstvém a domácím, protože na letní byt se nejezdilo jenom za odpočinkem, ale taky za dobrým jídlem. Vesnická strava z domácích surovin, čerstvé ryby, houby, čerstvá zelenina a ovoce ze sadu, domácí máslo, tvaroh a sýry, to bylo to, co i dobře postavení obyvatelé města měli v létě rádi.
3: A tak si připomeňme, na čem si letní hosté pochutnávali. Oblíbená byla třeba vepřová kýta na cibuli a jabčatech.
2: Budeme potřebovat 1 kilo vepřové kýty, 1 lžíci sádla, 3 velké cibuli, 2 velká jablka, 3 stroužky česneku, sůl, kmín, mletou papriku a majoránku. Cibuli s jablky nakrájíme na malé kousky a polovinu vložíme do pekáče. Přidáme sádlo, kýtu nakrájenou na plátky, kterou si ochutíme solí, kmínem, majoránkou, mletou paprikou a zasypeme druhou polovinou nakrájených jablek s cibulí. Přidáme prolisovaný česnek, zalijeme troškou zeleninového vývaru nebo vodou a pečeme v předem vyhřáté troubě. Během pečení maso podléváme vypečenou šťávou. Jakou přílohu můžeme podávat bramborový knedlík nebo brambory.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Možná tuto písničku posloucháte za volantem na frekvenci 97,9, tady frekvence, která patří Českému rozhlasu Liberec, tak vám popřeji šťastnou jízdu, ať už vyrážíte do zaměstnání, domů, anebo třeba na dovolenou, tak si dovolenou také hezky užijte. A možná, že to znáte i z domova, kdy vám rodiče říkávali, nebo babička s dědou, hlavně nepij uhřátý, neskákej uhřátý do vody, dávej na sebe pozor a nechoď na přímé sluníčko. Ono na tom určitě něco bude. A i o tom si budeme povídat s naším dnešním hostem po 11. hodině, kterým bude paní doktorka Jana Všetičková. Tak téma je jednoznačné, užít si ve zdravé léto.

0: je 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Meziroční inflace v Česku v červnu zmírnila. Biotopu v Dolánkách u Tornova bude dražší. Na Zubačku se znovu vrací unikátní lokomotivy Rakušanky. Dnes bude převážně polojasno s teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Růst spotřebitelských cen v Česku v červnu meziročně zpomalil na 1,5%. Byl tak o 0,6% bodu nižší než v květnu, potvrdil to Český statistický úřad. Podle něj ke zmírnění inflace významně přispěl pokles cen pohonných hmot po březnovém prudkém zdražení. Červnová inflace je zatím jedna z nejnižších v první polovině tohoto roku. Na 25,5 milionu korun zrostla cena za stavbu biotopu v Dolánkách u Turnova. Je to zhruba o 4 miliony víc, než byl předpoklad. Důvodem jsou více práce. Problémy byly zejména s množstvím kamene, pozůstatkem bývalého koupaliště, říká starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Ty betony byly skutečně udělány jako velmi fortelně, byly toho tam výrazně větší kubíky, než jsme jako předpokládali. Musím říct, že velkou část toho materiálu jsme se snažili jako zrecyklovat a vrátit nazpátek do té stavby, aby jsme to nemuseli stěhovat z jedné strany na druhou stranu.
0: Stavba biotopu už je hotová. Stavbaři tam nechávají dorůst rostliny a zprovozňují čistící a napouštěcí technologie. Otevření je naplánované na konec července. Po nucené přestávce se zítra na trať Stanvaldu do Kořenova v Jizerských horách vrátí unikátní ozubnicové lokomotivy. Na trati nejezdili od roku 2023, kdy dostali zákaz kvůli poškozeným kolejím. Následovala rekonstrukce trati, kterou prodloužila prasklá ozubnice. Lokomotivy, přezdívané Rakušanky, vyrobila v roce 1961 pro Československé dráhy rakouská firma Siemering Graz Pauker. Jako první motorové ozubnicové lokomotivy vůbec na světě, říká jednatel společnosti Zubačka Petr Prokeš.
3: Byly 4 kusy, 2 jezdily zde v Tanvaldě, 2 na trati v Tisovci. Tam ale se moc neprojeli a dostali se zase zpátky sem do Tanvaldu a zde zabezpečovali provoz až do roku 1988. Do dnešních dnů se dochovaly 2 lokomotivy 001 a 003 a s nimi zabezpečujeme historický provoz vlaků.
0: Ozubnicové lokomotivy budou v létě jezdit jednou za 2 týdny, pokaždé v sobotu. V čínském městě Changchou se kvůli tropické bouři Majsak pohybuje asi 900 mnohdy jedovatých hadů, napsal o tom web stanice CNN. Plazy proplouvají vodou, pohybují se i kolem nábytků v zatopených domech. Lovci hadů je teď odchytávají a vrací do volné přírody. Čínské úřady obyvatele zhruba milionového města varují, aby se od plazů drželi dál. Zároveň navyšují zásoby protilátek a připravují zdravotnický personál na možný nárůst případů ušknutí. Jedna žena už po uštknutí hadem zemřela.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně polojasno, odpoledne na severu kraje a na horách až oblačno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou se střetlo osobní auto s cyklistou v Pražské ulici hned za kruhovou křižovatkou u zeleného stromu. Na místě zasahují záchranáři, projíždějte tudy opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Jsem moc ráda, že vás mohu pozdravit i krátce po 11. do hodině. Vše dobré a hezký poslech už vám přeje Iveta Kalátová. Možná se chystáte na dovolenou a říkáte si, jak si to krásně užijete. No a ve zdraví byste se také měli vrátit domů. Co pro to všechno udělat, tak to probereme už za chvíli s paní doktorkou Janou Všetičkovou.

0: Buďte jednou ráno a vysílání Českého rozhlasu Liberec a v našem vysílání také host, paní doktorka Jana Všetičková. Vítejte u nás, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, všechny vítám, děkuji za přivítání.
0: Máme tady léto a máme tady i takový hezký oslý můstek od skupiny Buďte jednou ráno. Tak vzal si střechu s pokrývačem, jenom dlaždič zůstal dole. Tak lidé, kteří dělají na výškových budovách a slunce do nich praží, tak to není zrovna moc příjemné. Tak my nebudeme otálet a přímo se budeme věnovat úžehu a úpalu.
1: Jaký je rozdíl asi mezi úžehem a úpalem? O tom se všichni baví a dohadují. Úžeh je přímé působení slunečního záření na hlavu a v podstatě díky tomu může dojít podrážení mozkových plén a přehřátí mozku. Takže takhle působí úžeh. A úpal, to je celotělové přehřátí organismu a úpal můžete vlastně získat, i když jste třeba v přetopené místnosti nebo jste někde dlouho stojíte, jak na slunci, je tam horko, ale dochází vlastně k tomu, že se kompletně přehřeje ten organismus. Nejen ta hlava, ale kompletně ten organismus. Takže může dojít ke zvýšení teploty, může dojít vlastně k velkému pocení, ale vznikají i přetížení kardiovaskulárního systému díky tomu a může ten člověk až jít do bezvědomí.
0: Aha, takže hodně nebezpečnější je tedy
1: úpal.
0: Úpal.
1: Úpal je nebezpečnější. V podstatě řešení těchto dvou situací je plus minus stejné. Musíme toho člověka dostat někam do chladu, musí dostat dostatek tekutin a chladit ho. Případně se musí volat rychlá, když dochází k tomu, že až jde do bezvědomí, ale první pomoc je do stínu, do chladu, případně na něj pustit chladný vzduch a dostatečně ho zasaturovat vodou nebo tekutinama.
0: Mm-hmm. No a u úžehu, tam ta první pomoc kolikrát možná ani nezjistíme, že máme úžeh, že třeba se nám neudělá dobře a posléze nám teprve dojde, že možná může jít úžeh, že jsme třeba byli delší dobu na slunci.
1: Může to dojít zpětně, to máte pravdu, může to dojít tím, že vlastně nemáme pokrývku hlavy a jsme hodně dlouho vystaveni tomu slunečnímu záření. V podstatě bylo by vhodné vyvarovat se pobytu na přímém slunci mezi 11. a 16. hodinou.
0: Mm-hmm. A hlavně tady doplňovat pitný režim. To určitě, je to, na co určitě kolikrát hodně zapomínáme.
1: To je jako jednoznačné.
0: Ano, teď jste chtěla něco dodat.
1: Chtěla jsem říct, že jsem se nesmírně obávala, teď jak byly ty vysoké teploty nad 630 stupňů, tak u nás v lázních je spoustu polymorbidních pacientů, kteří jsou ve vyšším věku, tak jsem se bála, že budeme mít jakoby problémy s kolapsy a nestalo se tak, protože já si myslím, že díky tomu, že máme spoustu stromů v parku a že už řada lidí o tom ví, že v těch vedrech musí hodně pít a držet se v chladném prostředí, případně ve stínu, tak si myslím, že to je velmi jako už známé.
0: Jaké jsou takové ty hlavní příznaky, že když je někdo dehydratovaný?
1: Když je někdo dehydratovaný, tak začne mít pocit na omdlení, má nízký tlak, většinou to také nízký tlak, kolabuje, pocit na omdlení. Jak jsem předtím říkala, nestávalo se to často, teďkom v lázních, ale opakovaně tam nějaké kolapsy z dehydratace jsou, protože vypítí jedné kávy ráno ke snídani není určitě hydratace dostatečná. Ta hydratace v těch teplech by měla být určitě 2,5 až 3 litry. Já vím, že se spousta odborníků kolem toho dohaduje, ale v těch teplech jednoznačně musíme pít více.
0: A je lepší v průběhu dne popíjet, než abychom vypili jeden litr na jeden zápach?
1: Rozhodně.
0: Naším dnešním hostem je paní doktorka Jana Všetičková.

0: Možná, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec, že během písničky jste sáhli třeba po lahvi s vodou nebo něčem dobrém, čím byste si doplnili tekutiny v těle. Je to určitě důležité pít v horkých letních teplotách. O tom si povídáme s paní doktorkou Janou Šetičkovou, paní doktorka, kterou také najdeme v lázních Libverda.
1: Ano, lázně Libverda jsou můj srdeční kraj, kde hrozně ráda působím. A v podstatě tam samozřejmě tu minerálku libverdskou také doporučujeme. A je zapotřebí, určitě všichni to vědí, že je zapotřebí pít v těchto teplech, ale je nutno si uvědomit, že ne vždycky ledový nápoj nám udělá jakoby dobře, protože to tělo musí vynaložit energii na zase schlazení a chybí mu pak ta energie někde jinde. Takže úplně není dobré pít úplně ledové nápoje. Ba naopak je lepší vlažný čaj, dostatek vlažného čaje, nebo by ta voda neměla být s ledem. Hmm. Určitě je to vhodnější a taky to náhlé schlazení může nám přivodit třeba zánět v krku. To může být při těch velkých teplech, když se budeme pít úplně něco ledového z ledničky nebo budeme v tom mít polovinu sklenice ledu, tak samozřejmě dojde k disbalanci v té oblasti těch lymfatických cest a otoče nám krk.
0: Ano, to jsi mi právě připomněla moji babičku, která vždycky, když jsme přišli, co by malé holky uřícené domů a chtěli jsme se napít ledové vody a babička vždycky nás od toho odrazovala. Ne, jinak budete mít, jak ona nám to říkala, něco s plícemi, spaříte si plíce. Ono to teď vyzní hodně legračně samozřejmě.
1: To tak asi není, ale v podstatě nějaká lidová moudrost v tom určitě je.
0: Jak je to se sportováním? Protože jsem se setkala dokonce i s lidmi, kteří chodí běhat pravidelně, už je to pro ně taková droga a často jsem je viděla i v těch vysokých teplotách, že jsou na trati, že běží. Je to dobré? Není to velká zátěž pro organismus?
1: Ale je to hodně individuální, samozřejmě, že zátěž to je. Zátěž to je v každém případě, každý jsme jiný a je zapotřebí. Úplně bych ty sporty namáhavé, a což běh určitě bych směrovala do těch ranních hodin a do těch podvečerních až fakt jako večerní hodin. Sama jako bych doporučovala do těch 8 ráno třeba si jít zaběhat, ano, ale pak už jako se tomu vyvarovat.
0: Teď bychom se možná mohli zaměřit i na chronicky nemocné pacienty. Kolikrát tady ty vysoké teploty, tak prožili jsme si to nedávno, kdy opravdu už přesáhly takové ty příjemné limity.
1: Zvyklosti v podstatě u nás.
0: Přesně tak. Jak je to u těchto lidí, kteří třeba mají, dejme tomu, vysoký tlak, léčí se s něčím, je to pro ně opravdu hodně náročné období, měli by se nějak hodně chránit?
1: Myslím si, že to je velmi náročné období, protože to je náročné období i pro lidi, kteří nemají žádnou chorobu. To teplo nás opravdu zatěžuje, ten organismus. A tím spíš, když je někdo třeba po operaci, ať už po jakékoliv operaci, ať už to jsou klouby, srdce, páteř nebo po nějakých úrazech, anebo se léčí se srdíčkem nebo mají cukrovku, rozhodně ta zátěž je obrovská, takže by měli mít klidovější režim, být někde ve stínu a dostatek tekutin a měli by dodržovat, co se týká diabetiků, rozhodně svůj pravidelný stravovací režim. Neměli by se samozřejmě přepíjet alkoholem, což jako pivo
0: no, vidíte
1: u nás...
0: To, alkohol.
1: Pivo u nás jako český národ nepovažuje za alkohol, což je teda trošku tragédie, ale není to je to alkohol, není to nealkoholický nápoj, ale alkohol ještě víc zatěžuje vlastně ten systém celkově metabolický. Takže i v tom horku pít alkohol není chytré.
0: A když už člověk má chuť na pivo, tak raději to nealkoholické.
1: Případně.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Také jste určitě zažili, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec, takový ten slastný pocit, kdy jste uhřátí, je vám strašné vedro a tak s chutí skočíte do vody. Ale asi opatrně, i o tom si budeme povídat v příštích minutách s naším dnešním hostem, kterým je paní doktorka Jana Všetičková. Uhřátí bychom asi neměli skákat do vody.
1: To už jsme slýchávali jako děti, že uhřátí bychom neměli skočit do vody. A proč to tak nedělat? Tam je několik situací, které mohou nastat. Vzniká takzvaný studený šok, kdy vlastně ten člověk skočí do té vody a z toho šoku se nadechne a může se nadechnout pod tou vodou a tím pádem se může začít topit. Tak to je jedno nebezpečenství, který nás může potkat. Potom je to takovýto velký zatížení kardiovaskulárního systému a cév, protože se to náhle prudce schladí a pokud někdo má třeba nějaký problém a třeba o něm ani nemusí vědět a může samozřejmě dostat třeba i infarkt, jo, nebo mozkovou příhodu. To jsou věci, které jsou, je to nevyvážený kardiovaskulární systém, cévní systém, může nastat tohle, anebo prostě nastane prostý kolaps, kdy prostě dojde ke kolísání toho tlaku, ať už směrem nahoru nebo dolů, dostanete závrať, můžete přijít, jako můžete dostat až bezvědomí, nebo může se stát až ztráta vědomí a ten člověk se utopí. Že v tu chvíli je to rychlý. Pokud tam není někdo, kdo ho rychle vytáhne z té vody, záleží v jaké hloubce a tak dále. Takže než někdo chce skočit do vody, by se měl minimálně osprchovat, schladit tou sprchou, připravit ten organismus na ten šok a osprchovat si případně i hlavu, pokud chce skočit po hlavě.
0: Nedávno jsme s naším nedávným hostem, s paní Pospíšilovou z vodní záchranné služby v Jablonci nad Nisou, řešili i to, že existují takové šikovné pomůcky, pokud člověk třeba chodí plavat sám, tak si připne takový pás a je to víceméně, je to vypadá to jako kruh, ale nadnáší vás to trochu. Aha. V případě, pokud by člověk dostal třeba křeč do nohy, je to se občas také ve vodě stává, tak má alespoň nějakou pojistku.
1: To je zajímavé, to slyším teď poprvé, ale to je super, že něco takového existuje.
0: No a teď už z vodních ploch se teďka podíváme do našich příbytků, kanceláří, automobilů, protože bychom se ještě možná mohli zaměřit na klimatizace. Už se o tom hodně mluví, klimatizace je dobrý sluha, zlý pán, dalo by se to také tak říci, protože pokud jdeme také uhřátí od někud, je někde 35 stupňů a naladíme si to někde na 16 stupňů v autě, tak
1: to je to také, náročné. Je to náročné. A určitě jsme to teď všichni zažili v těch vedrech, kdy venku bylo 36, 38 a hrozně rádi bychom si to v tom autu a v autě dali na 20. A i těch 20 je zima. Takže tam by byl ten rozdíl ideální těch 26 stupňů a to se nám zdá zase teplý, ale ten rozdíl by neměl být tak vysoký mezi tou vnitřní a venkovní teplotou. Rozhodně tohleto si hlídat, protože dlouhodobý vystavení potom toho přehřátého organismu v tom chladném vzduchu, který tam na nás fouká z té klimatizace, tak může nám přivodit prostě angínu nebo zánět hrtanu. Prostě to je jedno z nejčastějších onemocnění vlastně v tom klimatizovaném prostoru. Pokud se vyskytujeme, tam přijdeme z horkého prostředí a teďkom jedem tím studeným autem, já nevím kolik kilometrů, tak to je to nejjednodušší, co může nás potkat.
0: To nám zase poradil pan Roman Bucký, dopravní expert, že je dobré, když sedneme do auta, tak ještě než si pustíme klimatizaci, tak si nechat alespoň dvě okýnka stočená.
1: Určitě.
0: Jet kousíček, aby se ten vzduch alespoň vyměnil.
1: Určitě, myslím si, že to je dobrá a správná rada.

0: Paní doktorka Jana Všetičková z Lázně Liberda je naším dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. My bychom si to možná teď tak trochu mohli shrnout, je to takové to pověstné desatero, jak si zdravě užít to léto.
1: Ano, shrneme to. Určitě si ho užít. V každém případě udělat si volno na sebe, udělat si nějaké delší volno, protože samozřejmě všichni pořád pracujeme, celý svět je rychlej, rychle se na všechno odpovídá, na maily, na SMSky, takže chvíli prostě i tomuhle dát klid, i aby ten mozek si trošku odpočinul celkově, což je hrozně důležité, aby opustil všechny pracovní myšlenky a věnoval se jenom sám sobě, případně blízkým. A myslet na to, když se budeme pohybovat, tak pohybovat se s rozumem, a když budou teplé dny, tak pohybovat se v těch dopoledních hodinách nebo tam, kde je víc stínu, a nezapomínat na hydrataci. Rozhodně v horkých dnech 2,5 až 3 litry si myslím, že jsou úplně v pohodě. Nepřeháně to s alkoholem. To neznamená, že když už teda někdo pije, že si nemůže něco dát. Asi bych se vyhla tvrdému v těch horkých dnech. A rozhodně nepít úplně ledové nápoje, když jsme uřícení. Neskákat přehřátí do vody. A pokud jdeme někam na svatbu, což teďkom ty svatby v těch letních měsících jsou a často se udávají na loukách, v různých venkovních prostorách, tak jako myslet na to, že tam člověk dlouho třeba sedí u toho stolu, praží na něj slunce, nebo naopak je dlouho v nějaké oddací místnosti, tam může být díky tomu množství lidí vydýcháno, takže myslet na sebe a včas předejít tomu, aby jsme se nedostali ať už do toho úžehu na tom slunci, nebo do toho úpalu v té oddací místnosti, tak vždycky, když cítíme na sobě, že to není ono, radši odejít do toho chladu, napít se a chvilku si dát pauzu. Prostě třeba si jít i někam sednout nebo lehnout, aby se ten systém náš tělesný vyrovnal, aby se to všechno srovnalo, protože je zbytečné, aby to došlo do těch konců nějakého přetížení mozku nebo přehřátí mozku nebo celkového přehřátí a pak to řešit následné dny.
0: Vy jste to nastínila dobře teď na začátku v tomto vstupu, udělat si také čas sám pro sebe a opravdu třeba ten mobil, udělat si takový digitální detox. Zaklapnout notebook, nechodit na internet, nemáme pohotovost, nemusíme být přece pořád na telefonu, úplně se od toho oprostit. Já si myslím, že by to také asi hodně prospělo.
1: Já si myslím, že určitě. Já sama jsem teď byla v našich lázních jako pacient měsíc a musím říct, že ten pobyt v tom lese a v tom klidu, nemuset se zabývat jakoby pracovními věcmi, maily a SMSkami a tak dále, udělá tomu mozku a vůbec tomu organismu strašně dobře. A určitě vás to naladí potom i lépe do té práce. Daleko lehčeji se vám pracuje, když ten mozek najednou nemá tolik zatížení, přetížení. A ty stromy a ten les, který my tady díky bohu máme, Liberecko jako je zelené, Jablonecko, Liberecko, to je opravdu zelený kraj, kde když se podíváte z okna, máme zeleno. A to, ta zeleně nám dělá velice dobře. I v tom teplém období nás svým způsobem schladí.
0: To si myslím, že lépe jsme nemohli skončit to naše dnešní povídání, jak ve zdraví přežít, prožít a užít si léto s naším dnešním hostem, kterým byla paní doktorka Jana Všetičková z Lázní Liberda. Moc děkuji za váš čas.
1: Já také děkuji za pozvání a přeju všem klidné léto bez přehřátí, bez úžehu a bez úpalu.
0: Děkujeme a buďte zdrává. Naslyšenou.
1: My taky. Mějte se hezky.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: A v pondělí po 11. hodině také přivítáme zajímavého hosta. Bude jim architektka, ambasadorka nadace Jablotron Tereza Nalezená. Tak do povědomí veřejnosti se dostala Tereza Nalezená unikátním výzkumným projektem Salát na střeše, který dokonce zvítězil v 9. ročníku soutěže Startup Technické univerzity v Liberci. No a v současné době také ambasadorkou projektu nadace Jablotron. Tak nakolik se ujalo hydroponické pěstování salátu na střechách budov a jakým zajímavým způsobem může v současné době fungovat dobročinnost. O tom všem si budeme povídat v pondělí po 11. hodině.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Babské rady.
1: Máta obsahuje silice, které mají velice výrazné aroma. A toto aroma většině škůdců rozhodně nevoní, právě naopak. Proto se doporučuje vysadit mátu u paprik. Škůdci typu mšice, mravenci nebo bílé mušky se potom vaší úrodě vyhnou obloukem. Vůně máty hmyzí záškodníky doslova zmate, což prakticky znamená, že se hmyz bude mnohem hůře orientovat. Musíme ještě dodat, že máta má i jednu nevýhodu. Roste poměrně agresivně a velmi rychle se rozrůstá. Kdybyste ji zasadili přímo do záhonku k paprikám, mohla by s nimi začít vést konkurenční boj o živiny a soutěžit s nimi o vodu. Proto ji zasaďte raději do květináče a ty postavte kolem záhonu s paprikami. Tak budete mít jistotu, že papriky budou chráněné, ale zároveň si rostliny nebudou konkurovat.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Babi Daněk a Radhůza Loch Lomond Pís. Je tady s vámi dopolední vysílání Českého rozhlasu Liberec. Budeme také trochu vzpomínat. V neděli uplyne 5 let ode dne, kdy nás opustil herec Ladislav Potměšel. Poslední rozloučení v červenci 2021 proběhlo na jeho přání v úzkém kruhu rodiny a nejbližších přátel. Obecně se dá říct, že na pohřbu člověk prožívá mix emocí, přičemž obvykle převládá smutek lehce, ale může dojít i na smích. Stačí pozorně poslouchat, co pozůstalí napsali do nekrologu, a smuteční hosté mají o zábavu postaráno. Pár takových perliček se kdysi dostalo právě do rukou Ladislava Potměšila a ten je v našem zábavném pořadu mistrovsky odprezentoval.
1: Tvoji odbojovou činnost dovedl ocenit i nepřítel a tak ses ocitl v Terezíně. Byl samotář, ale ve společnosti byl oblíben. Byl oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovnu. Ztrácíte v něm nejen otce, ale i tátu. Loučím se s tebou jménem drobného hospodářského zvířectva. Zaznělo to jako pohádka, když jsme se dozvěděli, že už není mezi námi. Měl radost, když se mu na dvorku pelešily slepice a rodili králíci a když šel do práce, těšil se, jak se pobaví se svým šmudlou. Byl těžce raněn pod Duklou, kde se ukrýval v křoví. Odchází od nás navždy, i když tu zanechává to, co jsme měli nejraději, svoji manželku. Byl členem svazu drobného ptactva, kde byl často vyhodnocen jeho exemplář. Měla pěkný poměr s celým naším kolektivem. Byla-li požádána o cokoliv, ráda a poctivě všem vždycky vyhověla.
2: To znáte, jak přijde matka Tereza do nebe? Zaťuká svatý Petr do té, říká, je, matko Terezo, to je bezvadný, že jste tady, pojďte dál. Máte hlad? No, něco bych slupla. Dostane párek z hořticí, příští den párek z hořticí, tak to jde 14 dní, po 14 dnech matka Tereza říká, svatý Petře, já jako ne, já jsem spokojená, všecko v rychtiku, bez vady. Ale proč pořád párek z hořticí? Říká, matko Terezo, pro nás dva nestojí za to vařit.
0: Tak to jsme si připomněli Ladislava Potměšila. Ano, v neděli uplyne 5 let ode dne, kdy nás tento herec opustil. Tak doufám, že jsme vás potěšili. 10 minut nás dělí od hodiny 12. Do té doby si ještě budete moci poslechnout Hanu Hegerovou nebo Sinéad O'Connor ve 12 hodin. Zprávy, které si pro vás už chystá Iveta Bláhová. Po 12. hodině Filip Majsl a písničky na přání. Tak ale ještě dříve, než se s vámi rozloučím, tak mám ještě pro vás jednu zajímavou pozvánku, a to do Zdislavy. Tak jak už možná víte, tak kostel svatého Jana Křtitele slaví 300 let od svého posvěcení, no a právě se zde chystá oslava, a to i formou koncertu Severáčku, který se koná v neděli odpoledne od 16 hodin, takže máte-li chuť a čas, tak se určitě přijďte do Zdislavy v neděli podívat do kostela svatého Jana Křtitele, bude to určitě jedinečný zážitek. Tak se mějte hezky a v pondělí se na vás opět budu těšit. Naslyšenou.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

lyckas, ja, den är. Man var uppe nå i Alek. Man var uppe nå i Alek. Man var uppe nå i Alovi, i Alek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Jablonec nad Nisou letos přispěje na opravu domů v městské památkové zóně 2 miliony korun. Volby do sněmovny by v červnu vyhrálo ANO, těsně by se do ní dostali i motoristé. Lidé v Libereckém kraji odevzdali při letošní zbraňové amnestii téměř 250 zbraní. Odpoledne bude polojasno až oblačno s teplotami do 27 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké poledne. Lidé v Jablonci nad Nisou můžou žádat o příspěvek na opravu domu v památkové zóně. Město na ně má připravené 2 miliony korun, informovala mluvčí magistrátu Milena Lánská. Příspěvky můžou majitelé využít třeba na opravu fasády, střechy nebo oken. Žádosti je možné podávat do konce října. Peníze získá například majitel jednoho z domů v Novoveské ulici. Opraví za ně vstupní dveře.
2: Pozdně secesní činžovní dům v Novoveské ulici byl postavený v roce 1912 podle projektu zednického mistra Stefana Arnolda. Řemeslníci vytvoří věrnou kopii vstupních dveří, zachovají profilaci, zdobné prvky i klapačky. Repasovat budou taky dochované závěsy a ozdobné mříže. Pracovat budou mimo jiné i na obnově fazetového zasklení. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Volby do sněmovny by v červnu vyhrálo hnutí ANO. Získalo by 34% hlasů. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Median. Na druhém místě skončilo s odstupem ODS 13% voličů. Těsně třetí je hnutí STAN s podporou 12,5%. V dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti, SPD a těsně na 5% hranici motoristé. Ostatní uskupení by zůstala mimo sněmovnu. V letošní zbraňové amnestii lidé v Libereckém kraji přidali policii celkem 242 zbraní. Amnestie trvala od ledna do června. Během ní bylo možné bez trestu odevzdat nelegálně držené zbraně a střelivo. Podle mluvčího krajské policie Vojtěcha Robovského převzala policie nejvíc kusů v červnu. Bylo jich celkem 170. Lidé odevzdali také střelivo, munici a výbušniny. Podle policie zatím žádná ze zbraní nesloužila ke spáchání trestného činu.
2: Mezi odevzdanými zbraněmi byl například sovětský samopal PPŠ-41 Špagin nebo německý samopal MP-40. Letošní amnestie se konala po 5 letech a byla druhá nejúspěšnější v historii České republiky. Víc zbraní lidé odevzdali pouze v roce 2009. Z Libereckého kraje Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Hasiči pokračují v hašení požáru výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Oheň už mají pod kontrolou. I dnes k hašení využívají vrtulníky. Hořet začalo včera ráno a část budovy se už na dvou místech zřítila. Příčinu požáru ani škodu zatím hasiči neznají. Firmy, které v budově měly sklady, odhadují hodnotu zničeného zboží ve stovkách milionů korun. Schořelo taky zhruba 30 000 knih nadace Tomáše Bati.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude převládat polojasno, zejména později odpoledne až oblačno a nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách na 20 až 23 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: U obce Raspenava na Liberecku havarovalo osobní vozidlo. Na místě probíhá vyšetřování nehody, projíždějte tady opatrně. A v Jablonci nad Nisou se střetlo osobní vozidlo s cyklistou v Pražské ulici hned za kruhovou křižovatkou u zeleného stromu. Na místě zasahují záchranáři, projíždějte také tudy opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: K
3: Krásné páteční poledne, tak jsem si před vysíláním pročítal významné události, které se vztahují k dnešnímu dni, tedy 10. červenci, a natrefil jsem na holandského fyzika Heike Onese, který jako první v roce 1908 právě 10. července dokázal zkapalnit helium. To je toho. My od nepaměti dokážeme zkapalnit kde co. Švestky, meruňky, ořechy a v poslední době dokonce také slodní trus. Ale kromě toho, že si připomínáme tuhle významnou událost, 10. července mají svátek Libuše a Amálie. Přejeme všechno nejlepší a popřát můžete i vy. Máte příležitost v písničkách na přání, které právě teď začínají. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

Ano, žal se odkládá. V pátek odpoledne rozhodně. Jiří Korn dospíval, uvedl nás do písniček na přání a na mě ještě je, abych vám připomněl, jakým způsobem se do písniček na přání můžete zapojit. Tak tady telefonní číslo do studia 22 155 37 22. Ovšem to není jediná cesta, jak možná víte, nebo alespoň tušíte. Můžete tam psát také SMS zprávy ve tvaru Zahrajte Liberec, Mezera, potom váš text na číslo 90 011 04 anebo nám jednoduše napíšete e-mail na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz.

i přesto, že byl tak nějak dělnického původu. Jeho tatínek byl dělník na stavbě a maminka v domácnosti. Erose Ramazzottiho máme za sebou a jdeme na první přání, které nám poslala z Prahy paní Sylvie. Včera jsme se dozvěděli smutnou zprávu, že ve věku 75 let zemřela zpěvačka z Walesu Bonnie Tyler. Její největší hity známe i česky a tak vám dám vybrat z těchto. Pak následuje výčet 5 hitů, včetně toho, který jsme tedy nakonec vybrali. A tuto písničku paní Sylvie posílá ve vzpomínce na Bonnie Tyler.

Vítr, písnička, kterou v 84. naspívala Bonnie Tyler, před 20 lety si ji půjčila Lucie Vondráčková a zařadila ji na své album Boomerang. No a teď už je nejvyšší čas v

0: písničkách na přání v Českém rozhlase Liberec zvednout telefon. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, pane Filipku, redaktore a moderátore a zdravím všechny posluchače, tady Alena z České Lípy. Zdravím všechny posluchače a posluchačky a dávám zahrát včerejším narozeninám bývalý vaší hlasatelce Janičce Petrovi, která měla narozeniny. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, hodně úspěchu v práci a boží požehnání a radost ze syna, manžela a rodiny. Jí přeje Alena Sedláčková, ona bude vědět, a můj sestře Líbě, která má dneska svátek, všechno nejlepší, hodně zdraví. A dala se mi zahrát, když jste Janínka rodila, tak hrál její mamince.
0: Ale...
1: Pání končila od Karla Gotta.
0: No tak to je krásné, tak tady Karla Gotta pustíme jako vzpomínku na léta nedávno minulá, pochopitelně. Těm oslavencům přejeme i tady ze studia všechno nejlepší. Vám, paní Aleno, děkuji za zavolání a zase někdy příště se budu těšit.
1: Já
0: naslyšenou.
1: Pane Filipku, za vyhledání, naslyšenou.

0: jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Taková sladkobalná písnička Goodbye, v ní spojili síly Kutná Hora a Železný Brod, kutnohorská kapela Rybičky 48 a rodák ze Železného Brodu Marek Ztracený. Za 2 minuty bude 12:30, pokračujeme v písničkách na přání, opět se pro změnu podíváme do e-mailu, tentokrát je ten e-mail docela strohý, stojí v něm pouze, prosím zahrajte Eminem The Real Slim Shady, děkujeme.
1: Skřítkové tesaři, vylezte z mě.

0: Mluvila taky americký rapper Eminem si našel cestu do vysílání Českého rozhlasu Liberec. Moc nechybělo a místo toho, aby zpíval a nahrával své velké hity, stal by se komiksovým ilustrátorem, ale byla by to škoda, protože tak by přišel o jednoho Oscara a 13 cen Grammy. Eminem je za námi a další přání před námi, tentokrát výrazně obsáhlejší. Zahrajte prosím mé milované hvězdičce, která momentálně štukuje, maluje, montuje, zveluje byt, zatímco já se válím v práci, ať jí to jde hezky od ruky a ať toho na mě zbyde co nejmíní písničku, posílá Béďa.
1: Skřítkové tesaři, vylezte z mechu.

koná své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provede způsobem střelným.

A je to, práci za vás udělají skřítci a pak z nich jako bonus uděláte sádrové trpaslíky. A G duchové, to je samozřejmě film, který se zapsal do dějin československé kinematografie. Teď máme 8 minut po půl jedné a budeme pokračovat dál v písničkách na přání. A máme tady písničku z filmu, který se pro změnu zapsal do té celosvětové kinematografie. Je to písnička ze stejnojmenného snímku The Chariots of Fire od Vangelise a o tuhle písničku požádal pan Petr.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15:20.
1: Český rozhlas Liberec.

Tak v písničkách na přání v Českém rozhlase Liberec došlo i na Bruna Marse, Count on me, minutu po 1:45. Písničky na přání v Českém rozhlase Liberec samozřejmě ještě zdaleka nekončí. Napsal nám třeba pan Petr, který poprosil o písničku od Heidi Janků, Tahiti. Písničku posíláme a je to vlastně takové příjemné letní osvěžení pro nás, kteří se na dovolenou nedostanou, tak alespoň takto zprostředkovaně.

Heidi Janku by ráda žila na Tahiti. No a nevím, jaro, leto, podzim, zima, pořád slunce a teplo, trochu nuda. My se samozřejmě v Českém rozhlase Liberec v jakémkoliv ročním období nenudíme. Teď v létě si samozřejmě užíváme i letní vysílání, nicméně některé problémy trvají celoročně a je třeba je také po celý rok řešit. No a o jednom takovém problému bude mluvit Kateřina Cajdhamlová v pořadu Vesele a zdravě a tím problémem je zácpa, o tom po 13. hodině. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne s Českým rozhlasem Liberec a po 14. se budu těšit opět na slyšenou.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Dětřichov na Frýdlansku chce opravit víceúčelový dům. Meziroční inflace v Česku v červnu zmírnila proti květnu o 0,6%. Stavba biotopu v Dolánkách u Turnova bude o zhruba 4 miliony korun dražší. Odpoledne bude polojasno až oblačno a teploty až 27 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Rekonstrukci víceúčelového domu chystá Dětřichov ve Frýdlanském Výběžku. V budově v centru sídlí například místní živnostníci. Vedení obce čeká, jestli získá dotaci od Libereckého kraje. Náklady na rekonstrukci budovy odhaduje na 28 až 30 milionů korun, říká nezávislá starostka Martina Kohoutová.
2: Je to velikánská akce, kterou bez pomoci dotací bychom sami jako obec nezvládli. Takže to teď čekáme, očekáváme pravděpodobně zahájení stavby někdy v podzimních měsících.
0: Růst spotřebitelských cen v Česku v červnu meziročně zpomalil na 1,5%. Byl tak o 0,6% nižší než v květnu, potvrdil to Český statistický úřad. Podle něj ke zmírnění inflace významně přispěl pokles cen pohonných hmot po březnovém prudkém zdražení. Červnová inflace je zatím jedna z nejnižších v první polovině tohoto roku. Na 25,5 milionu korun zrostla cena za stavbu biotopu v Dolánkách u Turnova. Je to zhruba o 4 miliony víc než předpoklad. Důvodem jsou více práce. Problémy byly zejména s množstvím kamene pozůstatkem bývalého koupaliště, říká starosta Tomáš Hoke ze starostů pro Liberecký kraj.
3: Ty betony byly skutečně udělané jako velmi fortelně, byly toho tam výrazně větší kubíky, než jsme jako předpokládali. Musím říct, že velkou část toho materiálu jsme se snažili jako zrecyklovat a vrátit nazpátek do té stavby, aby jsme to nemuseli stěhovat z jedné strany na druhou stranu.
0: Stavba biotopu už je hotová. Stavbaři nechávají dorůst rostliny a zprovozňují čistící a napouštěcí technologie. Otevření je naplánované na konec července. Češi často podceňují zdravotní problémy při cestování. Do zahraničí jich v poslední době vyjeli zhruba 2/3. Průjmy, kožní onemocnění nebo horečky řešilo asi 5% z nich. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Podle odborníků je při cestách důležité nezapomínat na doporučená očkování, mít si ruce nebo v některých zemích třeba pít jen balenou vodu.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude převládat polojasno, zejména později odpoledne až oblačno a nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Na horách naměříme 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou se střetlo osobní vozidlo s cyklistou v Pražské ulici hned za kruhovou křižovatkou u Zelného stromu. Na místě zasahují záchranáři, projíždějte tudy opatrně. Na silnici 35 na průtahu Liberce probíhají práce na údržbě mostu nad ulicí Sousedskou. Ve směru od Prahy na Děčín je provoz převeden do protisměru. A v Lučanech nad Nisou je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená silnice v lokalitě Upily. Uzavírka potrvá až do konce září. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
4: Hezké odpoledne, možná večer, záleží, kdy nás posloucháte, jestli v premiéře nebo v naší repríze. Každopádně vítáme vás s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
5: A dneska máme zácpu, oba. A vlastně i vy všichni máte zácpu.
4: Ano, ve vysílání jako ano. Téma. Velmi zajímavé, úspěšné a zdá se, že to trápí hodně lidí, protože se k tomu tématu vracíme na základě vašich dotazů. Starý pán je na vyšetření u doktora. Doktor se ho ptá, dědo, a co stolice? Máte ji pravidelnou?
6: Jo, pane doktore, pravidelnou. Každý ráno v 6.
4: A kdy se probouzíte? Obvykle v 6.15.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vesele a zdravě, dnes téma zácpa. Ta se často nestává ale tématem společenské konverzace. S nadsázkou můžeme říct, že v případě úspěchu má člověk důvod k malé oslavě. Naše redaktorka pořadu Vesele a zdravě Bára Kvapilová se vypravila za přednostou klinického centra Isker Milanem Lukášem a položila mu několik choulostivých otázek.
1: Co se ucpává, když máme zácpu?
2: Zácpa je subjektivní pocit nedokonalého nebo nesprávného vyprázdnění stolice. A nemusí být tam překážka, ale je tam vlastně porucha mechaniky posunu té stolice, která se teda formuje v tlustém střevě. Obvykle tu zácpu rozdělujeme na dvě kategorie, a sice na zácpu jako příznak, jako symptom, což může být někdy projev závažného onemocnění, a zácpu jako chorobu, čili zácpu, která je podmíněna funkčně, to znamená poruchou hybnosti tlustého střeva.
1: Dá se tedy třeba říci, že někdo má líná střeva?
2: Přesně tak, to se dá říct, je to dokonce jedna kategorie té funkční zácpy, která je charakterizovaná právě sníženou hybností tlustého střeva.
1: Čím se nejčastěji ucpeme a můžeme se tomu vyhnout?
2: No, nejčastější příčina jsou dietní chyby. A sice nízký příjem tekutin je tou hlavní příčinou. Samozřejmě tou druhou je nedostatek vlákniny, která zvětšuje ten střevní obsah. A třetím je to takové psychické zábrany, třeba zadržování stolice, kdy nemůže vyhovět tomu defekačnímu reflexu, který je fyziologický z nejrůznějších důvodů, pracovních nebo sociálních, tak dojde k tomu zadržení úmyslnému a potom zácpě.
1: Takový Matýsek ve filmu S tebou mě baví svět si s tím ale hlavu příliš nelámal.
3: Pepino, už toho máme dost.
4: My taky, Matýsek se posrál.
3: Durch.
1: Existují takové babské rady, čím se prohnat, třeba švestky nebo napít se oleje. Doporučujete to?
2: Tak olej určitě ne, to je velmi drastické projímadlo, ale vláknina a také ovoce, nejenom tedy švestky z těch našich plodů, ale třeba citrusové plody jako kiwi a vůbec citrusové plody pozbuzují peristaltiku a tu stolici docílí pravidelně.
1: Máte nějakou historku z ordinace?
2: Mám. Před mnoha lety jsem vyšetřoval jednu pacientku, která trpěla chronickou obstipací zácpu. Domluval jsem jí, aby zvýšila příjem tekutin v dietě. Ona to přehnala, vypila za den 14 litrů vody, otrávila se tou vodou, já jsem to poprvé v životě měla otok mozku, ale naštěstí všechno dobře dopadlo a po infuzní terapii se uzdravila.
5: Vesele a zdravě.
0: Paní doktorko, je zácpa pro náš organismus zátěž, nebo to přežije jednou za čas v pohodě?
6: Tak vzhledem k tomu, že ta stolice je něco, co to tělo už na nic nepotřebuje a té stolice může být až 2,5 kg, tak bych řekla, že to docela zátěž může být. Já bych k tomu, co říkal pan doktor, který hovořil o té zácpě atonické, to znamená, kdy to střevo se nehýbe a není schopno posunovat tu stolici, ještě přidala takovou bolestivou spastickou, křečovitou, kde je vlastně zvýšená střevní dráždivost, kdy se zmenší průměr toho střeva a dojde vlastně k tomu, že ta stolice jakoby
0: neprojde
6: a bolí to teda strašlivě a můžou být výrazně zúženy úseky střeva, který okolo nich jsou pytlovitě zase rozšířené, jo, čili ta zácpa jako nemusí být úplně jenom kosmetická, jednoduchá věc.
0: Může tohle to být i poruchou toho potrubí, když to takto
6: tohle
0: řeknu.
6: Tohle se děje nejčastěji u mladých žen v těhotenství, protože tam vlastně všechno se stará o to, aby chránil se ten plod, čili tam potom ovšem v okamžiku, kdy ta maminka má bolesti břicha, no tak je to hrozně diskomfortní. Jinak z těch věcí, které by se dali zkusit. Olej taky nedoporučuji, ale lněné semínko může dělat docela dobře.
0: Jako takové, nebo třeba nějaký výtažek olejní?
6: Jako takové, ne, jako právě takové. Že olej ne. Radši se přidává to semínko jako takové do jogurtu, do tvarohu, na chleba, nebo v pečivu bývá.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí i vám v pořadu Vesele a zdravě. Budeme řešit právě zácpu a brzy odpovídat i na vaše otázky.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Vracíme se k tématu, které nám připomene i náš posluchač. K tématu, které jste zvolili i vy svým zájmem.
1: Zdraví Petr. Čtvrtý den a zase nic. I když tlačím sebe víc, jsou to stavy nemilý. Zkusím to zas za chvíli.
2: Děkuji, pane Petře, protože nám připomínáte římská vlastně kritéria zácpy a to, že máme méně než 3 stolice v týdnu, to znamená čtvrtý den zase nic, to znamená, že už jako spozorníme.
0: No to se chci zeptat, podle mě každý to vnímá jinak, přece každý nechodí úplně ve stejném rytmu, frekvenci.
2: Ne, ale...
0: Někdo může jít... Jednou za 2 dny někdo může jít každý den, kdy už to máme brát, že je ta zácpa tedy?
2: Ano, pokud je za týden méně než 3 stolice, to patří mezi jedno vlastně z těch římských kritérií a druhé, které
0: nám... To se jako
2: nám...
0: lékaři v Římě dohodli nebo staří Římané?
2: Pravděpodobně obojí, jo? Určitě již staří Římané a jinak ta římská kritéria vycházejí z konference, která se konala vlastně, myslím, v roce 99. A ta římská kritéria byla odsouhlasena, že teda jako takhle to má být. A oni jsou už druhý římský kritéria, tohle už jsou 2. A jinak ještě další, co nám připomněl pan Petr, pokud je tuhá, obtížně vyprazdnitelná stolice víc než ve čtvrtině případů, to znamená, jako když já jdu 3 stolice týdně a všechny 3 tlačím, tak to je přesně už ten případ, jo. A když za 2 týdny tlačím vlastně 2 stolice moc, jo, tak je to zas ten případ.
0: Je to tlačení v pořádku? Neškodíme si tím třeba už kvůli hemoroidům nebo tak?
2: No tak samozřejmě, jako když nemáme třeba úplně silné břišní svaly, tak to tlačení je k ničemu. Používáme potom jiné svaly a můžeme mít různé problémy. Jinak při tom tlačení my zadržujeme většinou dech, což zase je takzvaný Valsalvův manévr, který taky jako nemusí být úplně dobře. Zvyšuje se tlak v celé dutině břišní, což může dráždit žaludek. Takže jako to tlačení, no a navíc můžeme si zvýšit krevní tlak vlastně i v hlavě a může při tom tlačení docházet ke zvyšování vlastně krevního tlaku jako takového. Takže to není dobrý nápad. Další, pokud u čtvrtiny z těch stolic máme nekompletní pocit vyprázdnění, to znamená, že jako se vyprázdníme a furt máme pocit, že ještě by tam bylo potřeba, anebo pokud dokonce musíme používat manuální nějaké vyndavání té stolice, ano. Že jako strčíme si prst do zadečku a vyndaváme
0: stolici. Tak to
2: stolici.
0: Je taky problém.
2: No samozřejmě.
0: Naše babičky kdysi říkávaly, že střeva mají svůj mozek.
2: Ano.
0: Je to pravda?
2: A dokonce už dnes víme, že máme dokonce naše bakterie ve střevě a to je 1,5 kila.

0: dokonce, to znamená, že to je opravdu hodně bakterií a to je náš druhý mozek, který nám vyrábí 60% serotoninu, což je hormon spokojenosti. Jináč Američané...
1: To je takové to, proč když se nám to dobře povede, že se dobře cítíme?
0: Ano, no tak samozřejmě úspěch, že to je vždycky, ale Američani a Angličani nebo anglosaská angličtina vlastně říká gut feeling, v tom, co my říkáme, cítím to v kostech, tak oni to cítí ve střevech a další vám řekne vlastně věda o čakrách, což jsou takové ty jako oblasti koncentrace různých energií, že ta čakra, která je za pupíčkem, to znamená v oblasti těch střev, je čakra vůle. A údajně se, pokud ji chcete harmonizovat, tak se harmonizuje zvuky strunných nástrojů, to znamená housle nebo kytara. Harmonizujete si čakru vůle. A zajímavé je...
1: Počkat, to když si k tomu pustíme nějaký takový smyčcový koncert, tak nám to půjde líp?
0: No, harmonizujeme údajně, a nebo tóny kytary, takovýto brnkání. A ten důvod, proč v Japonsku se dělala sepuka, které se u nás chybně říká harakiri, bylo přesně, že člověk vyřezával centrum své vůle jako potrestání za to, že neudělal věci správně.
1: To prosím nedělejte.
0: Nedělejte.
1: Ano. Vyřešíme zácpu jinak.
0: Ano.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dostává se konečně v pořadu Veselé a zdravě na ty dotazy, které jste nám nechali na telefonním záznamníku, případně v psané formě přes stránky veseleazdravie.cz jste je poslali. Tady je první dotaz.
1: No dobrý den, paní doktorko, já bych se vás jenom chtěla zeptat. Já mám taky tu zácpu, ale u toho mám další problém a nikdo mě, aj v nemocnici jsem byla, řekli mě, že jsou zdravá, nic. Dali mě lék Neurol jednou za 6 hodin a teďka mě to nepomáhá, spíš na horečku, ale horečku nemám a je mě fakt špatně, tak co s tím?
2: Tak lék Neurol není ani na horečku, ani na zácpu. Lék Neurol je lék na uklidnění, vlastně na snížení takového celkového napětí. Čili je možné, že pokud vám někdo vyšetřil bříško, tak zjistil, že spíš máte stažené svaly a proto vám dal Neurol na uvolnění.
0: Že to je třeba z psychiky?
2: Může to být z psychiky, ano. Existuje návyková zácpa, která je způsobená vlastně tím, že třeba právě radši chodíme jenom doma, abychom se pak mohli umýt nebo podobně. A tak vlastně tak dlouho zadržujeme, až je problém s vyprázdněním. Čili tady bych doporučila zajít za obvodním lékařem, případně na gastroenterologii, aby se někdo podíval. Já nevím, jestli chodíte na kolonoskopii, ale asi tady by možná byla potřeba.
0: Když jste zmínila, že ne každému je komfortní chodit na toaletu mimo domov.
2: Ano.
0: Stává se, že třeba, i když jedeme na dovolenou, tak máme takovou tu začátečnickou zácpu, že jsme mimo v tom prostředí, je to taky dáno takhle psychicky,
2: ano.
0: Než jdeme poprvé se uvolnit na záchod.
2: Prosím pěkně, tady popisuje pan Jakub a paní Vlasta a vlastně možná trošku i paní Malá, popisují vlastně zácpy u dětí a u dětí velmi často psychogenní zácpa je známka určitého diskomfortu nebo strachu. Říká se stažený žaludek, ale to též platí roztažený vlastně zbytek trávicího traktu.
0: Takže to děti stresujeme něčím?
2: Že dítě, pokud je stresované, šikanované, bojí se nebo má nějaké problémy, tak má stažený žaludek, může méně jíst. To platí pravděpodobně tady u paní Malé, syn 6 let 17 kilo, to je hodně málo teda, bych řekla, na 6leté dítě. A ta říká, že dítě chodí každé 4 dny s obrovskou stolicí a nebolí ho to. Tady si myslím, že jde o slabé břišní svaly, to znamená, že to vyprázdnění vlastně není možné, dokud není ten střevní obsah velký. A tady bych doporučila vlastně pokonzultovat s pediatrem, jestli netrénovat břišní svalstvo různými cvičeními v leže a podobně. Ale u pana Jakuba a paní Vlasty, co dělat a co rozhodně nedělat, pokud má dítě psychogenní zácpu, tak tam bych posilovala pocit bezpečí, uvolnění, učila dýchání, držela třeba v náručí, masírovala bříško teplou rukou, to může pomáhat, učila i dítě, aby masírovalo bříško a podporovala bych vlastně tu stolici vyvoláním takzvaného gastrokolického reflexu, to znamená, že žaludek dá podnět střevu k vyprázdnění a to se dobře trénuje, když se rád ráno to děťátko napije chladné vody na lačný žaludek.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Další dotazy přijdou na řadu hned po písničce, po malé pauze.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, ve studiu Patrik Rozehnal, doktorka Kateřina Cajdamlová a odpovídáme na dotazy, které jste nám už před časem nechali, když jsme poprvé vysílali téma zácpa. Sešlo se tolik dotazů, že na některé z nich chceme odpovědět i dnes.
1: Dobrý den, paní doktorko, prosím vás pěkně. Trpím zácpou a stolice dojde až do konečníku a neozve se, nedá znamení, že je plný ten konečník. Takže s tímto mám problém, aby se potom mohla vypráznit. A nevím, proč tomu tak je, kde je chyba.
2: Tak inervace této části vlastně trávicího traktu. Zásobení nervy, protože tady se bavíme o senzitivních nervech, které si mají všimnout, že vlastně je na čase, aby se vyprázdnilo střevo, tak to bych doporučila nechat zkontrolovat jednak lokálně, to znamená podívat se, co s tím konečníkem je, jestli vlastně není třeba spastit jako v křeči, nebo jestli nedělá nějaké jiné potíže.
0: To budeme dělat sami nebo lékař?
2: Tohle by měl dělat lékař. Říct to vlastně svému obvodnímu lékaři. Já vím, že je to trošku intimní, ale bez toho, že se podívá, co se děje v oblasti konečníku, těžko, protože to mohou být i hemoroidy, může to být kdeco. A druhá možnost je trénovat vyprazňování, protože to je reflex a ten reflex může s vyšším věkem vyhasínat. A třetí možnost, že by něco mohlo být z dolní bederní páteří až křížovou oblastí a tam zase to ten lékař nejsnáze pozná, protože nám udělá různé manévry a zjistí. Čili může to být těmito třemi věcmi.
0: Přidejte i další dotaz z našich stránek veseleazdravie.cz.
2: Ano, chci se zeptat, čím to může být, jak řešit, když stolice se nahromadí z kamení u konečníku, takže nejde ven. To znamená, tady to je, bych nejprve zkusila řešit přidáním pitného režimu, přidáním vlákninové stravy, už tady zaznělo různé kivy nebo lněné semínko, zkusila bych přidat ovoce, zeleninu, zase tady připomínám, že na každých 10 kg hmotnosti potřebujeme 100 gramů vlákninové stravy, čili tohle bych zkoušela. Jinak tohle je přesně na to manuální vybavení, abych vlastně roztáhla ten konečník, šahnu si tam prstem a vybavím. No ale nenechávala bych to být, podívala, zase bych stála v kolonoskopii, aby se někdo na tu poslední část střeva podíval, jestli tam není nějaká překážka.
0: Další dotazy budou následovat po krátké pauze a tu nám vyplní opět písnička.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Doktorka Kateřina Cajdamlová je připravena odpovídat na další otázky, které jste předem nechali na našem telefonním záznamníku a také na stránkách veseleazdravie.cz. Co tam máte ještě, paní doktorko?
1: Paní Monika před týdnem na toaletním papíře našla drobné stopy krve, asi před 3 dny i pocit zácpy, časté chození na toaletu a nic nevyšlo, pocit překážky. Tady už vlastně slyšíme, že to pravděpodobně bude záležitost hemoroidů. I s tím krvácením, pokud ta krev je červená, tak to opravdu vypadá, že tam jsou ty hemoroidy, což jsou vlastně určité, jako kdybych rozšířené žíly v oblasti konečníku a mohou tu sliznici takovým způsobem vytlačit, že brání průchodu stolice. No, protože ten hemoroid je vlastně pod tou sliznicí, čili tím, jak se zvětší a zadržuje tu krev, tak zastavuje vlastně průchod stolice. Takže já si nemyslím, že se jedná o rakovinu tlustého střeva, ale každopádně do toho konečníku by se někdo měl podívat.
0: Další dotaz máme z telefonního záznamníku.
2: Dobrý den, tady Ošerová Eva, dva mám 84 roku, mám problémy ze zácpou. Už jsem měla tabletky, už jsem měla jakýsi kapky a nic mě nepomáhá. 2-3 dny, než jdu, a ještě velice musím tlačit, oči vygulovat, protože mě to velice bolí a v bruchu mě hůká. A tabletky mám, užívám tabletky, protože jsem měla operovanou štítnu žlázu 3x, tak tabletky beru každý ráno, takže bych chtěla poprosit paní doktorku, co mám dělat, jak to mám dělat.
1: Tak, nejprve drobné uklidnění, protože pokud za 2-3 dny nakonec ta stolice je, tak se pravděpodobně nejedná o nic vážného. Další uklidnění je to typický příznak u poruch snížené funkce štítné žlázy, čili bych to určitě nahlásila jednak svému obvodnímu lékaři, ať třeba zkontroluje, jestli těch tabletek není potřeba trošku víc. To znamená, tohle by to mohlo být. No a samozřejmě pitný režim a čtvrtá věc, s vyšším věkem slábne svalstvo, zejména ženám, protože už nemáme ty anabolické steroidy, čili může jít i právě o to, že to břišní svalstvo už tak úplně nefunguje. Tam se doporučuje vlastně zase masáž toho bříška, zatlačit si třeba i rukou a pomáhat tomu střevu těmi masážemi. Je to z té pravé dolní jámy kyčelní směrem nahoru jako obrácené U do té dolní levé jámy kyčelní. Ruka by měla být teplá a měli bychom to dělat vlastně pravidelně s pokusem o vyprázdnění a můžeme zkusit i ten gastrokolický reflex, to znamená ráno na lačno se napít studené vody.
0: Máme ještě dotaz psaný?
1: Tady máme ještě, co nedělat, já jsem to možná dostatečně neřekla, co určitě nedělat, pokud má dítě psychogenní zácpu, takže nutit k vyprázdnění radši ne, opravdu spíš ten pocit bezpečí a pátrat, co by to dítě mohlo děsit a jestli navštívit dětského psychiatra, já bych nejdřív zaskočila za obvodním lékařem a zkusila vlastně pohovor, protože ti obvodní lékaři oni mají školení na různé typické poruchy dětského věku a co se psychiatrů, psychologů dětských týče, tak tam může být třeba rok objednací lhůta, čili určitě tohle bych řešila už se svým obvodním lékařem.
0: I u těch dospělých je možné, že si třeba zácpu přivodíme sami nějakým špatným návykem?
1: Určitě, ano. Ta psychogenní zácpa, to je pocit trapnosti nebo strachu nebo nějakého jako lidského třeba, kteří trpí meteorismem, to znamená, že odchází plyny.
0: Jsou hlasitější to?
1: Ano, tak si zvýší tonus vlastně konečníku tím, že se snaží, aby právě k tomu odcházení plynů hlasitě nedošlo a výsledkem potom může být, že ten konečník se stane spastický. lidským. Čili zase...
0: Jakože nefunguje, není tak pružný?
1: Je v křeči.
0: V křeči.
1: Je v křeči. No, že prostě drží.
0: Drží to.
1: Drží, ano. Takže celkové uvolnění může vést i k tomu, že se uvolníme takto. A jinak bych doporučila, pokud je ta zácpa dlouhodobá a jsou ještě další příznaky, jako třeba únava nebo nějaké přibývání na váze, tak i zvážit, že by se jednalo o tu štítnou žlázu a nechat si vyšetřit i tu.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká za malou chvíli.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Na závěr si s doktorkou Kateřinou Cajdanovou připomeneme v pořadu, který řeší zácpu, tedy jak ji léčit nebo jak si od ní odpomoci, jak jí předejít, paní doktorko?
1: Tak doporučila bych pár věcí. Tak pokud se to stane poprvé, to znamená, že máme náhle zácpu, nevíme proč, tak bych zkusila nějaký čaj nebo nějaký čípek, tady poradí nejlépe v lékárně. Takže určitě si přečíst příbalák a držet se dávkování. Rozhodně projímadla u chronické zácpy ne, protože na ně vzniká návyk a může dojít k poškození sliznice střeva a úplnému jako odumření té hladké svaloviny. Čili
0: kdy
1: fakt ne.
0: Použít projímadlo?
1: No,
0: málo
1: jako
0: kdy.
1: Málo, skoro nevím. Já spíš čípky, kapky a spíš ty čaje. Jinak je důležité, jak dlouho ty problémy trvají, kdy to začalo, jestli k tomu zvracíme, máme krev ve stolici, nějaké bolesti, jestli nemáme teplotu a jestli to má někdo v rodině, protože zácpa bývá dědičným problémem. Je to záležitost inervace a vlastně aktivity střeva. Jinak je důležité přidat tekutiny, přidat pohybovou aktivitu. Pokud náhodou berete nějaké léky dlouhodobě, přečtěte si příbalák, řekněte to lékaři. No a vyšetřit konečník, pokud vlastně tam, jak jsme říkali, dochází k tomu, že ta stolice neodchází, rozhodně ho vyšetřit, když je jakékoliv krvácení a dělat i vlastně vyšetření na takzvané okultní krvácení, které není červené a není vidět, ale je to krvácení do střeva. To se dělá vlastně ze stolice a je to vyšetření laboratorní, protože pokud se někdo bojí nádoru tlustého střeva, tak tam tenhle ten příznak bývá často pozitivní, ještě v době, kdy třeba ta zácpa není tak úplně vážná. Jinak je důležité vlastně absolvovat pravidelné kolonoskopie. No a v okamžiku, kdy ten lékař rozhodne, že už ta zácpa nějakou dobu trvá a to je potřeba to střevo vypráznit, no tak se dávají ty klistýry takzvané. Ale já bych si je nedávala doma, prosím.
0: Závěrečná rada doktorky Kateřiny Cajdanové. Ať je všechno v pořádku, těmito problémy netrpíte ani žádnými jinými, jinak jsme vám samozřejmě kdykoliv k dispozici a ty příznaky různých nemocí s vámi budeme dál řešit pravidelně v našem pořadu Veselé a zdravě. Nezapomeňte, že jsme i na webu veseleazdravie.cz, tam jsou články, záznamy našeho pořadu, můžete se k tomu vrátit. A aby vám nic neuniklo, tak se přihlašte jako fanoušci na náš profil na Facebooku Veselé a zdravě. A my se budeme těšit zase příště.
1: My se budeme těšit a vám přejeme, buďte veselí a zdraví.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdanovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Friedland podruhé hledá developera pro stavbu nové čtvrti. V Turnově by měla příští rok začít přestavba vlakového nádraží za téměř 2 miliardy korun. Galerie Lázně v Liberci bude od příštího týdne na čtvrt roku zavřená. Zítra ráno bude většinou skoro jasno nebo i jasno, přes den převážně polojasno a teploty do 26 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Friedland na Liberecku znovu hledá developera pro stavbu nové čtvrti u Novoměstské ulice, informovala o tom mluvčí radnice Petra Suková. Studie počítá s výstavbou více než 80 domů. V původní soutěži dostala radnice 3 nabídky, ani jedna nesplnila všechny podmínky. Zadání proto upravila a soutěž vyhlásila znovu. Zájemci se můžou hlásit do 21. srpna.
4: Stavbou nové čtvrti chce vedení Friedlandu přelákat nové obyvatele. Podle starosty Dana Ramzera z ODS jde o atraktivní lokalitu vhodnou pro mladé rodiny. V nové čtvrti mají podle studie vzniknout samostatné rodinné domy, dvojdomy a řadové domy. Developer by měl zajistit i vybudování inženýrských sítí. Ty následně předá městu. Z Friedlandu Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Správa železnic hledá firmu na přestavbu nádraží v Turnově. Vzniknou tam nová zastřešená nástupiště a podchod s výtahy. Součástí bude i úprava kolejiště. Vlaky budou moct jezdit rychleji a soupravy od Jičína nebudou muset měnit směr. Maximální přípustná cena je 1,86 miliardy korun. Přestavba by měla začít příští rok, jak informoval mluvčí správy železnic David Kabela. Už jen do neděle mohou lidé navštívit galerii Lázně v Liberci. Čtvrtá největší galerie v Česku se pak na 3 měsíce zavře. Důvodem je výměna vnitřního i venkovního osvětlení, které už je místy nefunkční. To komplikuje i práci při instalaci výstav. Nové osvětlení galerie sníží spotřebu energie až o 65%, říká její mluvčí Kateřina Trunečková.
5: Nová světla oproti těm původním budou jednak úspornější, ale hlavně šetrnější k těm vystaveným dílům, díky čemuž budeme těm návštěvníkům moci nabídnout později lepší, kvalitnější umělecký zážitek. Jde o to, že ty technologie pokročily a řada těch světel už prostě nefunguje, takže jsou potřeba vyměnit.
3: Policie prověřuje požár výškové budovy ve Zlíně jako možné obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5leté vězení. Informovala o tom krajská policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Celkovou škodu policisté zatím nevyčíslili. V budově číslo 34 v někdejším Baťově areálu začalo hořet včera ráno. Během dne se pak většina stavby postupně zřítila. Hasiči stále na místě zasahují.
2: Počasí.
3: V noci bude většinou polojasno, zpočátku na severovýchodě kraje a na horách až oblačno, k ránu se postupně vyjasní. Nejnižší noční teploty 13 až 10, ojediněle v údolích až 8 a na horách 10 až 7 stupňů. Zítra ráno bude většinou skoro jasno nebo i jasno, přes den převážně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno a večer bude oblačnosti opět částečně ubývat. Teploty 23 až 26, na horách 19 až 22 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: U obce Bílá na Liberecku leží přes vozovku padlý strom, překážku odklízí hasiči, silnice je neprůjezdná. A na silnici 10 u Železného Brodu se srazilo osobní vozidlo s nákladním. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce, komunikace je také dočasně uzavřena.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Krásné páteční odpoledne, my na zelenou vlnu v podstatě hned v úvodním příspěvku tak trochu navážeme. O víkendu se v Libereckém kraji pojede automobilová Bohemia Rally a budeme pro vás mít přehled uzavírek a doporučení policie. To, abyste se náhodou někde nezasekli, anebo abyste se nedivili, až špatně odbočíte a najednou zjistíte, že máte na kapotě nalepené číslo a někdo s kostkovaným praporkem na vás křičí jeď, jeď, a najednou stojíte v cíli a máte kolem krku vavřínový věnec. Pak se také podíváme na 240. narozeniny Ochotnického divadla ve Vysokém nad Jizerou. Na oslavy nás zavede náš regionální stopař a zámecké léto nás pozve na zámek Dačice. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
2: Pohodové odpoledne s Filipem Majslem.

0: být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Teď v Českém rozhlase Liberec Sluneční hrob, předtím Copacabana, čili léto se vším všudy, no a vyloženě letní víkend máme před sebou. A k tomu se milovníci automobilového sportu mohou těšit na letošní ročník Bohemia Rally. Akce se koná převážně na Mladoboleslavsku, ale v neděli soutěžní posádky zamíří taky na Liberecko. Lidé proto musí počítat s omezením dopravy a bezpečnostními pravidly a víc o nich teď budeme mluvit s policejní mluvčí Klárou Jiní. Dobré odpoledne.
2: Děkuji za pozvání a přeji hezký den.
1: Tak na úvod, na kterých místech Libereckého kraje budou posádky v neděli jezdit?
2: Tak rychlostní zkoušky se pojedou na třech úsecích, a to z Karlovic do Mírové pod Kozákovem, poté z Malé Skály před Frýdštejn do Pelíkovic u Hodkovic nad Mohelkou a dále také z Husy do Sichrova. A v souvislosti tedy s tímto závodem je potřeba počítat s dočasnými uzavírkami komunikace v okolí těchto tratí.
1: No teď už asi k tomu, co lidi za volantem nejvíc zajímá, jaká omezení dopravy mohou řidiči očekávat?
2: V místech teda, kde jsou uzavírky tratí, tak počítat s omezením. Veškerá omezení budou řádně označena dopravním značením a na jejich dodržování budou společně s pořadateli dohlížet také policisté. Doporučujeme sledovat aktuální dopravní značení, respektovat pokyny policistů a pořadatelské služby a podle možností si tedy cestu naplánovat s předstihem.
1: To jsou tedy ta pravidla, která musí lidé při akci dodržovat?
2: To platí jak pro motoristy, účastníky silničního provozu, ale také diváci, kteří budou závod sledovat, by ho měli sledovat pouze z vyhrazených míst a vždy respektovat tedy pokyny pořadatelů i policistů. Důležité je také neparkovat vozidla, aby blokovala příjezdové komunikace nebo průjezd vozidel integrovaného záchranného systému.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Vysoké nad Jizerou je město s řadou nej, třeba jedno z nejvýše položených měst u nás a také místo s nejstarší tradicí ochotnického divadla v České republice. Bez větších představek tam ochotníci hrají už 240 let a toto výročí oslaví dnešním snem o Thálii a celodenním sobotním programem. Pro podrobnosti se do divadla Krkonoš vydal regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne z Vysokého nad Jizerou, kde vrcholí přípravy na oslavy. A ty začnou dnes 18 hodin premiérou hry naší rozhlasové kolegyně Elišky Pilařové Sen o Thálii. V režii Martina Hneka a Svatavy Hejralové. Paní Svatava je členkou tady spolku Krkonoš už přes půl století. Jak se vůbec zrodila tahle dnešní premiéra?
3: No, zrodila se zcela náhodou, protože každým rokem se připomíná nějaké výročí a před 10 lety bylo 230 let a Eliška Pilařová natáčela s námi rozhovor a s dětmi z Hradeckého rozhlasu začátky, jak vůbec vzniklo první světské divadlo. A to vzniklo právě ve Vysokém, v rodině pana učitele Jana Petrušky, který vzal svý žáky, sepsal pro ně hru z českých dějin Brunsvíka a uvedl ji ve své světince se svými žáky. Tak o tom bude ta dnešní hra.
2: Tak to bude určitě krásné, protože to bude takový opravdu velký návrat do minulosti.
3: Ano, 240 roků zpátky. A jak já říkám, tam přímo jako vypravička, že Vysoké takhle získalo díky tomuhle první a tedy i nejstarší divadlo ochotnické světské v Čechách. A Čechy 200 století a 4 desetiletí stále živou tradici ochotnického divadla.
2: To je úžasné. Mně se tady ve Vysokém moc líbí, jak se daří ta tradice udržovat a vlastně pokračovat a přitáhnout do divadla vždycky novou a novou generaci.
3: Je to čím dál tím složitější, protože ty nové generace žijí na sociálních sítích, ale zaplať pánbu díky dětem, rodinám, kamarádům, pořád to divadlo se tady udržuje a myslím si, že jsme jeden z největších spolků, máme 138 členů, samotné Vysoké má přes 900 obyvatel. A díky také Národní přelice Krkonošů divadelní podzim, to tady opravdu divadlem žije.
2: Dokladem, že vlastně generace se sem vrací a vlastně jsou tady pokračovatelé, je i syn paní Svatavy Hejralové, Honza. Bylo divadlo jasnou volbou?
4: Bylo. U nás v rodině vlastně všichni hráli divadlo, všichni hráli na nějaký hudební nástroj, takže já jsem vystudovaný klavírista, učím na základní umělecké škole a divadlo dělám od 4 let. Já jsem poprvé stál na jevišti ve 4 letech ve Strakonickém Dudákovi.
2: Hezky. No tak je vidět, že tedy vliv maminky byl opravdu silný. Podívejme se ještě v rychlosti na zítřejší program.
3: Zítřejší program bude nabitý, samozřejmě se musí vzpomenout předku, pak bude vernisáž muzeu, kde máme připomínku starého divadla. Tomáš Hájkuna přijede zahrát, pak tady bude Kaiserband trio, jako aby si lidi mohli posednout, popovídat. Mezitím vystoupí naši Vrabčáci, přijde nás pozdravit Krkonoš, Poudačky nesmíme zapomenout, podání Milčinoskovi a Martina Hnykovýho. Pak přijede dívčina, která krásně hraje na kytaru. No a samozřejmě budou tady divadelníci a co nesmíme zapomenout, že České ochotnické divadlo bylo zapsáno do seznamu UNESCO. To se také zítra připomene.
2: Takže dnes od 18 hodin Sen o Thálii, zítra pak celodenní program. No a na tu výstavu o historii ochotnického divadla tady ve Vysokém nad Jizerou se podíváme třeba příští týden.
1: Slibuje náš regionální stopař Jaroslav Hoření, který má dnes cestovatelskou. My se uslyšíme ještě za hodinu a půl, je to tak?
2: Je to tak a bude to z Malé Skály, kde budu číhat na parní vlak.
1: A my budeme číhat s tebou. Jaroslave, děkujeme a zatím naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Co je to láska? Takové romantické rozjímání Petra Nováka na vlnách Českého rozhlasu Liberec 7 minut po 14:30. Vy už možná rozjímáte při pátečním odpoledni nad tím, kam vyrazíte o víkendu, a s tím by vám mohlo pomoct zámecké léto, se kterým navštěvujeme po celé prázdniny naše památky. Výjimku neuděláme ani dnes, no a kam se vydáme tentokrát, ví průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Tentokrát se vydáme do Dačic, kde na Horním náměstí vybudoval Oldřich Krajíř z Krajku takzvaný nový zámek, dnes zámek Dačice. Mísí se v něm renesance, baroko, klasicismus, neobaroko i secese. Více vám o zámku řekne kolegyně Irena Šarounová.
3: Kastelánkou dačického zámku Kristýnou Dvořákovou stojíme nad velkým košem plným pantoflí.
4: Velikánské filcové nahrazují nám takové ty kobercové dálnice.
3: Dačický zámek je zelený, nebo tyrkysový možná bych řekla. To je, co vidím na první pohled, ale pojďme trošku do té historie.
4: Je hlubší, než se na první pohled zdá.
3: Ne, klasicismus?
4: Dneska hlavně klasicismus, ale základ té budovy taky renesanční.
3: My si nebudeme vyjmenovávat majitele zámku od té renesance. Pojďme do začátku 20. století.
4: Rodina, která tady v té době žila, tak byla rodina von Dalberg. V roce 1940 Dalbergové vymřeli a na posledních 5 let, co byl zámek v rukou šlechticů, tak sem přišli jejich nejbližší příbuzní a dědicové, rodina Salm zu Salm.
3: Kudy půjdeme?
4: Těmi největšími dubovými
3: dveřmi. Hned proti hlavním dveřím z nádvoří nesmí chybět velký svazek klíčů a vidím kulečníkový stůl.
4: Teď se nacházím vlastně v přízemí severního křídla. Je to společenská část zámku, kdy se vlastně historický hlavní vstup do zámecké budovy.
3: Tady je i dětský stoleček.
4: Rodinou ceněný předmět, dar od císaře Františka Josefa. A totiž naše zámecká paní Charlotte byla rozená Štumfédr a její sestra Luisa byla vychovatelkou císařské rodině a vychovávala právě malého budoucího císaře Františka Josefa. Nechal tu lavičku opatřit cedulku s věnováním
3: tante Luise.
4: Ano.
3: Takže ji říkali tetičko.
4: Zdá se to tak být.
3: Co to je tady v té truhličce? To vypadá jako nějaká hrací skříň.
4: To je polifon, předchůdce gramofonu. Desky jsou plechové a jsou perforované. My tady máme vystavený Pochod Radeckého. Jsem zasunula kličku.
3: A točíme. A je to tam Radecký. Krásně to hraje. Procházíme zpátky do chodby.
4: Stojíme ve schodišťové hale, která zabírá polovinu východního křídla.
3: Jsme v prvním patře a teď předpokládám, že vstupujeme už do obytných prostor.
4: Friedrich Ferdinand Dalberg byl přírodovědcem a jeho hlavním zájmem byla ornitologie.
3: Proto ti ptáci vycpaní.
4: To je jenom taková hodně drobná ukázka těch několik vycpaní, co tady máme, protože v době Friedricha Ferdinanda Dalberga tady bylo více jak 1000 vycpaných ptáků, ne v této místnosti, na celém zámku.
3: Vy jste mi slibovala nějakou velkou vzácnost.
4: Naše nejcennější umělecké dílo. Na tom portrétu je Terezie von Dalberg, která zesnula velice brzo a rodina si na památku chtěla nechat vytvořit portrét podle fotografie. A fotografie půjčili studentovi umění a trefili mladého Františka Kupku.
3: Tady to vypadá jako knihovna a knížky jsou až po strop. Má to takovou tu krásnou staroanglickou atmosféru.
4: To je tak, jako by se cestně lazená.
3: Knihy patřily Dalbergům?
4: Ano, je to vlastně rodinná knihovna.
3: Určitě je tady nějaký ornitologický atlas.
4: Mnoho. Jsou tady třeba celé ročníky vídeňských časopisů o módě, učebnice dětí.
3: Jsme na arkádách v prvním patře zámku a tady dokonce živí ptáci.
4: Klec exotickými ptáky je zapsaná už stovky let zpátky, takže sem zkrátka nějací papoušci vždycky patřili.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Dačice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Acapulco, další písnička, která příjemně podbarvila tu dnešní ryze letní atmosféru. No ano, už máme 10. července a když se podíváte do kalendáře, zjistíte, že svátek slaví Libuše. Toto jméno jenom v Libereckém kraji hrdě nosí zhruba 1600 žen a dívek. Je to slovanské jméno a jeho význam je žena milá anebo milovaná. Určitě ale znáte mýtickou českou kněžnu Libuši, krokovou dceru a manželku Přemysla Oráče. Její příběh poprvé zachytil kronikář Kosmas na počátku 12. století. A cože to vlastně Libuše předpověděla, tak to už vám poví, řekl bych, velice svérázně děti a ptala se jich redaktorka Tereza Brázdová.
1: Čím se proslavila kněžna Libuše?
2: Že byla slavná.
1: Nezaložila nějaké město?
2: Založila Evropu.
3: Založila.
1: Přece říkala, vidím město veliké.
3: Půlku chrudimi.
1: Jaké to bylo město?
3: Itálie.
2: Ne, Praha. Praha.
1: Jsou u nás ještě nějaké kněžny?
3: Já myslím, že v Praze.
4: Nějaký asi jo.
1: Co jsou staré pověsti české?
4: Někdo třeba vypráví nějaký historky, když byly praví, když si nevymýšlí.
1: To jsou příběhy, které se staly?
4: Jo.
1: Znáš někoho z těch pověstí?
5: Bára má o tom knihu.
6: Z té knihy si už nikoho nepamatuju.
7: Je to někdo z Dívčí války.
1: Výborně.
7: Vlasta?
8: Máma jí hraje. Teď jí bude hrát.
1: Divadle?
8: Ne, prostě jí bude hrát Dívčí válku a bude hrát Vlastu.
9: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Honzíka čekají přijímačky na střední školu a Josef s Hinkem jedou do Sovětského svazu. Seriál vyprávěj. ČT2. Z pátrání po slepé dívce se stává nebezpečná past. Alan Delon je sám proti gangstrům ve filmu Kdo nastaví kůži. A ČT Art uvádí koncert legendární slovenské rockové skupiny z pražské Lucerny. Elán. Páteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Provoz na silnici číslo 10 mezi Splzovem a Železným Brodem omezuje dopravní nehoda. Na Zobačku se znovu vrací unikátní lokomotivy Rakušanky. Koaliční rada se dnes nakonec nesejde. Zítra ráno bude většinou skoro jasno nebo i jasno, přes den převážně polojasno a teploty do 26 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. U Železného Brodu na Jablonecku komplikuje dopravu nehoda osobního a nákladního auta. Silnice číslo 10 mezi Splzovem a Železným Brodem je v místě nehody zcela uzavřená. Příčinu policie vyšetřuje. Hasiči vyprostili jednu osobu a předali ji do péče zdravotníků. Asistovali i s transportem letecké záchranné službě. Aktuálně zabezpečují nákladní auto, říká mluvčí krajských hasičů Petra Knížková.
3: Na místě jsme provedli protipožární opatření a z nákladního automobilu přečerpáváme palivo, aby nedošlo k úniku kapalin. Komunikace je po dobu zásahu a vyšetřování zcela uzavřena.
2: Podle policie omezení potrvá do 17 hodin. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot o víkendu znovu vzrostou. Informovalo o tom ministerstvo financí. Benzín budou moct čerpací stanice prodávat až za 41 korun a 86 haléřů za litr, tedy o 16 haléřů víc než dnes. Litr nafty bude moct stát až 38 korun a 79 haléřů. Cena tak stoupne o 57 haléřů. Pohonné hmoty zdražují od minulého týdne. Vláda prodloužila regulaci cen do 19. července. Po nucené přestávce se zítra na trať Stanvaldu do Kořenova v Jizerských horách vrátí unikátní ozubnicové lokomotivy. Na trati nejezdili od roku 2023, kdy dostali zákaz kvůli poškozeným kolejím. Následovala rekonstrukce trati, kterou prodloužila prasklá ozubnice. Lokomotivy přezdívané Rakušanky vyrobila v roce 1961 pro Československé dráhy rakouská firma Simmering Graz Pauker jako první motorové ozubnicové lokomotivy na světě, říká jednatel společnosti Zubačka Petr Prokeš.
4: Byly čtyři kusy, dvě jezdily zde v Tanvaldě, dvě na trati v Tisovci. Tam ale se moc neprojeli a dostali se zase zpátky sem do Tanvaldu a zde zabezpečovali provoz až do roku 1988. Do dnešních dnů se dochovaly dvě lokomotivy 001 a 003 a s nimi zabezpečujeme historický provoz vlaků.
2: Ozubnicové lokomotivy budou v létě jezdit jednou za dva týdny, po každé v sobotu. Koaliční rada, která chtěla SPD řešit zapojení Česka do americké iniciativy na zbraně pro Ukrajinu, dnes nakonec nebude. Českému rozhlasu to potvrdil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO. Z jednání se totiž omluvili ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů, ministrně financí Alena Schillerová z ANO a místopředseda SPD Radim Fiala. Koaliční SPD svolala radu proto, že s českou účastí v programu zásadně nesouhlasí. Poprvé o zapojení Česka do iniciativy mluvil Macinka před odletem na summit NATO. Koaliční vláda ANO, SPD a motoristů doteď odmítala dávat peníze na zbraně pro Kyjev.
1: Počasí.
2: V noci bude většinou polojasno, zpočátku na severovýchodě kraje a na horách až oblačno, kránu se postupně vyjasní. Nejnižší noční teploty 13 až 10, ojediněle v údolích až 8 a na horách 10 až 7 stupňů. Zítra ráno bude většinou skoro jasno nebo i jasno, přes den převážně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno a večer bude oblačnosti opět částečně ubývat. Teploty 23 až 26, na horách 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V České Lípě v Kinského ulici havarovala dvě osobní vozidla. Na místě probíhá vyšetřování nehody. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po 15. stále příjemné a pohodové páteční odpoledne vám přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec Filip Majsl. Jablonec nad Nisou chystá rozsáhlý projekt revitalizace Bílé Nisy. Co se chystá místo betonového koryta z 80. let, to už za pár minut nastíní naše kolegyně Kateřina Kubíčková. Otázka, co je nového, nás dnes zavede do Dox. No a v zápětí se s regionálním stopařem vydáme plnou parou, ovšem nikoli v podparou, na Krkonošský parní víkend. Hezký poslech!

0: Jana Kratochvílová, mám ráda tvůj smích. Smíchu si určitě užijete až po 16. hodině v Humoriádě. Teď se v Českém rozhlase Liberec podíváme do Jablonce nad Nisou. Řeku Bílou Nisu by lidé v Jablonci v budoucnu mohli využívat pro rekreaci. Vedení města chce totiž korytu ve Mšeně a Rýnovicích vrátit přírodní charakter. Aktuálně nechává zpracovávat projekt, který potřebné úpravy navrhne. A víc podrobností má naše redaktorka Kateřina Kubíčková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak by se řeka měla změnit?
1: Tou zásadní změnou je, že by mělo zmizet současné betonové koryto. Vodohospodáři ho vybudovali v Bílé Nise, respektive vodohospodáři koryto Bílé Nisy narovnali a vybetonovali ho v 80. letech minulého století. Odstraněním betonu by podle magistrátu měla řeka získat zpátky původní charakter a přirozený tok. Díky tomu by se mělo zlepšit taky mikroklima místa a biodiverzita neboli rozmanitost druhů.
0: No a konkrétně které části řeky by se měly úpravy týkat?
1: Studie, kterou nechává radnice zpracovat, se týká území o rozloze zhruba 10 hektarů podél Bílé Nisy. Konkrétně jde o úsek mezi Hasičskou základnou a Harachovskou ulicí. Úsek je dlouhý necelý kilometr a půl. Detailně budou ale architekti pracovat pouze na necelých 500 metrech od Hasičské základny po ulici U Hřiště. Tato část by se podle magistrátu měla totiž měnit jako první.
0: A už se ví, jaké architektonické studio bude na studii pracovat?
1: Ano, magistrát vybíral ze tří týmů, které na konci loňského roku oslovil v uzavřené soutěži. Na konci letošního ledna vybrala komise návrh ateliéru 4Y. Podle porotců nejlépe propojil krajinářskou, urbanistickou a výtvarnou rovinu. Za projektovou dokumentaci zaplatí Jablonec zhruba 2,6 milionů korun bez DPH a na samotné úpravy by potom chtěl získat dotace.
0: Kromě toho město chystá úpravy řeky taky v centru města. Je to tak?
1: Ano, ty se týkají Lužické Nisy, která centrem protéká. Úpravy koryta budou součástí stavby nového dopravního terminálu. Podle primátorova náměstka Jakuba Chuchlíka za Piráty vznikne na jednom břehu náplavka. Z Kamenné ulice tam povedou takzvané jezdecké schody, po kterých budou moct lidé sejít až dolů k vodě. Schodiště bude i na druhém břehu. To povede z nově vzniklého parku, který se město v rámci úprav dolního centra chystá vybudovat.
0: Říká naše kolegyně Kateřina Kubíčková. Moc krát děkujeme a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 17:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Liberec rozvířila jinak poklidné vody pátečního odpoledne Eva Farná. Máme 8 minut před 15:30. Vaší pozornosti jistě neuniklo, že probíhá filmový festival v Karlových Varech a na festivalu se promítal po 30 letech kultovní český film Šeptej. Snímek z 90. let minulého století je nově restaurovaný a přišli ho představit jeho tehdejší protagonisté, třeba Taťána Dyková anebo Jan Muchov, který k filmu složil i hudbu. K překvapení některých herců, ale hlavně diváků, se na prvním balkóně objevil i prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Prý chtěli vidět něco odpočinkového a film Šeptej i po 30 letech podle diváků tento požadavek splňuje.
1: Herci se fotografují před divadlem, shromáždili se na malém červeném koberečku, obklopeni zástupy lidí.
2: Jsou i na druhém balkoně, jo? Takže nahoru.
1: Tady ve druhém patře se zase něco děje, tak tady se herci vítají s manželkou prezidenta Evou Pavlovou. A řekl bych, že se čeká na prezidenta Petra Pavla.
3: Dobrý den, já bych teda ještě jednou chtěl pozdravit první dámu a pana prezidenta a dělal jsem takovou sondu v našem štábu a musím říct, že všichni stojíme při vás.
4: Režisér David Ondříček prý film od jeho vzniku neviděl ani jednou, takže i pro něj je to svým způsobem premiéra.
3: Já se budu dívat s vámi. Kdybych utek, tak to znamená, že jsem stydím opravdu za ten film. A tím pádem můžete odejít taky v tým.
4: Na pódiu se objevila kapela Color Factory, která filmu Šeptej nahrála hudbu a v kině si to zopakovala naživo.
5: Že vlastně jsme tady takhle velká delegace, je znak toho, že ten film máme rádi a že nějak navzájem jsme se chtěli všichni vidět.
4: Herečka Taťána Dyková, před 30 lety Wilhelmová.
5: To byl pro mě naprosto průlomný období, protože já jsem vlastně jako mimoň byla i doopravdy, stejně jako ta postava. A díky téhle partě, tak jsem se jako nějak, tak nějak celkově žít, ale hlavně jsem prokouzla do toho filmového světa.
3: Taťána Dyková.
6: Jako je to asi kliše, ale prostě ve finále mě to vlastně něčím bavilo víc než Samotáře. Jako nežil jsem v té době, ale nějaký prostě nějaká ta kvintesence té doby. Minimálně to všichni vystihujou, že jo, i ty prostě barvy, ta hudba.
1: Studenti ve věku 22, 23 let to viděli poprvé a hledají 90. léta.
7: Pro nás vlastně to je jako okno do něčeho, co jsme jako nezažili, ale co má svoje kouzlo a na plátně to funguje.
8: Příjemně pozitivně překvapená. No trošku jsem se bála, že to bude 90-ková divočina, ale bylo to krásné.
1: Že Anna viděla Šeptej poprvé.
8: Přesně tak.
9: Viděla jsem ho mnohokrát a v 16 asi teda bych řekla poprvé, no, když to měl premiéru. Tehdy to byl docela kultovní film.
1: Tak Jana je příjemně překvapena.
9: Tak je to jiný samozřejmě, v té době mi to přišlo normálnější, dneska už ten svět je jiný, takže ta doba určitě jiný svět, no. Mně bylo 16, takže já jsem tu dobu zažila a myslím v takovém docela tom vibe jako těch toho dorůstání a myslím si, že to odpovídá.
4: Z Karlových Varů Lubomír Smatana, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Xindl X a Popelka v Českém rozhlase Liberec 9 minut po půl čtvrtém. Co se týče letních destinací, tak rozhodně Doxy nepatří mezi Popelky a právě do Dox se teď vypravíme a na telefonu máme v pořadu Co je nového ředitele příspěvkové organizace Kultura Doxy Petra Hozáka. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak jak už jsem zmínil, Doxy to je tradiční letovisko. Jak se vám vyvíjí začátek prázdnin?
2: Já si myslím, že v celku dobře, počasí nám přeje, i když je to takové proměnlivé. Určitě se nám líbilo to, že to tropické léto začalo už v tom červnu, což určitě mělo vliv na to, kolik lidí se objevilo u Máchova jezera. A potom to trošku vystřídalo horší prodloužený víkend, ale já věřím tomu, že to léto se na nás usměje a vždycky to určuje počasí. Myslím si, že návštěvnost je dobrá.
1: Okolo Máchova jezera rozhodně není nouze o nějaká zajímavá místa, která je možné navštívit. Co byste nám doporučil?
2: No, já bych zmínil určitě také cykloturistiku, protože letos jsme společně s turistickou destinací Máchův kraj vydali novou cyklobrožuru, kde najdete hned celkem téměř 30 výletů na kole. A když bych měl zmínit třeba velmi oblíbený okruh okolo Máchova jezera, který vám dá dohromady zhruba 13 kilometrů a je zvládnutelný i s dětmi, tak třeba takový náročnější trošku, ale s cílem, kterým je z Králhradu Bezděz, tak si myslím, že určitě neuděláte chybu, když se vydáte tímto směrem.
1: A u Máchova jezera rozhodně není nouze ani o nejrůznější kulturní akce a společenské akce. Pozval byste nás na nějakou?
2: Rozhodně. My se snažíme, aby každý víkend nebo téměř každý týden něco bylo, takže krom letních kin a divadel pod širým nebem bych vás rád pozval na přelom července a srpna, kdy vlastně poslední červencovou sobotu se koná ve Starých Splavech tradiční starosplavská pouť, kam přijede královna jezera a také večer potom na to naváže retro diskotéka pod širým nebem. No a 8.8. si vás dovolím pozvat do našeho takového centra kultury a cestovního ruchu, což je zámek uprostřed Dox a právě v zámku se budou konat zámecké slavnosti v trochu historickém duchu a věřím, že si tam najdu své celá rodina.
1: To všechno zní moc lákavě, no ale co si budeme povídat? K Máchovu jezeru se většinou nejezdí na půl dne nebo na dopoledne, na odpoledne. Máte představu, jak je to v okolí Máchova jezera s ubytovacími kapacitami?
2: A okolí Máchova jezera je známo tím, že ta infrastruktura ubytování je velmi hustá, to znamená, že tady máme přes 2000 ubytovacích lůžek a vím od ubytovatelů, se kterými jsme v kontaktu, že to ubytování není stále plně obsazené, samozřejmě jsou tam nějaké víkendy, třeba spojené s nějakými kulturními akcemi, kdy hlásí už vyprodáno, ale každopádně určitě jsou lidé vítáni jak v kempu, tak v penzionech nebo hotelech přímo na břehu Máchova jezera. Stále tam místa jsou.
1: Moc krát děkujeme za informace, tak to nás potěšil po všech stránkách ředitel příspěvkové organizace Kultura Doxy Petr Hozák. Ještě jednou děkuji za váš čas, přeju krásné a poklidné vydařené léto a zase někdy příště na vlnách Českého rozhlasu Liberec naslyšenou.
2: Moc děkuji, naslyšenou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Obdivovatelé starých časů na kolejích čeká zajímavý víkend. Na Kořenovskou zubačku se v sobotu vrací zvláštní ozubnicové vlaky a na letošní první krkonošský parní víkend míří se soupravou historických vozů parní lokomotiva zvaná Sedma. A právě číhá regionální stopař Jaroslav Hoření na místě. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne z Malé Skály. Tak podle jízdního řádu tohoto mimořádného vlaku z Turnova do Martinic, taženého Sedmou, by vlak tady měl být cobydu 15.51, ovšem očekávaný odjezd vedle svítí 17.01. Tak moje těšení, že vás na obláčku páry přenesu o 100 let do historie a pak zmizíme v tunelu, jestli musíme odložit, já si to pak zažiju sám. Nicméně bych vás rád pozval teda alespoň na krkonošský parní víkend, tedy do Martinic a na trasu pojízdrského Pacifiku, tedy vláčku mezi Martinicemi a Rokytnicí, který bude jezdit v sobotu i v neděli, stažený tím parním krásným vlakem s obrovskou lokomotivou Sedmou. A hlavně pak v sobotu na bohatý program, který začíná už v 9.20, kdy ze stanice Martinice se vydá první parní vlak do Rokytnice a v 9.30 začíná první komentovaná prohlídka jedinečného a památkově chráněného areálu železniční stanice Martinice a hovořit o jejím příběhu bude i hrabě Jan Harach. V 10 hodin se pak odehraje divadelko, lakomá barka, v 11.42 odjíždí vlak z Rokytnice a pojede zpátky samozřejmě do Martinic. Ve 12.30 v Martinicích bude další divadlo Alenka v říši divů, přímo na perónu divadlo Vanička. Další komentovaná prohlídka je na programu v 13.30, opět s hrabětem Janem Harachem a vlak z Rokytnice se pak vrací ve 14.41, aby v 15.20 ještě z Martinic vyrazil do Rokytnice. No a ty dva vlaky, ten dopolední a dá se říct polední, pak bude jezdit i vlastně v neděli, kdy už ten bohatý program bude trošičku chudší, už nebude takový jako sobotní, nicméně určitě vás se potěší třeba železniční muzeum ve stanice Martinice.
1: No ty jsi očividně pilně studoval jízdní řád. A co pak nás čeká na Kořenovské zubačce?
2: Tak na Kořenovské zubačce nás v sobotu čeká návrat legendární Rakušanky, tedy té ozubnicové lokomotivy a to budou zvláštní vlaky z Tanvaldu do Kořenova a z Kořenova do Harachova a na Kořenovském nádraží bude probíhat řada pivních soutěží, protože sobota bude spojená s jedním nejmenovaným pivovarem, ale samozřejmě, že tam bude i dětský program, budou tam prohlídky, výtopny a také se rozjede důlní vláček, takže sobota buď to do Martinic, a nebo do Kořenova, a nebo se také můžete ještě svíst parním vlakem Českým rájem, který jedou každou prázdninovou sobotu v červenci a srpnu mezi Turnovem a Rovenskem a Turnovem a Semilami.
1: Tak to se nám na krkonošském parním víkendu rozvášnil náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Moc krát děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezké odpoledne.
1: No a my to... Hezké odpoledne skutečně mít budeme, protože za malou chvíli už nás ve vysílání Českého rozhlasu Liberec čeká Humoriáda dnes s Pavlem Kučerou a hercem Janem Přeučilem. Filip Majsl přeje hezké odpoledne a příjemný poslech.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Na Liberecku zemina zavalila dva muže. V kampusu Liberecké technické univerzity začala stavba nového pavilonu. Poslanci schválili novelu stavebního zákona. Zítra ráno bude většinou skoro jasno nebo i jasno, přes den převážně polojasno, s teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. V Křižanech na Liberskou dnes dva muže zavalila jílovitá zemina. Stalo se to při výkopových pracích. Oba muži jsou zranění. Zdravotnická záchranná služba je přepravila do Liberecké nemocnice, říká mluvčí krajských záchranářů Michal Georgiev.
2: Zasahovala letecká záchranná služba a pozemní posádka. Na místě jsme měli dva zranění pacienty. Jeden pacient byl v kritickém stavu a druhý pacient byl těžce zraněn. Oba byli transportovaní do Liberecké nemocnice do traumacentra. Na místě byl hasičský záchranný sbor, který pacienty vyprošťoval.
0: Příčinu neštěstí policie vyšetřuje. Stavba nového pavilonu za téměř 500 milionů začíná v kampusu Technické univerzity v Liberci. Informoval o tom mluvčí Radek Pirkl. Stavební firma si převzala staveniště, oplotila ho a pohybuje se tam těžká technika. Nová budova E2 by měla sloužit pro simulační centrum urgentní medicíny, knihovnu a ekonomickou fakultu.
3: Stavba pavilonu měla začít už před 2 měsíci. Vedení univerzity ale odložilo, protože chtělo prověřit projekt. Podle nového rektora Aleše Kocourka tam byly nesrovnalosti. Projekt připravuje univerzita už víc než 10 let. Práce by měly skončit zhruba za rok a půl. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas.
0: První část promenádní cesty u Liberecké přehrady by mohla být otevřená v polovině srpna. Českému rozhlasu to řekl vedoucí stavby Tomáš Patočka. Přístupný má být úsek mezi Hrází a letní restaurací. Původně měl být otevřený 9. července. Práce se ale kvůli dokončovacím pracím povodí Labe prodloužily, informoval Patočka. Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. Ta má podle koalice zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Stavební úřady budou nově fungovat pod státem. Na stavební povolení bude stačit jedno razítko. Předlohu teď posoudí Senát. Pro schválení novely hlasovalo 89 poslanců vládní koalice. Opozice novelu kritizuje.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou polojasno, zpočátku na severovýchodě kraje a na horách až oblačno, k ránu se postupně vyjasní. Nejnižší noční teploty 13 až 10, ojediněle v údolích naměříme až 8 a na horách 10 až 7 stupňů Celsia. Zítra ráno bude většinou skoro jasno nebo i jasno, přes den převážně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno, večer bude oblačnosti opět částečně ubývat a nejvyšší denní teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách naměříme 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 10 u Železného Brodu se srazilo osobní vozidlo s nákladním. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Komunikace je dočasně uzavřena. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je pan Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
2: Děkuji za přivítání, Pavle. Zdravím všechny dámy a pány, kteří nás poslouchají a pochopitelně svůj oblíbený klobouk před všemi hluboce smekám. A věřím, že dnešní humoriéda spolu s Pavlem přispěje krásné, milé atmosféře.
1: Ano, každý se těší na pátek s legrací doplných obrátek.
3: Humoriáda.

0: Stanislav Tneskář nám zaspíval o jedné krásné mademoiselle, tak spoustu takových a nejen takových i jiných krásných žen a letních mužů potkal určitě Jan Přeučil na dovolené v Řecku, je to tak?
1: Ano, přesně tak, Pavle. Před několika dny jsme se vrátili s mojí milovanou Evinkou z Řecka, konkrétně z ostrovu Tasos, kam velice rádi jezdíme. Bylo to nádherné, ohromující.
0: Takže jste odpočatý, plný energie a elánu.
1: No, teďka se těším na letní Shakespeareovské slavnosti, konkrétně na slavnou inscenaci, která už se leta hraje, a to jsou Veselé paničky Windsorské, jehož režii tenkrát Jirka Menzel uspořádal.
0: A hraje se v podstatě ve všech největších třech městech naší republiky.
1: Ano, je to tak. Ano.
0: Brno, Praha, Ostrava, tak tam můžete vidět pana Přeučila. A teď se podíváme do našeho seznamu, koho nabídneme posluchačům jako prvního.
1: Ano, jako prvního nabízíme Lubomír Černík, scénka se jmenuje Porodnice aneb Nestárnoucí smích.
0: Já jen dodám, že je to nahrávka Československého rozhlasu z roku 1964.
2: Dovolíte, vážení, čistě takový dotaz. Znáte onen příběh, kterak na nový rok běhne do opuštěné restaurace rozčilený občan a už z dálky vykřikuje: pánové, pánové, pánové, já mám dvojčata! Vrchní se na něho podívá a říká: proč mě říkáte pánové? Já jsem tady sám. Ten muž se zarazí a potom říká: vy jste tady sám? Ježiš, tak promiňte, já si to musím jít domů přepočítat. Popustíme prosím úzdu fantazii, vraťme se o několik hodin zpět do městečka X. Je minuta po půlnoci a X budoucích otců očekává radostnou událost. Prvním z nich je pedant. Cože? Mně se narodila? Snad moji paní, ne? No vidíte to, vidíte, no vidíte. Jo. Co, dlouhá 40? To je ulic? Jo, centimetrů, no vidíte. Kdo je tak dlouhej? Jo, ta dcera. No jo, vidíte, dcera, no. A kolik? 3,60? Kdo? No dcera, no samozřejmě, no. A čeho 60? Jo, dekagramu, no to pořád, říkáte holčička, jo? No, vidíte to. Jakýho pohlaví? Ženskýho, no prosím, ženskýho, no, vidíte. Cože? Že hodně bumbá? No promiňte, to by se vás snad netýkalo, že konečně to nemá po mně, to je zatížení se strany matky, že jo? Děkuju, mám čta. Dívka, pohlaví ženského, počet 1. Poznámka. Pozor, pije. Tak. Klidas. Prosím? Porodnice, vydavíte, aha. A sestra, no. A trojčata. Ale, ale. A kolikže je jich? Jo, 3, no, samozřejmě, samozřejmě, jo. A co miminka, a maminka? Šťastná, šťastná, no, to věřím, to věřím. Že Brahovce jete, no, to se má, to se má. A komu vláho přejete? Jo, mně? No děkuju, já vám taky, jo. Co máte vyřídit? No tak si to poznačte, jo. Poznačte si to, jo. Tak vyřídte, aby byla zdravá. A že jste vytočila špatný číslo, mal jste.
3: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak to Pilik Lubomír Černík, trošku oprášíme informace o něm. Český divadelní filmový herec, zpěvák, dramaturg, dramatik a spisovatel, zakládající a dlouholetý člen satirického divadla Večerní Brno, což byla taková protiváha pražskému Semaforu.
1: Je to tak, ano.
0: Je to tak, potvrzuje Jan Přeučil. Možná pamětníci si vzpomenou na tento hlas pana Černíka. Můžeme ho slyšet dál na téma porodnice a rození dětí, anebo si dáme anekdoty, tentokrát s Petrem Rychlým. Zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Právě teď pokračuje Humoriáda, naším hostem je Jan Přeučil, zdraví vás je Pavel Kučera a máme tady hlasování, zdali chcete vyprávění Lubomíra Černíka na téma porodnice, které už jsme načali, anebo nastoupí anekdoty s Petrem Rychlým, a nebo B, je to jednoduché, volte si i vy. Dobrý den.
5: Dobrý den, Standa Zevník. Vás, Pavle, zdraví, pana Přeučila.
6: Děkuji, také pěkný den.
5: Já bych chtěl to Ačko, protože to jsme ještě nikdy neslyšeli, že ne?
4: No, zdá se, že ne, anebo dlouho ne. Tak.
5: No, dlouho ne, tak hele.
4: No.
5: Mějte se krásně.
4: Děkujeme.
5: A děkuju, ahoj.
4: Děkujeme,
6: taky naslyšenou. Všechno krásné vám přejeme.
4: Dobré odpoledne.
7: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Přeučile.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den i vám, Pavle, a dávám hlas Brňákovi Lubomíru Černíkovi.
4: Výborně, děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobrý den.
8: Dobrý den, pánové, vy jste tam úplně církevní, Jan Pavel, oba vás srdečně zdravím.
4: Včera byl Petr Pavel, dneska je Jan Pavel, no. Včera byl Petr Salava.
8: Můžete hlasovat pro porodnici 64,
4: výborně.
8: Protože jsem se narodila v porodnici v roce 64.
4: Tak to sedí.
8: A zdravím taky pana Dalického, protože sotva jsem se narodila, protože bylo hodně dětí, málo postýlek. Tak mě dali do postýlky s nějakým panem Daleckým, tak kdyby se ozval pan Dalecký, který se narodil v Havlíčkově Brodě kolem 10. ledna 64, tak máte u mě oba dva něco dobrého řeckého podle výběru pana Přeučila. Tak.
6: Děkuji pěkně.
4: No, tak nabídka, která se neodmítá, no uvidíme, no. Mějte se hezky a děkujeme za připomínku tohoto silného ročníku, jak jsme slyšeli. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, tady Míla, Ušené z Prahy 8, Malenského lidí a své Desail. Já vás oba dva zdravím a
6: děkujem.
9: Pane Přeučila o něco víc, protože jsem dneska uklízel na mém kanále a tam mám záznam snů z Nového Yorku. Předevčírem se to hrál, že?
6: Aha, ano, jo, jo.
9: A já mám rád tyhle ty věci, co jsou jako dobrý a starý, dobrý humor, čili je mi jasný, že asi více, že je to bude porodnice, protože to je nádhera nesmírná. To je humor, který je vtipnej, že? Mm-hmm. Takže moc děkuju.

0: Děkujeme pěkně.
1: Mějte se hezky.
0: Pán je znalec, díky moc. Dobré odpoledne dalšímu. Haló?
2: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk. Zdravím vás. Chtěl jsem hlasovat pro Bčko, pro pana Rychlýho. A chtěl jsem poprosit pana Přeučila, jestli by mě mohl, nebo všem teda říct, co, jaký film nejreč hrál, jestli by to šlo poprosit, jako co ho nejvíc tak bavilo. A co má za koníčky a co rád čte. Děkuju moc, naschledanou.
0: Tak to je jak tisková konference, dobře, zkusíme odpovědět. Tak který film máte nejraději z těch, ve kterých jste hrál, nebo který je vám
1: blízký?
0: No tak
1: já velice rád vzpomínám na svůj první film Smrt v sedle v roce 59-60 a nedávno běžel v televizi ve filmové relaci a je to velice zajímavý film s velikým krásným obsazením.
0: A ještě pokud si pamatuju, koníčky, co vás baví?
1: Koníčky, baví mě divadlo.
0: No tak to je jasné, ale ve volném čase prostě pouze relaxujete, čerpáte.
1: No já velice rád plavu, jo?
0: Dobře. Tak děkujeme za rozhovor.
1: Ano, děkuji.
0: Chvíli. Já už mám sečteno, takže se vracíme do našeho archivu Československého rozhlasu do roku 1964 a je tam složka nebo nahrávka s názvem Lubomír Černík, nestárnoucí smích.
3: Profesor. Ano? U aparátu? Jak dceruška? A narodila. Rozumím, rozumím. Bohužel moje paní není tuším doma. Aha, no. Já si znamenám. Moji paní se narodila dceruška. Vy jste Slovenka? Jo, dceruška, rozumím. Ano. Já jí to vyřídím, jakmile se vrátí, nazdar. Praktik. A poradnice, a sestřička. Sestřičko, a co vy... Chlapeček. No, sláva. Sestřičko, a co vy... Paní zdráva, no výborně. Sestřičko, a co vy... 52 cm, no, klacek. Po mně. Ja. Chlapeček. Nešel na procházku, nenojote. Malej. Sestřičko, a co vy... Jo. Já taky. Sestřičko, a co ve? Děkuju. A co ve? Jo, já vím. A co večer, sestřičko? Nešla byste se mnou do kina, já jsem tak sám. Nešla, že jsem uhod. Mauc. Podnikový ředitel. Ano. Ano, jedna dcera. 49 délka, ano. 3,60 kg, souhlasí, jo. Černovlesá, v pořádku. V kolik hodin, prosím? Ano, narodila se ve 12.20. No, tak vám, sestřičko, děkuji. Pozdravujte paní, že jí děkuji za spolupráci. Já. Že by všechny ukazatele souhlasili. Bohužel ten termín. Měla se narodit ve 12.10. Bylo to tedy po termínu, takže lituji, ale prémie nebudou, poručím. Fotbalista.
4: Haló, sestřička, jo? Kluk,
3: No to, sláva, kolik má nožiček? 10, ne. Jo, jenom 2. No, co se rád dělat? Ahoj. A závěrem prodavač.
4: Prosím, psali jste si, cože mám chlapečka? Bohužel nemám, chlapečky došly. Jo, a že jste to vy, paní, víte co? Zeptáte se v úterý, Mausa služebník.
5: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Olga Lounová nás vyzvala v písni v závěru, ať si jdeme ještě užívat svět. Tak teď si ho užijeme s dalším humorem, který nám vybere náš dnešní host v humoriádě Jan Přeučil.
2: No tak já vybírám scénku, ve které vystupují moji kolegové, s kterými se dobře znám, a to je Jirka Lábus a Oldřich Kaiser.
1: Téma je zácpa, mimochodem to bylo i téma v pořadu Veselé a zdravě dnes po 13. hodině s Patrikem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou, takže možná navážeme. Přepojujeme na pořad Ruská ruleta.
3: Přečtěte si to sami, ať vidíte, co vám píšou posluchači
4: je
3: za...
4: Ještě silnější kalibr.
3: Ano.
5: Zdravotní... Ježiš.
4: Zdravotní sestra, která pomáhá pacientovi při stolici. Tlač. Tady je v závoru se tlač.
3: Já tedy bych apeloval na diváky. Vidíte, kam až jsme se v ruské ruletě dostali, opravdu važte ty náměty, protože co my s tím pak máme na ještě dělat.
4: Tady, že... Je to lidský. Že?
3: Lidské to je, ale nevím, jestli to bude ke koukání.
4: No právě.
3: Tak 2 minuty.
6: Haló? Wagner. Pořád stejný. No nejde to, no. Zrušte mi ten briefing, jo? Rušte mi briefing, prosím vás. A popravu se nedá nic dělat, no všecko zatím. Tyhle teď do Abu Dhabi taky zrušit všecky na pozejtří, jo? Portfolio, jak to vypadá s tím portfoliem? No, tak to budu muset ještě někoho přemluvit, no dobře. Jo, prosím vás, ten... Jo, ten banket s tím Tošovským taky rušte, já jsem zoufal, já prostě nevím, no. Vypadá to beznadějně. A co, akcie? Dobrý, to je dobrý, no. Tak uvidíme, jo. No, říkám, je to steku, všecko takhle, to je. Tak na zdárek.
7: Na té chodbě, prosím vás, zalezte si, ano, a už nekouříme. Jo? Říkám to vám, ano, na vás mluvím.
8: Tak co, jak to vypadá?
6: Pořád nic, sestři.
8: Pořád nic?
6: Ne, pořád nic, sestři. Mám takový práce, víte, aby se steknul, jo. Teď mám, zítra mám letět do Abu Dhabi. No nic, to je,
8: co?
6: No nic, to je prostě.
8: Pojďte to zkusit, pojďte.
6: No,
8: pojďte.
6: No, tomu nevěřím.
8: Pojďte z lůžka, pojďte to zkusit.
6: No, se zpokusím, ale marný. Je to marný.
8: Pojďte, budete mít klid. No. To musíte zkoušet, no, to nemůžete ležet. No, to musíte zkoušet, pojďte.
6: Zkusím ještě dát ten preparát, jestli máte něco.
8: Já dám
6: zkusit. Byste jenom jeden ten, lelitin.
8: Vemte si tenhle ten, jo. Ano.
6: To mám jako pod jazyk, jo?
8: Vemte pod jazyk a cumlejte 2 hodiny, ano? Tak. Tady necítíte nic?
6: Vůbec nic, vaše ruku, ne. Prosím.
8: Uh-huh.
6: To marný,
8: ne? Tak. Bych chtěl chtěl trošku.
6: No. No. Nechte mě v klidu, můžeme
8: to kličku. Jo, dobře. Tak. Já za chvilku přijdu, ano? No. Tak no. Jo.
7: Já jsem vám něco říkala, že jo? Na té chodbě. Koukejte mazat.
6: Haló? Wagner? Já jenom volám... Jo, tak ty letenky mi přece jenom na ten pozicích mi blokujte letenky na pozicích a do Abu Dhabi, ano? Vypadá to, ano, vypadá to dobře, možná, že, jo, a prosím vás taky, jo, ten banket, ten neodvolávám s tím Tošovským, to všechno platí, prosím vás, jo, a prosím vás, možná, že už budu u vás za dvě hodiny, možná budu u vás, a pak se domluví ohledně těch akcí, ano, na tu tutovku, no, to všechno bude, vypadá to velice slibně, vypadá to... Rušte tyhle ten tyhle. Ne, to byl falešný poplak, ne, to byl... Rušte to, prosím vás, všecko rušit, banket rušit, všecko, ne, marnost, nic, ne, všecko rušit. Jak říkala, cucat. A už to spolk. Maria. Mám to zapotřebí, to zrovna, když se mi tak daří, víte, když mi to všecko tak vychází, jo, když jsem mohl být za půl roku 2 milionář. Tak to budu jenom milionář. A těch je... Steku.
8: Tak běžte, pane doktore, tady je ten pacient.
6: Ano.
7: Haló? Teď jste něco holo? Jo, možná, že by to bylo všecko zase, všecko to...
6: Ne, to je falešný poplak, ne. Já myslím, co.
9: Tak co?
6: Nic. Malinčko vždycky a zase naděje spadne. Zas spadne naděje.
9: No jo, to už jste tady 3 neděle, člověče.
6: Peklo.
9: Co s váma?
6: A nevím.
9: To musí jít ven.
6: To mi říkejte.
9: No hlejte, zkusíme to ještě. Já teda jsem vzal takovýhle preparát.
6: Co to je?
9: Ten si občas teda dávám pro sebe.
6: To je novinka?
9: No. Jo, to teďkon právě jsme fasovali. Jo, a to je opravdu granát. Jo, to jako když prostě spolknete granát. Jo, to prostě. To je, kdybyste byl zabetonovaný, víte. To povolí všechno. To všecko povolí, jo. Takže prosím vás, tohle to byste si Vypil, ano. Počkejte, ještě máte čas. Já musím taky rychle odejít, víte? Tak. Můžete. Sestři, vidíte, kam zmizel ten pacient?
10: Nevím, pane doktore.
9: No jo, ale podívejte na to. No jo, tak ode dneška to bude Faustův dům.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik téma zácpa i léčba radikální s Jiřím Lábusem, Oldřichem Kajzrem a také průvodcem ruskou ruletou Markem Ebenem. Tak Jiří Lábus, to je naše téma. Ano. Pane přeučile, vy jste se určitě potkali spolu?
2: No, my se známe. No. Poznali jsme se na divadelní fakultě, on byl o dva ročníky jinde, nežli já. No a měl jsem to ohromné štěstí, já se velice vážím jako kolegu a vynikajícího herce. Když jsem hostoval v Ypsilonce, tak seděl vedle mě v herecký šatně. Mm-hmm. A vzpomínám si na takovou situaci, kdy seděl vedle mě úplně zhroucený. Jo. A já říkám, Jirko, co ti je? A on říkal, Honzo, je to napitel. Já říkám, co ti je? Je to napitel. A co se ti stalo? Je to úplně napitel. A co máš? Máš nějaký problém? Ne, je to napitel. Ty nejsi zdravý, ne, je to napitel. A co se ti stalo? Musím lakovat okapy.
1: Aha, tak. Takže se vlastně
2: získal
1: barák, nestalo.
2: Potáto mi nějak a musel lakovat okapy a byl úplně z toho pytli.
1: Měl řemeslnické starosti, no jo. Ale rádi ho vítáme v Humoriádě stejně jako vás. A děkuji. Teď můžeme pokračovat s našimi posluchači. Pustí se do hlasování. Vybíráte Jiřího Lábuse anebo herecké historky, tentokrát třeba s Ondřejem Sokolem. Humor mezera A, humor mezera B, SMS-kujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A jsme zpátky v Humoriádě. Aktuální výběr pro naše posluchače a posluchačky a posluchačata možná Jiří Lábus anebo herecké historky. Vyberte si sami na telefonu 731 800 900. V tuto chvíli přidáte své hlasy. Třeba vy, dobrý den.
2: Takže Pavličku, já tě zdravím, tady je Milan Kuchař, jsem Mladý Boleslavy.
1: Zdravíme.
3: Ano.
2: Prosím tě, chtěl bych pozdravit pana Převučila.
3: Děkuji.
2: My se spolu známe, že jo, a chtěl bych chtěl bych Bčko a zároveň si můžu pozdravit Petra Štajharovýho ze Sacký.
1: Už se stalo.
2: A celou partu Sacký.
1: Tak, dobře. A Jiří já Lábus nebo herecké historky s Ondřejem Sokolem? To jsem nepostřel.
2: Pane Lábuse.
1: Dobře, ano. Děkujeme, Milane.
3: Mějte se hezky.
1: Přesně tak, mějte se krásně a zveme dalšího. Dobrý den.
4: Mirek, Velká Vítech, dobrý den.
1: Mirku, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Já bych volil pana Lábuse a chtěl bych se zeptat pana Přeučila, kde jsou ti dnešní herci, prostě zábava z 60., 70., 80. let úplně vymizela. Kde jsou ti dnešní herci? No. Na ty dnešní nové filmy na většinu se nedá ani dívat.
1: Tak třeba už všechno dobré bylo natočeno, co my víme.
4: Já nevím, ale každopádně člověk se dívá půl hodiny na film, vůbec nepochopí, co chtěl básník říct a kde spát. Děkuji,
1: no, jasně.
4: Mějte se pěkně.
1: Tak třeba nám dorostou a narodí se noví tvůrci a noví komici a noví baviči a budeme mít co vysílat
3: a
1: dál
3: a
1: dál.
3: A noví šaristvačičtí kolegové.
1: Jako je pan Přeučil. Dobré odpoledne.
3: Děkuji.
1: Haló?
5: Tady je Pavel z Chocerát.
1: Pavle, zdravíme.
5: Zdravím vás ze studiu. Jsem právě pro Ondřejovém, Jiřím z Kopečka domů a určitě bych si dal pana Lábuse.
3: Ano.
1: Děkujeme, přejeme šťastnou cestu, hezký víkend, naslyšenou.
3: Mějte se hezky.
1: Tak přátelé, máme rozhodnuto, sečteno, přičteno, odečteno ne, ale všechno v součtu znamená, že Jiří Lábus bude pokračovat. Tentokrát si dáme rozhlasové reklamy.
6: Tut, správný čas je přesně. A nyní minuty s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
7: Ano, tatínku. Dobrý den. Maminka není doma.
6: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém, že Lero a já. Ty nevěrnice, tahni ke všem čertům, už tě nechci ani vidět, ty zvíře.
7: Takže půjdu, mám jiného přítele.
6: Koho?
7: Dobrou knihu.
6: Krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku.
7: Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10. Krásné psi, jau, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau, jau, jau, jau. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozovnů. Můžete, státní spořitelna splní každé vaše přání. Mámo zelená, táto červená, mámo flek, červená flek, flek, zelená flek. Barevný televizor do každé rodiny. Věru, už dělej, ten vlak nestihneme, ujede nám to.
8: Taťko, já nemůžu tak rychle na nohy.
7: Tak pro boha ženská, hni s sebou, kdy to nestihneme.
8: Já vážně nemůžu.
7: Tak dělej. Pijte šratici. Zrychlí váš krok.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Po reklamě je tu další nabídka pro vás. Kdo vás zaujme teď? Stavíme proti sobě anekdoty s Petrem Rychlým anebo herecké historky s Ondřejem Sokolem. Takže Rychlý nebo Sokol u vás vyhraje. Hlasujte SMS-kou, který humorník vás může zaujmout a rozesmát v pátek. Humor mezera A, humor mezera B na číslo 90 011 04. Pošlete své hlasy nebo je zavolejte na 731 800 900. Těší se na vás i náš dnešní host Jan Přeučil.
3: Děkuji, také se těším.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Připomenu aktuální nabídku pro naše posluchače. Je tu Petr Rychlý s anekdotami anebo Ondřej Sokol s hereckou historkou z Damu. A to je škola, která panu Přeučilovi určitě něco říká. Divadelní akademie muzických umění. Je to
2: no jistě, na to strašně rád vzpomínám. A zvláště na svého vynikajícího profesora Radovana Lukavského, který nás vychovával k takovému hereckému gentlemanství, kterého já jsem velikým vyznavačem.
1: Ano, a naopak zase na vás jako pedagoga vzpomíná celý ten slavný ročník, který jste měl.
2: Tak to mě těší.
1: Žilková, Asterová, Chýlková,
2: Karel Roden.
1: No jo. Tak, možná nás někdo z nich poslouchá, uvidíme. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: No, dobrý den.
1: No.
3: Já jsem z Vysočiny.
1: To je dobře.
3: Teď bych nechcel, abych si sám sobě přál. Já se taky jmenuji Pavel Kučera.
1: Výborně, krásné jméno.
3: No a co tam máte pro nás?
1: Máme tady Petra ještě? Rychlého nebo Ondřeje Sokola.
3: Tak mi dejte Petra Rychlého.
1: Píšeme si Ačko. Zdravíme, pane Kučero.
2: Vás také.
1: Naslyšenou. Hezký den a podobně.
2: Vám také.
1: Tak, pojďme dál. Kdo pak bude s námi teď? Dobrý den. Haló. Už vás slyšíme.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den. Kdo tam?
4: Dobrý den. Milena od Přehrady Rozkoš. Já vás oba dva srdečně zdravím.
2: Děkujem.
4: A hlasuji pro anekdoty.
1: Děkujeme.
4: A chtěla bych říct panu Přeučilovi, že mě úplně úžasně dostává film Stáří není pro sraby.
2: Ano, ano. Tak to mě těší. Děkuju.
1: Tak toho těší pana Přeučila určitě a děkujeme za připomínku tohoto filmu, nedávno natočené.
2: Ano, ano.
4: Je to opravdu, je to prostě něco úžasného.
1: Dobře.
4: A moc ráda bych takový týden prožila, ale bohužel to se mi nepovede.
1: A tak aspoň iluze z filmu máme ještě, že je tu filmové umění a jiné, i rozhlasové, ano, i náš
2: ano,
1: pořad. Mějte se krásně.
2: Děkuju.
1: Děkujeme. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Honza, momentálně na trase Style Parkrevič, jinak Přeučila.
2: Děkuji.
5: A chtěl bych volit Ačko.
1: Ačko, ano. Petr Rychlý, jeho anekdoty. Děkujeme pěkně, Honzo, hezký víkend i vám. Naslyšenou. Děkuji. Tak, přátelé, pojďme se číst a provést výběr aktuálně podle hlasování a jeho výsledků. Petr Rychlý a anekdoty ve finále Humoriády.
6: Takhle na rohu stojí kuře a vypaluje si zobákem. Jde kolem kohout, že jo?
7: Co si to dovoluješ, kuře? Tady stojíš na rohu a vypaluješ si zobák.
6: A co? To ti do toho, ty frajere?
7: Jo, tak frajere, jo. Tak počkej, tohleto. To já řeknu tvé matce, že si tady vypaluješ zobák, že tady kouříš cigarety.
6: A to kuře řekne, jo, to klidně můžeš, ty frajere. Já jsem totiž umělý líně. Potká v lese jelen Ježka. A úplně ten jelen tak jako zjíhne, říká, Ježku, ahoj. A Ježek povídá, co je, co mě tak vítáš?
8: No, protože mám pro tebe hezkou básničku.
6: Jo.
8: No jistě, poslouchej. Ježku, Ježku, máš na hlavě plešku.
6: A na to Ježek povídá, to je výborný, no, to je výborný. Já mám pro tebe taky básničku,
8: ale nepovídej, jdi ty, a jakou?
6: No, tak poslouchej, no. Jelene, Jelene, ty jsi ale debil.
1: Tak to je smích pana Přeučila. Všechno funguje, doufejme i ano. U našich posluchačů, že se pobavili s námi při pátku. Děkujeme za návštěvu, hezké léto.
2: Já také přeji všem krásné léto, krásné dny a užívejme si všichni života.
1: Říká Jan Přeučil, Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů a krásný víkend.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Zatýrání zvířat hrozí majiteli ze Semelska několika milionová pokuta. Jablonec nad Nisou letos přispěje na opravu domů v městské památkové zóně 2 miliony korun. Česko podle Okamury poslalo na americké zbraně pro Ukrajinu zhruba 140 milionů korun. SPD to kritizuje. Zítra ráno bude většinou skoro jasno nebo i jasno, přes den převážně polojasno a teploty do 26 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký podvečer. Devět kusů skotu zabavila státní veterinární správa chovateli ze Semelska. Informoval o tom její mluvčí Petr Vorlíček. Zvířata byla ustájena ve zcela nevhodných podmínkách a byla trvale uvázaná na řetězech, které jim způsobovaly zranění. Chovatel to ale neřešil. Za týrání a porušení veterinárních předpisů mu hrozí pokuta ve výši 3 milionů korun.
2: Při odběru zvířat musela asistovat i policie. Podle mluvčího veterinární správy Petra Vorlíčka odmítal chovatel jakékoliv pochybení. Stádo krav přitom bylo ustájeno v temné stáji bez podestýlky, jen ve vlastních extrementech. Řetězy, na kterých byl skot uvázaný, jim zarůstaly do krku. Řada zvířat tak měla na sobě hluboké zněsané rány. Kromě pokuty za týrání ve výši 3 miliony korun hrozí majiteli krav ještě milionová pokuta za porušení plemenářského zákona a také zákaz dalšího chovu. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: Lidé v Jablonci nad Nisou můžou žádat o příspěvek na opravu domu v památkové zóně. Město na to má připravené 2 miliony korun, informovala mluvčí magistrátu Milena Lánská. Příspěvky můžou majitelé využít třeba na opravu fasády, střechy nebo oken. Žádosti je možné podávat do konce října. Výročí 240 let od prvního představení Ochotnického divadla v Čechách si dnes a zítra připomínají lidé ve Vysokém nad Jizerou na Semelsku. Součástí oslav budou divadelní představení, koncerty a videokavárna. Dnes od 18 hodin lidé uvidí premiéru představení Sen o Thálii. K příležitosti výročí se sejdou divadelníci z celé republiky. Připomenou si první představení, které odehrál Jan Petruška se svými žáky v roce 1786. Říká Svatavá Hejralová z divadelního spolku Krakonoš.
3: To první představení opravdu bylo ve Světnici pana Jana Petrušky, ale během 2-3 let se začalo hrát v dřevěné radnici ve Vysokém a postupně se to přenášelo i venku do přírodního divadla a nakonec do hospod, kde už bylo jakési jeviště.
1: Celodenní program je ve Vysokém nad Jizerou připravený i v sobotu. Česko podle šéfa SPD Tomia Okamury poslalo na americké zbraně pro Ukrajinu 140 milionů korun. Krok je podle něj nevratný a SPD ho kritizuje. Okamura o zapojení Česka do iniciativy, pomocí které evropské země a Kanada financují vojenské vybavení pro Kyjev, zhruba hodinu jednal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Setkali se ve sněmovně na místo zrušené koaliční rady. Podle Okamury jsou taková rozhodnutí v rozporu s programem vlády a koalice by je měla probírat dopředu.
0: Počasí.
1: V noci bude většinou polojasno, zpočátku na severovýchodě kraje a na horách až oblačno, k ránu se postupně vyjasní. Nejnižší noční teploty 13 až 10, v údolích naměříme ojediněle až 8 a na horách 10 až 7 stupňů. Zítra ráno bude většinou skoro jasno nebo i jasno, přes den převážně polojasno, odpoledne přechodně oblačno a večer bude oblačnosti opět částečně ubývat. Teploty 23 až 26, na horách 19 až 22 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na dálnici D10 na trase Praha Turnov u Příšovic havarovala dvě osobní vozidla, projedete se zvýšenou opatrností. A na silnici 13 v Kamenickém Šenově na Českolipsku se srazilo osobní vozidlo s motocyklem. Na místo jedou všechny složky integrovaného záchranného systému, také tady projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Hezké páteční odpoledne 10. července, jsou 4 minuty po 17. a v Českém rozhlase Liberec jako vždy touto dobou začíná Den v kraji. O víkendu se v Libereckém kraji pojede automobilová Bohemia Rally a my pro vás budeme mít přehled uzavírek a doporučení policie. Také pro vás budeme mít na horké víkendové dny informace o tom, kde je možné se vykoupat a v jaké kondici jsou přírodní koupaliště, a s regionálním stopařem vám nabídneme kompletní program krkonošského parního víkendu. To a mnohem více v následující hodině. Dně vše zahájí Iveta Bláhová souhrnem regionálních zpráv. Filip Mejsl přeje hezký poslech.
0: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Rekonstrukci víceúčelového domu chystá Dětřichov ve Frýdlantském Výběžku. V budově v centru sídlí například místní živnostníci. Vedení obce čeká, jestli získá dotaci od Libereckého kraje. Náklady na rekonstrukci budovy odhaduje na 28 až 30 milionů korun, informovala nezávislá starostka Martina Kohoutová.
2: Je to velikánská akce, kterou bez pomoci dotací bychom sami jako obec nezvládli. Očekáváme pravděpodobně zahájení stavby někdy v podzimních měsících.
1: Teploty až 27 stupňů Celsia čekají o víkendu meteorologové v Libereckém kraji. Podle hygieniků je po deštích z předchozích dní dobrá i kvalita vody na většině přírodních koupališť. Výjimkou jsou kvůli výskytu sinic Máchovo jezero a Hamr na jezeře. Mírně zhoršenou vodu mají koupaliště v Sedmihorkách, Nedabmově a Zákupech. Více se dozvíte v této hodině. Město Hrádek nad Nisou na Liberecku odkoupí za více než 1 milion korun pozemek pro rozšíření zahrady u mateřské školy Beruška v Liberecké ulici. Stávající zahrada je svojí rozlohou nedostatečná pro všechna oddělení školky. Zastupitelé proto schválili odkup soukromé parcely o rozloze 662 metrů čtverečních, která na školní zahradu přímo navazuje, říká nezávislý starosta Hrádku Pavel Parský.
3: Je to o tom, že chceme tam zvýšit komfort, aby se na tu zahradu všichni vešli, protože teďkon to třeba řeší tím způsobem, že některé třídy jdou na zahradu, některé třídy jdou na nějaký hřiště.
1: Po nucené přestávce se zítra na trati Stanvaldu do Kořenova v Jizerských horách vrátí unikátní ozubnicové lokomotivy. Na trati nejezdili od roku 2023, kdy dostali zákaz kvůli poškozeným kolejím. Následovala rekonstrukce trati, kterou prodloužila prasklá ozubnice. Ozubnicové lokomotivy budou v létě jezdit jednou za dva týdny, po každé v sobotu. Už jen do neděle mohou lidé navštívit galerii Lázně v Liberci. Čtvrtá největší galerie v Česku se pak na 3 měsíce zavře. Důvodem je výměna vnitřního i venkovního osvětlení, které už je místě nefunkční. To komplikuje i práci při instalaci výstav. Nové osvětlení galerii sníží spotřebu energie až o 65%, informovala jí mluvčí Kateřina Trunečková.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Ano, je nejvyšší čas podívat se v Českém rozhlase Liberec na to několikrát probírané víkendové počasí. Jak bude, to nám prozradí Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Nejprve prozraďte, jak bude večer v noci a nad ránem v tom našem regionu?
2: Tak teď zpočátku bude ještě oblačno, v noci to potom bude už spíše polojasno, k ránu se postupně až vyjasní, teploty se teď pohybují mezi 23 a 26 stupni, na horách je to okolo 18 a ráno potom klesnou mezi 13 až 10 stupňů, v údolích až k osmičce, v těch nižších polohách, na horách potom mezi 10 a 7 stupňů.
1: No a teď už tady první víkendový den, sobota 11. července, jaká bude?
2: Tak ráno tady většinou jasno, přes den potom bude převažovat polojasno. Odpoledne to může být hlavně na severovýchodě kraje až oblačno, srážky nečekáme, večer potom se bude opět vyjasňovat, no a zítřejší teploty mezi 23 a 26 stupni, na horách mezi 19 a 22.
1: No a neděle 12. července bude jaká? Bude diametrálně odlišná od toho sobotního počasí, nebo to bude přibližně stejné?
2: Co se týká počasí, tak to bude velmi podobné, tedy polojasno nebo oblačno. V neděli tedy už se na horách mohou vyskytnout výjimečně přeháňky, ta pravděpodobnost je ale malá. No a neděle bude také teplejší než sobota, maxima čekáme do 28 stupňů.
1: Říká Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Mockrát děkuji za informace, přeju krásný zbytek dne a vydařený víkend. Naslyšenou.
2: Vám také naslyšenou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Českém rozhlase Liberec, Marek Ztracený, Zastav mě. Ano, někdy spěch není na místě, ale jindy je naopak žádoucí a žádoucí určitě bude v následujících dnech na Mladoboleslavsku a také v Libereckém kraji. Milovníci automobilového sportu se totiž můžou o víkendu těšit na letošní ročník Bohemia Rally. Akce se koná převážně na Mladoboleslavsku, ovšem v neděli soutěžní posádky zamíří taky do Libereckého kraje. A lidé proto musí počítat s omezením dopravy a bezpečnostními pravidly. Na podrobnosti jsme se odpoledne ptali policejní mluvčí Kláry Jeníčkové a na úvod nás zajímalo, kde se v našem kraji vlastně bude závodit.
1: Rychlostní zkoušky se pojedou na třech úsecích, a to z Karlovic do Mírové pod Kozákovem, poté z Malé Skály před Frýčtejn do Pelíkovic u Hodkovic nad Mohelkou a dále také z Husy do Sichrova. A v souvislosti tedy s tímto závodem je potřeba počítat s dočasnými uzavírkami komunikace v okolí těchto tratí.
0: No teď už asi k tomu, co lidi za volantem nejvíc zajímá, jaká omezení dopravy mohou řidiči očekávat?
1: V místech teda, kde jsou uzavírky tratí, tak počítat s omezením. Veškerá omezení budou řádně označena dopravním značením a na jejich dodržování budou společně s pořadateli dohlížet také policisté. Doporučujeme sledovat aktuální dopravní značení, respektovat pokyny policistů a pořadatelské služby a podle možností si tedy cestu naplánovat s předstihem.
0: To jsou tedy ta pravidla, která musí lidé při akci dodržovat?
1: To platí jak pro motoristy, účastníky silničního provozu, ale také diváci, kteří budou závod sledovat, by ho měli sledovat pouze z vyhrazených míst a vždy respektovat tedy pokyny pořadatelů i policistů. Důležité je také neparkovat vozidla, aby blokovala příjezdové komunikace nebo průjezd vozidel integrovaného záchranného systému.
0: Říká policejní mluvčí Klára Jeníčková. Já vám moc krát děkuju a přeju pokud možno poklidný víkend. Naslyšenou.
1: Děkuji, hezký a klidný víkend všem.
2: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji a Český rozhlas Liberec, máme 6:02 a jak jste zhruba před 15 minut mohli slyšet v našem vysílání, teploty v Libereckém kraji o víkendu můžou podle meteorologů vystoupat až k 27 stupňům Celsia. Před námi je tady opět horký víkend a my jsme zjišťovali, kde se dá vykoupat, jakou kvalitu má voda v přírodních koupalištích a které řeky jsou splavné. Na detaily se dopoledne ptala Iveta Kalátová redaktorky Johany Tománkové.
1: Otevřená je samozřejmě většina umělých koupališť a bazénů v kraji. V provozu je už také třeba koupaliště v Hejnicích, které muselo město minulý týden vypustit kvůli nánosům bahna. Podle starosty Jaroslava Demčáka ze starostů pro Liberecký kraj je koupaliště znovu napuštěné asi z 80%.
2: A jak jsou na tom přírodní koupací plochy v kraji?
1: Podle krajské hygienické stanice by se někteří lidé neměli koupat v Máchově jezeře. V tomto období jsou tam tradičně přemnožené synice. Podle hygieniků je jezero na 3. stupni z 5. To znamená, že koupání není vhodné pro alergiky, děti a těhotné ženy. Stejně je na tom přírodní koupaliště v Hamru na jezeře. Mírně zhoršenou kvalitu vody mají vodní plochy v Nedamově, Sedmihorkách a Zákupech. Ty jsou na 2. stupni. Voda je mírně zakalená. Ostatní koupaliště mají vodu dobrou.
2: A co třeba vodáci? Jsou v kraji sýzné řeky?
1: Přestože v posledních dnech pršelo, podle meteorologů nepršelo dost na to, aby se zaplnila koryta řek, stav průtoku aktuálně stagnuje. Řeka Jizera je na tom poměrně dobře, vody by tam mělo být dostatek a loděnice na jezeře i Lužické Nise jsou v provozu, říká jednatel firmy Sandisk Martin Bauer.
3: Co se týče Nisy, tak tam té vody je obecně málo každý rok. Naštěstí, jak je to regulovaný koryto z Hrádku, tak jde jezdit i za těch extrémně malých stavů. To znamená, že tam to nějak neomezujeme, ale neplučujeme rafty.
1: Oproti tomu se nedá příliš dobře splouvat ploučnice na Českolipsku.
4: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Pokročilé páteční odpoledne nám ve vysílání Českého rozhlasu Liberec ve Dni v kraji zpříjemnila Helena Vondráčková 8 minut po půl šesté. V našem vysílání byla před pár minutami řeč o řekách a teď budeme mluvit ještě o jedné řece, ovšem z jiného úhlu pohledu. Budeme mluvit o řece Bílá Nisa. Lidé v Jablonci nad Nisou by v budoucnu mohli v Bílé Nise opět plavat a využívat její okolí pro rekreaci. Vedení města chce totiž korytu ve Mšeně a Rýnovicích vrátit přírodní charakter. Aktuálně nechává zpracovat projekt, který potřebné úpravy navrhne. A jak by se řeka měla změnit, jsme se odpoledne bavili s Kateřinou Kubíčkovou.
1: Tou zásadní změnou je, že by mělo zmizet současné betonové koryto. Vodohospodáři koryto Bílé Nisy narovnali a vybetonovali ho v 80. letech minulého století. Odstraněním betonu by podle magistrátu měla řeka získat zpátky původní charakter a přirozený tok. Díky tomu by se mělo zlepšit taky mikroklima místa a biodiverzita neboli rozmanitost druhů.
0: No a konkrétně které části řeky by se měly úpravy týkat?
1: Studie, kterou nechává radnice zpracovat, se týká území o rozloze zhruba 10 hektarů podél Bílé Nisy. Konkrétně jde o úsek mezi Hasičskou základnou a Harachovskou ulicí. Úsek je dlouhý necelý kilometr a půl. Detailně budou ale architekti pracovat pouze na necelých 500 metrech od Hasičské základny po ulici U Hřiště. Tato část by se podle magistrátu měla totiž měnit jako první.
0: A už se ví, jaké architektonické studio bude na studii pracovat?
1: Ano, magistrát vybíral ze tří týmů, které na konci loňského roku oslovil v uzavřené soutěži. Na konci letošního ledna vybrala komise návrh ateliéru 4Y. Podle porotců nejlépe propojil krajinářskou, urbanistickou a výtvarnou rovinu. Za projektovou dokumentaci zaplatí Jablonec zhruba 2,6 milionů korun bez DPH a na samotné úpravy by potom chtěl získat dotace.
0: Kromě toho město chystá úpravy řeky taky v centru města. Je to tak?
1: Ano, ty se týkají Lužické Nisy, která centrem protéká. Úpravy koryta budou součástí stavby nového dopravního terminálu. Podle primátorova náměstka Jakuba Chuchlíka za Piráty vznikne na jednom břehu náplavka. Z Kamenné ulice tam povedou takzvané jezdecké schody, po kterých budou moct lidé sejít až dolů k vodě. Schodiště bude i na druhém břehu, to povede z nově vzniklého parku, který se město v rámci úprav dolního centra chystá vybudovat.
2: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 17 hodin 48 minut společnost vám ideál dělá Český rozhlas Liberec a teď máme dobrou zprávu pro obdivovatele starých časů na kolejích. Ty čeká zajímavý víkend, na Kořenovskou zubačku se zítra vrací zvláštní ozubnicové vlaky a na letošní první krkonošský parní víkend míří se soupravou historických vozů parní lokomotiva zvaná Sedma a právě na ní odpoledne číhal na Maloskalském nádraží regionální stopař Jaroslav Hoření.
1: Podle jízdního řádu tohoto mimořádného vlaku z Turnova do Martinic, taženého Sedmou, by vlak tady měl být co bydu 15.51, ovšem očekávaný odjezd vedle svítí 17.01. Tak moje těšení, že vás na obláčku páry přenesu o 100 let do historie a pak zmizíme v tunelu, jestli musíme odložit, já si to pak zažiju sám. Nicméně bych vás rád pozval teda alespoň na krkonošský parní víkend, tedy do Martinic a na trasu Pojízerského Pacifiku, tedy vláčku mezi Martinicemi a Rokytnicí, který bude jezdit v sobotu i v neděli, stažený tím parním krásným vlakem s obrovskou lokomotivou Sedmou. A hlavně pak v sobotu na bohatý program, který začíná už v 9.20, kdy ze stanice Martinice se vydá první parní vlak do Rokytnice a v 9.30 začíná první komentovaná prohlídka jedinečného a památkově chráněného areálu železniční stanice Martinice a hovořit o jejím příběhu bude i hrabě Jan Harach. V 10 hodin se pak odehraje divadelko, lakomá barka, v 11.42 odjíždí vlak z Rokytnice a pojede zpátky samozřejmě do Martinic. Ve 12.30 v Martinicích bude další divadlo Alenka v říši divů, přímo na perónu divadlo Vanička. Další komentovaná prohlídka je na programu v 13.30, opět s hrabětem Janem Harachem a vlak z Rokytnice se pak vrací ve 14.41, aby v 15.20 ještě z Martinic vyrazil do Rokytnice. No a ty dva vlaky, ten dopolední a dá se říct polední, pak bude jezdit i vlastně v neděli, kdy už ten bohatý program bude trošičku chudší, už nebude takový jako sobotní, nicméně určitě vás se potěší třeba železniční muzeum ve stanice Martinice.
0: No ty si očividně pilně studoval jízdní řád. A co pak nás čeká na Kořenovské zubačce?
1: Tak na Kořenovské zubačce nás v sobotu čeká návrat legendární Rakušanky, tedy té ozubnicové lokomotivy a to budou zvláštní vlaky z Tanvaldu do Kořenova a z Kořenova do Harachova a na Kořenovském nádraží bude probíhat řada pivních soutěží, protože sobota bude spojená s jedním nejmenovaným pivovarem, ale samozřejmě, že tam bude i dětský program, budou tam prohlídky, výtopny a také se rozjede důlní vláček, takže sobota buď to do Martinic, a nebo do Kořenova, a nebo se také můžete ještě svíst parním vlakem Českým rájem, který jedou každou prázdninovou sobotu v červenci a srpnu mezi Turnovem a Rovenskem a Turnovem a Semilami.
0: A to bylo poslední slovo posledního dne v kraji tohoto týdne. Za malou chvíli vás čekají zprávy, které dnes pro vás připravuje Iveta Bláhová a pak ale ty zálety Aleny Zárybnické, která si tentokrát k mikrofonu pozvala horoleskyni Dinu Štěrbovou. Filip Majsl vám přeje stále příjemný poslech s Českým rozhlasem Liberec, povedený víkend a v pondělí popolední opět naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Friedland podruhé hledá developera pro stavbu nové čtvrti. Většina přírodních koupališť v Libereckém kraji má dobrou kvalitu vody. Evropská unie otevře další kapitoly v přístupových jednáních s Ukrajinou. Zítra ráno bude většinou skoro jasno nebo i jasno, přes den polojasno a teploty do 26 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Friedland na Liberecku znovu hledá developera pro stavbu nové čtvrti u Novoměstské ulice, informovala o tom mluvčí radnice Petra Suková. Studie počítá s výstavbou více než 80 domů. V původní soutěži dostala radnice 3 nabídky, ani jedna nesplnila všechny podmínky. Zadání proto upravila a soutěž vyhlásila znovu. Zájemci se mohou hlásit do 21. srpna.
2: Stavbou nové čtvrti chce vedení Friedlandu přilákat nové obyvatele. Podle starosty Dana Ramzera z ODS jde o atraktivní lokalitu pro mladé rodiny. V nové čtvrti mají podle studie vzniknout samostatné rodinné domy, dvojdomy a řadové domy. Developer by měl zajistit i vybudování inženýrských sítí, ty následně předá městu. Z Friedlandu Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Teploty až 27 stupňů Celsia čekají o víkendu meteorologové v Libereckém kraji. Podle hygieniků je po deštích z předchozích dní dobrá i kvalita vody na většině přírodních koupališť. Výjimkou jsou kvůli výskytu Sinic, Máchovo jezero a Hamr na jezeře. Mírně zhoršenou vodu mají koupaliště v Sedmihorkách, Nedamově a Zákupech. V kraji je také možné splouvat některé řeky. Vody je dostatek například na Jizeře a splavná je i Lužická Nisa, říká Martin Bauer z firmy Sandisk.
3: Co se týče Nisy, tak tam té vody je obecně málo každý rok. Naštěstí, jak je to regulovaný koryto z Hrádku, tak jde jezdit i za těch extrémně malých stavů. To znamená, že tam to nějak neomezujeme, ale neplučujeme rafty.
1: Děti do 15 let páchají čím dál víc trestných činů. Počet ublížení na zdraví a loupeží s dětskými pachateli stoupl od roku 2015 o 40%. Podle zprávy nejvyššího státního zastupitelství za loňský rok se to týká i dalších násilných zločinů. Ministerstvo spravedlnosti proto uvažuje o snížení hranice trestní zodpovědnosti na 13 let. Situaci by mohl zlepšit taky například vznik specializovaného ústavu s terapeutickou péčí. Zástupci členských zemí Evropské unie se shodli na otevření dalších kapitol v přístupových jednáních s Ukrajinou. Oznámilo to irské předsednictví Evropské rady. 27. rozhodnutí oficiálně potvrdí příští týden na mezinárodní konferenci, kde Ukrajině otevře dvě kapitoly týkající se vnějších vztahů. Stejně tak bude i v případě Moldavska. Na jiných mezivládních konferencích pak Evropská unie uzavře dvě kapitoly v jednáních s Černou Horou a 3 kapitoly s Albánií. Evropská unie pomocí kapitol posuzuje připravenost kandidátských zemí.
0: Počasí.
1: V noci bude většinou polojasno, zpočátku na severovýchodě kraje a na horách až oblačno, k ránu se postupně vyjasní. Nejnižší noční teploty 13 až 10, ojediněle v údolích naměříme až 8 stupňů a na horách 10 až 7 stupňů. Zítra ráno bude většinou skoro jasno nebo jasno, přes den převážně polojasno, odpoledne přechodně oblačno a večer bude oblačnosti opět částečně ubývat. Teploty 23 až 26, na horách 19 až 22 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 13 v Kamenickém Šenově na Českolipsku se srazilo osobní vozidlo s motocyklem. Na místě zasahují všechny jednotky integrovaného záchranného systému. Projíždějte tudy opatrně.
0: Zelená vlna Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu.
4: Jedna z nejvýznamnějších postav ženského výškového horolezectví. Jako první československá horolezkyně vystoupila na 8000 vrchol. Hana Pinkovová o ní natočila dokument Za oponou Velehor a mluví o ní jako o posedlé, odvážné a inspirativní ženě. Nina Štěrbová. Potkali jsme se spolu na Mezinárodním horolezeckém filmovém festivalu v Teplicích nad Metují. Nejenom o lezení, matematice a fyzice, ale taky o její humanitární práci budeme dnes spolu mluvit v Záletech. A přidá se i režisérka Hana Pinkavová.
0: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Lina Šťarbová se narodila v Bratislavě jako Margita Šochmanová. Matematiku vyučovala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Její manžel Otakar Šťarba byl významný zoolog, hydrolog, ekolog a emeritní profesor. Společně spolu uskutečnili celou řadu horolezeckých a vodáckých výprav. Pomalu 20 let spolupracuje na humanitárním projektu Czech Hospital v pákistánském Karakoramu, za což získala Zlatý záchranářský kříž a od pakistánského prezidenta Hvězdu za službu. Jedno z nejvyšších státních vyznamenání. Začínáme rozhovor. Jsme venku na Mezinárodním filmovém festivalu v Teplicích nad Metují. Jsem moc ráda, že v dnešních záletech mluvím s opravdickou a promiňte mi to, Dino, legendou českého, československého horolezectví Dinou Šťarbovou. Tak jsem ráda, že jste přijala moje pozvání a děkuji za to.
1: Já vám taky děkuji.
0: To je tak příjemné setkání, že se to těžko vměstnává do jakýchsi slovních spojení. Mně je v naší společnosti, a to se spolu osobně vidíme podruhé, tak velmi dobře, že vlastně nedokážu ten pocit popsat. Myslíte si, Dino, že to může být tím, že obě dvě máme rádi matematiku a možná i fyziku?
1: Tak to ti může být hodně, protože těch lidí není moc.
0: A těch žen není moc?
1: Nevím proč, ale matematika je taková obávaná, že prostě asi se nedobře učí, takže ti lidi v tom nevidí žádnou krásu, žádný ani velký smysl možná.
0: Já beru matematiku jako prostředek toho, abychom se ve fyzice mohli dopočítat reálných výsledků numerického modelování při předpovědi počasí. V čem vidíte, Dino, vy matematiku? Čím je pro vás kouzelná?
1: No, tak to elegancí, takovým tím zobecňujícím pohledem, který jde pod povrch věcí. Je to disciplína, která vlastně se rozvíjela spolu s rozvojem lidského myšlení, že? Protože spolu s řečí. A taky teda obdivuju to spojení matiky s fyzikou, protože to je taková romance, to někdo řekl, že se vzájemně proplétají a ono to už začalo v tom starověku, ale velmi konkrétně u Newtona, že? Který formuloval svoje pohybové zákony a matematici tomu dali řád, jo, podepřeli to. A to se opakuje s dalším rozvojem fyziky. Jo.
0: Slyšíme houkání vlaku, který projíždíme s Dinou Šťarbovou, natáčíme náš rozhovor na filmovém festivalu v Teplicích nad Metují. To bylo místo, kde se spolu vidíme, nebo respektive je to místo, kde se spolu vidíme podruhé v životě. Když jste, Dino, vyučovala matematiku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, co bylo nejtěžší studentům vysvětlit?
1: Že to k něčemu je, že studenti učitelského studia, to byly ty kombinace a aprobace matika s něčím, tak většinou byli zaměřeni na to, že chtěli učit tu středoškolskou matematiku a i teď potkávám některé z nich a ptám se jich, co si o té teorii množin myslí a velice kroutí hlava a prostě ničemu to nikdy nepotřebovali. Taková realita, ale potom je určité procento lidí, které to osloví.
0: Trošku netradičně začínáme rozhovor se skvělou horolezkyní Dinou Šťarbovou a to o matematice, která je nám společná na rozdíl od toho lezení, ve kterém je Dina naprosto vynikající a já naprostý outsider. Jsem ráda, že posloucháte Zálety.

0: Dana Štěrbová, skvělá československá horoleskyně, je mým dnešním hostem v Záletech. Natáčíme spolu při příležitosti Mezinárodního filmového festivalu v Teplicích nad Metují. Dino, často dostáváte asi otázku, čím jsou pro vás hory, co ve vás zanechaly, proč jsou pro vás důležité. Já se chci zeptat jinak. Chci se zeptat, čemu vás hory za váš život naučily?
1: Naučili mě jít si za svým a se vší skromností a s tím vědomím, že to nemusí být. To je důležité totiž, aby člověk si nemyslí, že musí být vždycky mistr světa.
0: Že to nemusí být, to je věc, se kterou se my meteorologové moc neradi směřujeme, vlastně vůbec, nemáme to rádi. Dáte mi nějaký konkrétní příklad toho, že jste měla něco přesně naplánovaného a okolnosti pak vás dovedly na úplně jinou cestu, která se možná ukázala ve výsledku lepší než ta původní, kterou jste měla rozmyšlenou?
1: Jako ta improvizace, pokud bychom to takhle nazvali obecněji, tak mě provázela celou dobu, protože já, když jsem někam vypadla, to bylo jako když někoho hodí do vody a teď plav, jo? Protože to bylo v těch podmínkách, nic nebylo jistý. Že? Takže třeba když jsem jela v 88. namísto toho, abych spořádaně letěla z Pakistánu letadlem, tak jsem se vydala přes Kundžera pas, který tenkrát otevřeli pro cizince, přes Ujgursko dnešní do Pekingu, co mě trvalo 3 týdny, protože tam neexistoval žádný buk.

0: Štěrbu, který byl známým zoologem, hydrologem, ekologem, emeritním profesorem, cestovatelem a spisovatelem. Jak často jste si dopřáli to, že jste mohli být na expedicích spolu?
1: Ale tak když kluk odrostl, vlastně bylo po revoluci, tak on byl dospělý, tak jsme podnikli řadu cest na ty kanadské řeky, takže já jsem sněla několik tisíc kilometrů těch největších řek, takže jako nemůžu si stěžovat. Spíš to bylo horší, když byl malý, menší. No.
0: Váš syn je ročník 1967. 67. Když jste oba odjížděli na nějakou cestu, jakou radost mu dávali pro ten okamžik, když on zůstával doma, předpokládám, s prarodiči nebo s někým dalším? Co měl za úkol a co jste mu říkali na rozloučenou?
1: Proto bylo, když měl 2,5 roku, tak to neříkal nic. My jsme to jako nedělali moc často, my jsme to udělali asi 3x v životě, jo. My jsme ho měli opravdu rádi a manžel s ním zůstával a staral se takovým tím mužským způsobem, ale on, já nevím, jak on si to vyhodnotil, když, jestli to bere nějak tragicky, ale si myslím, že mu to taky do života dalo hodně, protože v té normalizační šedí, kde všichni zháněli jenom v pátek ve frontě vepřové, a tak on jezdil s náma na skály a prostě viděl 2 blázny, který přestože to bylo jako taková skutečně otupělost a šeď, tak dokázali si vyvzdorovat nějaké dobrodružství a nějaké uskutečnění svých snů, což já si myslím, že to musel podvědomě vnímat, že to zase to, co chudák zkusil, že jsme nebyli s ním, tak dostal takové jiné podobě. No. Věřím tomu. Sám je velký cestovatel.
0: To je důležité, když se to pak promítne, ta zkušenost, kterou vlastně od rodičů třeba a priori nepřijímáme, ale pak časem k ní dospějeme našimi životy. Já jsem se vlastně chtěla zeptat na to, jak vypadaly expedice v době, kdy vlastně vy jste věnovala horám nejvíc času a hory vám nejvíc dávaly.
1: No, tak to byl totální masochismus. Já jenom řeknu, jak jsem jela na Čo Oju. Za prvé se rozpadla ta expedice, takže nakonec jsme tam s Věrou zůstali sami, že to už samo o sobě mluví, ale já jsem se musela dostat do Katmandu a teď, jelikož jsem neměla peníze, tak jsem musela letět do Vietnamu s československými aerolinkami, které tam lítaly, myslím, za zpáteční letenku 9000. A stejné letadlo, které zastavovalo, mělo mezi přistání v Bombeji, tak do té Bombeje stálo 40 tisíc. Takže já nedobrovolně jsem musela letět do Vietnamu. A z toho Vietnamu jsem neměla zajištěno nic. Akorát jsem věděla od jednoho kamaráda Aleše Jalušky, velkého dobrodruha, že mám koupit cigarety ve free shopu v Bombeji, kde nás vyhnali z letadla, nějaké 555, a ty prodat na trhu v Hanoji a za ty utržené peníze si koupit letenku s ruským letadlem. Rusi tam udržovali takové částečné spojení, zřejmě z nějakých vojenských důvodů, do Tajska. No a v Tajsku jsem si musela sehnat další letenku do Katmandu, že asi takovým stylem. To bylo všecko krajně zatíženo úžasnou entropií. No.
0: Mým hostem je Nina Štěrbová.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Moc ráda si s Dinou Štěrbovou dnes povídám v Záletech. Mluvíme o expozicích, mluvíme o matematice, mluvíme o mateřství, mluvíme o životě jako takovém. Kdybyste, Dino, měla vybrat ze svého života jeden okamžik, který byste chtěla prožít ještě jednou, protože byl pro vás osobně výjimečný, co by to bylo?
2: No tak velká věc je narození dítěte. Bych dala na první místo. No.
1: Dobře, tak pojďme na tom žebříčku pomyslených míst vybrat ještě další dva stupínky, ten stříbrný a bronzový.
2: A pak pro mě, možná je to banální, ale že jsem opravdu vystoupala na tu čoju, což jsem to tak strašně dlouho trvalo. Takže to vlastně bylo strašné jako překvapení pro mě, že se mi to nakonec povedlo. No. Ani jsem tomu nemohla uvěřit. No. V dnešní optiku je to směšný, že?
1: Ale vůbec ne. Vy jste byla vůbec první ženou na světě, která toho vrcholu dosáhla. Naše skvělá další leskyně Soňa Boštíková vlastně následovala vaši cestu a vystoupala na tu Tyrkisovou bohyně na čoju po vás. Jak se díváte na její výkon a obecně na výkony, které popisujete v knížce, kterou teď já mám před sebou a díky vám jsem ji dostala do své sbírky skvělých knížek, jmenuje se Touhy a úděl a popisuje ženy, které právě vystupovaly na 8000 vrcholy. Váš pohled na ženské lezení?
2: Tak musím vás opravit, protože Soňa Boštíková vylezla jako po mně, po převratu, na jako první československá žena na Makalu a potom na Lhotce.
1: Aha.
2: Na Tyrkisovou horu vylezla Klára.
1: Aha, to se omlouvám, vidíte, a já jsem tu Soňu měla na čoju zafixovanou, tak to se omlouvám, tak to budu příště přesnější v přípravě, ale obecně zůstaňme u té otázky toho pohledu na ženské lezení. V čem všem to máme my ženy jednodušší a v čem všem to máme my ženy složitější?
2: Tak jako řekla bych, že nejhorší vlastně byly ty předsudky, jako vždy, že to... A ta nešťastná výprava v 59. na Čoju, kde ta Claude Koganová jednoznačně na to měla, jo, smetej tam lavina, co na to říct, že? A to udělalo takovou psychickou bariéru, k podivu, že trvalo dalších 15 let, než vlastně ty žensky se opovážily znovu pohlednout na nějakou smítisovku, že? A potom se to rozjelo už rychle. Řekla bych, ta psychická bariéra je nejhorší. A potom teda, že jo, samozřejmě v těch smíšených nějakých kolektivech, bohužel se často stává, že ti chlapí, řeknu to úplně na ostro, prostě nějaký eventuální úspěch těch kolegyň těžce nesou, no. Obzvlášť, když tam třeba sami nevylezou, tak to je pak těžký, no. Tak to je takový druhý moment. A zase dělat jenom ženské expedice, to je taky anachronismus, že? Tak momentálně se to řeší tím, že vlastně každý je zodpovědný sám za sebe a vlastně nemusí se už ohlížet na nějakého předpotopného vojenského vedoucího, který vás nepustí do druhého tábora, nebo tak, jo.
1: Posloucháte Zálety, mým hostem je Dina Štěrbová. Pienso con sueño para

0: Odině Štěrbové mluvím dnes v Záletech jako o matematičce, jako o horoleskyni, ale měla bych o ní mluvit i v souvislosti s její humanitární prací. Od roku 2006 i vaší zásluhou funguje projekt Czech Hospital v pakistánském Karakoramu, v rámci kterého se snažíte zlepšit životní situaci v extrémních podmínkách vysokohorských vesnic. A co bylo tím hlavním důvodem, proč jste se rozhodla, že půjdete touhle cestou?
1: Já jsem o tom vůbec neuvažovala, to byla strašná náhoda. Mě to bylo nabídnuto. Vůbec jsem si neuvědomovala důsledky, nebo ani jak to bude. Prostě jsem okamžitě kývla, že? Ale ono, vlastně to bylo všecko jinak, že? Ta původní verze my jsme měli pro jednu nejmenovanou libereckou neziskovku dopravit do Pakistánu, vybrat místo, odevzdat nemocnici, jo? To nebylo, že tam budeme něco provozovat, jo? Už tady tenhle ten úkol se ukázal, že vůbec není jednoduchý. Trval 2 roky. No a navíc, když se toto stalo, jo, tak jsme si uvědomili, no a tak, když to nebude nikdo tady dál provozovat, tak to je úplně na nic. Jo. A tak vznikl vlastně ten moment, že to budeme s tím Vítou provozovat my. Jo.
0: Možná jenom, abychom se to dokázali představit, jak konkrétně teď vypadá vaše pomoc v Karakoramu. A pokud jsem dobře zaslechla dneska tady v, řekněme, zákulisí filmového festivalu, vy se chystáte odletět znovu a co konkrétně budete dělat?
1: Co mě zbývá, mám to na krku. Ono v tom čase se ty úkoly měnily. V začátku jsme teda že snažili tam sehnat vždycky ty léky a ty nejhorší hrůzy odstraňovat. Jo. Kupujete léky, přitom vidíte, že co tam pijou, no tak potom samozřejmě ty léky nebudou stačit. No tak jsme udělali vodovod. Jo. Pak jsme si řekli, no kurník, oni tady dělají s těma jakama a mlátí to obilí, no tak jako seženeme jim traktor, jo, a sehnali jsme peníze, koupili jsme traktor, jo. Ale abychom ten traktor tam mohli vyvést, tak jsme museli opravit 20 km cesty, protože tam ještě nikdy předtím nevyjel žádný traktor. Jo, a takhle se to prostě odvíjelo, ale to byla ta první fáze. No a pak jsme si uvědomili, že je důležitá i škola, že? A byla tam jedna třída, tam seděli děcka na zemi, navíc jich tam chodila jenom asi desetina. No tak jsme přidali jednu třídu, no jsme to zrekonstruovali v tom stejném baráku, tam bylo skladiště příšerné. No ale pak musíte vytvořit, že jo, nějaké podmínky pro vzdělání, protože bez toho to taky nejde, no tak jsme tam stavili internát 4 roky. No a nakonec si uvědomíte, že když tady už nebudu moc jezdit, tak kdo sem bude posílat ty peníze, tak že jo, to je vlastně ten nejhorší úkol, to, jako vytvořit nějaký pro ně zdroj příjmu, kterým oni sami by mohli tu nemocnici zásobovat penězi. No, tak to teď probíhá, ta poslední fáze. No.
0: Nejenom ulovit rybu, ale naučit lovit ryby, když to něčemu přirovnám.
1: Přesně tak, to je okřídlené heslo.
0: Dina Štěrbová, posloucháte Zálety.

0: Pární i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 7:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: V Záletech dnes mluvím se skvělou horoleskyní Dinou Štěrbovou. Přede mnou leží na stole její poslední kniha, která se jmenuje Touhy a úděl. Kdybychom si za každým tím slovem měli představit nějakou konkrétní věc nebo další slovo, které bude navazovat, tak když se řekne touhy.
2: No touhy, to je podstata horolezectví.
1: A když se řekne úděl?
2: No, to jsou ty důsledky. Člověk musí mít štěstí, protože je to opravdu nebezpečný sport. Hory stále, nikdy člověk nemůže říct, že se z nich vrátí. S tím by tam měl každý odjíždět. To platí dnes, platilo to vždy. Takže takhle to souvisí.
1: Možná i ve vysílání Záletu jste slyšeli běžní hodiny v Teplicích nadmetují. Odzněla nám, tuším, že 7. hodina večerní. Já si povídám s Dinou Štěrbovou. Spolu s námi u stolu ale sedí i Hana Pinkavová, režisérka dokumentu, který o Dině vznikl. Tak já si dovolím vás vtáhnout do hovoru a děkuju, že tu jste s námi. Dobrý den.
3: Já jsem šťastná, že jsem u tohohle hovoru, protože ten způsob, jaký vedete, to je pro mě, to je úplně úžasné. Já jsem nadšená, protože tady se opravdu projevuje to vaše i matematické myšlení, logické, a které dokáže vystihnout podstatu. Jo. Ne, opravdu jsem nadšená, jsem ráda, že jsem mohla poslouchat.
1: Děkuju moc krát. Ono to souznění je velmi důležitá věc. Řekněte mi, když jste točila o Dině dokumentární film, jak jste volila název a jak jste volila cestu k člověku, výjimečnému člověku, jako jediná. Jak se to prostě musí všechno prokličkovat?
3: O tom jsem takhle přemýšlela. Já se s Dinou znám už od roku 95, kdy jsme dělali pro ostravskou televizi cyklus Dobré zprávy. A tam jsme se setkali poprvé a mě uhranula tou svou tvrdošiností, tou posedlostí, tou neústupností a tou touhou, prostě, nebo tou schopností nikdy se nevzdávat. Tam to jako začalo, ale potom já jsem dělala jiné věci, že a potom, když jsem viděla, jaká je situace ve světě, a já jsem s Dinou samozřejmě občas si i zavolala, takže jsem pak toto věděla, že dělá tu humanitární práci, a to mě chňaplo. Protože musím říct, že jasně, horolezectví to je zvláštní ne disciplína, prostě je to ta posedlost zase. Ale kdyby ta touha k horám a k tomu, že člověk hledá něco, co nás přesahuje, tak kdyby tam nebyl ten, co to vykrystalizovalo, to znamená vlastně ta, že se Dina tam vracela do těch hor vlastně s jinou, ne touhou, ale s jiným snad posláním, s jiným snem, tak já bych ten film nedělala, jo, protože takových dokumentů vzniklo jako dost. A teď to dostalo úplně nový rozměr. Takže my jsme se znali a byl velký problém Dinu přesvědčit, ona pořád nechtěla, jako říkala, já to ne, to je strašné, já nemám žádné záběry z toho, jaká dnešní doba je úplně jiná, a tak já jsem říkala, Dino, ale ten příběh je úžasný, co to vykrystalizovalo, jo? Že ty jsi dokázala překonávat se stejnou vervou a se stejnou neústupností vlastně ty šílené problémy. A ještě když zvážeme, že ona je žena a dostává se do toho muslimského prostředí a ona se nevzdala, ona se nikdy nevzdala, takže to nás strašně spojovalo a já jsem šťastná, že ten dokument mohl vzniknout.
1: Jak těžké je zvolit název dokumentu?
3: No, já jsem měla první název, ono to byl pracovní název, Blízko nebe, jo, ale pak jsem si říkala, to je těch názvů, jindy mě se to nelíbilo, těch nebí, ano, těch nebí už bylo mnoho, ale je tam motiv, ke kterému se Dina vrací často v tom filmu, kdy říká o doteku absolutna. Jo, ale mně se to zdálo, pod mě by se to líbilo, teď zvažuju, jestli jsem to neměla dát, ale zdálo se mi to moc filozofické. Jo, takže za oponou Velehor vymyslela moje dramaturgině Eva Hrosková a zdálo se mi to, že to je to tajemství, že je něco za tou a že to je právě ta i ta humanitární pomoc a to poznání života, vlastně, který tam je.
1: Dino, řekněte mi, který moment při natáčení byl pro vás nejsvízelnější? Kde jste nejvíc trpěl?
2: No právě při tom skákání z předmětu na předmět, protože tam byl scénář a to ještě nebylo natočeno, tam to už bylo natočeno, takže jakoby, já jsem si připadala jako, že jsem herec, jo, a já nejsem herec, takže to jako strašně se to ve mně bylo, tady toto. No.
1: Dana Štěrbová a Hana Pinkovová, posloucháte Zálety.
4: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
5: laskavá náruč
4: i zběsilý hled.

0: Vždy se ví, co Bůh chystá.
1: Hostem v Záletech je skvělá horoleskyně Dina Štěrbová. Náš rozhovor poslouchá i režisérka Hana Pinkavová. Kdybyste se teď, Dino, zpětně podívala do momentu, kdy jste viděla svůj nebo film o vás za oponou Velehor, co byl ten první pocit, který vám naskočil a co jste nahlas řekla své režisérce?
2: No, že je to něco hroznýho. Dělá mě velkou potíž se na to dívat. Řeknu to upřímně.
1: Tomu já naprosto rozumím, já se taky nerada poslouchám a už vůbec bych se nedokázala na sebe dívat, ale občas to musím v práci udělat kvůli sebezpytu toho, v jakém prostředí člověk a jak kterou věc komunikuje. Kdybychom teď měli na závěr, a protože to tak v Záletech vždycky děláme, položit otázku od umělé inteligence. My jsme si ji dneska nenachystali, protože naše natáčení bylo rychlejší než možnost se mrknout na tuhletu věc. Jaký je váš názor na umělou inteligenci?
2: No, muselo to přijít, že jo, když Wieneru předpověděl, nebo částečně udělal první počítače, že jo, tak to bylo jasný, že začalo to sčítáním nul a jedniček, že, a máme z toho dneska, to je všechno důsledek, že ten princip byl odvalen tím Norbertem Wienerem a jemu podobným. Takže přijít to muselo a člověk měl si, by si vzít poučení z historie, že když se vezmeme historii výroby atomové bomby, tak podle mě to je stejně vážný problém.
1: A tím jsme se mimochodem dotkli i skvělého fyzika Richarda Feynmana, který na spolupráci vlastně při vývoji atomové bomby spolupracoval, aniž by možná tak úplně do detailu věděl, čeho je jeho projekt součástí. Když jsem vyslovila jeho jméno, rozzářily se vám Dino oči.
2: Právě jsem si koupila knížku v angličtině, jak se to jmenuje, You are surely joking, Mr. Feynman. Mm-hmm. Četla jste to, je to něco úžasného.
1: Snad nemyslíte vážně, Feynman nebyl jeho životopis a to je tak nádherný kousek, který každý z vás musí mít v knihovně. Stejně tak jako skvělou knihu Touhy a úděl, jejíž autorkou je Dina Štěrbová a která mluví velmi pragmaticky a velmi popisně a velmi emotivně i o prvních, hlavně o prvních ženách, které stály na 8000 vrcholech. Kdybyste, Dino, mohla zopakovat jeden ze svých výstupů na kteroukoliv 8000, co byste si dala ještě jednou?
2: Tak chtěla bych nějakou jinou.
1: A která by to byla?
2: No, K2 by se mi líbila.
1: Jsme tak trochu vzpomněli i na Josku Rakonce, jediného muže, který na vrcholu K2 stál dvakrát. Mým hostem dnes v Záletech byly dvě dámy. Plánovaně Dina Štěrbová, se kterou se potkávám dnes po druhé a moc ráda, a Hana Pinkavová, která natočila o Dině Štěrbové skvělý film, který můžeme doporučit, skvělý dokument, který se jmenuje Za oponou Velehor. Kde ten dokument už je k mání?
3: Měl by být někdy po polovině října v televizi.
1: Tak se na to moc těšíme. Mými hosty tedy dnes byly Dina Štěrbová. Děkuji a s úctou smekám.
2: Taky vám moc děkuji za vaše souznění.
1: A Hana Pinkavová, moc díky.
3: Já jsem nadšená vaší energii. Úžasné, krásné.
1: To možná, protože sedíme pod velkým stromem, který možná teď my tři společně obejmeme. Jsem ráda, že jste i dnes poslouchali Zálety a krásnou neděli vám přejeme.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: V kampusu Liberecké technické univerzity začala stavba nového pavilonu. Cenový strop na pohonné hmoty o víkendu znovu vzroste. Při odpoledních ruských útocích na Ukrajinu zemřelo nejméně 5 lidí. Zítra ráno bude většinou jasno nebo jasno, přes den převážně polojasno a teploty až 26 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Stavba nového pavilonu za téměř 500 000 000 korun začíná v kampusu Technické univerzity v Liberci. Informoval o tom mluvčí Radek Pirkl. Stavební firma si převzala staveniště, oplotila ho a pohybuje se tam těžká technika. Nová budova E2 by měla sloužit pro simulační centrum urgentní medicíny, knihovnu a ekonomickou fakultu.
3: Stavba pavilonu měla začít už před 2 měsíci. Vedení univerzity ale odložilo, protože chtělo prověřit projekt. Podle nového rektora Aleše Kocour tam byly nesrovnalosti. Projekt připravuje univerzita už víc než 10 let. Práce by měly skončit zhruba za rok a půl. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Nejvyšší povolné ceny pohonných hmot o víkendu znovu vzrostou. Informovalo o tom ministerstvo financí. Benzín budou moct čerpací stanice prodávat až za 41 korun a 86 haléřů za litr, tedy o 16 haléřů víc než dnes. Litr nafty bude moct stát až 38 korun a 79 haléřů, cena tak stoupne o 57 haléřů. Pohonné hmoty zdražují od minulého týdne. Vláda prodloužila regulaci cen do 19. července. Město Hrádek nad Nisou na Liberecku odkoupí za více než 1 milion korun pozemek pro rozšíření zahrady u mateřské školy Beruška v Liberecké ulici. Stávající zahrada je svojí rozlohou nedostatečná pro všechna oddělení školky. Zastupitelé proto schválili odkup soukromé parcely o rozloze 662 metrů čtverečních, která na školní zahradu přímo navazuje, říká nezávislý starosta Hrádku Pavel Farský.
4: Je to o tom, že chceme tam zvýšit komfort, aby se na tu zahradu všichni vešli, protože teďkon to třeba řeší tím způsobem, že některé třídy jdou na zahradu, některé třídy jdou na nějaký hřiště, který je poblíž, nebo jdou na procházku a my bychom chtěli, aby měli právo té volby, aby mohli být na zahradě všichni.
2: Ruská armáda odpoledne zaútočila na východ Ukrajiny. Po náletech na Kramatorsk v Doněcké oblasti zemřeli 4 lidé, včetně 14-letého chlapce. Informovali o tom tamní úřady. Rusové zaútočili také na centrum Záporoží. Podle šéfa záporožské vojenské správy Ivana Fedorova tam zemřel jeden člověk a 3 lidé jsou zranění.
0: Počasí.
2: V noci bude většinou polojasno, zpočátku na severovýchodě kraje a na horách až oblačno, k ránu se postupně vyjasní. Teploty 13 až 10, v údolích naměříme 8 a na horách 10 až 7 stupňů. Zítra ráno bude většinou skoro jasno nebo i jasno, přes den převážně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno a večer bude oblačnosti opět částečně ubývat. A nejvyšší denní teploty 23 až 26, na horách 19 až 22 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Liberci v Jungmanově ulici jsou práce na inženýrských sítích a je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října. Jeďte opatrně.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: V Hezky česky není nikdy okurková sezóna. Ta je spíš ve zpravodajství. Novináři pak hledají různá témata jenom, aby bylo co psát. To tedy není náš případ. A tak si dnes rozebereme okurkovou sezónu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak ji nazvat jinak opisem? Ono je to výstižné okurková sezóna, snad jako mrtvá sezóna.
2: V podstatě se používají oba ty výrazy, i když u nás asi je frekventovanější okurková sezóna. Co se týče té mrtvé sezóny, ta je frekventovaná v anglofonní, frankofonní oblasti.
1: Dead season, nebo jak to je?
2: Tak.
1: Fakt?
2: Ano,
1: jsem se strafil.
2: Ano, obecně, ještě si to tedy upřesněme, týká se to období, výklad zní tak, že to bylo období jistého ekonomického útlumu, kdy vlastně všechno trošku odpočívá, z hospodářského hlediska klesají zisky a tak dále.
1: Jenom zemědělci mají co dělat.
2: A ti zřejmě neutvářejí ten slovník, který
1: potom
2: proniká například do médií. Ale vezměte si i kulturní oblast, divadelní prázdniny a tak dále. Všechno je to
1: trošku prázdné. No povězte, jsou nějaké doklady, kdy vůbec tohle sousloví bylo poprvé použito, třeba tady v českých zemích nebo ve střední Evropě?
2: Našla jsem právě to označení okurková sezóna. Výklad zní tak, že pravděpodobně přešlo tohle označení do češtiny z němčiny, kde je doloženo, to je poměrně takový legrační příklad, je doloženo poprvé v dopisu, který obdržel Johann Wolfgang Goethe od svého přítele a kde se mu píše, tady u nás to právě vypadá neutěšeně, obchodníci to nazývají dobou kyselých okurek. No a tohleto označení, ta okurková sezóna, nebo teda v němčině to přímo bylo i období kyselých okurek, potom zhruba od 80. let 19. století se začalo objevovat v českém tisku, v časopisech, v novinách a podobně a tím proniklo do toho obecného povědomí, začalo se užívat patrně, znělo poměrně výstižně a vtipně.
1: Teď jsem si vzpomněla své dětství. Chrudim, pouč, byla někdy v létě, nebo na sklonku léta, a močáky. Takové ty velké okurky, no to bylo. A měla jste někdy okurkovou limonádu?
2: Ne, ale zrovna mi ji nedávno nabízeli a já jsem trošku si představila mrkvovou zmrzlinu z toho vtipu, tak jsem odmítla.
1: Ne, zkuste to, je to osvěžující. Na první pohled se člověk diví, ale skutečně.
2: Tak já uvidím.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že melouny se na našem území pěstovaly už ve středověku? Tohle sladké ovoce, které se správně česky nazývá lubenice obecná, má pro nás stále punc exotiky, daří se mu totiž v teplém podnebí. Ovšem bývaly doby, kdy se docela běžně pěstovalo na tuzemských polích. Dokládají to nejen zmínky ve starých textech, ale i objevy archeologů. Semena melounů objevili při vykopávkách v centrech měst jako Brno, Opava nebo Uherský Brod. Nálezy datovaly do 14. až 15. století, tedy na samý konec středověku. Podle toho se dá odvodit, že třeba na jižní Moravě panovalo teplejší počasí, které umožňovalo bezproblémové pěstování melounů. To samé se dá říct i o Polabí, kde jsou tyto sladké plody doložené v 17. století. Ten, kdo se pěstování melounů věnoval, měl dokonce své vlastní pojmenování, byli to takzvaní melouníci. Na závěr bychom si měli ujasnit jednu věc, ve které se často chybuje. Meloun je všeobecně považovaný za ovoce, ovšem ve skutečnosti je to zelenina. Melouny mají blízko třeba k cuketám nebo dýním. Zřejmě pro jejich sladkou chuť je však běžně označujeme za ovoce.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Dnešní vydání sousedů začneme v Opavě. Tamní slezsko-německý spolek si brzy zvolí nového předsedu. Důvodem je, že ten současný Richard Neugebauer byl zvolen prezidentem shromáždění německých spolků v České republice. Na pozici opavského předsedy kandiduje otec Norbert Jan Maria Hnátek z řádu německých rytířů. Kolega Richard Čulko se proto vydal do Opavy, aby otci Norbertovi položil několik otázek.
2: Der Schlesisch-Deutsche Verein in Dropau, Opava, wird demnächst einen neuen Vorsitzenden wählen. Grund ist die Tatsache, dass der bestehende Vorsitzende Richard Neugebauer zum Präsidenten der Landesversammlung der deutschen Vereine gewählt wurde. Zur Wahl stellt sich Pater Norbert Jan Maria Hnátek vom Deutschen Ritterorden. Ein Grund also, nach Dropau zu fahren und den Pater Norbert ausfragen. Pater Norbert, können Sie sich bitte den Zuhörern und Zuhörern kurz vorstellen?
3: Ja, mein Name ist Norbert Jan Maria Hnátek. Ich bin 52 Jahre alt und seit 2003 Priester. Es sind wunderbare 23 Jahre. Ursprünglich war ich Priester der Diözese Ostrau-Dropau, doch als geistlicher Leiter des Kirchenmusikkonservatoriums lernte ich den Deutschen Orden kennen und wurde eingeladen, Mitglied zu werden. Ich nahm diese Einladung und diese Herausforderung für mein Leben an. Im Jahr 2010 wurde ich in das Noviziat in Wien aufgenommen. 2011 legte ich in Buzau-Bosow meine erste Profess ab. Der 20. August ist schon der 15. Jahrestag. Am 9. August 2014 legte ich dann in der Konkathedrale von Opava, Dropau, meine ewige Profess ab. Als Priester des Deutschen Ordens war ich zunächst in Verein nahe der Ordensburg Bosow-Buzau tätig. Seit 2018 wirke ich als Pfarrer der Pfarrei St. Johannes von Nepomuk in Opava-Gilschwitz, Kileschowice, sowie als Oberer des Ordenskonvents am Fischering in Opava, in Dropau, als Rektor der Kapelle zur Kreuzerhöhung in der Matitschnystraße in Opava und schließlich als Pater Spiritual geistlicher Leiter des Kirchenmusikkonservatoriums des Deutschen Ordens in Opava.
2: Wie sieht die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Verein in Dropau aus?
3: Der Schlesisch-Deutsche Verein organisiert seit vielen Jahren Messen in deutscher Sprache, vor allem für Familien aus der deutschen Minderheit, aber natürlich auch für alle, die die deutsche Sprache schätzen. Unmittelbar nach meiner Ankunft in Dropau, Opava, nahm Diplom-Ingenieur Hans-Dieter Korbel Kontakt zu mir auf und bat mich, diese Messen womöglich fortzuführen. Auf diese Weise lernte ich den Schlesisch-Deutschen Verein besser kennen und begann, mich auch an weiteren Aktivitäten des Verbands in Dropau zu beteiligen. Eine meiner ersten Veranstaltungen für die Schlesisch-Deutsche Verein war mein Vortrag über den Deutschen Orden und dessen Wirken im Altvatergebirge. Nach der vorletzten Vorstandswahlen der Verein wurde ich ordentliches Vorstandsmitglied. Ich engagiere mich bereits regelmäßig und mit Freude in der Vorstandsarbeit sowie bei den Aktivitäten unserer Verein in Dropau. Zudem leiste ich regelmäßige Beiträge für Rubrik für Dropauer Nachrichten, Rubrik Geistliches Wort.
2: Was möchten Sie als Vorsitzender, wenn Sie gewählt werden sollte, als das Wichtigste im Vereinsleben ansprechen?
3: Ich sehe es als vordringlichste Aufgabe an, junge Menschen in das Leben unseres Vereins einzubeziehen. Ich möchte unser Zentrum stärker für die Öffentlichkeit in Opava öffnen und Schlüssen aller Altersstufen ermöglichen, unser Zentrum regelmäßig für Nachmittagsaktivitäten zu besuchen. Diese sollen im Rahmen von Arbeitsgruppen stattfinden, die sich mit deutscher Kultur, Sprache, Musik, Kochen und weiteren Hobbys befassen. Die Organisation soll in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern erfolgen. Kunst- und Musikschulen, Sprachschulen, allgemeinbildenden Schulen in Opava und Umgebung, der Schlesischen Universität Opava, dem Kirchenmusikkonservatorium des Deutschen Ordens, der Stadt Opava, den Gemeinden der Region Hultschin sowie weiteren verlässlichen Partnern. Ich möchte aber auch immer wieder fragen, woran die derzeitigen Mitglieder unseres Vereins wirklich interessiert sind. Nicht nur die Jungen, sondern auch die Älteren. Zudem möchte ich gemeinsam mit Vereinsmitgliedern und anderen Interessierten Aktivitäten ins Leben rufen, die die Generationen zusammenbringen. Sommerauftakt mit einem Grillabend, gemeinsame Studienreisen, Fahrten zu den kulturellen und landschaftlichen Schönheiten Schlesiens sowie Besuche von Wallfahrtsorten. Ich denke, wir können in unserem Zentrum kleine Ausstellungen junger Künstler aus der Region, Kammerkonzerte talentierter Musiker und Sänger sowie weitere Veranstaltungen organisieren. Natürlich lässt sich nicht alles sofort umsetzen. Wir sind zwar nicht viele, aber gemeinsam können wir, je nach Interesse, nach und nach zumindest einige Dinge einführen, die zu unserer gemeinsamen Lebensfreude beitragen. Ich möchte die bereits etablierten, beliebten Veranstaltungen wie vorweihnachtlichen Treffen, Deutsche Messen, Fasching, Muttertag, Jubilantentreffen, Sprechstunden unterstützen und weiterentwickeln. Unser Verein sollte jedoch auch bei Veranstaltungen der genannten Institutionen, insbesondere der Stadt Opava, stärker in Erscheinung treten. Dank unserer jungen Mitglieder werden wir auch in den sozialen Netzwerken zunehmend sichtbarer. Anschließend möchte ich auch meinen Vorgängern, insbesondere den Vorsitzenden an den Diplom-Ingenieur Hans-Dieter Korbel sowie an den Diplom-Ingenieur Richard Neugebauer für ihre Arbeit und ihr Engagement für unseren Verein danken. Ich bin dankbar, dass beide bereit sind, mich in meiner neuen Funktion für den Verein mit Ihrem wertvollen Rat zu unterstützen.
2: Lieber Pater Norbert, ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche viel Erfolg und Gottes Segen für die Arbeit. Dankeschön.
3: Bitteschön.
0: Jubiläum der Woche. Den Abschluss unserer Sendung bildet wie gewohnt unser Blick auf die Jahrestage der Woche. Morgen jährt sich zum 95. Mal der Geburtstag des Journalisten und Politikers Hans-Johnny Klein.
4: Klein wurde am 11. Juli 1931 in Meerschönberg, dem heutigen Schumberg, geboren. Dort besuchte er die Volks- und Oberschule. Im Jahre 1946 musste er gemeinsam mit seiner Familie die Tschechoslowakei im Zuge der Vertreibung verlassen. Die Familie ließ sich anschließend in Baden-Württemberg nieder, wo Hans Klein seine Schulausbildung abschloss. Nach einem Volontariat bei einer Zeitung erhielt er ein Stipendium für ein Studium der Wirtschaftswissenschaften und Geschichte an der Universität Leicester in Großbritannien. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland arbeitete er zunächst als Journalist bei verschiedenen Zeitungen und einer Nachrichtenagentur. 1959 wechselte er in den diplomatischen Dienst, war als Presseattaché an den deutschen Botschaften in Jordanien, Syrien und Indonesien tätig. 1964 wurde er Pressereferent vom Bundeskanzler Ludwig Erhard und verfasste später dessen Memoiren. Außerdem war Hans-Johnny Klein Pressesprecher der Olympischen Sommerspiele 1972 in München. 1976 begann seine politische Laufbahn. Für die CSU zog er in den Deutschen Bundestag ein. Ende der 80er Jahre gehörte er als Bundesminister der Regierung von Bundeskanzler Helmut Kohl an. Von 1990 bis zu seinem Tod leitete Hans-Johnny Klein das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. Zugleich war er Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Darüber hinaus engagierte sich Johnny Klein in der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Nach 1990 setzte er sich mit großem Einsatz für die deutsch-tschechische Versöhnung ein und war mehrere Jahre stellvertretender Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Hans-Johnny Klein starb 1996 und fand seine letzte Ruhestätte in Bernau am Chiemsee. Zu seinem Gedenken wird seit 2016 der Johnny Klein-Preis für deutsch-tschechische Verständigung verliehen. Mit dieser Auszeichnung werden Journalistinnen, Journalisten und Publizisten aus Tschechien, Österreich und Deutschland geehrt, die sich in besonderer Weise um die deutsch-tschechische Verständigung verdient gemacht haben.
1: Závěr pořadu bude patřit výročí týdne. Zítra uplyne 95 let od narození novináře a politika Hanse Johnnyho Kleina. Na svět přišel 11. července 1931 v Šumperku, kde navštěvoval základní školu a gymnázium. V roce 1946 se svou rodinou musel z Československa nuceně vystěhovat. Kleinovi se pak usadili v Bádensku-Württembersku. Zde Hans Klein dokončil střední školu. Po ní absolvoval stáž v novinách a získal stipendium ke studiu ekonomie a historie na univerzitě v Leicesteru ve Velké Británii. Po návratu do Německa se živil jako novinář v různých novinách a v tiskové agentuře. V roce 1959 nastoupil do diplomatických služeb a pracoval jako tiskový ataše na německých ambasádách v Jordánsku, Sýrii a Indonésii. V roce 1964 se stal poradcem pro tisk spolkového kancléře Ludvika Erharda. Později Hans Klein sepsal Erhardovi paměti. Byl také mluvčím letní olympiády v Mnichově v roce 1972. V roce 1976 se Hans Johnny Klein vydal na politickou dráhu. Za stranu CSU byl zvolen do spolkového sněmu. Na konci 80. let byl ministrem ve vládě Helmuta Kohla. Od roku 1990 až do své smrti byl Johnny Klein vedoucím tiskového úřadu spolkové vlády a také místopředsedou spolkového sněmu. Byl také aktivní ve vyhnanecké komunitě a po roce 1990 se zasazoval o česko-německé usmíření. Několik let byl také místopředsedou sudetoněmeckého krajanského sdružení. Hans Johnny Klein zemřel v roce 1996 a je pohřben v Bernau u Chiemsee. Na jeho počest je od roku 2016 udělovaná cena Johnnyho Kleina za česko-německé porozumění, která je určena novinářům a publicistům z Česka, Rakouska a Německa.
5: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.rozhlas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
6: viděno.
7: Český rozhlas zprávy.
8: Obchodní řetězec Lidl řeší únik osobních údajů zákazníků jeho e-shopu. V Ostravě začíná naplno pracovat první český kvantový počítač. Ve finále wimbledonské dvouhry mužů proti sobě nastoupí Sinner a Zverev. A počasí zítra jasno až polojasno, přechodně oblačno, maxima kolem 27 stupňů, na severovýchodě jen kolem 23. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Řetězci Lidl unikla některá osobní data zákazníků jeho internetového obchodu. Českému rozhlasu to dnes potvrdila mluvčí společnosti Iveta Barabášová. Hackři se podle ní dostali například ke jménům klientů, jejich telefonním číslům nebo také e-mailovým adresám. Naopak hesel, doručovacích adres nebo platebních údajů by se únik týkat neměl. Lidl se podle Barabášové dozvěděl o útoku na začátku tohoto týdne.
9: V současné době nemáme žádné konkrétní důkazy o zneužití dat. Nicméně jsme zákazníky, kterých se situace týká, preventivně varovali před možnými pokusy o phishing nebo zneužití identity.
8: Hackři data ukradli jednomu z poskytovatelů IT služeb Lidlu. Řetězec se už kvůli incidentu obrátil na Úřad pro ochranu osobních údajů a poskytovatel IT služeb zároveň podal trestní oznámení. Kácení stromů na Havlíčkobrodském sídlišti Pražská prověřuje Česká inspekce životního prostředí. Stavební firma, která pracuje na revitalizaci sídliště, údajně pokácela řadu stromů ve vegetačním období, tedy v době, kdy na nich mohou hnízdit ptáci. Podle krajského ředitele Jana Panského teď inspekce schání veškeré potřebné podklady.
10: Momentálně scháníme podklady, abychom zjistili, jakým způsobem bylo kácení povoleno. I když nemůžu dělat žádné závěry, tak musím konstatovat, že tenhle způsob kácení je naprosto zcela určitě nevhodný a není v pořádku.
8: Podle vedení Havlíčkobrodské radnice má firma dokončit práce v příštím roce v září. Mohla tak zahájit práce v jiné části stavby. V Ostravě začala naplno pracovat první český kvantový počítač. Je v areálu Národního superpočítačového centra a má za sebou několik měsíců testování. Kvantový počítač dokáže v krátké době řešit extrémně složité úlohy. Už se také hlásí první zájemci o jeho využití. Jak potvrdil Branislav Jancík z Ostravského superpočítačového centra, poptávka je například v oblasti přenosů energií nebo také vývoje nových materiálů.
11: Jedna z dalších domén, v kterých se kvantové počítače uplatňuje, je projekt zameraný na neurodegeneratívne onemocnenie mozgu, ako sú Alzheimerová choroba a ďalšie neuropatie. Kvantové počítače majú potenciál dať nám tie odpovede presne. Sport.
8: Italský tenista Jannik Sinner nedal v semifinále Wimbledonu šanci sedminásobnému vítězi turnaje Novaku Djokovicovi a po výhře 3-0 na sety si v Londýně zahraje o svůj druhý titul. Jeho soupeřem bude v neděli Alexander Zverev z Německa. Ten dnes odpoledne porazil domácího Artura Ferryho také 3-0 na sety.
7: Počasí.
8: Letní počasí bude pokračovat v noci na sobotu. Čekáme v České republice převážně malou oblačnost. Pouze na severovýchodě území zpočátku ještě může být oblačno. Nejnižší teploty nad ránem ještě docela osvěžující mezi 14 a 9 stupni. Zítra přes den bude převládat slunečno, tedy jasno až polojasno. Během dne přechodně až oblačno, pršet by nemělo. Maxima zítra většinou mezi 25 a 29 stupni. Pouze na severovýchodě republiky budou o něco nižší, kolem 23. Vítr zpočátku slabý, přes den mírný od severu.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
8: Dálnice D1 ve směru z Brna do Prahy zůstává ucpaná za sjezdem na Měřín. Je to kvůli dvěma omezením. V obou případech je uzavřený pravý pruh. Aktuálně se brzdí na kilometru 127 a k Velkému Beranovu na 119. se jede téměř hodinu. A pozor, v Praze na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most popojíždí kolona od sjezdu do Průběžné. 15 minut ztratíte na trase k Průmyslové. Kousek přední v levém pruhu odklízí následky nehody. Projíždí se pouze pravým pruhem, jeďte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Vesele a zdravě. Dobrý večer a příjemný poslech.
7: Vesele a zdravě.
6: Hezké odpoledne, možná večer, záleží, kdy nás posloucháte, jestli v premiéře nebo v naší repríze. Každopádně vítáme vás s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou.
12: A dneska máme zácpu oba. A vlastně i vy všichni máte zácpu.
6: Ano, ve vysílání jako ano. Téma. Velmi zajímavé, úspěšné a zdá se, že to trápí hodně lidí, protože se k tomu tématu vracíme na základě vašich dotazů. Starý pán je na vyšetření u doktora. Doktor se ho ptá, dědo, a co stolice? Máte ji pravidelnou?
13: Jo, pane doktore, pravidelnou. Každý ráno v 6.
6: A kdy se probouzíte? Obvykle v 6.15.
7: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vesele a zdravě, dnes téma zácpa. Ta se často nestává ale tématem společenské konverzace. S nadsázkou můžeme říct, že v případě úspěchu má člověk důvod k malé oslavě. Naše redaktorka pořadu Vesele a zdravě Bára Kvapilová se vypravila za přednostou klinického centra Isker Milanem Lukášem a položila mu několik choulostivých otázek.
1: Co se ucpává, když máme zácpu?
2: Zácpa je subjektivní pocit nedokonalého nebo nesprávného vyprázdnění stolice. A nemusí být tam překážka, ale je tam vlastně porucha mechaniky posunu té stolice, která se teda formuje v tlustém střevě. Obvykle tu zácpu rozdělujeme na dvě kategorie, a sice na zácpu jako příznak, jako symptom, což může být někdy projev závažného onemocnění, a zácpu jako chorobu, čili zácpu, která je podmíněna funkčně, to znamená poruchou hybnosti tlustého střeva.
1: Dá se tedy třeba říci, že někdo má líná střeva?
2: Přesně tak, to se dá říct, je to dokonce jedna kategorie té funkční zácpy, která je charakterizovaná právě sníženou hybností tlustého střeva.
1: Čím se nejčastěji ucpeme a můžeme se tomu vyhnout?
2: No, nejčastější příčina jsou dietní chyby. A sice nízký příjem tekutin je tou hlavní příčinou. Samozřejmě tou druhou je nedostatek vlákniny, která zvětšuje ten střevní obsah. A třetím je to takové psychické zábrany, třeba zadržování stolice, kdy nemůže vyhovět tomu defekačnímu reflexu, který je fyziologický z nejrůznějších důvodů, pracovních nebo sociálních, tak dojde k tomu zadržení úmyslnému a potom zácpě.
1: Takový Matýsek ve filmu S tebou mě baví svět si s tím ale hlavu příliš nelámal.
3: Pepino, už toho máme dost.
4: My taky, Matýsek se posral.
3: Durch.
1: Existují takové babské rady, čím se prohnat, třeba švestky nebo napít se oleje. Doporučujete to?
2: Tak olej určitě ne, to je velmi drastické projímadlo, ale vláknina a také ovoce, nejenom tedy švestky z těch našich plodů, ale třeba citrusové plody jako kiwi a vůbec citrusové plody pozbuzují peristaltiku a tu stolici docílí pravidelně.
1: Máte nějakou historku z ordinace?
2: Mám. Před mnoha lety jsem vyšetřoval jednu pacientku, která trpěla chronickou obstipací zácpu. Domluval jsem jí, aby zvýšila příjem tekutin v dietě. Ona to přehnala, vypila za den 14 litrů vody, otrávila se tou vodou, já jsem to poprvé v životě měla otok mozku, ale naštěstí všechno dobře dopadlo a po infuzní terapii se uzdravila.
5: Vesele a zdravě.
0: Paní doktorko, je zácpa pro náš organismus zátěž, nebo to přežije jednou za čas v pohodě?
6: Tak vzhledem k tomu, že ta stolice je něco, co to tělo už na nic nepotřebuje, a té stolice může být až 2,5 kg, tak bych řekla, že to docela zátěž může být. Já bych k tomu, co říkal pan doktor, který hovořil o té zácpě atonické, to znamená, kdy to střevo se nehýbe a není schopno posunovat tu stolici, ještě přidala takovou bolestivou spastickou, křečovitou, kde je vlastně zvýšená střevní dráždivost, kdy se zmenší průměr toho střeva a dojde vlastně k tomu, že ta stolice jakoby
0: neprojde
6: a bolí to teda strašlivě a můžou být výrazně zúženy úseky střeva, který okolo nich jsou pytlovitě zase rozšířené, jo? Čili ta zácpa jako nemusí být úplně jenom kosmetická, jednoduchá věc.
0: Může tohle to být i poruchou toho potrubí, když to takto
6: tohle
0: řeknu.
6: Se děje nejčastěji u mladých žen v těhotenství, protože tam vlastně všechno se stará o to, aby chránil se ten plod, čili tam potom ovšem v okamžiku, kdy ta maminka má bolesti břicha, no tak je to hrozně diskomfortní. Jinak z těch věcí, které by se daly zkusit, olej taky nedoporučuji, ale lněné se semínko může dělat docela dobře.
0: Jako takové, nebo třeba nějaký výtažek olejní?
6: Jako takové, ne, jako právě takové. Že olej ne. Radši se přidává to semínko jako takové do jogurtu, do tvarohu, na chleba nebo v pečivu bývá.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí i vám v pořadu Vesele a zdravě. Budeme řešit právě zácpu a brzy odpovídat i na vaše otázky.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Vracíme se k tématu, které nám připomene i náš posluchač. K tématu, které jste zvolili i vy svým zájmem.
1: Zdraví Petr. Čtvrtý den a zase nic. I když tlačím sebe víc, jsou to stavy nemilý. Zkusím to zas za chvíli.
2: Děkuji, pane Petře, protože nám připomínáte římská vlastně kritéria zácpy a to, že máme méně než 3 stolice v týdnu, to znamená čtvrtý den zase nic, to znamená, že už jako spozorníme.
0: No to se chci zeptat, podle mě každý to vnímá jinak, přece každý nechodí úplně ve stejném rytmu, frekvenci.
2: Ne, ale...
0: Někdo může jít... Jednou za 2 dny někdo může jít každý den, kdy už to máme brát, že je ta zácpa tedy?
2: Ano, pokud je za týden méně než 3 stolice, to patří mezi jedno vlastně z těch římských kritérií a druhé, které
0: nám... To se
2: nám...
0: jako lékaři v Římě dohodli nebo staří Římané?
2: Pravděpodobně obojí, jo? Určitě již staří Římané a jinak ta římská kritéria vycházejí z konference, která se konala vlastně, myslím, v roce 99. A ta římská kritéria byla odsouhlasena, že teda jako takhle to má být. A oni jsou už druhý římský kritéria, tohle už jsou 2. A jinak ještě další, co nám připomněl pan Petr, pokud je tuhá, obtížně vyprazdnitelná stolice víc než ve čtvrtině případů, to znamená, jako když já jdu 3 stolice týdně a všechny 3 tlačím,

0: při tom tlačení my zadržujeme většinou dech, což zase je takzvaný Valsalvův manévr, který taky jako nemusí být úplně dobře. Zvyšuje se tlak v celé dutině břišní, což může dráždit žaludek. Takže jako to tlačení, no a navíc můžeme si zvýšit krevní tlak vlastně i v hlavě a může při tom tlačení docházet ke zvyšování vlastně krevního tlaku jako takového. Takže to není dobrý nápad. Další, pokud u čtvrtiny z těch stolic máme nekompletní pocit vyprázdnění, to znamená, že jako se vyprázdníme a furt máme pocit, že ještě by tam bylo potřeba, anebo pokud dokonce musíme používat manuální nějaké vyndavání té stolice, ano. Že jako strčíme si prst do zadečku a vyndaváme stolici.
1: Tak to
0: stolici.
1: Je taky problém.
0: No samozřejmě.
1: Naše babičky kdysi říkávaly, že střeva mají svůj mozek.
0: Ano.
1: Je
0: mají.
1: To pravda?
0: A dokonce už dnes víme, že máme dokonce naše bakterie ve střevě a to je 1,5 kila dokonce, to znamená, že to je opravdu hodně bakterií a to je náš druhý mozek, který nám vyrábí 60% serotoninu, což je hormon spokojenosti. Jináč Američané...
1: To je takové to, proč když se nám to dobře povede, že se dobře cítíme?
0: Ano, no tak samozřejmě úspěch, že to je vždycky, ale Američani a Angličani nebo anglosaská angličtina vlastně říká gut feeling, v tom, co my říkáme cítím to v kostech, tak oni to cítí ve střevech a další vám řekne vlastně věda o čakrách, což jsou takové ty jako oblasti koncentrace různých energií, že ta čakra, která je za pupíčkem, to znamená v oblasti těch střev, je čakra vůle a údajně se, pokud ji chcete harmonizovat, tak se harmonizuje zvuky strunných nástrojů, to znamená housle nebo kytara. Harmonizujete si čakru vůle. A zajímavé je...
1: Počkat, to když si k tomu pustíme nějaký takový smyčcový koncert, tak nám to půjde líp?
0: No, harmonizujeme údajně, a nebo tóny kytary, takovýto brnkání. A ten důvod, proč v Japonsku se dělala sepuka, které se u nás chybně říká harakiri, bylo přesně, že člověk vyřezával centrum své vůle, jako potrestání za to, že neudělal věci správně.
1: To prosím nedělejte.
0: Nedělejte.
1: Ano. Vyřešíme zácpu jinak.
0: Ano.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Dostává se konečně v pořadu Veselé a zdravě na ty dotazy, které jste nám nechali na telefonním záznamníku, případně v psané formě přes stránky veseleazdravie.cz jste je poslali. Tady je první dotaz.
1: No dobrý den, paní doktorko, já bych se vás jenom chtěla zeptat. Já mám taky tu zácpu, ale u toho mám další problém a nikdo mě, aj v nemocnici jsem byla, řekli mě, že jsou zdravá, nic. Dali mě lék Neurol jednou za 6 hodin a teďka mě to nepomáhá, spíš na horečku, ale horečku nemám a je mě fakt špatně, tak co s tím?
2: Tak lék Neurol není ani na horečku, ani na zácpu. Lék Neurol je lék na uklidnění, vlastně na snížení takového celkového napětí. Čili je možné, že pokud vám někdo vyšetřil bříško, tak zjistil, že spíš máte stažené svaly a proto vám dal Neurol na uvolnění.
0: Že to je třeba z psychiky?
2: Může to být z psychiky, ano. Existuje návyková zácpa, která je způsobená vlastně tím, že třeba právě radši chodíme jenom doma, abychom se pak mohli umýt nebo podobně a tak vlastně tak dlouho zadržujeme, až je problém s vyprázdněním. Čili tady bych doporučila zajít za obvodním lékařem, případně na gastroenterologii, aby se někdo podíval. Já nevím, jestli chodíte na kolonoskopii, ale asi tady by možná byla potřeba.
0: Když jste zmínila, že ne každému je komfortní chodit na toaletu mimo domov.
2: Ano.
0: Stává se, že třeba, i když jedeme na dovolenou, tak máme takovou tu začátečnickou zácpu, že jsme mimo v tom prostředí. Je to taky dáno takhle psychicky?
2: Ano.
0: Než jdeme poprvé se uvolnit na záchod?
2: Prosím pěkně, tady popisuje pan Jakub a paní Vlasta a vlastně možná trošku i paní Malá popisují vlastně zácpy u dětí. A u dětí velmi často psychogenní zácpa je známka určitého diskomfortu nebo strachu. Říká se stažený žaludek, ale to též platí pro stažený vlastně zbytek trávicího traktu.
0: Takže to děti stresujeme něčím?
2: Že dítě, pokud je stresované, šikanované, bojí se nebo má nějaké problémy, tak má stažený žaludek, může méně jíst. To platí pravděpodobně tady u paní Malé, syn 6 let 17 kilo, to je hodně málo teda, bych řekla, na 6leté dítě. A ta říká, že dítě chodí každé 4 dny s obrovskou stolicí a nebolí ho to. Tady si myslím, že jde o slabé břišní svaly, to znamená, že to vyprázdnění vlastně není možné, dokud není ten střevní obsah velký. A tady bych doporučila vlastně pokonzultovat s pediatrem, jestli netrénovat břišní svalstvo různými cvičeními v leže a podobně. Ale u pana Jakuba a paní Vlasty, co dělat a co rozhodně nedělat, pokud má dítě psychogenní zácpu, tak tam bych posilovala pocit bezpečí, uvolnění, učila dýchání, držela třeba v náručí, masírovala bříško teplou rukou, to může pomáhat, učila i dítě, aby masírovalo bříško a podporovala bych vlastně tu stolici vyvoláním takzvaného gastrokolického reflexu, to znamená, že žaludek dá podnět střevu k vyprázdnění a to se dobře trénuje, když se ráno to děťátko napije chladné vody na lačný žaludek.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Další dotazy přijdou na řadu hned po písničce, po malé pauze.
3: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, ve studiu Patrik Rozehnal, doktorka Kateřina Cajdamlová a odpovídáme na dotazy, které jste nám už před časem nechali, když jsme poprvé vysílali téma zácpa. Sešlo se tolik dotazů, že na některé z nich chceme odpovědět i dnes.
1: Dobrý den, paní doktorko, prosím vás pěkně. Trpím zácpo a stolice dojde až do konečníku a neozve se, nedá znamení, že je plný ten konečník. Takže s tímto mám problém, aby se potom mohla vyprázdnit. A nevím, proč tomu tak je, kde je chyba.
2: Tak inervace této části vlastně trávicího traktu. Zásobení nervy, protože tady se bavíme o senzitivních nervech, které si mají všimnout, že vlastně je na čase, aby se vyprázdnilo střevo, tak to bych doporučila nechat zkontrolovat jednak lokálně, to znamená podívat se, co s tím konečníkem je, jestli vlastně není třeba spastit jako v křeči, nebo jestli nedělá nějaké jiné potíže.
0: To budeme dělat sami nebo lékař?
2: Tohle by měl dělat lékař, říct to vlastně svému obvodnímu lékaři. Já vím, že je to trošku intimní, ale bez toho, že se podívá, co se děje v oblasti konečníku, těžko, protože to mohou být i hemoroidy, může to být greco. A druhá možnost je trénovat vyprazňování, protože to je reflex a ten reflex může s vyšším věkem vyhasínat. A třetí možnost, že by něco mohlo být z dolní bederní páteří až křížovou oblastí a tam zase to ten lékař nejsnáze pozná, protože nám udělá různé manévry a zjistí. Čili může to být těmito třemi věcmi.
0: Přidejte i další dotaz z našich stránek veseleazdravie.cz.
2: Ano, chci se zeptat, čím to může být, jak řešit, když stolice se nahromadí z kamení u konečníku, takže nejde ven. To znamená, tady to je, bych nejprve zkusila řešit přidáním pitného režimu, přidáním vlákninové stravy, už tady zaznělo různé kivy nebo lněné semínko, zkusila bych přidat ovoce, zeleninu, zase tady připomínám, že na každých 10 kg hmotnosti potřebujeme 100 gramů vlákninové stravy, čili tohle bych zkoušela. Jinak tohle je přesně na to manuální vybavení, abych vlastně roztáhla ten konečník, šahnu si tam prstem a vybavím. No ale nenechávala bych to být, podívala, zase bych stála v kolonoskopii, aby se někdo na tu poslední část střeva podíval, jestli tam není nějaká překážka.
0: Další dotazy budou následovat po krátké pauze a tu nám vyplní opět písnička.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Doktorka Kateřina Cajdamlová je připravena odpovídat na další otázky, které jste předem nechali na našem telefonním záznamníku a také na stránkách veseleazdravie.cz. Co tam máte ještě, paní doktorko?
1: Paní Monika před týdnem na toaletním papíře našla drobné stopy krve, asi před 3 dny i pocit zácpy, časté chození na toaletu a nic nevyšlo, pocit překážky. Tady už vlastně slyšíme, že to pravděpodobně bude záležitost hemoroidů. I s tím krvácením, pokud ta krev je červená, tak to opravdu vypadá, že tam jsou ty hemoroidy, což jsou vlastně určité, jako kdybych rozšířené žíly v oblasti konečníku a mohou tu sliznici takovým způsobem vytlačit, že brání průchodu stolice. No, protože ten hemoroid je vlastně pod tou sliznicí, čili tím, jak se zvětší a zadržuje tu krev, tak zastavuje vlastně průchod stolice. Takže já si nemyslím, že se jedná o rakovinu tlustého střeva, ale každopádně do toho konečníku by se někdo měl podívat.
0: Další dotaz máme z telefonního záznamníku.
2: Dobrý den, tady Olšerová Eva, 2, mám 84 roku. Mám problémy ve zácpou. Už jsem měla tabletky, už jsem měla jakýsi kapky a nic mě nepomáhá. 2-3 dny, než jdu, a ještě velice musím tlačit, oči vygulovat, protože mě to velice bolí a v břuchu mě houká. A tabletky mám, užívám tabletky, protože jsem měla operovanou štítnou žlázu 3x, tak tabletky beru každý ráno, takže bych chtěla poprosit paní doktorku, co mám dělat, jak to mám dělat.
1: Tak, nejprve drobné uklidnění, protože pokud za 2-3 dny nakonec ta stolice je, tak se pravděpodobně nejedná o nic vážného. Další uklidnění je to typický příznak u poruch snížené funkce štítné žlázy, čili bych to určitě nahlásila jednak svému obvodnímu lékaři, ať třeba zkontroluje, jestli těch tabletek není potřeba trošku víc. To znamená, tohle by to mohlo být. No a samozřejmě pitný režim a čtvrtá věc, s vyšším věkem slábne svalstvo, zejména ženám, protože už nemáme ty anabolické steroidy, čili může jít i právě o to, že to břišní svalstvo už tak úplně nefunguje. Tam se doporučuje vlastně zase masáž toho bříška, zatlačit si třeba i rukou a pomáhat tomu střevu těmi masážemi. Je to z té pravé dolní jámy kyčelní směrem nahoru jako obrácené U do té dolní levé jámy kyčelní. Ruka by měla být teplá a měli bychom to dělat vlastně pravidelně s pokusem o vyprázdnění a můžeme zkusit i ten gastrokolický reflex, to znamená ráno nalačno se napít studené vody.
0: Máme ještě dotaz psaný?
1: Tady máme ještě, co nedělat, já jsem to možná dostatečně neřekla, co určitě nedělat, pokud má dítě psychogenní zácpu, takže nutit k vyprázdnění radši ne, opravdu spíš ten pocit bezpečí a pátrat, co by to dítě mohlo děsit. A jestli navštívit dětského psychiatra, já bych nejdřív zaskočila za obvodním lékařem a zkusila vlastně pohovor, protože ti obvodní lékaři, že oni mají školení na různé typické poruchy dětského věku a co se psychiatrů, psychologů dětských týče, tak tam může být třeba rok objednací lhůta, čili určitě tohle bych řešila už se svým obvodním lékařem.
0: I u těch dospělých je možné, že si třeba zácpu přivodíme sami nějakým špatným návykem?
1: Určitě, ano. Ta psychogenní zácpa, to je pocit trapnosti nebo strachu nebo nějakého jako lidé třeba, kteří trpí meteorismem, to znamená, že odchází plyny.
0: Jsou hlasitější to?
1: Ano, tak si zvýší tonus vlastně konečníku tím, že se snaží, aby právě k tomu odcházení plynů hlasitě nedošlo a výsledkem potom může být, že ten konečník se stane spastý. prostatickým. Čili zase...
0: Jakože nefunguje, není tak pružný?
1: Je v křeči.
0: V křeči.
1: Je v křeči. No, že prostě drží.
0: Drží to.
1: Drží, ano. Takže celkové uvolnění může vést i k tomu, že se uvolníme takto. A jinak bych doporučila, pokud je ta zácpa dlouhodobá a jsou ještě další příznaky, jako třeba únava nebo nějaké přibývání na váze, tak i zvážit, že by se jednalo o tu štítnou žlázu a nechat si vyšetřit i tu.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká za malou chvíli.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Na závěr si s doktorkou Kateřinou Cajdanovou připomeneme v pořadu, který řeší zácpu, tedy jak ji léčit nebo jak si od ní odpomoci, jak jí předejít, paní doktorko?
1: Tak doporučila bych pár věcí. Tak pokud se to stane poprvé, to znamená, že máme náhle zácpu, nevíme proč, tak bych zkusila nějaký čaj nebo nějaký čípek, tady poradí nejlépe v lékárně. Takže určitě si přečíst příbalák a držet se dávkování. Rozhodně projímadla u chronické zácpy ne, protože na ně vzniká návyk a může dojít k poškození sliznice střeva a úplnému jako odumření té hladké svaloviny, čili
0: kdy
1: fakt ne.
0: Použít projímadlo?
1: No,
0: skoro
1: nevím. Já spíš čípky, kapky a spíš ty čaje. Jinak je důležité, jak dlouho ty problémy trvají, kdy to začalo, jestli k tomu zvracíme, máme krev ve stolici, nějaké bolesti, jestli nemáme teplotu a jestli to má někdo v rodině, protože zácpa bývá dědičným problémem. Je to záležitost inervace a vlastně aktivity střeva. Jinak je důležité přidat tekutiny, přidat pohybovou aktivitu. Pokud náhodou berete nějaké léky dlouhodobě, přečtěte si příbalák, řekněte to lékaři. No a vyšetřit konečník, pokud vlastně tam, jak jsme říkali, dochází k tomu, že ta stolice neodchází, rozhodně ho vyšetřit, když je jakékoliv krvácení a dělat i vlastně vyšetření na takzvané okultní krvácení, které není červené a není vidět, ale je to krvácení do střeva. To se dělá vlastně ze stolice a je to vyšetření laboratorní, protože pokud se někdo bojí nádoru tlustého střeva, tak tam tenhle ten příznak bývá často pozitivní, ještě v době, kdy třeba ta zácpa není tak úplně vážná. Jinak je důležité vlastně absolvovat pravidelné kolonoskopie. No a v okamžiku, kdy ten lékař rozhodne, že už ta zácpa nějakou dobu trvá a to je potřeba to střevo vyprázdnit, no tak se dávají ty klistýry takzvané. Ale já bych si je nedávala doma, prosím.
0: Závěrečná rada doktorky Kateřiny Cajdanové. Ať je všechno v pořádku, těmito problémy netrpíte ani žádnými jinými, jinak jsme vám samozřejmě kdykoliv k dispozici a ty příznaky různých nemocí s vámi budeme dál řešit pravidelně v našem pořadu Veselé a zdravě. Nezapomeňte, že jsme i na webu veseleazdravie.cz, tam jsou články, záznamy našeho pořadu, můžete se k tomu vrátit. A aby vám nic neuniklo, tak se přihlašte jako fanoušci na náš profil na Facebooku Veselé a zdravě. A my se budeme těšit zase příště.
1: My se budeme těšit a vám přejeme, buďte veselí a zdraví.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdanovou.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Sněmovna dnes i přes kritiku opozičních stran schválila novelu stavebního zákona. Elektrárny Opatovice prohrály soudní spor o výši daně z nemovitosti a počasí zítra jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Pršet by nemělo, maxima kolem 27 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 23. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Zrychlit a také zjednodušit povolování staveb má novela stavebního zákona, kterou prosadili ve sněmovně poslanci vládní koalice. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a zakončené jediným razítkem. Opozice byla proti, novelu dlouhodobě kritizuje.
3: Opoziční poslanci u řečnického pultu znovu opakovali své argumenty. Podle místopředsedy poslanců TOP 09 Michala Kučery novela stavební řízení nezrychlí.
4: Tento zákon nepřinese rychlou výstavbu bez zbytečného papírování, ale chaos, zmatek a průtahy.
3: Opoziční kritiku znovu odmítla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO.
5: Naším cílem je, aby se v Česku stavělo rychle, jednoduše, při dostatečné a relevantní ochraně všech veřejných zájmů.
3: Novelu stavebního zákona teď dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Elektrárny Opatovice prohrály s obcí Opatovice nad Labem soudní spor o výši daně z nemovitosti. Společnost se u soudu domáhala zrušení maximálního možného koeficientu pro výpočet daně, který obec stanovila pro příští rok. Podle elektrárny je koeficient diskriminační. Soud ale její žalobu zamítl a postup obce potvrdil. Rozsudek nabyl právní moci.
6: Opatovice nad Labem zvýšili koeficient na zákonné maximum 5, a to poté, co dal ústavní soud v roce 2023 v podobném sporu o daň z nemovitosti za pravdu obci. Opatovice nad Labem tak očekávají, že místo 3 milionů korun získají na daní z nemovitosti od elektrárny asi 7 milionů korun. Podle nezávislého starosty Pavla Kohouta zároveň navýšili koeficient i pro menší firmy, které na území obce fungují. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku požáru rozšířili meteorologové do odvolání kromě Jihomoravského kraje také na přiléhající části okolních regionů. Důvodem je pokračující suché a teplé počasí. O situaci právě dnes jednalo vedení Jihomoravského kraje. Upřesní mluvčí hejtmanství Petr Holeček.
7: Jsme ve spojení s hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje a situaci monitorujeme. Vyhlášení zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je zvažováno. Přistoupilo by se k němu, pokud by vzrostl počet požárů v přírodě a zvýšila by se výstraha Českého hydrometeorologického ústavu. Sport.
2: Fotbalové mistrovství světa dnes večer nabízí další čtvrtfinále. Před několika minutami začalo utkání Španělsko-Belgie. Zbylá dvě čtvrtfinále, Anglie-Norsko a Švýcarsko-Argentina, jsou na programu zítra.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme podobné počasí jako dnes. Převládat by mělo slunečno, tedy jasno až polojasno. Během dne přechodně až oblačno, bez deště, maxima mezi 25 a 29 stupni. Na severovýchodě republiky kolem 23, vítr zpočátku slabý, přes den mírný od severu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha pozor za sjezdem na Měřín. Na kilometru 121 se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na kilometr 119. Je to kvůli dvěma omezením. Počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
8: Lásku vám všem přejí i dnes Carmen Majerová
9: a Petr Kostka. Dovolili jsme si ze stovek přihlášených příběhů vybrat ten, který zblížil dvě kantorská srdce už před 66 lety.
8: Představíme vám 84-letého Jana a 79-letou Evu, kteří letos oslavili diamantovou svatbu.
9: Uslyšíte o milování dvou lidí, o lásce ke škole, k žákům i k vlastnímu dítěti, které se rozhodlo opustit šťastný domov a vřelou náruč rodičů. Ale i tenhle příběh má šťastný konec.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Dovolte nám představit úžasný pár, který spojil svůj život manželským slibem přesně před 60 lety.
1: Mnohem dřív se ale oba upsali učitelské profesi, kterou si zamilovali. Jmenují se Eva a Jan Píšovi. Své dětství a celý život prožili na Vysočině.
0: Do Opatova na Třebíčsku jsme za nimi poslali Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Tady to vypadá, že už nás někdo čeká.
4: Já žasnu, já čekala, že přijedete a ne, že...
3: Mně přijdem pěšky až z rozhlasu.
4: Přijdete pěšky až do rozhlasu. No, tak vás tady vítáme, no.
3: Eva Píšová, seznámili jsme se.
4: Ano.
3: Patrik Rozena, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Ta kytička je pro vás.
4: Děkuju vám moc. No pojďte dál, pojďte si. Předpokládám, děkuji, já se hned o tu kytičku postarám.
3: Dobrý den.
5: Vás vítám u nás.
3: Vy budete dobrý Jan den. Nebo Honza, můžu říct?
5: Jan Honza. Mě to jako nevadí.
3: Na co slyšíte?
5: Mě říkali od malička Jeníčku, když jsem byl malej, pak mi říkali Jendo, no a teď už mi říkají jenom Honzo.
3: Pro vás, já jsem dal paní Květinu, tohle bomboniera, můžete sladké?
5: To, děkuju.
3: Váš příběh 60-leté lásky v tuhle chvíli se začíná odvíjet na vlnách Českého rozhlasu. Jste připraveni?
5: Doufám, že jsme připraveni na to.
4: No, já jsem připravená vždy na vše.
3: Začínáme.
0: Poprvé se jejich oči setkali při cestě autobusem. Psal se rok 1957. Mladá 13-letá Eva se rozhodla navázat na kantorskou tradici své rodiny a stát se učitelkou. Potěšila tatínka, který řediteloval škole v Předíně na Třebíčsku.
1: Eva si zbalila kufřík a nastoupila do autobusu, který ji vezl do Jihlavy, na pedagogickou školu. O 3 kilometry dál přistoupil Jan, tehdy už student 4. ročníku. Sedl si naproti Evě a probudil v ní dívčí zájem a touhu. Byla lapena.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: To do smrti nezapomenu, protože to bylo takový setkání milý, že já jsem byl vlastně, šel jsem do konce 4. roku, že jo, no a to se mi celkem hodilo, protože já jsem potom šel na vojnu, skončilo to, že jo, ten rok, já jsem v roce 58 šel jsem na základní vojenskou službu do Znojma, že jo, tam jsem byl určitou dobu, pak mě převelili do Červené vody u Zábřeha.
3: A kdy ta jiskra přeskočila, že jste spolu začali chodit? Co bylo tím startérem?
4: To bylo až 9. ledna, až za asi 3 roky, když manžel přijel z té vojny domů na opušťák a přišel do Předína na ples. Venkovské plesy jsou vždycky takové hodně družné.
3: To znamená, do té doby jste byli jenom kamarádi?
4: Jenom kamarádi. Jenom a tam jsme se prostě jaksi zblížili, protože manžel pro mě chodil tancovat, to byl tedy v uniformě, no, která mu nepadla, protože na něho nezbyla nějak, tak prostě do krátký ruka, vystyděl se za to jeho dílo, ale doprovodil mě domů, no, a tam jsem dostala první pusu.
3: Jo, takhle, takže od pusy to počítáte.
5: No ano, bylo to tak. A já při té příležitosti si vzpomínám na jednu báseň, kterou, jestli dovolíte, ta mi utkvěla v paměti a někdy jako si na ní velice rád vzpomenu. Začala. Po pěšině běžící lukami a vůní trávy provázel mě k vesnici známý chlapec ze zábavy. U domku pak postál chvíličku a tvářil se rozpačitě. Tak se na něm podívám a on mi říká, já bych vám dal hubičku, jestli ovšem dovolíte. V oči se mu zadívám, co teď na tom člověk změní, tak mi jí dej, povídá, i bez toho dovolení. Tak to jsem si na to vzpomněl, když jsem ji doprovázel. Ona měla bílé šaty, tady měla červenou růži a trošku, i ta cesta, byla to v zimě, že jo, taky nebyl moc. No a tam jsem, když jsem ji doprovázel, tak jsem se naklonil a nebyl jsem odbyt. Byl jsem přijat, tak jsem jí dal tu pusu.
4: Věci. To dneska to mládí je úplně jiný. A potom jsme si psali z vojny a pak už jako se řeklo, jak se užívá toho výrazu, jsme spolu chodili. Že?
3: Prozraďte mi, jak tehdy, před těmi vlastně víc než 60 lety, vypadalo chození chlapce a dívky. Kdo koho kam zval, jak jste se vodili, kde jste se scházeli, protože doba byla úplně jiná než dnes.
4: To byla tak jiná doba, že já nevím, jestli se mě to vůbec je, jestli je to možný vůbec nějak vyjádřit.
5: Jednoduše. Já jsem měl bratránka, který měl, to byl pionýr nebo co. Já jsem chodil pěšky, párkrát jsem vždycky šel do Předina, okolo Rybníka, okolo Vidláku, pěšky. A pak mi říká, hele, já ti půjčím toho pionýra, tak já jsem si přišel k němu, on mi ho půjčil, já jsem jel do Předina. Když jsem se vrátil, protože to bylo někdy v noci, tak jsem přistavil pionýra k jeho dveřím a bylo to vyrovnání. No, párkrát jsem tam byl.
4: Za čas si skoupil skutra, když se už tak, my jsme měli i skutra. Takže to bylo jako tehdy něco pro nás. Tak za mnou přijel na skutru, tak já jsem dokonce i ten poset, jako, rozumíte?
3: Takhle,
4: na stranu, na bok, jo. Přijel, rodiče to věděli, to už jsem končila potom, pajdák a tak nějak nebránili tomu, abychom spolu někam si vyrazili.
5: Vždycky jsme prostě sešli projít. Hezký to byl, ten vztah byl hezký.
4: Prožili jsme pěkný to mládí, chodili jsme spolu hodně na kino, jezdili jsme spolu tady, když už měl toho skutra, tak po nějakých těch poutích nebo těch zábavách. A hlavně my jsme oba chtěli si udělat vejšku, takže to nešlo tak rychle. My jsme tehdy dostali umístěnky, a takže Honza musel nastoupit do toho Velkého Mezeříčí a na Žďárský okres a já jsem dostala umístěnku do Želetavy. A to prostě bylo složitý potom se setkat, ale pořád jsme si psali, vždycky jak to šlo, tak přijel za mnou. No. A když už potom se naskytla v té Želetavě, zase učila učitelka, která chtěla na Žďársko, no tak po dlouhých jako všelijakých jednáních se vyměnili. Honza přišel do Želetavy, ale to tehdy nebylo, jak dneska třeba paní učitelka bydlí a chodí za ní přítel, nebo a nikoho to nezajímá. To nešlo tehdy. To prostě, když já jsem měla být, tak to nemohl Honza za mnou chodit nebo se mnou bydlet.
3: Protože společnost by to nevzala?
4: Nevzala. To odsuzovala.
3: To znamená, že vy jste o svatbě začali uvažovat z takových praktických důvodů, Honzo?
5: Ano, no, já jsem bydlel kousek od školy a manželka tehdy ještě jenom, paní učitelka bydlela u jedné jiné paní. Až teprve, když jsme se v tom roce vzali, tak jsme mohli bydlet spolu vedle školy. Byl to začátek, byl to dvoupokojový byt, kuchyň a pokoj. A do té třetí jsme nemohli, protože ta byla neobyvatelná. No a byli jsme šťastní, spokojení. Až když pak přijel předseda obce, Opatová, říká, hele, my potřebujeme, jak to s tebou vypadá? Šli byste učit, nebo tam? No ono šli, prostě jsme v podstatě, ne museli, ale byli jsme rádi, že nám nabídli byt. Tak nám nabídli hezký byt, teď je tam obecní úřad Opatova a tam jsme žili a tam prostě taky v podstatě jsme žili až do té doby, než prostě jsme dokončili tady tu přístavbu a nadstavbu, pak jsme se sem přestěhovali.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Známy příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: O vztahu, který se rodil už před 660 lety, nám dnes vypráví manželé Píšovi z Opatova na Třebíčsku.
2: Na začátku to byla láska ke škole, která je svedla dohromady. Jakoby se drželi hesla: ve škole miluj studování, za školou studuj milování.
1: Veselka, kterou Jan a Eva stvrdili svou lásku, se konala 15. června roku 1963.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jak jste o té svatbě řekli rodičům? Nebo jak jste požádal o ruku Evy?
4: No, to jsem byl, to s Kytkou jsem přišel k ním, požádal jsem rodiče.
5: Rodiče Honzu měli rádi, takže tam problém nebyl, to bylo pěkný.
3: Ale byla to oficialita, která se v té době nosila.
5: Ano, ano, ano. Ne zase až tak, aby klekal nebo tak, ale přišel s Kytkou, jo, prostě požádal o mou ruku. No, segry z toho měli samozřejmě srandu, protože byli mladší než já. Těšili se na svatbu, ale strašně si to užili.
4: Ale tady bych chtěl ještě říct, že já jsem taky chtěl a hodně jsem chtěl. Tady na vesnicích bylo známo, že když tam nějaký ten vztah byl, tak se tam objevila nějaká majka nebo něco v tom. A já jsem taky měl tu výhodu, že jsem tam měl kamarády, kteří mi dovolili tajně se dostat do školy a na roh do Okapové roury byla majka, která vládla, ale dostala se tam zvláštním způsobem a všichni říkali, prosím tě, jak jsi tam vylezl, teď je to druhého patra. Jo, bylo to tak a já jsem na to byl hrdý, že jsem to...
3: A jak jste ji tam dostal?
4: No, prostě na půdu a z té půdy jsme sundali tašky, asi 3 nebo 4 a strčili jsme to do komína, do toho, do té roury a zase jsme ty tašky dali zpátky a bylo.
3: To znamená, vy jste oznámil, že si chcete Evičku vzít, rodiče to přijali.
4: Ano, souhlasili. Já jsem potom, když už jsme domluvili tu svatbu, tak já jsem vozil dopředí na vajíčka, všechno možné, co se to dělá. To. A tam ta svatba, že jsme chtěli tu svatbu udělat, ale byly určitý problémy, že jo, protože to ona byla z Předína, já jsem byl z Opatova. No tak jsme řekli, dobře, požádali jsme městský úřad v Telči.
3: Který to byl den, jenom se zeptám, konkrétní datum?
5: 15. června 1963.
3: Jak to vypadalo tedy před tím obřadem? Spala jste klidně?
5: Já jsem spala moc špatně, protože jsem měla teplotu, měla jsem nějaký zánět nervu. Tak mě odvezli do Telče, tam jsem řekla ráda to své ano a odvezli mě zpátky. Tam jsem téměř neobědvala, protože jsem měla 39 teplotu, tak mě odvezli sem, tady byla ložnice, já jsem tady spala a moje sestry, moji známí, naši známí slavili naši svatbu. A měli jsme opravdu krásně to připravené, protože jsme to měli v jedné takové velké třídě, že? V Předíně ve škole. Dneska je tam školní družina. Prostě známý cukrář nám udělal nádherné dorty. Kuchařky navařili, maminka byla výborná kuchařka. Víno jsme dovezli v Předměsení, víno není, že nepěstuje se na Vysočině, tak z Jižní Moravy. No prostě všichni byli veselí a já z té svatby mám fotku akorát z té Telče, z té místnosti nebo z té obřadní místnosti. No manžel tam byl, no potom přijel teda za mnou sem do Opatova.
3: Dá se říct, že vám

0: tak trochu, Honzo, nevěsta utekla aspoň z oslavy.
1: Ne, neutekla, ale ona byla opravdu, to na ní bylo vidět i na těch fotkách, to je vidět, že to prostě, že je to člověk, který není ve své kůži, že jo, no.
0: Evo, nemrzelo vás to?
2: Mrzelo. Mrzelo mě to, ale co se dá dělat? Prostě, helejte, já jsem si říkala, svatba je sice velmi důležitý krok, je to den, kdy se něco mění, ale na druhé straně není všem dnů konec. Já jsem byla zvyklá bojovat.
1: Byla to nádherná svatba. No, bylo to hezký, no. Na tom nezapomenem, no. Aspoň já teda ne.
0: Jak to vypadalo s prstinky? Vybírali někdo? Byli jste na to dva?
2: No, nebylo to tak jednoduchý, protože tehdy sehnat zlato, zlaté prstinky snubní, i zásnubní bylo složitý. Takže my jsme objížděli tady ty okolní zlatnictví a nakonec, vzpomeneš si, Honzo, kde jsme ty snubní prstinky?
1: V Moravských Budějovicích jsme je nakonec koupili.
2: Měli jsme takový slabší, nic tak extra nápadného s nějakým vylitím a dali jsme si tam vylít datum svatby. A to máme do dneška tedy ty prstinky schované, oba dva snubní. Ale už je nosit nemůžeme, protože ty prsty se nám opravdu změnily.
0: Jaká byla nevěsta, Eva? V čem byla? Jak se vám líbila?
1: Strašně se mi, ona se mi líbí doteďko, že jo? Ale to byla nevěsta v bílém, že jo? Měla družičky, ty sestry dvě její, všechny byly v bílém, že jo, to jako byly, no, bylo to hezký, no.
0: Závoj měla?
2: Ano, ano, měla jsem závoj, tady jsem sice focená v té, už tedy profesionálem, závoj mám dozadu, ale závoj jsem měla.
0: Kdo nejvíc plakal, byl na té vaší svatbě před 60 lety dojatý?
1: No, asi rodiče. Těmto, aspoň mým rodičům, to prostě říkala, oni prostě dceru neměli, že jo, tak oni v ní viděli dceru, ale ona se k ním chovala velice hezky a oni k ní taky, že jo, ona na ně velice ráda vzpomíná, protože pro ní to byla jako dcera, že jo, tak to bylo prostě, tak to bylo, no. Oni prostě, oni plakali tou radostí, že prostě ten syn nebo dostal takovou dceru, která se jim líbí a která je hodná k němu a tak dále, no.
0: Vzpomenete si na ně často asi.
1: No, to si vzpomenu. Je to.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Dnes vám představujeme kantorskou lásku Evy a Jana Píšových, kteří jsou manželi už 60 let.
2: Než se dozvíte o těžké ráně, která rodiče Evu a Jana Píšových potkala, dovolíme si jimi zaslaný příběh ocenit i v tomto případě darem v podobě velkého kuchyňského kávovaru a digitálního rádia.
1: Chtěli jsme to pojmout jako překvapení, a tak jsme Patrika Rozehnala poprosili, aby jim oba přístroje tajně zapojil doma v kuchyni a pak je k ním přivedl.
3: No tak, ano, to, tak to už teda... tedy.
4: Juknem na to.
3: Juknem na to. No to je úžasný. To je opravdu jako dárek.
4: Jo.
3: No tohle je nějaký krásný nový...
5: Rádio.
3: Rádio, což...
5: Pozor, ano. Digitální.
3: Ano, ano.
5: A to druhé, to je velký černý kávovár na dobrou černou kávu, malou, velkou, ale i třeba čaj, mele to kávu, ano. Vaří to samo.
3: No to je úžasný, no tak to jsme opravdu velmi překvapení, velmi milé překvapení. No a to mnohokrát, komu tedy máme děkovat? Paní Carmen a panu Petru Kostkovi. No tak naše velké poděkování vyřiďte.
6: Ano, děkujeme. Překvapilo nás to a bylo to milé překvapení. A
3: musím říct, že my vždycky byli jaksi velmi sympatičtí, vlastně proto jsme se přihlásili, že proto jsme si říkali, že by to bylo úžasné.
6: A že o nich víme ledas, co...
5: Milý Petře, milá Carmen, slyšíte oba, že radost tady je...
3: To je úžasný. No.
0: Zlatá láska.
2: Jsme rádi, že jsme mohli udělat radost Evě a Janovi Píšovým.
1: Oba se shodují, že být učitelem a starat se o mladou generaci je krásným posláním, které ale také poznamená fungování rodiny.
2: Když přišel okamžik, kdy Eva zjistila, že je těhotná, že čeká dceru, jak to prožívali?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Musím říct, že to bylo velmi radostný, že se mu to hned samozřejmě sdělila Honza, já sal, jo. To my jsme se těšili na dítě velice. Měla jsem z toho krásný pocit, jako to je krásný pocit. To být matkou a dát někomu život, to je nádherná záležitost nebo nádherný prostě pocit. To se nedá tak ani vyjádřit.
6: To bylo dítě jak?
5: Byl jste šťastný táta.
6: Byl hodně šťastný.
5: Plánovali jste i další dítě, Evo?
3: No, v případě, kdyby to bylo možné, kdybychom prostě problémy neměli, tak určitě ano. Ale prostě vyšlo to tak, že to nebylo možné.
5: Co se stalo, že jste nemohla?
3: No, já už jsem se léčila, když jsem to první dítě, než jsem teda přišla do jiného stavu, a potom to nešlo to. Já jsem prodělala velkou ženskou operaci, já jaksi nemám nic. Já jsem úplně bez vnitřních ženských orgánů.
5: Jaký to je pocit pro ženu, manželku? Plánovali jste a teď zjistíte, že nejde to. Byla tam lítost, nebo jste se víc soustředila na Evičku? Jak jste to prožívala?
3: Podívejte se, já jsem se setkala za těch 45 let, co učím, s různými problémy. Rodiče nechtěli děti. Děti byly takový, že museli jít do ústavu. Někteří rodiče měli děti postižený. Učili jsme děti, které si přivlastnili nebo kteří žili v cizích rodinách. Zažila jsem i tragédie, kdy dítě umřelo třeba pod traktorem, že spadla holčička. Nebo... Čili já to beru tak, že v tom životě, no a protože už je dost dlouhý, těch 80, teď letos budu mít, že prostě se dějou věci. A je jenom na člověku, a to je, to bych řekla, že je hrozně důležitý, než si to člověk uvědomí a srovná v hlavě, že se musí žít pořád dál.
1: Tahle slova si museli oba ještě mnohokrát opakovat, když o několik let později jejich dcera Eva dokončila školu a opustila své rodiče. Překročila tajně hranice a mířila do Španělska. Doslova utekla.
2: Pro Jana jako tátu a Evu jako mámu to byla obrovská citová rána. Psal se rok 1989 a jejich jediná dcera se rozhodla žít jinde. Jinak. Svobodně. Netušili, proč odešla a jestli ji ještě někdy uvidí.
3: No, naše dcera emigrovala v podstatě. Ona tam dokonce měla politický azyl. Požádala o politický azyl. A protože nám přišel dopis hned, jak odešla, tak v Brně dala do rodiny chlapcem, se kterým odešla, dopis, aby nám ho poslali, že odchází a že prostě se vrátí, že má ty nejúžasnější rodiče, ale že chce poznat něco jiného.
5: Doma vám o tom tedy vůbec nic neřekla?
3: To byla situace, kdy ona přijela v srpnu, měla nastoupit do práce už, viď? A řekla tátovi, jestli by ji dovezl do Předína k autobusu. A já jsem řekla, já pojedu s váma. A ona říká, ne, maminko, odpočin si. Ale předtím mě vyzvala, abych šla s ní, tady prošla se ke Zlatomlýnu, k Vidláku. Prostě jsme se tady procházeli a já jsem viděla, že se něco děje. Ale to jsem si myslela, je těhotná, má nějaké problémy. A ona se v podstatě loučila a já jsem jenom věděla, že se něco děje, ale nevěděla jsem co. A potom tedy mně přišel dopis, že se nějak vrátí. Já ty dopisy nemůžu ani dneska číst. Já sice jsem je nevyhodila, ale mám je schovaný a vůbec se k ním nevracím, protože já se vždycky úplně rozbrečím. Já jsem věděla jednu věc, proč to udělala, proč odešla takhle. Bylo mi jasný, proč ona věděla, bohužel mě tak znala, že já bych udělala všechno pro to, aby prostě neodešla, nebo že bych ji v tom bránila. Takže ona to udělala takhle, potom zavolala, ale táta s ní rok nevzal jí telefon a nepromluvil s ní.
6: Já jsem jí řekl, že pro toho takového člověka, která zem, kde se narodila, pro ní nic neznamená, tak já odešlas, je to tvůj život.
3: Tak to nebylo k přežití. Jo? Já jsem se budila v noci s tím, že pane Bože, já už ji neuvidím. Tam, kdyby někdo přijel autem, začala jsem v noci takhle blábolit, tata mě zaraze říká, prosím tě, nech už toho. A to bylo různý situace, jo? Protože manžel odmítl, řekl, nechtěla s náma žít, nechybít. Ono se to vykřeše. Chlapi mají jiný trošku, takový bych řekla, racionálnější názor.
2: Díky kamarádce z pěveckého sboru se Eva Píšová nakonec dozvěděla, kde její dcera žije. V Madridu.
1: Začala spřádat plány, jak se s dcerou setkat. Chtěla vědět, jestli je v pořádku.
2: Malou lstí získala devizový příslib. Přímé letecké linky ale tehdy neexistovaly. Nezbývalo než jet vlakem až na daleký Pyrenejský poloostrov.
3: Vystoupila jsem z vlaku a teď jsem na tom peróně, takhle jsem přejela ten perón a tam stála moje dcera. Tak konečně tě vidím, ty moje holko zlatá.
5: Byly slzy?
3: Ne, já jsem už byla tak unavená po těch třech dnech cesty a tak, že jsem prostě jen chvílku jsem se zpamatovala, ten kufr jsem vzala a šla jsem proti ním, oni velkou kytici. Byla ráda samozřejmě velice.
5: No ale co vy jako máma, najednou vidět zase dceru?
3: No, zase dceru, ale ona už měla hotovou školu, podívejte se, to už byla zase doba, kdy všichni, dokonce lidi jako mě záviděli, že ta dcera, někteří, že je jako na západě, já jsem přijela na první malování do Prahy s tou svou sestrou potom a mi říkali, a proč jako jsem tam nezůstala, nebo nechtěla být. A když jsem řekla, já jsem Češka Slovanka, já jsem nechci žít v Madridu.
5: Kdy jste jí vzal zpátky na milost, Honzo?
6: Ten okamžik, kdy mi gratulovala k narozeninám a já jsem říkal, děkuji ti, no a tím to skončilo a ona už věděla, že jsem jako i neodbyl úplně, a to, takže jsem jí poděkoval a od té doby jsme potom už i jsem s ní telefonoval a to potom, jo.
5: Nebolelo vás to jako tátu?
6: No, to víte, že mi to radost jsem z toho neměl, ale já jsem ji úplně nezavrhl, to ne.
2: Po 4,5 letech se dcera vrátila domů. Rodiče byli šťastnější, klidnější a jejich vztah s dcerou se posílil. Milují se všichni.
1: Jakou radu by oba dali těm? Jejichž děti se jim odcizují, utíkají a hledají svou vlastní cestu životem.
6: Já si myslím, že v prvé řadě by ti rodiče si měli uvědomit, že jsou rodiče, kde udělali chybu, a aby, když už tu chybu udělali, aby ji přiznali a aby řekli ano, tam jsme chybovali, nahradíme to, pojďme spolu domluvit se, jak pokračovat dál. Ale myslím si, že v prvé řadě musí mít rodiče mezi sebou absolutní důvěru. Musí cítit, že ten druhý mu pomůže, kdykoliv bude potřebovat. Proto je to rodina. My to bereme, prostě jsme manželé, a jsme zodpovědní jeden druhému.
3: Tak já mám jedno slovo jediné. Nestratit s dítětem kontakt. To je všechno. A když dokáže ten člověk jako ta matka nebo ten otec překonat všechny ty svý nápady a ty nápady toho dítěte a udrží ten kontakt, tak pak sa hinca ukáže.
2: Jak už kdysi řekl Jan Amos Komenský, vše na tomto světě se dá napravit jen jemným teplem lásky, poněvadž jinak je to nemožno.

0: No a je s ní kříž.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Svůj příběh nám vypráví Eva a Jan Píšovi z Třebíčska. Celý život učitelé, už 60 let manželé a stále dva lidé, co se milují.
3: Jaký byl jejich život? Co si z něj pamatují a dokáží se vcítit do myšlení toho druhého?
2: To si teď ověří Patrik Rozehnal. Položí každému z nich stejné otázky, ale každému stranou, aby své odpovědi neslyšeli.
4: Máte nějaké, tak říkajíc partnersky, to svoje místo?
5: Já bych řekl, že nám stačí, když jsme spolu všude, ať tam nebo, ale rádi jezdíme do těch Luhačovic, protože Eva si tam ještě jako učitelka mladá léčila, já jsem za ní jezdil, pak jsme tam jezdili spolu, cítíme se tam dobře, no.
6: Luhačovice prostě, tam jedeme tak rádi, že když by dcera řekla, tak k 50 nám dala malorku. Tak kdyby dneska nám řekla Malorku nebo Luhačovice, tak řekneme Luhačovice.
4: S jakým materiálem si nejvíc rozumíte?
5: Dřevem.
6: Se dřevem. On miluje dřevo. A i kdysi, když byl mladší, tak dělal takový intarzie. On dřevo miluje.
4: Jaký si myslíte, že je takový jako lahůdkový sváteční oblíbený nápoj vaší ženy?
5: Něco sladkého, nějaký sladký likér. Ona má ráda třeba vaječný koňak. Sladké takové ty, jak se lidově říká, lepivky, že jo? Takové sladké nápoje.
4: Dámské pití.
5: Ale neholduje to.
4: Takže třeba koňak nebo whisky, to by si nedala?
5: Ne.
4: Co si ráda nalijete?
6: Koňaček, takovej francouzský koňaček. Courvoisier Martel, jo? To mi jaksi lichotilo.
4: Máte přehled o tom, co nosí v kabelce?
5: Ne, nepotřebuju to.
4: A dokázal byste to odhadnout, co tam asi nosí?
5: Ne, proč?
4: Co nosíte v kabelce?
6: Nechci toho moc nosit, tak nosím samozřejmě kapesník, papírové ubrousky, tušku, vždycky mám s sebou diář, protože všechno zapomínám. A telefon, ale pro mě je to cihla, která váží moc a nosit se mi moc nechce. Takže kde můžu, tak ho zapomenu, což mě teda dcera vyčítá.
4: Co nejvíc ztrácí? Nebo zapomíná
5: někde? To já taky. Ty hledáme prostě denně aspoň třikrát.
4: Teď trochu partnerské, ptám se u každého páru i takové trošku intimní věci, ale ve vší slušnosti. Kdo byl ve vašem vztahu tím iniciátorem milování?
5: Tady musím přiznat, že asi já.
6: No, my jsme jako tak nějak zodpovědně oba dva k tomu přistupovali, jo. Ale to neříkám, prosím, asi já. Když si vzpomenu, jednou jsem šla k lékaři, když jsem šla na operaci, kolik jsem měla manželů, kolik těch vztahů, potrat, mimoděložní a tak dále. A já všechno nic, že? Tak tehdy ten mladý lékař se na mě tak podíval. A já z jeho očí četla, pane bože, na co ta ženská bude vzpomínat v domově důchodců. Prostě rozumíte mě.
4: Kde byl ten nejvášnivější polibek?
6: No, nejvášnivější polibek, já myslím, ten první byl takový zásadní, protože to jako bylo vidět, že tedy ten zájem obou strany je.
4: Jak vypadal nebo kde proběhl ten váš nejvášnivější polibek?
5: No asi při tom první setkání, to bylo nejvážnější. Troufl jsem si, ona mi říkala, že je to pšinka. Byla do mě asi zamilovaná, ale Já si říkal, no tak ona je prvňák, já čtvrťák, že jo, já jdu na vojnu, jak to dopadne. No a dopadlo to tak, jak to dopadlo, no.
1: Zlatá láska.
3: Dopadlo to krásně. Prožili spolu 60 let. Oslavili diamantovou svatbu a z jejich původní mladické lásky nic nevyhaslo.
2: Co pro sebe znamenají? A dokázali by poradit ostatním, těm mladším, jak prožít 60 let plných lásky?
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
6: No, jednak. V věku 80 a 85 se nedožije každej. A už to, že jsme to spolu takhle vydrželi dlouho, že jsme to doklepali sem, to už je výhra, to už je obraz něčeho. Za druhý, my už dneska víme, že jenom na nás záleží, jenom na nás, jak to spolu doklepeme.
5: Komenský, který říkal, nechtěj, vše mluví ti, co víš, všemu věří ti, co slyšíš, kromě toho věci ztracených zapomeň a nakonec budeš moudrý. Čili ta moudrost nespočívá jenom ve vědomostech, ale v úsudcích. A já říkám, život není to, co chceme, ale život je to, co je. A to je mé krédo taky.
6: Chtěla bych, abychom tady pěkně spolu to dožili nějak tak v klidu, v míru, v takový vzájemný souře, aby nás pánu rozumem dobrým ráčil zachovat až do smrti. Chtěla bych, aby ten závěr byl jako u babičky zbožený Němcový, lehnout si, usnout, zavřít oči.
5: Říkáme, bude to pro nás velice těžké, až jeden z nás odejde, ten druhý to těžce ponese. Já říkám, viď, nejlepší by bylo, kdyby jsme umřeli oba dva stejně a byl by svatý pokoj.
4: Pořád se máte rádi a pořád se milujete?
6: Určitě jo.
4: Milujete ji pořád?
5: Ano.
4: Za co byste jí za ten život poděkoval vy?
5: V podstatě za tu snahu, aby to manželství naše bylo vždycky hezké. Abychom se cítili, jak já, tak ona v tom manželství spokojeně, klidně. Ona je schopná obejmout všechno a aby to bylo v pokoje. My jsme zvyklí na legraci. My se smějeme dost často a děláme si legraci třeba i ze sebe. Někdy prostě si uděláme a zasmějeme se.
4: Ty máte pořád takový zíhlý výraz. Vy pořád milujete, že jo?
5: Pořád, no bez toho by to nešlo. Kdybych ji neměl rád, tak že jo, já třeba vždycky nezapomenu. Třeba když ráno vstávám, tak hele, co bude se mnou, ona zastaví pusu, já jí dám pusu, nebo ji políbím na tvář, anebo ji plácnu, ale vždycky je to v takovým s úsměvem. Nevyměnil bych ji nikdy, protože mě vrostla do srdce, jak se říká, že je to má paní, má manželka, má žena, já se s ní můžu pochlubit, úctu má ke mně, já mám k ní a jsem o tom přesvědčen, že to dělá taky tak.

0: Eva a Jan Píšovi nám ukázali, že lidské srdce je sice malé, ale vejde se do něj moře lásky. Ta jejich srdce začala být ve stejném rytmu už před více než 60 lety. A dnes si přejí, aby utichla i ve stejnou chvíli. To je láska.
1: Jak kdysi řekl 14. Dalaj Lama, myslím, že tím nejskutečnějším náboženstvím je dobré srdce.
0: A tak v dobrém otevřete své srdce, nechte je zalít láskou a jděte za tím, za kým vás táhne. Věřte mu. Věřte na lásku.
1: Tak jako Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Koaliční partneři ve vládě řešili spor o českou pomoc Ukrajině. Zítra nevyjede v Mostě žádná tramvaj, tamní dopravní podnik chystá údržbu tratě. A počasí zítra v České republice polojasno, přechodně až oblačno, pršet nebude, maxima kolem 27 stupňů, na severovýchodě jen kolem 23. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Zástupci vládní koalice si dnes údajně vyjasnili spory ohledně financí na pomoc Ukrajině. Členové hnutí SPD tento týden kritizovali ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů, který přesměroval peníze do programu, jehož prostřednictvím spojenci financují americké zbraně pro Ukrajinu. Šéf hnutí Tomio Okamura mluvil o porušení programového prohlášení vlády.
2: Ministr Macinka porušení programového prohlášení od začátku odmítá. Podle Okamury je potřeba podobná rozhodnutí v budoucnu konzultovat.
3: Důležité, aby se ty věci opakovali a důležité je, aby kroky v takových záležitostech, tak aby předem byli koaliční partneři včas informováni.
2: Macinka se jednání kvůli pracovním povinnostem nezúčastnil. Zastoupil ho čestný prezident strany Filip Turek, který dohodu potvrdil.
4: Určitě to o tom, aby ty koaliční rady nebo aby ta setkání byla pravidelná.
2: Koaliční partneři jednali i o dalších tématech, například o podzimním harmonogramu sněmovny. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova naplánoval na zítřek pravidelnou údržbu tamní tramvajové tratě. Znamená to, že v sobotu žádná tramvaj nevyjede a na linkách je nahradí autobusy. A to i mezi Mostem a Litvínovem, upřesní mluvčí dopravního podniku Hana Syrová.
5: Omezení a výluka, která bude rozšířena na celý tramvajový provoz mezi Mostem a Litvínovem i po městě Most, bude po celý den, to znamená po celou sobotu 11. července.
1: Letecký den Břeclav se letos neuskuteční. Pořadatelé tuto akci před dvěma týdny odložili z důvodu extrémně vysokých teplot. Kvůli vysoké vytíženosti dalších leteckých akcí i pilotů se jim ale nepodařilo najít náhradní termín. Potvrdil to předseda Aeroklubu Břeclav Libor Babák.
6: My se musíme řídit i tím, jaké akce se okolí dělají a třeba i některýma leteckýma dnama, protože dalo by se říct, že můžeme udělat letecký den ve stejným termínu jako Plasy, protože se nacházíme na opačných stranách republiky, takže si nebudeme přetahovat návštěvníky, ale problémy u vystupujících.
1: Lidem, kteří si koupili vstupenky v předprodeji, organizátoři v nejbližších několika dnech odešlou informace o vrácení peněz. Sport. Rovinatou sedmou etapu Tour de France vyhrál v hromadném sportu belgický cyklista Tim Merlier. Pavel Bittner finišoval 11. Lídrem závodu zůstává Slovinec Pogačar. A ve finále mužské dvouhry ve Wimbledonu se v neděli střetnou Němec Zverev a Ital Sinner. Oba finalisté své dnešní semifinálové soupeře porazili hladce 3-0 na sety. Počasí. V noci čekáme převážně malou oblačnost, jen na severovýchodě území zpočátku ještě oblačno, nejnižší teploty nad ránem mezi 14 a 9 stupni. Zítra bude podobně jako dnes, tedy jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, ale bez deště. Maxima většinou mezi 25 a 29 stupni, pouze na severovýchodě republiky kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 Praha Brno pozor za sjezdem na chodce rady na kilometru 33 stojí porouchané osobní vozidlo v připojovacím pruhu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Pěkný večer, dámy a pánové. O některých spisovatelích se říká, že jsou to autoři takzvané jediné knihy, protože právě ta jedna jediná je na dosmrti proslavila a zůstala dodnes tou nejznámější. No a vidíte, tohle vlastně platí také o muži, který je dnes naším hlavním hostem. Spisovatel Zdeněk Jirotka.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tou knížkou Zdeňka Jirotky, která za sebou později nechala všechno ostatní, co kdy ještě napsal, je přirozeně už jeho literární prvotina, totiž nestárnoucí Saturnin. A tak společně s ním, Saturninem, hercem Svatoplukem Benešem a redaktorem Zdeňkem Boučkem, vás teď zvu na úvod na návštěvu ke spisovateli Zdeňku Jirotkovi. V době, kdy mu bylo už skoro, 90 let. A měl na co vzpomínat, i když, jak on sám s humorem přiznával, můžu vám vyprávět vlastně cokoliv. Není už moc lidí, kteří by to mohli potvrdit anebo vyvrátit.
2: Kapitola 5. Saturnin k mému značnému překvapení vybalil škrabošku svatého Mikuláše a čerta. Přitom pravil, že kupovat v červenci škrabošku Mikuláše je jedna z nejtěžších prací, které kdy vykonal. Pohladil zálibně bílé vousy, přilepené k rumělkové tváři dobrého světce a na škrabošce čerta urovnal vyplazený jazyk z červeného plyše. Prosil mne, abych si pro případ, že by se nevrátil, pamatoval, že zemřel v mých službách. Žádal, abych se v tom případě poohlédl po nějakém hezkém děvčeti, které by si asi tak mohl vzít, a postaral se o ně jako o jeho vdovu. Tak, teprve teď je expozice, čili úvod pohromadě, a my se můžeme ponořit do humoristovy duše.
3: Mě by zajímalo, či je to taková častá, někdy až fádní otázka, nicméně zajímavá pro Čechy, myslím, váš poměr ke Švejkovi.
4: No tak podívejte se, já jsem samozřejmě Švejka četl a mnohokrát taky jsem skládal zkoušku ze švejkologie u Jarmily Svaté. Ve Švejkovi jsou některé skutečně geniální věci a jsou tam věci, které já bych vynechal nebo vyškrtl, nebo tak, ovšem to není směrodatné, to je můj osobní vkus, a kde je to takové, že se mě to nelíbí, tak se to může líbit tisícům jiných lidí. Názor na humor, to je hrozně složitá věc. Jsou lidi, kteří bez hnutí brvou vyslechnou nejlepší anekdotu, ale jiná anekdota, v které se vyskytne hrubě vulgární slovo, nebo tak, tak to se smějou, až ztrácejí dech. Já mám rád poenty, kde se obejde ten vypravěč bez silných slov. Mám rád anekdoty, které mohu vykládat nezletilým dětem a nebo dámám a tak. Já si myslím, že k tomu, aby někdo měl vtip a měl to, není potřeba, aby byl hrubián. Já si vám pamatuju na jedno takové zklamání. My jsme jednou v Lucerně dělali takovou nějakou estrádu a já jsem tam vybíral autory, kteří se mi líbili. Třeba Jeroma Klapku a obecně to, měl jsem dojem, že se bavilo, ale nepříliš. A pak tam přišel takový komický klaun, který měl pod šaty schovány trubky. A do takové synkopické skladby ty trubky různě mačkal, ono to vydávalo tóny, a jednu tu nejhlubší měl v oblasti konečníku, a když ji zmáčkl, tak se ozval takový strašný zvuk. No, Lucerna se mohla rozbořit. A já jsem měl chuť tiše zaplakat a jít pryč. Já snesu třeba tvrdé slovo, ale snesu ho v anekdotě, kde musí být, kde to nejde nahradit. Víte, já jsem třeba se pokoušel některé anekdoty změnit. Já nevím, jestli jsem vám vyprávěl tu o tom, jak ti tři králové přišli pozdravit toho Ježíška. To je pěkná taková vánoční, mám ji od Dity Skálovy, která pracovala tady v rozhlase. Tak narodil se Ježíšek a přišli tři králové, nesli mu dary, vstupovali do toho chléva a ten jeden se strašně praštil o veřej dveři do hlavy a vykřikl Ježiši Kriste. A panenka Maria se vrhla na Josefa a říkala, vidíš, to je pěkný jméno a ty porád Hugo, Hugo. Já jsem se pokoušel to Hugo nahradit jiným slovem. Není to ono. Musí to být Hugo, to se nedá nic dělat.

0: Doktor Vlach vždycky říká, že nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života. Když přijímají královské dary osudu s přesvědčením, že je to samozřejmé. Probudí-li se člověk ráno zdráv a svěží v čisté posteli s vědomím, že za chvíli dostane teplou snídani, je to pádný důvod k tomu, aby vstal a aby zaspíval píseň díků nebo napsal oslavnou báseň na krásu života. Tak tomu říkám skutečné přitakání radosti ze života. Zavánělo by jalovosti a naivitou, kdyby nebyla připojena další slova. Prožíváme-li delší dobu idylu, tvrdí doktor Vlach, přestaneme ji vnímat a osud by nám prokázal neocenitelnou službu, kdyby nás popadl za límec a vyhodil dočasně na mráz. Pak bychom nevzpomínali na to, že kamna trochu kouřila, nýbrž na to, že hřála a na to, že bylo konec konců v naší moci, aby jenom hřála.
1: Svého Saturnina tu knížku si každý musí přečíst sám a každý si zřejmě musí odehrát sám v sobě. Já aspoň nevím, nedokážu si představit nějaké provedení, buď to filmové, na divadle, rozhlasové. Dokážete si představit něco jako...
2: Nedokážu, ale možná, že se mýlím. Víte, já mám za sebou nespočet omylů. Já jsem, a prosím, já to říkám s rezervou, jenom jako příklad, já se nechci samozřejmě připodobňovat nebo srovnávat. Já jsem ku příkladu byl přesvědčen, že nelze s úspěchem sfilmovat Rozmarné léto od Vančury. Já tu knížku miluju, znám z ní celé pasáže a přitom ovšem s úsměvem si říkám, no dobře, ale Plavčík, aby pronášel tyto věty, nebo to nejde, to v knížce se to snese, ale v tom filmu. A byl jsem přesvědčený, že nelze. Lze a s velikým úspěchem se to podařilo, takže já nevím. Byl bych rád, kdyby jako to dobře dopadlo, teď se to má filmovat. A poněvadž je to ve skupině Jiřího Mencla, tak si myslím, že by to nemuselo dopadnout špatně, ale nevím. A jenom z toho strachu před tím, jak to dopadne, to už je můj starý pocit leta, jsem si říkal, no pro všechny případy tady mám alibi, knížečku, já jsem tohleto, za to nemůžu, že jo. Teď mě oznámilo ze Suprafonu, že je hotové natáčení na desce, dělá to Svatopluk Beneš, který to taky dělal v Divadle hudby. Já ho mám rád a v tom Divadle hudby to dělal velmi hezky.
0: Doktor Vlach si totiž rozdělil lidi podle toho, jak se chovají v poloprázdné kavárně, mají-li před sebou mísu koblih. Stali prý člověkem bez fantazie, bez touhy po dynamice a bez smyslu pro humor. Budete se na ty koblihy dívat tupě a bezmyšlenkovitě třeba až do poledne a pak půjdete k obědu. I kdybych mezi lidi toho druhu opravdu patřil, bylo by mi to milejší, nežli být příslušníkem skupiny druhé, která prý se při pohledu na ty koblihy baví představou, co by se dělo, kdyby někdo z čista, jasna a bez výstrahy začal ostatní návštěvníky kavárny tím pečivem bombardovat. Kdyby mi osud nebyl přivedl do cesty Saturnina, nikdy bych byl nevěřil, že se vyskytuje ještě třetí druh lidí, takové jakési bílé vrány. Myslím tím lidi, které představa koblih svištících vzduchem láká natolik, že vstanou a uskuteční ji. K takovým jedincům chová doktor Vlach nezřízenou úctu. Tolik z přepůvabné knížky Saturnin a tím vám vracím poklonu, pane Jirotko.
1: Můžu se zeptat autora,
2: no,
1: do které kategorie on sám patří?
2: Já do té druhé. Já si to představuju a neudělám to.
1: Zažil jste někoho, kromě vašeho Saturnina?
2: No.
1: Kdo by patřil do té třetí kategorie?
2: S určitou zdrženlivostí můžu říct. V klubu v Řeznické ulici hráli, říkali tomu Saturniáda. A vykládali mě, že když to tam hráli asi po 30. nebo co, tak při děkovačce je obecenstvo začalo bombardovat koblihama.
3: Ano, léta běží, pane Jirotko. A lidí ochotných házet koblihy je bohužel pořád tak málo.

Troufám si tvrdit, že ta následující povídka, jmenuje se Pod stromečkem, vám asi představí spisovatele Zdeňka Jirotku tak, jak ho třeba neznáte. A přitom ani tady v těch třech různých pohledech na vánoční stromeček nechybí ani humor, ani poezie. Tedy to, co je hlavní devizou Jirotkova literárního stylu.

Ta věc zářila jako hvězda. Pomalu se otáčela, visíc na nitce v hustém jehličí smrku. Lomila paprsky vánočních svíček a světel lustru a vysílala do všech koutů pokoje duhové signály. Stará paní se na to z křesla dívala a kdesi na dně paměti se ozvala vzpomínka z dětství. Takové broušené hranolky křišťálu vídala jako malá holka na lustru u Navrátilů. Najednou si s podivuhodnou jasností vzpomněla na plechový smaltovaný plakát, který si tenkrát obchodníci přibíjeli na zeď vedle vchodu do krámu. Byla na něm nepřirozeně růžová šunka a pod ní vypouklá písmena Navrátilovi uzeniny. A právě u těch Navrátilů měli v pokoji ten broušený lustr a taky papírové palmy a nedobytnou ošklivě natřenou pokladnu a obraz císaře a všichni byli protivní. Chodila tam jenom proto, že tam byla houpací židle s rákosovým výpletem a ona tajně doufala, že jí někdy bude dovoleno, aby do ní usedla. Zavřela oči a myslela na krásné věci. Mezi jiným i na to, že někdy bude takovou židli mít. Ty časy jsou už dávno a nenávratně pryč, ale vzpomínka je živá a v uších jí dosud zní líně protahovaný nosový hlas paní Navrátilové, když mluvíc o svém příbuzenstvu říkala Onkl Pepi, tante Zofi, tante Štefi. Stará paní by dnes těžko vysvětlovala, proč je neměla ráda, nezáviděla jim houpací židli. Bůh už to tak zařídil.

0: vidět, že na světě jsou lidé chudí a bohatí. Vždycky to tak bylo a je nutno se s tím smířit. A nejen smířit, prý i milovat. Aby si to vyjasnila, ptala se jednou nebožky maminky, jestli jsou i Navrátilovi blížní. Maminka se maličko pousmála a odpověděla, že ano. Bylo tedy nutno přijmout svět takový, jaký byl. Ona to učinila a přizpůsobila se tak dokonale, že o 30 let později jí pobuřovaly názory nastupující generace. Těm mladým naprosto chyběla pokora. A ona proti nim hájila hodnoty, v něž se kdysi přinutila věřit. Ale někdy ustávala v obojí zaskočena myšlenkou, že to, co brání, není stará dobrá vlajka, nýbrž plechová reklama na uzeniny pana Navrátila. Jo, bylo to všechno příliš složité a někdy se jí zdá, že teď už i zbytečné, protože je stará a jen jedno je důležité. Kolikrát ještě bude dopřáno, aby se takto dívala na rozžatý vánoční strom a na nejmenšího vnuka, v jehož udivených dětských očích hledá odpověď na prastarou otázku, odkud on přišel a kam ona odejde. Neboť není s odchodem smířena. V té chvíli se stará paní usmála, protože si s náhlým zábleskem humoru vzpomněla na anekdotu, v níž rabín na bojišti slibuje smrtelně zraněnému židovskému vojáku, že ještě dnes bude večeřet s Abrahamem, a raněný mu odpovídá: Pán Bůh ví, že bych radši nežral. Ale ona je křesťanka, katolička. Neměla by následovat toho vojáčka na cestě vzpoury. Měla by být naplněna pokorou. Měla by se radovat, že po životě, který nebyl lehký, jí kyne odměna na nebesích. Ale cítila, že lpí na životě a že by se přetvařovala, kdyby říkala něco jiného. Chtěla žít s tímto starým tělem, churavým a chátrajícím jako stroj, který dosloužil. Podobna staré královně v pohádce. Toužila po živé vodě. Dívala se na to, jak se zářící krystal na vánočním stromku pomalu otáčí a znovu se usmála. Prahne po živé vodě a pije vodu karlovarskou, protože jí to její lékař nařídil.
1: Ta věc zářila jako hvězda. Syn staré paní si toho všiml, když si od jedné ze svíček na vánočním stromku zapaloval cigaretu. Potom usedl, pomalu kouřil a mlčky se díval na malého človíčka, který se, ručkama ještě nešikovnýma, opatrně dotýkal ozdob na spodních větvích smrku. Z kuchyně slyšel tlumené cinkání, umývaného nádobí, hovor a smích. Bylo mu dobře, ale cítil se velmi unaven. Byl to pocit, který ho teď téměř neopouštěl. Vracíval se domů pozdě, s tupým tlakem v hlavě a umiňoval si, že navštíví lékaře, třeba že tušil, že je v podstatě zdrav. Měl svou práci rád a dával jí všechny své síly, jako dobrý hráč sedící nad složitou šachovou partií. Ale byl už unaven. Budete-li hrát šachy 10 nebo více hodin denně, soustředěně, tvrdě a na výhru, protože jste osobně zodpovědný za výsledek, odvezou vás dříve nebo později do sanatoria. A je to o to těžší, že už mu není 20 let. Vzpomínal si, jak mýval kdysi docela rád veliké úkoly a jak se na ně vrhal s radostnou a vyzývavou zuřivostí. Byly to výbuchy pracovní energie, ale potom přišel odpočinek. Zasloužený a s klidným svědomím vychutnávaný. Ale dnes je úkolů mnoho, časově se překrývají a nedovolují člověku vydechnout. Možná, říkal si, že na to jdu špatně. To, jak jsem pracoval před 20 lety, byl styl sprintera. 100 metrů, 200 metrů, s tmou v očích a srdcem v hrdle do cílové pásky, pak tepláky, srovnat tep a dech, praštit sebou na znak do trávy a zavřít oči. Ale dnes se běží maraton a já s tím sprinterským stylem si počínám na trati jako blázen. a třeba ani nedoběhnu. Zamyšleně se díval na zářící krystal vysílající duhové signály a najednou si v té souvislosti vzpomněl na umělou družici letící prostorem. A právě tváří v tvář tomuto hrdému symbolu své generace pocítil, že on sám je malý, unavený pozemšťan. Noviny celého světa tehdy říkaly, že brána ke hvězdám je otevřena a i on byl nesmírně vzrušen, nadšen a dojat. Ale zároveň si s pocitem jakéhosi zahambení uvědomoval, že po nových světech netouží, protože všechno, co miluje, je na této zemi. Měl proto tisíce rozumných důvodů a přesto cítil potřebu hájit se sám před sebou, jako člověk, který opouští jednotku uprostřed boje. Bylo nutno si ujasnit, co se to s ním stalo a jak k tomu vlastně došlo. Léta plynou a člověk denně se holící nemá před zrcadlem pocit, že se mění. Je takový, jako byl včera nebo před týdnem, ale račte se podívat na fotografii starou 20 let a ukažte ji svému dítěti. Jste-li na ní sám? Dobrá, ale je-li to fotografie skupinová, řekněte tomu děcku rovnou, že vy jste ten třetí zleva, aby vás marně nehledalo. A čert vzal fyzické stáří, ale duševně se nemá stárnout. Viděl kdysi před mnoha lety takový obrázek, kreslený vtip v novinách. Vysoko v horách, až někde nad oblaky, stojí na kamenném převisu nerovná dvojice mužů. Mladý opálený mladík, v jeho tváři je vepsáno nadšení z dosaženého cíle a starší, schvácený a nevraživě se tvářící tlouštík. Proč se tenkrát smál a krutě bavil na účet toho kondelíkovsky vypadajícího turisty a proč dnes po letech se mu už zdaleka nezdá tak hloupé to, co ten pán svému mladšímu druhu rozmrzele povídal? Tak vám pěkně děkuju. Honíte mě po všech čertech, vytáhnete mě polomrtvého na tuhle nesmyslnou kupu kamení a teď se rozplýváte nadšením, jak je dole krásně. To jsme tam nemohli zůstat. Ano, říkal si, toto je pohled na duševní fotografii starou 20 let. A stalo se něco, co se na skutečných fotografiích nestává. Tehdy dávno byl on ten rozesmátý chlapík vlevo. A teď je vlastně tady ten. Vedle ten starší nevrlý, ten, co už netouží po hvězdách. A kdyby ho někdo vyzval, aby vstoupil do meziplanetárního letadla, kladl by si otázky. Neptal by se, jako ony žáby v Nerudově básni, jsou-li tam žáby taky, ale chtěl by vědět tohle. Jsou tam průzračné řeky, u nichž je možno ležet a naslouchat běžící vodě? Zvedá tam srnec prudkým pohybem svou ušlechtilou hlavu, odjetele mokrého raní rosou, aby napjatě naslouchal. Voní tam lesy pryskyřicí, rostou tam hříbky. Hůčí tam včely v korunách rozkvetlých lip. Má tam nějaký smysl zahradnický nůž, štěpařský vosk a svazek líka? A potom by možná sebral všechnu statečnost, kterou člověk potřebuje k tomu, aby se nebál být směšný a zeptal by se, je tam aspoň jeden dobrý hotel se slušným stravováním?
2: Ta věc zářila jako hvězda. Dítě stálo pod stromečkem, upřeně ji pozorovalo a prudce zatoužilo chytit to světýlko do ruky. Smí se to? Na ta ostatní světýlka se sahat nesmělo. Babička řekla, že to pálí. Úmysl, pro který byla postoupena obtížná cesta pod strom, byl zapomenut. Původně v tom byl medvěd. Krásný měkký medvěd, který seděl mezi ostatními dárky a jmenoval se Míša. Teď už půl hodiny byl Míša jeho a bylo nutno se o ní starat. Medvíci jsou mlsní a mají rádi sladké věci. A sladké věci jsou na tom stromě v rohu pokoje. Chceš, Míšo, bonbon? Míša chtěl. Bylo tedy nutno vydat se na cestu. Opatrně, protože okraj koberce je záludný a na podlaze jsou různé krabice, o něž je možno zakopnout. Teď stál chlapec pod stromem se zatajeným dechem, protože objevil zářící světélko krásnější než ta ostatní a chtěl je. Bylo nutno stoupnout na špičky, výš, ještě výš, až to bolelo. Ale pak se prsty dotkly hvězdy. Nitka se přetrhla, strom se zachvěl a dětské oči se naplnily úžasem z poznání, že jiskřící hvězdy nepálí a je možno se jich zmocnit.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Už několikrát jsem tu v pořadech Divadla pro vaše uši připomněl, že Zdeněk Jirotka nemohl chybět v té půvabné, protože tak různorodé skupině vypravěčů, která si v 60. letech říkala v rozhlase Sedmilháři. Vypravěči, kteří si nevymýšleli, ale dokázali na rozhlasové vlny vrátit kouzlo příběhu, humorné historky a šťavnaté poenty. Zdeněk Jirotka, František Vlček, Jindřiška Smetanová a mnozí další. Zkrátka, skvělí pozorovatelé života a jedinečných životních situací. Tak je tu máme zase na chvilku zpátky. A pokud je vám s divadlem pro vaše uši dobře, tak zase brzy někdy naslyšenou.
2: My jsme jednou hráli vzrušující zápas, samozřejmě SK Vyšehrad, v jedné obci u Prahy, kterou nemůžu jmenovat, pak mám poblíž chatu, oni by se mi mohli jak si ještě dnes mstít. Je to blízko Dolních Mokropec.
3: A
2: tam jsme hráli opravdu vzrušující zápas, který celkem nevybočil, jak píšou novináři, jak si zmezí. Pokud kdo zná, jak se hraje fotbal na vesnici, tím víc, když tam bylo hřiště, který je známý tím, že je strašně z vršku nebo do vršku, zkrátka. Jedna branka je dole, jedna je nahoře. Což dává tomu fotbalu svůj, jaksi, své ráz na tomto hřišti. A jsou tam drny, obrovský drny. A teď jako zápas plynul a najednou nastalo strašlivý drama. Soudce nasídil proti domácím 10-metrový kop, tedy desítku. Načež, to bylo to vřelo, jak v tom Miláně, víte, třeba, že tam bylo jako 300 lidí, ale vřeli, tedy ohromně. A na hřiště vniknul první starosta obce a ten pronesl památný výrok, ten přiskočil k soudci a zařval velikým hlasem: toto hřiště je na mém poli a na mém poli se tahle desítka kopat nebude.
3: Jak jste říkal o tom hřišti, že bylo z kopce, tak to já jsem věděl o jednom hřišti na malém městečku, kde obě branky byly dole, ale centr byl nahoře, víš? Takže tam se to hrálo tak, že najednou na tom vršku se objevil half a říkal: pozor, už dol! No tak to je taková historka stará z vojny. Když jsem sloužil na východním Slovensku, tak jednou tam bylo takové cvičení několika dní a byli tam záložníci, kteří se mě tehda zdáli jako strejci, starší páni a tak. A bylo to v noci, byli jsme v lese, hořeli tam ohně, pršelo a přišel tam generál a ten měl plášť do deště a přilbu, takže mu nebyly vidět distinkce. No a jeden z těch záložníků viděl taky staršího člověka, tak si myslel, že je to jeden z nich a šel k němu a říkal mu: nemáš cigaretu? Generál řekl: mám. Sáhl po ten plášť, vyndal pouzdro, nabídl mu cigaretu. On takhle ťukl do čepice, říkal: tak ti děkuju. No a generál odcházel. Jenomže tohle všechno viděl nějaký rotmistr, který tedy leknutím zdřevěněl a pak se vrhl na toho záložníka a říkal mu: člověče, co blázníte, co mu tyká, tedy to je velitel divize, generál ten a ten. Načiž vojáček se lekl dodatečně, běžel, předběhl toho generála, postavil se do pozoru a říkal: pane generále, promiňte, že jsem si řekl tu cigaretu a hlavně mě odpuste, že jsem vám tykal. A generál říkal: no, nic se nestalo, ale dám vám jednu radu. Neskoušejte to na poručíkovi.
4: To je velmi.
2: Mě právě mě napadlo něco o hudbě. Je to taková historie o našem jednom z nejlepším teda fotografovi Sudkovi, který před 15 lety vyfotografoval svý přátelé, který se brali, že jo. Zkrátka vyfotografoval svadební snímek. No a dalo se očekávat, že to bude tedy jistě nádherný dílo, protože opravdu to umí. A teď jako ty manželé tak spolu žili a jako čekali na ten snímek, když uběhla pár měsíců, tak si opováželi, volali k Sudku, jak je to s tou fotografií svadební, a on říkal: už se na tom pracuje, už hudba hraje, to je takový jeho úsloví, už hraje hudba, už se na tom pracuje. No a teď oni zas za čas zavolali, on to zas nebylo za zavolat, zas už hudba hraje, už se... Zkrátka, hudba hrála 15 let a pracovalo se na tom 15 let a po 15 letech se ozval sám Sudek a volá jim asi toto. Helejte, tak já jsem to vyvolal, víte, a ono to není moc, víte. Máte ještě ty samý šaty, co jste se v něm brali? Že bych to vzal ještě jednou.
4: Já jsem si teď vzpomněl, když je Škubínovi bylo 100 let, tak jsem si vzpomněl, jak jsem s ním jednou hrál karty. To bylo po válce a já jsem byl v nakladatelství Borový.
5: Zdeněk
4: Jirotka. Měl jsem tam místo takového jako lektora. A jednou přišel ředitel Pilc za mnou a říkal mě, poslechněte, umíte licitovaný Mariáš? Já jsem říkal, no umím, a co má být? A on říkal, tak podívejte se, seberete se s patákem a pojedete do restaurace na Bořislavce. Tam v té restauraci je Ješ Kubín, má hroznou chuť si zahrát Mariáš a nemá s kým. Ale ne, abyste ho obehráli. Tady jsou peníze a ty prohrajete. Jsem říkal, prosím. Tak jsme se sebrali s patákem a jeli jsme na Bořislavku. No a tam byl Kubín, čekal na nás, nedočkavý, tak jsme si sedli a začali jsme hrát. Jenomže, jak si velmi brzo jsme zjistili, že prohrát s Kubínem to je hrozně těžká práce. No tak teď jsme ovšem nevěděli, co máme dělat za této situace. Pamětliví toho příkazu a měli jsme ty fondy tedy na tu prohru. Tak pak jsme to řešili tak, že buď to paták nebo já jsme vylicitovali nějaký nesmysl. Já jsem třeba řekl 107 červených, vůbec jsem to neměl, paták mě to fleknul, já jsem si dal re, on dal su. No já jsem to prohrál a platil jsem patákovi a Kubínovi. Pak zase paták něco vylicitoval, já jsem mu dal flek a on platil mě a Kubínovi. No a protože jsme to takhle dělali soustavně, tak za chvilku se před Kubínem ty dvacetničky a korunky začaly zhromažďovat a on se tak mile rozvášnil a říkal, vy kluci zelený, já vám ukážu, jak se to hraje.
5: No tohle já ohromně jako uznávám takovouhle situaci a ovšem některé věci jsou, které se dají vykádat, protože jde o lidi tak rozkošní, který se určitě nebudou zlobit, když se o nich mluví. A protože jsou to lidi neobyčejně zábavní, tak třeba na malý straně je úžasný kominík pan Růžička. To já nesmírně ctím. On ponosí k uniformě kominický takový brejličky a vypadá spíš jako profesor filozofie nasazený v akci 70 tisíc, tedy do kominictví. Ale je to rodinná záležitost a už to dělal jeho tatínek a on dokonale ovládá všechny ty malostranský průlezový komíny a to je k nezaplacení. A já jsem jednou přišla do železa a ten železář dával nějaký paní popsat recept na tvarohový knedlík s teplým jahodovým kompotem. A já jsem říkala, jak to, že to dáváte v železáři? A on říká, no to je od pana Růžičky. A tedy recept od pana Růžičky, to je vždycky dokonalá záležitost. A začal mi vykládat, že tedy s panem Růžičkou se bavit o kuchařství je zážitek. A když k nám vždycky jednou za rok přišel pan Růžička vymetat komíny, tak já jsem si s ním skutečně povídala o kuchařství a on to neobyčejně ovládal a tak jsme pili kafe a on v tom komínickém a já proti němu a povídali jsme si o vitamínech a jednou jsme došli jako k tomu, co by si z nás dvou, kdo přál, tak nějaký velký a krásný přání. A já jsem říkala, no a co byste si tak přál vy, pane Růžička? On říkal, víte, já mám jeden velký sen. Sektorovou kuchyň. Tohle je tak krásný, ten kominík v tom kominickém, kde si přál tu sektorovou kuchyň. A pak zase jsem se s ním setkala za rok a tak jsem se ptala, co je novýho, pane Růžička. On říkal, no stala se mi taková zajímavá věc, víte, na jednom vyslanectví, protože on ho v teď to neřeknu. On se stará prostě o vyslanectví a tam začali poprvé topit a byla nějaká recepce, samozřejmě jim začali šíleně kouřit kamna. A vypadalo to, že to úplně zahubí tu společenskou událost a začali schánět pana Růžičku, protože to byla jediná záchrana. A on se vracel z práce a předovem stál perleťově šedivej boura, který něco uchvatně nádhernýho v takový ty perleťový šedí. A tam byl zaměstnanec vyslanectví a pro boha ho prosil, ať tu situaci jde zachránit. A ten pan Růžička mi říkal, víte, já samozřejmě jsem řekl, že hned půjdu, ale já mám rád hezký věc, já si jich vážím a mně to bylo tak líto, abych mu umazal ten bourák, že jsem si koupil balicí papír a zabalil jsem se a teprve jsem si do toho fára set a pořád jsem si takhle ten papír držel, abych se mu cestou nerozbalil.
4: No tak prosím, já to vykládám s určitými rozpaky, protože tam jsou taky tragické motivy. Majitelka domu, v němž jsem bydlel, velmi stará paní, měla stupňující se sklerózu a nakonec se pomátla. Ztrácela paměť a tak. Ale v době, kdy ona už nevěděla, jak se jmenuje, kde bydlí, kolikátého je a nic, tak si docela jasně vzpomínala na své dětství a na svá dívčí léta. A v té době ona si vzpomínala na městečko, z kterého pocházela, a to byla Mladá Vožice. Tak ona mě třeba viděla, že dělám něco na zahradě, viděla mě z okna, nepoznala mě, šla za mnou a dost přísně se mě ptala, co tam dělám. A já jsem říkal, no vidíte, paní domácí, tady pleju jahody. A ona říkala, a vy tady teď budete? Jsem říkal, no budu, dokud to nedodělá. A ona říkala, a vy budete bydlet u redaktora Jirotky? A já jsem jí říkal, paní domácí, já jsem Jirotka. Ona říká, depa. Vás já znám z Mladé Vožice. No a pak po čase soudní lékaři rozhodli, že ona už nemůže zůstat mimo ústavní péči a mě jako požádali nebo nařídili, abych ji do té ústavní péče převez. Tak jsem to udělal, přišli jsme tam. No a tam jsem prožil jeden z otřesných okamžiků svého života. Člověk tam nejde rád ani s tím nemocným a tak, no. Byl tam nějaký mladý lékař, ten přišel a říkal, kdo přivedl tu pacientku? A já jsem říkal, já. A on říkal, prosím vás, pojďte se mnou vedle. Tak mě zavedl do takové malé kanceláře, tam měl takový dotazník, tam byly rubriky, jako kdy to začalo, ta nemoc, jak rychle to pokračovalo a tak. No a než to začal vyplňovat, tak mě říkal, jak vy se jmenujete? Já jsem říkal, já se jmenuji Zdeněk Jirotka. A ono toho formuláře zvedl hlavu a říkal mě, já vás znám z Mladé Vožice. To bylo něco tak otřesného, já jsem se prostě hrůzou spotil. Pak vyšlo najevo, já jsem skutečně jednou v životě v Mladé Vožici byl, měl jsem tam nějakou besedu. A tenhle mladý člověk tam byl jako student a pak dodělal medicínu a teď je tedy lékařem v té nemocnici. Ale nespomínám si, že bych se byl tak vyděsil jako tenkrát.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Jsem ráda, že můžeme strávit společný páteční večer. Budeme si povídat o věcech, které jsme dříve uměli úplně běžně, ale dnes se z našeho života pomalu vytrácejí. Možná si vzpomenete, jak se doma spravovaly rozbité věci, zavařovalo se ovoce, šilo oblečení, nebo jak jsme se na cestách obešli bez navigace v mobilu. Naše maminky, tatínkové, babičky, dědečkové nám předali spoustu dovedností, které tehdy byly samozřejmostí. Některé z nich jsme si uchovali, jiné jsme možná nechali odplout s časem. Co jste se naučili od svých rodičů nebo prarodičů? Co dodnes umíte a s radostí předáváte dál? A je něco, co vám z těch starých časů chybí? Větší soběstačnost, trpělivost, šikovné ruce nebo možná jenom klidnější tempo života? Zavzpomínejte společně a pojďme se podívat na to, co nám naopak přinesla dnešní doba, protože každá generace má své dovednosti a každá doba má své výhody. Těším se na vaše telefonáty, příběhy i vzpomínky. 731 800 900, to je telefon, se volejte. Pište na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo využijte e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková, ještě jednou přeju krásný večer ze Zlína.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: máme přebenuty po 23. hodině. Jsou věci, které jsme kdysi dělali úplně samozřejmě a dnes bychom nad nimi možná chvíli přemýšleli. Pojďme si dnes připomenout, co jsme uměli a co bychom neměli nechat zapadnout. Pan Olin z Kopřivnice otevírá dnešní téma Noční linky Českého rozhlasu. Zdravíme vás.
1: Já vás zdravím taky, zdravím všechny nespavce a ty, kteří poslouchají. Takže hurá do toho.
0: Ano, tak co se vám vybaví jako první, když se řekne věci, které už dnes neumíme jako dřív?
1: No tak já, mně se nevybaví nic.
0: A to dřív, znamená, dřív, že si myslíte, že stále umíme všechno?
1: No tak
0: nebo
1: jako
0: víc
1: to umíme. To neumíme, ale ne, zrovna dneska jako jsem měl takový jakoby předávací den, bych tak řekl, to vaše téma, jo. Mám vnuky ze 17 a 19 a 8 roku. Dneska jsem potřeboval takový dělat kolem včel a prostě něco takového, co umím jenom já. A měl jsem ale i spoustu jiných věcí, které prostě ti kluci by mohli dělat. Ale nějak se jim do toho nechtělo, nebo nechce, protože jsou to takový kladci vysocí o dvě hlavy, možná vyšší než já, takže vždycky se na mě podívají tak nějak z hora, co děda, co zas po nás chceš. To je takový prostě v těch očích vidět. No, nebo jdou, já něco dělám a řeknou, dědo, chceš pomoct, ale v té otázce je taková jakoby podotázka, radši nechtěj, my nemáme teď čas, my musíme jít někde pryč. A to obyčejně to, když jdou někam ven, jsou navonění, oblečení pěkně.
0: Ano, tak pojďme k té pointě, jak to teda dopadlo?
1: Jak to, no, dopadlo to tak, že prostě to musíte udělat. No tak jsem jim to vysvětlil tak nějak normálně a říkám, podívej se, vy jste schopni tady toto udělat, já bych se s tím zdržel a neudělal bych zase to ostatní, které bych musel dělat až potom. Takže ne, já je opravdu se snažím vést s tím způsobem, že jim se snažím ukázat něco. Já když si vzpomenu na svoje dětství, tak to bylo taková forma nenásilná. Tatínek něco dělal, já jsem přišel, díval jsem se mu od ruky. To dělá tady ten malý, ten třetí vnuk, ten, co má těch 8 roků. Jero, já ti pomůžu, vždycky přijde. A první, co bere do ruky, vrtačku, nebo to je takový to sklíčidlo, nože bere do ruky, nůžky bere do ruky, prostě on je schopný ostříhat keř jenom jako tak, že si myslí, že to je potřeba udělat. Ale je opravdu šikovný ten malý kluk oproti těm velikým, kteří svůj život věnovali sportu. To znamená, že nějak neměli čas tady na takové ty normální opravárenské věci. Uh-huh. Já jsem pověstný tím, že mám kolem sebe spoustu, nebo zachraňuji staré věci, jak já říkám. Dostane si mi do ruky rádio, které má CDčka, má ještě magnetofon, protože někteří lidi se ptají, jestli náhodou nemám i s tím na tu kazetu. Protože kamarádka jedna říká, já tam mám nahrané slova, co moje děti se učili říkat, nebo co říkali první slova. Chtěla bych to pustit teď těm dětem těch dětí, jo. Takže hledala ten magnetofon, tak já jsem prostě vyšátral někde v odpadu a našel jsem takový to dvojče ještě, takový, jestli si pamatujete, to bylo, co vozili z Polska, myslím, no, odkud se to vozilo, takže to dvojče, takže jsem to dal dohromady, dal si mi to a bylo ráda, protože mohla těm dětem, protože převez z nosiče na nosič v dnešní době.
0: Oline, rozumíme, teď nám jde o to, že teda vy jste šikovný opravář a i to je ta dovednost, o které dnes večer tady mluvíme, co je dobré si připomenout, co dřív bývalo běžné a dnes ne. A to je třeba právě to, jak jsme pečovali o věci, jak jsme je opravovali a nevyměňovali. Ale víte co, já mám v hlavě, jak jste mluvil o tom včelaření. Ono se říká, že včelař musí být hlavně trpělivý. A když vy říkáte, že k tomu třeba vedete vnoučata, tak děti jsou obecně naopak úplně netrpělivé, tak jako myslíte, že z nich budou ti včelaři?
1: Daří
0: se vám to předávat?
1: Já to řeknu takhle. Já jsem začal s tím včelařením, s tím předáváním v roce 1999. To si pamatuju. To ještě byl dům dětí a mládeže.
0: Takže před 27 lety jste začal předávat včelaření. Takže to už jsou vnoučata, jako velké.
1: Ano, ano. Já jsem vedl kroužek včelařský v tom domě dětí a mládeže. Tenkrát se mi hlásilo, jako jsem měl obyčejně 12, 15 dětí v kroužku, to spíš jsem se měl takový pocit, že rodiče toho dají do toho domu děti a starejte se o ně aspoň ty 2-3 hodiny, ať mám pokoj. Ale od toho roku 1999 opravdu mě prošlo tím kroužkem takových odhadem, když to nepřeženu, takových 30, 40 kluků. Byly tam i děvčata teda, jo? Ale musím říct, že oproti těm dřívějším letům ten zájem o to včelaření opadá. Třeba v loni jsem už nepozbíral těch minimálně pět děcek, abych mohl ten kroužek vést. Kluci se odklonili a začali rybařit. Dva se začali věnovat modelářství a tak dále. To jsou prostě věci, které ti kluci nemusí sledovat po celou dobu toho roku. Když to včelaření, to je jasné, to všichni víme, včely jsou živý organismus a obyčejně ty včelařské nebo kroužky v tom domě dětí končily v květnu a v květnu vlastně začíná pro včelaře to nejdennější, takže já jsem ty kluky potom, když ten kroužek skončil, tak já jsem jim řekl, kluci, tenkrát a tenkrát přijdete, budeme prolídneme včely, za týden budeme točit med a tak dál. Takže ti kluci, ale musím jako se pochválit a musím pochválit i ty kluky. Mám opravdu, vím o nich, o těch klukách, to už oni mají těch 40, 35, 40 roků a včelaři samostatně už. Ten jeden, to je Pepík Hrček, tady ze Štramberka, ten včelaří dělá...
0: Dobře, Oline, to je dobře. Já myslím,
1: předávání,
0: že
1: ano,
0: jsme pochopili, co jste tím chtěla říct. A klobouk dolů, tolik let se věnovat včelám a ještě k tomu vychovávat další generaci včelařů, to už je nejenom koníček, ale nádherná životní stopa. Děkujeme, že jste se s námi sdílel, že nás posloucháte. Budeme rádi, když s námi zůstanete i dál v Noční lince.
1: Já vždycky. Určitě těším se na další témata. Mějte se moc krásně, ať se vám daří a pěkně, ať to zvládnete celou noční šichtu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Svět je rychlejší než kdy dřív, ale některé staré dovednosti mají hodnotu i dnes. Většina z nich. Které jste si uchovali vy? Volejte Noční linku Českého rozhlasu, volejte Jarku.

0: Zpívala Hana Zagorová, Dotazník. Teď se podíváme mezi vás posluchače, kteří poslali textové příspěvky. Přišlo nám několik krásných vzpomínek a příběhů o tom, co jsme kdysi uměli, co jsme se naučili od našich rodičů, prarodičů a co možná pomalu mizí z našeho každodenního života. Paní Anna píše z Jihočeského kraje. Dobrý večer, chtěla bych se podělit o vzpomínku na svoji maminku. Ta mě naučila vařit, péct, hlavně si poradit, když něco doma nebylo. Pamatuji si, jak jsme spolu dělali domácí nudle, zavařovali ovoce ze zahrady, schovávali všechno, co se ještě mohlo hodit. Dnes už mám pocit, že se spousta věcí řeší rychleji, jednodušeji, ale ty chvíle v kuchyni s maminkou bych nevyměnila za nic. Naučila mě nejenom recepty, ale hlavně trpělivosti a tomu, že práce rukama má svůj smysl. A to se snažím předávat dál svým dětem a vnoučatům. Václav Kraj, Olomoucký. Poslouchám vás a musím říct, že jste mi připomněli mého tatínka. Ten uměl opravit snad úplně všechno a já jsem jako kluk stál vedle něj a díval se, jak pracuje. Naučil mě, že není potřeba všechno vyhodit, když se pokazí. Dodnes si doma spoustu věcí opravím sám, i když už mi to nejde tak rychle jako dřív. Nejvíc mi ale chybí ten klid, který u těch oprav býval. Člověk si sedl, přemýšlel, nikam nespěchal, povídal. Myslím, že právě tuhle trpělivost bychom se měli znovu naučit a měli bychom jí naučit mladou generaci. Paní Ano Václavé, děkujeme za krásné vzpomínky. Jde vidět, že staré dovednosti nebyly jen o tom něco umět, ale také o společně stráveném čase, o lidech, kteří nám je předávali. A možná právě proto má smysl si je čas od času připomenout. Třeba dnes v Noční lince.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní večer patří vzpomínkám na šikovné ruce. Kdo vás učil trpělivosti? Kdo vás naučil opravovat věci, zavařovat, starat se o to, co máte doma, starat se o svoje blízké? Pojďte nám zavolat, pojďte si s námi povídat, stejně jako to právě teď udělala. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní redaktorko. Tady Anna ze Svatobořic Mistřína.
0: Aničko, věci, které ztrácíme, věci, které nacházíme, téma i pro vás.
1: No, tak zaprvé vám řeknu, že noční linku poslouchám většinou, když peču na nějakou příležitost, buď svátky, anebo oslavy, nebo tak. No a dneska jsem takovou pozdní hodinu vařila marmeládu z meruněk, protože jsem to přes den v tom horku se mi to jaksi nechtělo. A
0: no, jasně, rozumím.
1: Takže přišlo na to až teďka. No a k vašemu tématu. Tak mám 74 let, ale ty roky mě nepřipadají ani tak hrozné, nebo moc, ale to, co pamatuju, si říkám, že pamatuju úplný, nechci říct pravěk, ale prostě vzpomínky na mojeho dědečka, babičku, pak teda svoje rodiče, kteří to přebírali po nich a zase já od nich všecko. Byla to prostě láska ke každé práci, k přírodě, k té rodné hroudě, k tomu takovému zemědělčení a vůbec jako práce třeba na tom poli tady na Jižní Moravě ve Vinohradu, že to jsme jako malé děcka s tou babičkou a všechno jsme měli takové prostě jejich příkladem, všecko jsme se naučili. Pamatuju takové doby, když teda dneska vařím tu marmeladu, tak jak se třeba vařívali povidla. To se vařilo v kotle velkém a první se to muselo jako rozvařit, pak se to předsedilo a pak se to zahušťovalo. A to se dělalo třeba do rána. Takže se na tom vystřídali třeba všichni členové rodiny a tak. A vždycky u toho byla taková i zábava prostě z takové společenství těch lidí, když se pak se drávalo peří, že to taky se sešly sousedky různé, tety, tetičky, chodilo se, jeden týden se udělalo u jedné, pak se šlo další a další. Takže to byly takové opravdu akce, kdy ti lidi byli odkázáni i jeden na druhého, že si pomáhali a tak to utužovalo teda jejich vztahy a tak. Takže teď bych řekla, že v této opravdu nové době hodně se ustupuje a upouští od takové té práce na těch políčkách. Třeba vyjdete za dědinu a vidíte, kolik je tam úhorů, nikdo se prostě o to nestará. Mladí řeknou, že se všechno dá koupit jako v supermarketu, tak co by se jako hrbatili, že jo. No a ještě horší mě připadá takový úpadek v té duševní a duchovní sféře, protože se víc teda hledí na ty a baví se těma z ty sociální sítě a umělá inteligence a já nevím, co všecko. Já vím, že je to prospěšné do určité míry, ale všeho moc škodí a mám velké obavy, že takový ten zdravý, jak se říká, selský rozum opravdu chybí, ať to vezmeme skoro od vlády až po nějaké tady děti. I když na té vesnici ještě docela bych řekla, že se to tak to. No a co jsem si teda odnesla a co umím, tak to je opravdu veškerá ta práce venku, ale hlavně tady to pečení, vaření, tak třeba když udělám maminčin tažený štrůdl, tak to vám řeknu, že na Vánoce třeba dělám 12 i 16 těch, jak říkáme, nohavic, prostě kusů.
0: Teda.
1: A vždycky říkám, že to dělám pro svou rodinu a své dobré přátele.
0: Jenom, pro vesnici bych řekla.
1: I té rodiny, i těch dobrých přátel tolik, že někdy dělám ještě na druhý den další dávku. No a takové jako zákusky, to jsem

0: ovládala dávno, a kynuté těsto, to dlouho ta moje maminka třeba rásedli do 85 let dělala, protože bydlela u mě, že, a já jsem vždycky říkala, mami, toto já v životě nedokážu, mně se to bude lepit na prsty, já to neudělám. No až maminka nemohla, tak jsem to párkrát zkusila, no a teď zaspeču pro rodinu a a všem to chutná, jestli jsou to tvarhové koláčky, jestli je to teď s ovocem nějaké buchty, zrovna už si chystám teďka na zítra na zadělání pro moji sestru.
1: Aničko, vy jste kouzelná babička, bych řekla. Tak se na vás musí dívat vaše děti a vnoučata.
0: Já jsem 40 let dělala sestřičku na novorozeneckém oddělení a pak ještě 10 let jako důchodkyně tady u naší paní doktorky obvodní. A tam moje kolegyně, sestra Zdenka, ta vždycky říká, ty jsi babička celé ulice.
1: Vy jste, paní Aničko, už vlastně na začátku pojmenovala něco, co možná z těch starých dovedností zůstává nejdéle. Lásku k tomu, co člověk dělá, úctu k přírodě. Pak jsem chtěla ocenit, jak jste řekla, že je tu nová doba. Že jste neřekla nic negativního, řekla jste to.
0: Ne. Já beru kulantně. Jako to je nové, ne, že bych byla nějaký starý jako pesimista, to ne, já beru všecko a docela se vyznám. Ale vadí mě takové to, až bych říkala, že odličťování a takové jako... Nevím, no. A ještě, abych řekla, co je moje takové heslo, ten můj dědeček vždycky říkal, tak jak se mluví u nás jako v mistříně, on říká, každá práce se musí dělat z lásku. Tady se říkalo o to, z lásku, protože když si nasraný, tak se ti nic nedaří.
1: Ano.
0: Takže to je moje heslo a všechno, ještě je to až některé písni, čím jsem byl, všim jsem byl rád.
1: Ano. To, co říkal váš dědeček, tak v sobě nese velkou moudrost, na kterou se dnes možná zapomíná, tak je krásné slyšet, že vám to zůstalo v srdci a že to předáváte dál, protože ve vaší rodině to bude žít. Přeji vám, aby vám vaše děti dělaly radost, vaše vnoučata, a když budete zase mít chvilku, zavolejte a můžeme si povídat. Ano,
0: no,
1: paní Aničko?
0: Až zase budu někdy ponocovat.
1: Ano, už budete dělat marmeládu. Naslyšenou, mějte se dobře.
0: Nebo pep, něco dobrého.
2: Tak. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Někdy stačí jediná vzpomínka a člověk se vrátí o desítky let zpátky. Kam nás zavedou vaše další dnešní příběhy? Těším se na vás, volejte Noční linko.
3: Je hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

0: Máme 11:30. Když se řekne, to se dřív umělo, každému z nás se vybaví něco jiného. Co napadne právě vás, paní Liduško, zdravíme vás tady k nám na Moravu. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: A jenom krátce, říkám, už nejsou nejmladší.
0: Liduško, můžu poprosit, abyste si stlumila rádio?
1: Jo, ne,
0: potom se určitě líp uslyšíme. Bude to příjemnější pro ucho posluchače.
1: No, je to lepší, paní redaktorko?
0: Ano.
1: Tak fajn. Říkám, už nejsem nejmladší a jenom vzpomínám na mé mládí, když jsem žila úplně jinak. Ta mládě dneska, víte, já říkám, ta je tak nevychovaná. Protože my jsme byli taky mladí a maminka nás vždycky učila pozdravit staršího, jestli ho znáš nebo neznáš, to je slušnost, jo. Dneska vás nepozdraví děcko, které vidíte vyrůstá do malička v baráku, že se na ten rok, kdyby ho vás zakoplo, tak vás nepozdraví. No a vymýšlávají pomalu ty povolání, že kovář, jak se dřív třeba si pamatuju, nám maminka, když měla dělavý hned, že tak to dala jednom známému tento, jak se říká, zalepil. Maminka mě učila vyšívat, háčkovat, vařit. A takové věci. To dneska ti dětka vůbec nekomu vyšívají. Co já bych vyšívala, co já bych pletla, to radši jde a koupí si to, že? No. Takže jsou ty dětka jako, říkám, a ten slovník jejich, to vůbec o tom ani nemluvím. To je dneska sama ků a samé vole.
0: Liduško, já nevím, jestli teda kolem vás jsou takový raubíři, ale myslím si, že zase tak tragické by to snad být nemělo, ale rozumím tomu, že mnohé věci, které byly dříve úplně běžné, tak dnes děti nezažívají. Ano, nepracují doma v tom slova smyslu, že by měli něco opravovat, učit se vyrábět, možná spíše uklízí, nebo možná kluci stále opravují auta, holky se stále učí vařit, ale třeba háčkování, tak ano, to možná šlo do pozadí. Spíš jde ale o to, aby se nestratila ta radost, když vůbec něco dělají. A to snad zůstává.
1: Já jsem hrozně ráda četla, já mám fotky, já bych se učetla. Maminka večer přišla dětka zhasnout a spát, jo, já tajně pod perinu s baterkou. Dneska ty dětka pomalu ani čisto, jenom na mobilách a hrajou hry a i ty pohádky to. Znáte to, sama válka jenom a samé supermani a to. My jsme vyrůstali úplně v jiném světě. Víte, je ta doma, já nevím, hrozně hektická, úspěchaná. A dneska ti mladí nemají na nic čas, že honem, na všechno se nehonem. A na ten sex je mi. Když jsem chodila s chlapcem 17 let, my se znali, jo, chodili jsme spolu a nesme se rozešli a jsme se dali dohromady. Ale nikdy si ke mně nedovolil, víte?
0: Liduška, máte vy kolem sebe nějaké mladší, nějakou mladší generaci?
1: No, teďka už žiju 5 let v domě s pečovatelskou službou, ale bydlela jsem 47 let s manželem ve Žlíně. Víte, paneláku, že? Takže vidím ten rozdíl. Já jako malá holka se vyrostla vlastně na vesnici v Karolince, ale říkám, dneska se žije úplně na té vesnici, to je 101.
0: Liduško, kdybyste měla vzkázat něco mladým lidem, co by to bylo? Jaké poselství?
1: Víte, mají děcka málo té pokory, bych řekla, a slušnosti, víte, nejenom v řeči, ale i v chování ke starším. Maminka nám říkala pozdrav všechny staršího člověka, jestli ho znáš nebo neznáš, nebo třeba my, když jsme přijeli jako dětka do Zlína, víte, co to pro nás bylo, trolejbuse jet, jen samozřejmě, když jsme viděli staršího člověka, poté si sednout, dneska kde to, to neexistuje. Dneska vás dětka nepustí, to každý čumí do mobilu, nebo dělá se, že vám nevidí, jo. Já jsem vedla jedy z pioníry, tak jsem měla v trolejbuse ústeď, jako to se byla v Lidě. A seděli tam dva školáci, jo. A ty dřívy dělá nastupovala paní Honí. A ty kluci dva se ani nehli. Já říkám, hoši, když jste slepí nebo nevidíte, paní nastupuje, že byste ji upustili. A my jsme ho neviděli, jo, tak se zvedli a já jsem si šla, říkám, paní, pojďte si sednout a ona mě říká, no tak když sedněte listy, tak ona už ty něco vybojovala. Já říkám, dneska ty děcka musíte táhat za uši. Mě to ani nenapadne, pro nás to bylo samozřejmě.
0: No. Liduško, tak děkujeme, že jste se k nám dnes přidala, že nás posloucháte. Jsme rádi, že jste se zapojila a uvidíme, co další posluchači, jestli na vás někdo naváže nebo vám řekne, že má jinou zkušenost. Od toho jsme tady, vítáme každý názor. Čím víc barvitější, tím lepší. Mějte se krásně.
1: Dobře, vy taky, mějte se hezky a krásnou dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je přesně 11:45, já vás vítám v noční lince Českého rozhlasu a speciálně pana Ladislava, je to tak?
1: Haló?
0: Haló, slyšíme se?
1: Ano, ano.
0: Tak prosím, představte se, řekněte, odkud voláte a můžete povídat k tématu. Věci, které ztrácíme.
1: Topolné a zásadně skoro všecko, co umí mě naučit tatínek odmalu, vlastně jak spravovat kola, zámečnickou práci, potom motorky, auto jsme neměli, ale jinak všechno svařování, jestli doufám, že znáte tu písničku Tata od Buty.
0: Mm-hmm.
1: No, tak ty slova, všechno dobře, kromě jednoho slova, ne všechno, co umím je o taty, ale hodně, protože dál člověk se učí další věci, potom už ten auto si spravil, vlastně dá se říct všecko. A i potom hodiny, šicí stroje, chodíval jsem běžní hodiny natahovat, údržba. Prostě hodně, jako hodně mě tatínek naučil, moc. Nesem šel do učení, tak dá se říct zámečnickou práci a takové věci, to už jsem všecko uměl. No, kromě, vždycky jsem říkal, kromě zedničiny všecko. Od budíka po lokomotivu.
0: A slyšela jsem dobře, že jste chodil natahovat kostelní hodiny?
1: Ano, dá se říct, no, ne, zhruba tak o 10 hodin, vždycky večer odzvonil klekání, natahl. A když něco bylo potřeba, tak jsem to musel spravit. A i kdysi, nevím, jestli v Jisku nebo někde je muzeum hodin a tam jsme tam tak procházeli a tam tak vysali hodiny, než říkám, co s tím je, nebo to oni to zkoušeli, nejde to. No mně se to podařilo, že jsem to rozchodil. Byli jsme tam za rok a ještě fungovali, takže a to chtělo jenom dá se říct nastavit pořádně, no. Takže hodně potom už člověk to sám vidí, to stačí jenom tak přemýšlet, zauvažovat, co, jak to funguje. A no a můj syn vlastně, nebo dva kluci, jeden dá se říct je po mně, i když je jenom vyučený jako automechanik, tak teď ve veliké takové firmě jde, je už na úrovni inženýra, prostě dělá stejné práce, jak inženýr. No a elektriku, to jsem měl koníčka od první třídy, vlastně jsem tam byl různě letoval, to zase tam byl u nás jeden pán, který on spravoval televizi a to od něho jsem se dost naučil. Vlastně když jsem stavil barák, elektriku jsem si dělal v celém baráku a v rodině, no hodně, takže pořád mám co dělat, nenudím se.
0: To se tak hezky poslouchalo, Ladíku.
1: No, takže no, tak řekně, chvíle, když no, někdo něco potřebuje, takže říkám, dokáž se hýbu, dotáž, dobře, teď jsem měl nedávno 70, ale tak necítím se za tím furt. Já mám dokonce 2 dny narozeniny, tak a teď oba státní sváty, 5. 6. července, tak. Takže pořád je co dělat, nenudím se.
0: Dobře, a teď mi řekněte, víte, na co se vás zeptám? Kdy jste naposledy napsal rukou dopis? To je dovednost, kterou ztrácíme. Když se tady bavíme o těch dovednostech, tak...
1: No, tak...
0: No, on by... Nestrácíme dovednost psát, ale chuť psát dopisy.
1: No, dopisy to málo píšu. Já aj to psaní, to byl takový škrabopis, takže dá se říct, možná už tak od 8. třídy, když někde píšu, tak ti zkazím. Takže já, když to rychlo napíšu, kolikrát to ani sám po sobě nepřečtu. Takže když cokoliv si píšu, tak tiskací. No a dneska dopisy, teď už je ta éra SMS-ek. No jo, a ještě dá se říct odmalu, ještě mě tatínek naučil, jsem fotil. Teď ještě fotím pro dědinu, pro Topolnou, pro obec, takže taky. No, a kvůli tomu focení už jsem musel přejít na digitální, tím pádem ten druhý kluk, ten vlastně dá se říct, je teď jako, no, přes počítače dělá všecko, takže ten mě zase pořídil počítač, naučil mě s ním kvůli tím fotkám, takže pořád je co dělat. No, dá počítač, poskládám všecko, ale oživit mě ho musí on, no, nebo takové to už je na mě moc, nebo tak, ale na které pořád dělám něco. Teď jsem si zašel na procházku na Javořinu, jestli víte, kde to je, nevím.
0: Ano, ano. Od,
1: na slovenských hranicách, tak.
0: No, vy jste aktivní, vy jste akční, takže práce kolem domu, potom pořád něco vyrábíte, máte pocit, že vás právě ta aktivita udržuje určitě v dobré náladě, je to tak?
1: No ano, vlastně barák jsem si taky dostavil. A ráno tak do té 7:30 musím stát. Potom jak ostanu, už se člověk nemůže rozjídat, to znamená tak, no teď a přes vyučování, tak když je škola, tak jedno vnuka vozím do jedné dědiny, do lesní školky, druhý je už ve škole, tak mi zase na autobus do vedlejší dědiny dál už pokračuje autobusem, takže furt je co dělat.
0: Vy jste kouzelný dědeček. Dneska je to ve vysílání sama kouzelná babička a kouzelný dědeček. Děkuju, že jste s námi teď vysílal noční linku. Mláďo, zdravíme vás do Topolné, budeme se těšit na vaši další návštěvu. Ano, teď je čas na písničku a bude od Marcela z Moška. Doufám, že vás potěší.
1: Ano, tam si to už přizrábí, jo?
0: Tak ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. I v ní se budeme vracet k věcem, které jsme dříve uměli téměř samozřejmě, ale v dnešní době se z našeho života pomalu vytrácejí. Během první hodiny jste nám připomněli, že nešlo jenom o šití, opravy, pěstování nebo práci rukama, ale hlavně o lidi, kteří nám tyto věci předávali. Mluvili jsme o rodičích, prarodičích, o jejich trpělivosti, moudrosti, o tom, že každá práce má svůj smysl, když ji člověk dělá srdcem. A právě vaše příběhy ukazují, že staré dovednosti nejsou jenom vzpomínkou na minulost, ale často nesou i hodnoty, které potřebujeme dodnes. A i ve druhé hodině budeme rádi za vaše vzpomínky, za to, co jste se naučili, co jste předali dál, co vám možná v dnešním světě trochu chybí. Možná zjistíme, že některé věci nezmizely, jenom čekají na to, až si na ně znovu někdo vzpomene. Pojďme tedy pokračovat v našem vysílání, tentokrát už v sobotním. Na vaše příběhy se těší Jarka Barpoříková. 731 800 900, to je telefon, pište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Myslíte si, že jsme pohodlnější než dřív? Co nám podle vás technologie vzaly? Co nám naopak dali? I o tom si můžeme povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Jsme u tématu věci, které ztrácíme, věci, které nacházíme. Kdo se k nám dovolal? Krásnou noc.
1: Taky přeju krásnou noc, krásný večer. Tady je Anna z Miroslaví, volám.
0: Vítejte.
1: Takže všichni zdravím, všichni přátelé a všechny ty dobré duše. A k dnešnímu tématu bych řekla, paní Jaruško, samozřejmě já už patřím do té starší gardy, jak se říká, takže to, co bylo řečeno v minulé hodině, tak to všechno jsme taky dělali a nebyla jsem tady sama, to ty moje sousedky a to všechno, to bylo takové automatické, že se zavařovalo a nakonec i my dnes zavařujeme okurky, meruňky, vaříme jahodovou marmeládu, takže ale ty děti to od nás přebírají, když to chtějí mít domácí. Já si myslím, že dneska mladí lidé hodně se vrhají na to, aby měli své domácí výrobky a váží si toho, že to je vypěstované z vlastní zahrádky a to. Ale já jsem chtěla jiné téma. Dneska jsme měli tady u nás na návštěvě kamarády, mimochodem rozhlasové, přes rozhlas jsme se seznámili a tak jsme měli a pán měl ještě svý přátele, s kterými jsme se taky seznámili a tak, protože věkem jsme tak přibližně, no tak jsme vzpomínali na to, na ty dávnou dobu a vzpomínali jsme, jak se zužitkovalo, když se vykrmilo prasátko, dříve nebyly mrazáky, že jo, takže jak se to všechno zužitkovalo, jak se to dávalo do, určitě budou mnozí pamětníci vzpomínat, do plechovek, jak já jsem vzpomínala, jak s maminkou, maminka maso upekla, pak to naskládala do plechovek a jeli jsme tady k jednomu na kárku, se to dalo do nějaké bedinky a jeli jsme k pánovi, on měl na to stroj, takže to maso upečené se dalo do těch plechovek a on to uzavřel a pak se to doma muselo v nějakém tom zavařovacím hrnci. My jsme měli kotel s kotlinou, tak do toho kotle a tam se to zavařilo. Všechno se zpracovalo, to maso se dávalo do škopku, protože se to nasolilo, pak se to vyudilo a to vyuzené maso se zase zavařilo, takže byly takové polotovariná, ale vlastní, a které se zužitkovaly v tom létě. A takže takhle jsme vzpomínali, jak se to dříve dělávalo a že to bylo tak, že prostě nebyly mrazáky, tak to bylo složitější, aby z toho prasátka byl užitek na celý rok, dělala se paštika, jo, a já si myslím, že to dělají dnes mnozí, kteří to prasátko si vykrmí, takže to také dělají, že si to zužitkují, aby to měli z toho pochoutky, tak aby jim to dlouho vydrželo. Ale je to jednodušší to skladování dneska, no, takže takhle jsem to chtěla připomenout a samozřejmě, že mám šicí stroj, který jsem si koupila po svatbě nebo vlastně za peníze, které jsme dostali jako svatební dary. My si koupili ledničku tehdy, to byl zázrak v domácnosti, malou a šicí stroj. No a to už budeme tento měsíc s manželem 60 roků spolu, takže nejsem žádná novomanželka, jo, jak by se dalo říct, takže máme takové vzpomínky, jak probíhaly žně třeba na venkově, že můj manžel ještě sekl, když jsme měli pole, tak ještě sekl kosou obilí a já jsem dělala snopy, stavěli jsme panáky, ale už tehdy nebyly mlátičky, to už přijel kombajn na to pole a vymlátil to, no a ještě mnozí, ale pamatuju si jako dítě, jak se to obilí mlátilo a dneska je lán pole, zrovna minulý týden tady u nás za naším domem sekli obilí, byl tady lán obilí a za jedno dopoledne byl lán pole sklízený, že když dříve to trvalo daleko delší dobu. A to jsou takové vzpomínky, jak to bylo a jak to je dnes. No, všechno je rychlejší, doba je rychlejší, takže i my už rychlejší nejsme, to je teda pravda, že už nejsme rychlejší, ale musíme se té době přizpůsobit a takové to brblání na tou mladou generaci, tak já asi paní žije, jak ta paní Ludmila, nebo jak se jmenovala, asi paní žije na jiném konci. Já ty zkušenosti s mladýma lidma nemám, takové špatné, takže bych se jich zastala.
0: Mm-hmm. Dobře. Aničko, nějaká jedna dovednost, kdybyste jí mohla předat mladým, kdy máte pocit, že by se jim pak lépe žilo, co by to bylo? Co si myslíte, že by všichni měli umět a neumí?
1: Tak já si myslím, že já už jsem to říkala několikrát, taková větší zodpovědnost k tomu životu, jo, a ta zodpovědnost a možná taky trošku i pokoru a šetrnost, jako, ale ne jako lakotnost, ale taková střízlivá šetrnost. Jo, že jako já to neumím vyjádřit. Taková přirozená šetrnost, jo, tak mám zbytek kousek chleba, no tak si uděláme topinky, no, aby jsme ho zužitkovali. Ono už teda je pravdou, že ten dnešní chleba už tu kvalitu nemá, protože je to taky pečené z různých směsí a to, že jo, ale dá se to zužitkovat a to tak, to si myslím, že i já nevím, různé moderní věci užívám, ale už taková přirozená, taková úcta k tomu chlebu mi jako nedovolí, abych třeba ten chleba, nemáme žádný dobytek, tak když už jo se stane, tak to dáváme do bedinky a snacha to bere pro kamarádku, která má koníky, ano, takže to, tak se ten chlebiček zase zúžitkuje, protože koník si rád pochroupe, ale nebyla bych schopna hodit kus chleba do odpadkového koše. Jo, tak jenom tady takový příklad, to je o různých věcech, ale jako tak to si myslím, že to by se mělo taková ta úcta k tomu jídlu nebo k těm potravinám taková. Je pravdou, že ta kvalita už, opravdu to si musíme přiznat, že ta kvalita toho těch potravin chybí, ale přesto jsou to zase potraviny, které nás živí. Takže to by tak bylo, no.
0: Děkujeme, Aničko. Jsme rádi, že nás posloucháte, že voláte, že se zapojujete. Těšíme se na vaši další návštěvu.
1: Já taky děkuju a doufám, že jsem nemlátila prázdnou slámu, jak se říká u nás. Takže to jenom doufám. Takže
0: vyprávěla jste poutavě.
1: A všechny moc zdravím a mějte se všichni moc hezky a hezké léto.
2: Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince. Vzpomínáte se, co bylo kdysi úplně běžné a dnes už se skoro nevidí? Právě o tom se dnešní linka povídá. Je s námi pan Janča, který volá tady ze Zlínského kraje. Zdravím vás.
1: Dobrý večer, přeji vše dobré.
0: Můžete povídat.
1: Vzpomínám, že za času děvička a babičky, kteří měli řeznictví, bylo téměř automatické předávat tu živnost aspoň jednomu z dětí. To znamená, že syn byl řezník, potom maminka se odloučila, stala se z ní učitelka a myslím si, že zase na to její zaměření učitelské rodiče už vliv neměli. A my chodíme do zaměstnání, ze svého zaměstnání nepřenášíme žádné zkušenosti dětem a ani ve škole nás neučili, jak ty děti vychovávat, takže já si vzpomínám už otcova tatínka, že se naučili jedině pracovat na poli a chodit do kostela a své děti jsem téměř ničemu nenaučil. Rád bych, ale už teď se spoždění mě něčemu naučil, ale už o to nemají zájem. Mm-hmm. A potom už by se mi tvořil čas na vnoučata. Ale vnoučata nedokáží odpoutat od mobilu, od počítače. Takže nemám šanci něčemu naučit vůbec. Takže je potřeba zřejmě, aby všichni lidé, i ta mladá generace prostě spolehla potom už více sama na sebe, učili se ve skautu, učili se ve škole a zase z nich vyrostou slušní lidé.
0: Pane Jančo, vy jste mě upozorňoval na to mimo éter, že to nebude veselé, ale vy jste mluvil pozitivně.
1: Dobře. Já si to, no. Myslím, že to nebude pozitivní, že, no, že nějak bych rád ty děcka naučil všemu, absolutně všemu, ale jak si jsme se neviděli jsme na to.

0: vnoučatům svojím. A není sebemenší. A vy nebyl ten nejhorší dědeček na světě, který je prostě jim to vypne natvrdo, vytrhne ze zdi, ze zásuvky, tak nemám šanci něčemu fakt naučit. A zase ve škole je vedou docela dobře, chodí do kroužku vaření třeba a ten, to nejstarší vnouče, ten kluk, chodí do sportovních kroužků, takže já to vidím všechno pozitivně. Jako.
1: Dobře, tak děkujeme, že jste se s námi o to podělil, moc vás zdravíme, tady nemáte to daleko k nám.
0: Začnu jezdit do kostela do Zlína teď, přes prázdniny, protože je tam potřeba předříkala družene na 7. hodinu, takže už tam budu na 7. hodinu bývat ve Zlíně v kostele.
1: Dobře, tak pokud někdy budete mít dlouhý večer, ozvěte se do noční linky, pokud nebudete brzy vstávat, rádi se s vámi budeme povídat, ano?
0: Mám koncert 9. hodiny a probudím se potom a zapnu si rádio.
1: Tak ať se daří, pane Jančo, zdravíme vás a posíláme kapelu Katapult.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, za 2 minuty bude 12:30. Já tady vítám dalšího posluchače, kdo se dovolal? Halo, halo, slyšíme se? Slyšeli jsme se, ale bohužel, tak paní Marie, nevím, co se stalo, nevydržela do vysílání. Tak zkusíme zvednout další telefonní linku, ta je také obsazená, takže živě zdravíme, kam a koho?
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny posluchače a přátelé Českého rozhlasu. Luboš Náchod, hezký večer.
0: Luboši, vítejte, povídejte, co máte k tématu?
1: Tak chtěl bych říci, co se vlastně začalo, co vlastně ty moderní věci vzali, co dali. Co se týče technologií, tak bych chtěl pochválit vlastně vývoj, který jde dál. Chtěl bych pochválit moderní technologie, umělou inteligenci, která velice pomáhá, ale chtěl bych důrazně varovat před zneužíváním této věci a hlavně před zneužíváním pro mladé lidi. Aby si dobře každý rozmýšlel, komu dává se údaje, komu dává se informace a souhlasy, ano. A potom, jestli poslouchají mladé slečny a dámy, tak komu dávají možnost, aby zhlédl jejich stránky, jejich fotografie a jejich osobní údaje, osobní já. Ano?
0: Dobře, takže to byly dobré rady. A teď tedy to téma, co se možná ztratilo, nebo co jsme naopak našli po dlouhé době, jaké dovednosti se předávají z generace na generaci.
1: A to jsme ztratili. Tak nevím, jestli to budou dovednosti, ale chtěl bych říct, že co jsme ztratili jako národ, tak doufáme, že jsme ztratili strach, ztratili jsme obavy a našli jsme něco, čemu se říká svoboda a zodpovědnost. Ano. A co se týká hmotného statku, tak myslím si, že se hodně ztratilo takové pouto mezi lidmi, ano, že se ztratilo a že by se mělo znovu obnovit, že by to mělo být moderně řečeno face to face, opravdu mezi lidmi a ne takzvaně online, jelikož vlastně to, co je online, tak sice je to krásné, že to mohu vypnout, mohu to přesměrovat, ale vlastně chybí už to osobní pouto. Ano, tak chtěl bych jenom zdůraznit, že je důležité osobní pouto.
0: Dobře, jak vy vzpomínáte na své rodiče, prarodiče, co vám dali? Co z toho třeba, co vám kdysi předali, tak využíváte a často si na ně vzpomenete. Je doma nějaká taková práce?
1: To bohužel ne. To bych neřekl, ano, to je osobní. Vlastně to, co je osobního života, to asi nemohu. Ano? Spíše pozdějších let vlastně, co bylo získané.
0: Naučené. Ano? Dobře.
1: Tak jo.
0: Děkuju, děkuju, Luboši, že jste se k nám dnes přidal.
1: Já taky děkuji a ještě krásné.
0: Ještě budu přemýšlet nad tím, co jste říkal, bylo to trošku filozofické, ale i to sem patří určitě, my jsme rádi za každý názor.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Co jsme ztratili s příchodem moderních technologií a co jsme naopak získali? Pojďme o tom teď společně.

0: Kde největší hodnotu mají věci, které se nedají koupit, ale naučit? Na které z nich vzpomínáte nejraději? I o tom si můžeme dnes povídat v noční lince Českého rozhlasu. Téma je totiž široké a zní věci, které ztrácíme, věci, které nacházíme. Teď vítám pana Jožina. Ano, teď jste ve vysílání.
1: No, tak ještě jednou všem děkuju, těm posluchačům a spolupracovníkům prohlásení noční linky. A kromě toho navazuji hlavně na paní Aničku a na pana Janču, tom bych mohl i dál pokračovat. Dá se mi, že bych mohl tím říkat a zdravit je, tak nějak zdravím vás, mládeži, protože jsem asi o něco starší. No a mohu říct, že se vracím k tomu, co se kdysi dělo a co nám pomáhali mi prarodiče, dá se říct si moje babička a můj děda, se kterými jsme vždycky žili. A tam mohu jenom navázat na to, že jednak můj děda byl velmi přísný, byl to hospodář pivovaru a tam muselo být všechno v pořádku. Když jsem něco položil špatně, některé nářadí a tak dále, tak hned mě napomínal, jak to má být, jak by to mělo být správně a poučil mě. A jeho zaměstnání bylo tak, že než se stal hospodářem pivovaře, tak předtím vyhořela jeho hospodář.
0: Já bych vás poprosila, kdybyste se stlumil do rádio. Jožine, jestli by to šlo. My vás pak budeme lépe slyšet a můžete pokračovat. A zkuste.
1: No, tak prostě vyhořela ta jeho hospoda, protože tam se scházeli jedni z prvních, jak jsem zjistil, jedni z prvních sociálních demokratů a snad to byl nějaký trest za to, že mu vypálili tu hospodu. A on byl velmi spořádaný, proto ho přijali jako hospodáře do toho pivovaru. No a tam jako navazuju na to, my jsme jako s nimi žili, s babičkou i s dědou a samozřejmě děda měl v našem domku měl svůj výměnek a tam mohl vždycky sejít a mohl nás poučit, dokud byl ještě jako schopný zdravotně a tak dále. Čili vybudoval i malé takovou malou hospodářství, domácnost a v době německé okupace to bylo nesmírně důležité. Dodatečně na to vzpomínám, jak mě babička vždycky pomáhala, co všechno je potřeba zařídit, abychom přežili v té kruté době té okupace. A co šlo, i třeba sousedům jsme někdy pomáhali a myslím si, že v tomhle směru jsme tak nějak zaostali, že dneska bych si ani netroufnu někde se hlásit, že bych mohl být jako na nějakém výměnku nebo něco podobného. To, co se konalo tehdy, můj děda to všechno sledoval a i když umíral, nechal si mě zavolat a řekl mě s Bohem, Jožine, to bylo to poslední, co mě řekl. Děkuju vám. Děkuju.
0: My děkujeme. To bylo citlivé, milé, krásné. Řekněte mi, kdybyste mohl vy vzkázat něco mladým lidem z toho, co jste vy zažil, nějakou radu, nějakou lekci životní, kterou vy jste dostala, přál byste jí ostatním. Vím, že jsem vás tou otázkou překvapila, ale vymyslel byste něco? Jožine, tak trošku se nám to tam ozývá, nevím, jestli mě slyšíte. Haló? Ne, tak spojení se přerušilo. Mrzí mě to, ale já věřím, že mě teď slyšíte z rozhlasu, tak děkuju, že jste zavolal, věřím, že jste řekl všechno, co jste měl na srdci. Případně si to příště dopovídáme, co vy na to. Teď 5 minut před 12:45 zaspívá Petra Janů. A já můžu možná téměř naposledy připomenout dnešní téma. Vzpomínáte si, co bylo kdysi úplně běžné a dnes už se skoro nevidí? Právě o tom si dnes povídáme. Proč

0: Nádherná písnička s láskou má svět naději. Petra Janů dospívala v noční lince Českého rozhlasu. Pojďme se podívat, kdo nám volá, kdo je na telefonu. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Pane Robert. Možná jste kdysi uměli věci, které dnes už nikdo nepotřebuje. Přesto stojí za to si to ještě připomenout a možná některé dovednosti oživit. To je pod titul dnešního tématu. Co k tomu máte, Roberte?
1: Tak v první řadě chci poděkovat, že jste mě znovu vzala, protože se přerušilo spojení, takže moc děkuji, tím začnu. No a teďka děda mě učil takovou jednu zásadu, tom byl jako správnej chlap. Byl frézař, soustružník, já jsem teda zámečník, tak to je takový podobný. Dvakrát měř a jednou řež, to znamená, že když jsem něco řezal, tak radši jsem to čtyřikrát změřil, než abych to udělal krátky, protože tak už se s tím nedá nic udělat. No.
0: Uh-huh.
1: A pak jsem chodil na fišky k panu Mádrovi, ten už taky nežije. On dělá teda stoláře, tak tam se nás naučil třeba pracovat na protahovací hoblovce. Paní Haruško, nevím, jestli to znáte, protahovací hoblovku.
0: Ne.
1: No. No to je stroj, že se tam nastaví míra a máte všechny desky stejné. To na srovnávačce neuděláte. Děda mě zase učí dělat na srovnávačce.
0: Uh-huh.
1: Jako, takže vždycky je důležité udělat všechno přesně, protože, jak říkám, když se něco udělá nepřesně, a pak tak už to není ono, už to nepasuje. Jo?
0: Dobře,
1: takže hodně měřit.
0: To byly vzpomínky na něj. A dál?
1: No a pak třeba k nám chodil pan Weibl a o toho jsem se naučil takový jednodušší věci. On byl elektrikář, ten už taky nežije. A naučil jsem se třeba vyměňovat kolibku ve vypínaču. Jo? Jako to bylo takový prostě jednoduchý, ale třeba do rozvaděče tam bych nešlo, protože to by mě zabilo. A ty elektrikost tak nerozumím, asi jenom zámečník. Jo? Takže když je něco složitější, tak do toho už se radši nepouštím.
0: Myslíte si, Roberte, no, že jsme pohodlnější než dřív?
1: Jak kdy a jak v čem, to je takový, jak bych to řekl, no čím je člověk starší, tak je takový, já nevím teď, jak to přesně říct, že už je takové třeba, že už ty člověk unavený, jo, nebo toto, ale nevím, jestli je to pohodlnost, no, jako, když jsem třeba žil s manželkou, tak žena vařila, a já třeba taky občas něco uvařím, ale musím se k tomu dokopat, protože já nevím, jak by vám to vysvětlil, když má člověk dělat sám pro sebe, tak už je to takový složitější, ale nevím přesně v čem. No, to složitě vysvětluje.
0: Dobře. Roberte, tak moderní technologie, ty, co nám dali, co nám vzali?
1: No, já to řeknu asi tak, že jako moderní technologie jsou dobrý, ale jsou složitý. Já vám uvedu příklad. My máme třeba teďka v práci úplně nové sestru, které odvezlo do Brna do technického muzea. Točilo se na tím kola z tramvají. Já jsem teda na tím nedělal, na tím dělají chlapi soustružníci. A tam to je řízený přes počítač ten nové. Tam je 50 knoflíků, jo. A já bych se do toho nepouštěl, protože bych se bál, na které knoflík stáhnout, jo. Kdybyste to viděla, tak si představte, že každý knoflík má nějakou funkci. Když to ten starý stroj tam, on mně přišel, že byl takový jednodušší, že ty moderní technologie nejsou špatné, ale jsou složitý. Jako nevím, jestli to říkám teď přesně. Jako.
0: Ano, já myslím, že vám rozumím. Dobře, Roberte.
1: No, a ještě bych chtěl na závěr teda, ať nezdržuji ostatní. Tak pozdrav od paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku z Krnova, pak Oldou včelaře, jo. No a řezbáře, no a všechny linkaře, já chci vám teda hodně moc poděkovat, že jste mě vzala, jo. On je takový hodně nepříjemný, když se přeruší spojení, trošku se mají plakat, protože když se člověk snaží, tak prostě je to nepříjemné. Ale jestli sám těmu se to stalo, no tak člověk to musí brát z rezervu, pořád je to jenom technologie. Tak moc vám děkuju.
0: Přesně tak,
1: a
0: snad
1: se příště dovolám.
0: Ať
1: moc
0: se vám
1: děkuju.
0: Daří.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka Českého rozhlasu končí. Závěrečný vzkaz bude internetový. Jako malý jsem se naučil těsnopis, ale už jej dávno neužívám. Naučil jsem se také psát na psacím stroji, přičemž tahle dovednost se mi hodí pořád. Stejně tak si užívám psacího písma, když například píši dopis. Pořád si ukládám v paměti ta nejdůležitější telefonní čísla. Prostě mě baví si je pamatovat. Z hospodářských dovedností umím ruční kosení kosou. Mohl bych určitě přemýšlet a psát i dál, jenom by to bylo na díl, tak snad se dovolám Michal. Tak Michale, nedovolal jste se, tak alespoň část vašeho vzkazu jsem přečetla, moc děkuju. A děkuji i vám všem ostatním, že jste se zapojili do dnešní linky, že jste si s námi povídali, že jste se nám ozvali a budeme se těšit, že se uslyšíme zase někdy příště. Bude to u jiného tématu, ale určitě si budeme mít co říct. Takže závěrem, dnes jsme si připomněli, že staré dovednosti nebyly jenom to něco umět, ušít, opravit, vypěstovat, ale bylo to o lidech, kteří nás učili poctivosti a mít radost z obyčejné práce. Možná některé věci už neděláme tak často jako dřív, ale to nejdůležitější, ta lidskost, ochota pomoci a umět si poradit, to bychom se měli uchovat. Tak děkuju, že jste byli s námi, že jste otevřeli své vzpomínky. Přeji klidnou noc a uslyšíme se i dnes večer ve 23 hodin v noční lince. Kolegové mají dovolenou, tak se budu těšit, že se uslyšíme opět.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
2: Je tu další vyprávění, ale hlavně předkládání důkazů, že jsou mezi námi lidé, kteří umí potěšit, dojmout a hlavně rozesmát. Patří mezi ně i ten, který kdysi řekl: člověk si nemůže koupit východ slunce, nebo já nevím, oko studánky. Ale samozřejmě není k zaplacení ani cit, vztah, láska, smysl pro humor a celková citlivost. To jsou slova Bolka Polívky. Jinak vám příjemný poslech hned na začátku přeje i Patrik Rozehnal.
3: Podívejte se, vy se jenom tady postavte k téhle desce.
2: K té se seznamem rolí a ukázek? A proč vůbec?
3: Nebojte se, tady se postavte k té desce.
2: Takhle?
3: Ne, zády.
2: Ale to mi budou překážet ty CDčka a pásky s ukázkami.
3: Odlož si ty věci.
2: No dobře.
3: Tady se prostě postavíš, pojď.
2: No jo.
3: Tady se postavíš, takhle si dáš ruce, ano?
2: Jo, na to spouštěcí tlačítko.
3: Vidíš se, ještě jednu věc, prosím tě. Budeme si tykat. Navržni tykání.
2: Ahoj, já jsem Patrik.
3: Bolek. Ruce, jak jsem ti říkal.
2: No jo, teď to spustím.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Vyprávět si budeme a pouštět ukázky spojené s Boleslavem Polívkou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka se narodil 31. července, tedy přesně v polovině prázdnin, roku 1949. Stalo se tak ve Vizovicích.
2: Ano, tam jsem se narodil. Nechci se opakovat, ale někteří to jistě znají. Kolejně, moje maminka už byla starší. Otec byl ještě starší než moje maminka. Otec už měl přes 50 let a maminka měla lehce přes 40. Takže když prostě byla, jak se říká, v tom. Brňáci říkají, že měla nastříkané bodě. Když maminka byla v jiném stavu, tak se obává, že to ne, že už je to klimakterium. Otec se obává, že to je přechod. Ale když se spojí klimakterium s přechodem, tak to je hrozná situace. Maminka opravdu nevěděla, že těhotná její, moje babička, její maminka Hedvika Sigmundová, říká, Bolušo, ty jsi v jiném stavu. A tak říká, prosím tě, to není možné, a tak dál. No a najednou už teda věděla, protože bříško jí rostlo, ale ještě nevěděla totiž, kdy porodí. Já v tom častém styku s otcem se nevěděl, kde zrovna ten spermatozoid tam. Který je to spermatozoid, protože on jich měl hodně do. No a tak maminka šla na červencovou noc, kde byla v masce noci. Černý kostým pošitý zlatými hvězdami v 48. roce. Ne, 49. roce. Černý kostým pošitý zlatými hvězdami, měsíc měla, byla v masce noci. A teď najednou to na ní prostě přišlo. Jo? No. A ona říká, paní Obralové, která tam byla u stánku, její kamarádka říká, na mě už to přišlo, zavolej Obadalku. A Obadalová to byla porodní babka z Vizovic, která měla mupet, čili kozí dech, jak se tam říkalo. A maminka, co jsme, když jsme vydali blízko tam toho areálu, kde byla Sokolovna a koupaliště, maminka prostě tam sama si ohřála vodu, svlékla kostým noci, sama mě porodila a potom, když paní Obadalová na tom kozím dechu přijížděla, tak už jsem byl zrozen. A vysoko jsem čůral a kde jsem se prý hodně pohyboval a paní Obrová, zkušená porodní babka, říkala, paní Polívková, to bude komediant. Můj tatínek, který s kamarádama pokračoval, ani si nevšiml, že maminka už odešla rodit, přišel asi po dvou dnech a měl velkou radost, že má chlapce.
0: Už na střední škole vystupoval Bolek Polívka s komickým kvartetem a odtamtud si to pak namířil rovnou na Brněnskou jamu. Od roku 1972 se stal jednou z hlavních osobností divadla Husa na provázku. Později si založil i divadlo vlastní a dokonce se vrátil i na jamu, tedy co by učitel. I na to jednou vzpomínal.
3: Nedávno mě Ctibor Turba přemluvil, aby učil na jamu, ale jenom týdenní stáž. Tak, protože to kamarád, a měl jich jenom 6, tak jsem říkal, tak první lekce byla, že jsme se sešli v hospodě a povídali jsme si, co oni tak si představují, jako co byste sebe chtěli, a aby to bylo, a co by chtěli, jestli to divadlo jako nonverbální, jestli má smysl, tak jsme se docela bavili, uběhlo pár flašek. Tak další den jsem nechal přistavit limuzínu, Lincolna, rozumíš, před divadlo a oni se učili se nastupovat do limuzíny. Až budou slavní, že se jim to bude hodit. Víš? No, řeknu tu poslední lekci, že jsem je pozval sem a rozdělil jsem je na dvě skupiny po třech, ty jamáky, ty studenty. Jedna skupina nepila, nesměla pít a druhá skupina mohla pít, kolik chtěla. A teď ten pedagogický genius, něco mezi Komenským a Makarenkem, říkal, a teď vy střízliví zahrajte opilí. A ještě šlo. Já. Teď vy opilí, zahrajte střízlivého. No to samozřejmě nejde, že jo? Víš, co si z toho vybrali? Že příště se poženou všichni.
0: Polívka nás umí pobavit prostě vždycky. A tak než si dáme další písničku, je tu ještě jeden vtip.
3: Je papoušek a ten papoušek dělá doma strašnou štrapáci a nepořádek a ten jeho majitel vždycky přijde domů a říká, co to tady zase máš, tam se válí doutníky a tam prostě nějaký utěrky a vychlastaných flašky se válejí, je tam nakouřeno a je tam smrad z toho alkoholu. Říká, nedělí mě to, a papoušek se nedá říct. Tam se vájí kalhotky a tam zase ten chlast a zase ty doutníky a smrad. A on říká, ty neštvině, ty bydlíš u mě, ne já u tebe. Ty tady budeš prostě dodržovat pořádek a když prostě nebudeš, tak já ti prostě to, jak jsi hrdej na to peří, já ti to prostě vyškubu a budeš vypadat jako kůře zmrazené někde v mražáku. A to ti říká, požoráze, omlouvám. No. A najednou je pořádek, přijde chleb domů, pořádek, všude uklízí, no krásně to všechno voní. Druhý den další, on říká, to si můžu dovolit víkend. Jede na víkend, přijde v neděli večer domů a zase to samý bordel a tam doutníky a tam ty flašky polo vypity a smrad. On otevře dveře a tam se páří z ty vany a papoušek tam s jedním doutníkem a fernet tam a takhle jako vedle sebe na ty vany a řekne, seru na peří.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: To byl Vaby Daněk, ale my si dnes povídáme o Bolku Polívkovi. Ten se mimochodem načas stal i farmářem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jako malý se na chalupě nedaleko Vyškova proháněl na koni. A když se později v dospělosti dozvěděl, že v Olšanech je na kopci opuštěný kravín a vedle něj malá klubovna, šlo to už rychle. Z kravína se stal dům pro jeho rodinu. Vedle vybudoval hotel u krále a z klubovny se postupně vyvinula restaurace u klauna. Z Bolka Polívky se stal farmář.
2: Potkal jsem knížete Schwarzenberga a byli jsme s Marcelkou a on říká, proč tomu neříkáte statek, proč tomu říkáte farma? Ten statek se mi zdá takový češtější. A Marcel říká, no tak, ale víte, přece jenom statek to je tady, že je takový prasátko, kravička, ale tam jsou koně, tak se nám zdá, že ta farma. Já říkám, ale kníže, hlavně to vychází z té naší krásné češtiny. Pojáč, my se hrozíme nedostatku, ale nemusíme mít strach z nedofarmy.
0: Bolek Polívka si na farmě v Olšanech uvědomoval, že na světě není sám, a to když byl obklopený zvířaty a dobrými lidmi. Bylo mu tam dobře. Citlivci tvrdili, že je tam prý jakási dobrá zóna. Do rozsáhlého areálu si později pořídil kromě koní a běžné české zvěře třeba i lamy a velblouda. A když už o tom mluvíme, teď nám Bolek Polívka povypráví také o žirafím samci Viktorovi. Toho pozoroval kdysi, když v Londýně hráli představení Šašek a královna, jak prozradil kdysi v Bolkovinách.
2: To mě, a v tom Londýně, tam je celý Londýn a celá Anglie, Velká Británie žila tím, že žirafí samec Viktor v zoologické zahradě v Londýně po úspěšném vykonání toho sexuálního aktu ocitl se ve špagátu, tam byly fotky, to byla hlava se takhle. Ocitl se ve špagátu a to je pozice, ve které žirafy umírají. Tak celá Anglie tady přemýšlela, jak ho z toho špagátu dostat, rozumíš? Někdo, že tam třeba pod něj podsunou nějaký nafukovací balon a že to nafouknou a tím pádem jako, že prostě ho zvednou, rozumíš? Někdo zase vrtulníkem nad něj a že pod ramena mu dají nějaký takový háky, rozumíš? A že vlastně ten vrtulník o lehonce pozvedne nahoru a jenomže všimněte si, oni ty žirafy nemají žádný ramena. To zase ten Brit neví, že žirafy to je hlava, krk a hned nohy, rozumíš? No tak co teď? Celá Anglie přemýšlela. Barry, můj kamarád, který s námi se mnou vždycky jezdil, je technik a taky herec, výborný, dobrý kluk, říká, kolik ten Viktor, prosím tě, má roku? No co jako, no tak zavolej tam, zeptej se, kolik má roku, protože tam byly čísla, jako kam zavolat, kdyby někdo na něco přišel. Tak já jsem tam volal a říkám, zeptám se, kolik roku má ten Viktor. A oni říkají 22. Říkám, no tak 22, říkají 22. He is 22, Viktor. A Barin říká, no a kolika se ty žirafy takhle dožívají? Říkám, a co jako, kolika? No kolika se dožívají? Tak jsem tam zavolal znovu a říkám, a kolika, prosím vás, let se ty žirafy dožívají? Jaké žirafy? Žirafy, děti, no takovou v zajetí tak 25 let. Říkám, no 25 let, Barinko. Říkám, no jo. Tak, no jo. Ty, zeptej se, kolik měla ona? Kolik má ona? Říkám, jaká ona? No ta žirafica, ne?
3: A zase.
2: Prosím. A oni už mě poznají, já mám takový lehký valeský přízvuk v angličtině. Oni mě, prosím vás, já říkám, kolik má ona? A oni samozřejmě s tou poctivostí britskou říkají, no ona má 19. Já říkám, 19, Barinko. A říkám, no tak to je starší už, jako nejzboží. Jaký starší zboží? No tak jako, že už je trošku starší, ne ona? Ta samica, ta žirafica. No, asi jo, když máš 25 roku, to už bude ve středním věku možná trošku vejš. Tak ať mu... Bary, ať mu dovedu normální mladou samicu. A já holce připadá, že se na ně dívá celá Británie, jako. Tak já tam volám a říkám, já mám takového kamaráda, technika, on má takový nápad, abyste tomu Viktorovi, tomu vašemu žirafímu samci přivedli mladou samici. A oni z Kodaně, ze zoologické zahrady v Kodani, přivezli samici, Elizabeth, žirafí samozřejmě, rozumíš? A ona, ta samice, jenom ji vedli kolem té ohrady, rozumíš? Ten Viktor udělal. Teď si mu udělal na krku takový souček, hned si ho zase rozmotá, skončila to zábrany a dělá tam velotoče, člověče. Takže Barin zachránil žirafího samce Viktora. No.

Mimochodem, jak už jste slyšeli, tenhle zážitek je z Londýna, když Bolek Polívka tam hrál představení Šašek a královna. Tenhle kousek se v roce 1987 dostal i na filmová plátna. Slavná manželská hra z divadla Na provázku byla ve filmovém přepisu Věry Chytilové velmi úspěšná. Třeba i proto, že diváci mohli poprvé obdivovat krásnou Chantal Poulain na velkém plátně. Ve stejném roce, tedy 1987, přišla i první manéž Bolka Polívky. A zjistilo se, že silné mimovo charisma fungovalo i v televizi. Společně s pořadem Možná přijde i kouzelník ve své době šlo o perestrojkovou zábavu České televize, která jakoby tehdy spadla z jiné planety. Najednou se zjistilo, že Bolek Polívka utáhne i vlastní pořad a na tom se později stavilo mnohokrát. Třeba i s úspěšnými Bolkovinami. A my se v další ukázce vrátíme ještě trochu do Olšan a ke zvířatům, ke koním, spolu s prezidentem Václavem Havlem.

0: které podobně jak tady na tvé farmě, prostě mělo koně. A koňské jakési
1: my družstvo. Zatím družstvo jsme.
0: Ano. A tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já, na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysed, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kuň se rozešel a já jsem nic nedělal a nikterak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách kolem. A jsme běhali a potom, a já jsem tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici. My jsme teda klusali po těch lánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čenichá lata. A nakonec jsme se jakýmsi způsobem vrátili do zámku a se sadili mězdy.
1: Já bych to chtěl vidět tu historiku, nebo z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal těm svým známým v Maštali. Říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa. Já jsem myslel napřed, že nic neumí, on se mě držel jako klíště. To mě pobízel do klusu, jak jsem klusal. A on najednou, že si prohlídne vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nebo tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, pak jsme ho cválali domů, rozumíš? Tak, to říká dobře. A potom oni ho zase sundali a on ani nedýchal.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ve světě českého humoru jsou různá oblíbená témata, která vždy skýtají možnost k tomu, aby vy jste se zasmáli. To, co následuje teď, bude taková sekce nazvaná alkoholické historky. Ale možná bychom si ještě předtím měli říct něco o zázemí a soukromí Bolka Polívky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka je otcem 6 dětí. Nejstarší dcerou je Kamila, jejíž maminkou je Stanislava Polívková. Pak přišla na svět Anička, která je taky herečkou, a její mámou zas česká herečka Evelína Štajmarová. Pak přišel na svět Vladimír Polívka, který se narodil do manželství s už zmíněnou francouzskou herečkou Chantal Poulain. A další děti, syn Jan a František Antonín spolu s dcerou Marianou, jsou ze vztahu s Marcelou Černou. A jak teď spojit manželství, vztahy, ženy a alkohol? No snad nejspíš čtením dopisu z Bolkovin, kde se tohle podaří.
2: Eva Paulusová Karviná. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidově alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase je svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji ti.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: Romurek.
2: Říkej, jak budeme říkat? František řekne. No, aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším, než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů, nevěsto, pojď se mnou. Není, já jsem se čerstvě vdal, no to nebyl sám. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do sebe, do své Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potáceli na koni. Jak ten kůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felicii. Ve své Felicii opilý, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. Najednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomého. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A já se na co, a svatbě se pije. A oni už vytahují samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží. Policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů. Zaparkuje Felicii v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za 2,5 hodiny, 2,5 hodiny jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst, on v tom pyžamu, policajti v uniformách, protože jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty, že? No tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a... No tak prosím vás, občanský, proč? Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byl opilý před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střídlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkováno, mám zaparkováno, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají, jo? No tak nám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie je zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě blikátka.

0: Hrát znamená dovídat se, řekl kdysi Bolek Polívka, a taky to, že pokud ztratíme schopnost hrát si, nic se nedovíme. Pak všechno víme a nemusíme tady vůbec být. Ale já jsem vám slíbil ještě další historky, další vyprávění a všechno spojuje jedna věc. Jedna společensky přijatelná droga. Alkohol. Teď je hostem Bolka Polívky v Bolkovinách Milan Steindler.
1: Ty jsi, Milane, my jsme u tebe takhle, ty jsi taky zakladatel sklepa, divadla sklep, to
2: jsi založil. Nepředbíhej, ale víš, moment, jako, ale abych pověděl jednu věc, jako,
1: kam víte
2: co, když mluvím o tom, aby se to natáčení rozběhlo, jo, tak nejnebezpečnější část je samozřejmě na začátku.
1: Ale já si myslím, že to nebudeš mluvit.
2: Že to, no jo, no tak vteřinku to je, dejte mi tři čtvrtě hodinky, to je hned. Helejte, prostě ty herci se sejdou, že jo, většinou večer před natáčení, oni je svezou dřív, pač jistota je jistota, že jo, oni se sejdou, pohovozejí, něco popijou, že jo, a to takhle. A my jsme se s Bolkem potkali tady na tomhle filmu po dlouhý době, tak jsme pohovozili, něco jsme vypili, pravda, jako něco málo,
1: decentně.
2: Že jo, decentně samozřejmě. A já najednou, ráno jsem se probudil, pozdě, průšvih, malér, teď jsem měl být na place, co teď? No to je šílený, budík, já mám mobil, jo, místo budíka, moderní člověk, že jo, koukám, vyzvoněno, teď co teď, že jo, říká, proba, výmluva nějaká, jsem nemocnej, to je blbost, včera mě viděli docela zdravýho, teď co s tím, tak teď, že jo, a najednou, teď ten mobil zvoní, co s tím, tak jsem to vzal, že jo, haló? Jakoby nic, halo, že? A tam, ahoj Milane, jsi to ty? Z placu volali, že? Já říkám, no jo, to jsem já, co je, co se děje? Kde seš, Milane, kde seš? Já říkám, to je průser. Oni říkám, no kousek od vás, teď jedu na plac. Já měl domluveno, že budu jezdit svým autem, teď jsem kousek od vás, už teď jsem tam za chvilku, co je? Prosím tě, Milane, můžeš se vrátit? No neblbně tady teď těch kilometrů a jedu z toho hotelu a teď jsem chodil v těch trenýrkách takhle vlasy, úplně hotovej. Potom pokoji hotelovým a na tom mobilu jsem říkal, to je výhoda těch mobilů, jo. Říkal, prosím vás, teď já jsem kousek od vás, to teďko, no ne, prosím tě, nezlob se, oni mě prosili ještě, jo. Nezlob se, vrať se, prosím tě, Bolek se nevozívá. A jeď pro něj. A říkám, no nebyl mě to, no teď tady vyjíždím zrovna na ten plac. No tak já se otáčím. Otoč se, prostě nezlob se. Zatím tak hlavně, jak oni se mě omlouvali, jo. Nezlob se. No tak já se otáčím. No otoč se, prosím, jeď. Tak jsem se otočil, jako v tom pokoji, že jo, v těch trenkách. Otočil jsem to rovnou do sprchového koutu, dal jsem si sprchu, že jo. Osprchoval jsem, vyběhl jsem opatrovej k Bolkovýmu pokoji, zabouchal jsem, říkal, váš vůz je tady, pane. A přijeli jsme na plac, jako by se nechumlilo. No, filmaři se herci připravený. Tak jsme uměli.
1: Jo, a já to... jsem se vymlouval. Kde seš? Musí pan Steindler pro tebe jezdit. Věra samozřejmě tam mě nic neodpustí. Já říkám, Věro, já jsem jel už vzhůru od 6 hodin. Od 6 hodin jsem vzhůru, mě prostě nefungoval budík.
0: Vůbec poprvé se před filmovou kameru postavil Bolek Polívka jako Magery v Baladě pro banditu v roce 1978. Do širšího diváckého povědomí se ale zapsal díky režisérce Věře Chytilové ve filmech Kalamita, Šašek a královna a hlavně Dědictví a neb Kurva hoši guten Tag, kde vytvořil nezapomenutelnou kultovní postavu rázovitého a věčně opilého vesnického chasníka Bohuše.
3: Zastav! Já jsem milionář!
4: Jděte, prosím vás.
3: Já už to nevydržím! Zastav!
0: Mimochodem, na tomhle snímku se podílel taky jako scénárista. A později začal přidávat do své filmografie další a další filmy. Jeho herecké tempo začalo nabírat na rychlosti.
5: Přitom enormním pracovním vytížení najdeš ty si taky třeba čas zajít s kamarádama na skleničku?
6: Cože?
5: Jestli stihneš taky, s kamarádama se občas napít.
1: Jako. Já jenom únavu hraju. No, stihnu.
5: Jo?
1: Já nedávno jsem na to odpovídal, nevadí vám ty strašný vedra? Já jsem říkal, paní redaktorko, opravdu ne, já miluju vedro. Já miluju plískanice, mrazy, já miluju vichřice, já miluju každé počasí, které mě žene do hospody.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V našem pořadu míříme do zábavných archivů. A dnes z nich vybíráme ukázky spojené s jedním jménem, s Bolkem Polívkou. Pokračujeme. A vlastně tak trochu i v tématu, které už jsme načali. Tentokrát ale bude hostem Rudy Linka a Jaroslav Dušek. A řešit se bude to, kdo byl nebo nebyl na záchytce.
2: Já jsem nebyl na záchytce.
3: Já jsem byl na záchytce.
2: Tím se
3: byl jsi někdy na záchytce?
4: Musím odpovědět.
2: No musíš.
4: Byl jsi na záchytce?
5: Byl jsem na záchytce.
4: Maminko? Ano. Byl jsem na záchytce.
3: Rudy?
2: Počkej, to maminka dodnes neví.
4: No tak ne ode mě.
3: Já jsem byl na záchytce, kamene, když jsem tam přišel, teď byl jako, tak jsou takový ty první úkony a to, že dám, jsme šli s pecou, prostě, já jsem nějaká kamaráda, jsme šli do restaurace v Brně Neptun a to byly taky prosklený dveře a neměla mě ráda ta paní šatnářka. Ona si myslela, že jsem takový povrchní bohem, nebo že jsem prostě nějaký takový arrogantní mladík. A ještě
2: nechápavá
3: tomu,
2: paní.
3: No, prostě. I starší byla, tak já už jsem se jí nehodil jsem si, protože jsem byl moc mladý. Přijdeme k těm dveřím a teď ťukáme. A ona dělala, že mě prostě neslyší, že mě nevidí ani. No a ten jeden můj kamarád říká, no vidíš, to už nás nepustí ani do hospody. To se psal tak 86, 85. A já jsem se naštval a teď jsem poodstoupil a nohou jsem prostě vyvalil ty dveře, to sklo se takhle vysypalo. Jo. A v tom protokolu potom bylo, ťukal jsem rukou, když šatnářka neustále ignorovala mé výzvy, zaťukal jsem nohou a okno se vysypalo. Ale potom jsme byli na ty záchytce a ty tam byly, a ty jsem tam přišel, jsem tam všem byl já, potom Peca tam vstoupil, opravdu jsme byli i docela střízliví. Přijdeš do tu místnosti a teď ty trenérky, rozumíš, a ty tam nějaký kluk tak ležel a ještě nás tam bylo poměrně málo. A on říká, za co jsi tady? Já říkám, ale prosím tě, tady mě ten prezident, tam se mi vysypal do sklo a tak, rozumíš, no. A on, já taky, kamaráde, no vůbec nic, dívě se na mě, nic ustřízlivé, ne? A teď stál a měl žlutý trenýrky s takovým proužkem. Stál, to si úplně pamatuju, a stál a teď se poslali, tam je kamera a tam jsou ty dveře bez kliky, jo, protože to samozřejmě na záchytce evidentně nemáte kliku. A on stál a teď se postaví proti mě dveří. Puste mě, já jsem slíbil mamě, že půjdu zítra ráno na třešně.
1: Naznačil jsem už před časem, že Bolek Polívka natočil celou řadu úspěšných filmů. Vynikající herecký výkon podal třeba jako válečný vysloužilec ve slovenském filmu Sedím na konáry a je mi dobré v roce 1989. Pozoruhodná je ale i jeho postava faráře v Zapomenutém světle o 7 let později. V posledních letech je pak jeho jméno ve světě filmu nejčastěji spojováno s Janem Hřebejkem. Ten ho pravidelně obsazuje do svých smutných retrokomedií. Třeba Plíšky, Musíme si pomáhat, U mě dobrý, anebo taky Pupendo z roku 2003. Zahrál si tam sochaře Máru, odstaveného na kraji socialistické společnosti. Teď už se potkáme znovu s Jaroslavem Duškem, co by ředitelem základní školy, který dal Márovi práci. Do foaje udělat mozaiku.
6: Jseš dobrý, víš, jenomže se nedokáže každej válet jako ty. Víš, z neuznanej ateliéru. Já jsem prostě jiný, já musím dělat, no.
3: Proč myslíš, že se válím kvůli takovým komoušům jako ty? Nemůžu dělat.
6: Počkej, není komouš jako komouš. Někdo tam stoupí proto, aby to změkčoval zevnitř, ale někdo se obětuje.
3: Ty vole, ty mluvíš o sebeobětování.
6: No.
3: Ty to děláš kvůli prachům.
6: Ještě nebudeš závidět peníze.
3: Ne, vůbec, ani ředitelský plat, no. Ani rudou knížku ti nezávidím. Ty mluvíš v biblických pojmech, vole. A lezeš jim do prdele, bolševiku.
6: Aha, víš, protože nemůže být každý takový hrdina, jako seš ty, až pak by si tvůj kluk už neškrt vůbec, víš?
3: Co mluvíš pořád o klukovi, co no si má společného děcko?
6: IQ, ne IQ a bude v pomocní škole, víš? A ty si myslíš, že já to nějak žeru, nebo co?
3: No.
6: Já prostě jenom neříkám, co si myslím, no. A ty snad říkáš pořád, co si myslíš, víš?
3: No, že?
6: No jistě, že?
3: Já si můžu klidně říct, co si myslím.
6: No teďka ti to tady taky klidně řeknu, že jo?
3: Hlavně neřvi, vole, nebo tě udá školník a máš po škole.
6: No tak mi to řekni, vole, co mi teďka tady řekneš asi?
3: Co?
6: No co mi řekneš, předveď mi to.
3: No prostě, já to řeknu klidně, co víš, co si myslím?
6: No.
3: Komunismus, opium lidstva. Komunismus, jste všichni hajzli, svině, zloději.
6: No, kdo známe.
3: A zrádci. Se Sovětským svazem přišla bída na zem.
6: Jo, dobře. A teď ti něco řeknu já, jo? Tak poslouchej. Takže, je to jasný, jo? Takže, komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině.
3: Cože?
6: Jaký svině rozdíl, já ti ho zopakuju klidně. Tak poslouchej. Komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině. Aha.
3: Já ti opravdu, Mílo, nerozumím.
6: Ne, tak já ti to napíšu, jestli chceš.
3: No tak to napíš.
6: Já ti to napíšu, pro mě to není problém. Já ti to tady klidně naškrábnu. Prosím. Takže. Komunismus je svinstvo a bolševici jsou svině.
3: Napiš kromě Míry Břečky.
6: No a to ti klidně podepíšu.
3: Tak to podepíš.
6: No, co s tím budeš dělat? No,
3: já to ukryju tady do ty mozaiky jako poselství budoucím generacím.
6: No to jo, počkej, tak to ještě připíšu. Ředitel školy Míla Břečka byl nucen v zájmu tisíců dětí přestírat loajalitu, ačkoliv vnitřně byl vždycky proti. A teď to podepíšu. Tak, Míla Břečka. No a teď ty, teď to podepíš ty.
3: No proč já?
6: No taky jsi říkal, že to podepíšeš, ne? Bojíš se?
3: Co bych se bál?
6: No tak to podepíš.
3: No, no jistě.
6: Taky.
3: Čeho bych se bál, prosím tě? No tak, a to... Já to ukryju tady do té tušky. Aby to vydrželo.
6: No a dej to tam.
3: Dej, jo, já to musím zaburovat. No to, já to musím pěkně doukryt do ty tušky.
6: Co se děje? Co tady děláte? Jak jste tady dlouho?
7: Dobrý den. Všechno jsem slyšel. Souhlasím a podepisuji v plném rozsahu.
1: Pupendo je jedním z nejoblíbenějších filmů samotného Bolka Polívky a toho sochaře Máru zahrál podle svého skutečného kamaráda sochaře. A co to vlastně Pupendo je? To zjišťovala i Vilma Cibulková přímo na své kůži během natáčení.
8: No chci vědět, co to je? Chci to vidět?
7: Paní Magdo, já vás varuju.
9: Magdo, ty chceš opravdu... pocítit kouzlo Pupenda na vlastní kůži.
8: Jo, chci konečně dospět a dosáhnout zasvěcení.
1: Známá to hra, kdy se prostě obtiskne 5 koruna na pupek.
10: Ano, chci poznat Pupenda. Chci to.
9: Pupendo grande.
8: Čau!
11: Ty infantilní idiot. Ty puberťáku.
1: Ta filmová 5 koruna byla předem namočena do červené barvy, aby to pak na těle bylo výrazněji vidět. Zvídaví filmoví fanoušci také zjistili, že ta 5 koruna, kterou režisér Jan Hřebejk použil, byla z roku 1969. Nutno ale říct, že jinak se Bolek Polívka na své filmy vlastně nedívá. A když se jeho děti chtějí podívat třeba na takovou manéž, tak u toho říkají, doufám, že nepřijde taťka, aby nám to nepřepnul. Kam přepínáme teď? Na Bolkoviny. A zprávy ze soudních síní. V podání Bolka Polívky.
3: No, já tady mám tady od Josefa, to by se mě docela hodí na vás, a bude s Ústí nad Labem Josef Kroulík, on poslal citáty ze soudní síně. A jsou tady pěkné věci, některé snad přečtu. Ano, odcizovali jsem auta, přiznávám se k tomu, ale jenom v okolí hřbitova, v domnění, že majitele již nežijí. A jo, a teď je to nějaká žena. No, začal bombonama, pak přešel na literaturu, ale to už jsem se nesla tak rychle k zemi, že jsem si ani nestačila všimnout, že podléhám.
7: Uznávám, že jsem ten spiritus odcizil, když se lékárník nedíval, ale nikoliv pro svůj alkoholismus, nýbrž kvůli desinfekci ústní dutiny. Nenašel jsem však bohužel dost síly, abych to nepolknul. Seznámil jsem se s ní na Václavském náměstí, avšak k intimnímu styku tam nedošlo, protože to bylo ve dne a kolem šel májový průvod. A to tedy taky. Tu facku, kterou ode mne dostal na konci pohyblivých schodů, měl dostat Mareš, ale ten upadnul, takže ji koupil parťák, který mi mezi tím popojil do rány.
1: Bolek Polívka je také držitelem mnoha nejrůznějších ocenění, včetně těch nejvyšších v podobě Českého lva. Ceny, které ale dříve mýval vystavené na své farmě nad Krbem, má teď doma schované v krabicích. Prostě už nejsou vidět, ale každou z těch sošek prý má upřímně rád. Stejně jako humor, který rozdává pokaždé, když někam přijde. A tak na závěr, jako rozloučení, ještě jedna historka.
7: Letecký modelář, co posílá? To posílá Zdeňka Halšková ze Suchého Lasce, ze Suché Lasce. Letecký modelář, no tak si vezme prostě soupravu, teplákovou, ne samozřejmě leteckou, máš, to je modelář. No a teď pouští letadílko, a tak si s tím pěkně dělá ty zatáčky, jo, tak si s tím modílkem prostě lítá. A najednou ten model neovladatelně přes jakousi vysokou zeď, a tam někde přistane, on tam musí a ono je to psychiatrická léčebna, rozumíš? No tak on hledá ten model, přes tu vrátnici se dostal, že hledá ten model a ten dozorce nějaký říká, co ty tady hledáš? On říká, letadlo. Moje letadlo. No a teď najednou gong, v oběd. Pacienti odcházejí, dozorce však se vrací a říká, co ty, pilote? Pro tebe to neplatí, nebo co? No tak šup, šup. A teď vysvětlujte. No co, no tak za 3 dny z něho vyšlo. To nebylo moje letadlo, to bylo synovo. Další 3 dny. Já, pane doktore, já nejsem pilot, já jsem navigátor. Jste mě mohli pustit, ne? Další 4 dny. Já jsem normální steward. Dáte si něco, pane doktore? A potom už další týden, když uběhne, rozběhám. Potichom, já jsem kotlář, já jsem Messerschmitt. Kde je ten doktor, ta lokomotiva, ta doktorka? Ta, co mě tady drží, já jí Romé rozpadám. Tak no, tam no. Já nevím, že je, jo, ale pak ještě tvrdil, že já jsem ředitel letiště, jestli mě nepustíte, to přestává fungovat. Možná je tam je dosud, nevím už v jaké roli. Jako bombomečík snad. Tak to je docela dobrý, tak když někdo uvízne v blázenci.
1: No a to je všechno. Těším se zas příště u dalšího dílu, s další osobností, s další várkou ukázek a s vámi, kteří posloucháte.